0: Ve 2 hodiny ráno 19. září zdraví z Rádia 7 Kristýna Exnerová a rovnou vás zvuk poslechu bohoslužby. Kázání na téma náboženství zabíjí uslyšíme od Martina Čunka. Přeji dobrý poslech.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Ten text začíná v 9. kapitole Skutků. Saul stále soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Ten příběh potom pokračuje dál, ale k tomu se dostaneme později. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Pokud bychom se vrátili do 8. nebo do 7. kapitoly, tak bychom vlastně zjistili, že to probíhalo už nějakou dobu. A možná se můžeme zamyslet nad tím, proč byl v tom ten Saul tak jako urputný. Co ho k tomu vedlo? Protože součástí židovské tradice je například to, že Hospodinův dům bude domem modlitby pro všechny národy. A já v tom vidím takovou tu boží otevřenost. Prostě takové to jako, nejsi žid, ale můžeš přijít a můžeš se spolu s námi modlit. No a teď se tam stalo to, že Ježíš přišel na tuto zem, získal nějaké učedníky, odešel, zemřel a ti učedníci jeho někde nebyli schovaní, ale byli vidět. A prostě té židovské společnosti nebo tomu židovskému náboženství a mnoha těm lidem, kteří byli představitelé, to vadilo. A dokonce jim to vadilo tak, že byli schopni kvůli tomu ty lidi zabíjet. Tehdy to zabíjení bylo jako, trošku jako běžnější možná než dnes, nemyslím tím války, ale myslím tím jako společenskou situaci. Kdy se ve staré smlouvě lidé zabíjeli? Tak jako nějak oprávněně. No bylo to třeba, když někdo falešně prorokoval ve jménu Hospodina, tak tam bylo nařízení takové lidi kamenovat. Třeba když byl někdo přistížen při cizoložstvu. Na neštěstí většinou to byly ženy, ti chlapi se toho nějak neúčastnili nebo nějak včas utekli, nevím. Takže ta smrt v té společnosti byla tak nějak jakoby přítomná. Záleželo, jak moc vážně to ti lidé brali nebo jak benevolentní byli. My třeba vidíme i u islámu, že vlastně většina té islámské populace je taková velice, řekl bych, přátelská, pohostinná a spousta misionářů si je chválí, že ti muslimové jsou jako super. No ale pak někteří čtou ten Korán a když to vezmou doslova, tak vlastně vidí, že ty nevěřící je potřeba zabíjet. A skutečně oni jakoby jdou do toho a vlastně nějakým způsobem chtějí naplnit tu literu toho jejich zákona a chtějí prostě zabít ty, kteří nějakým způsobem nesouhlasí s tím, co se v té knize píše. No a Saul byl v tom jakoby podobný, protože skutečně byl židem, byl vzdělaný prostě v otázkách víry, studoval u samotného Gamaliele v Jeruzalémě a v podstatě měl před sebou jako úžasnou kariéru. Jo? Jako, myslím si, že měl našlápnuto na to, aby buď to byl potom v té veleradě, nebo se dokonce stal někým známým a významným. Možná i proto tak jako předcházel ty ostatní v té snaze jakoby potřít tu křesťanskou sektu, která tehdy jako vznikla, která tak byla trnem v očích těm lidem. A určitě Saul v té době nepatřil mezi nějaké beránky nebo takové nějaké. Myslím si, že to byl velice sebevědomý, byl to velice ctižádostivý člověk. Byl to člověk, který taky jako měl velké schopnosti. On nebyl žádné ořezávátko, prostě uměl několik jazyků tehdy světových. Byl natolik seštělý, že prostě mohl tou svojí jako moudrostí, nebo neřekl bych možná moudrostí, ale tou svojí rozumností nebo tím svým intelektem mohl jako zastínit spoustu lidí. A on v té snaze jako dosáhnout čistoty té společnosti, nějak jako dostat tomu písmu, které on tak jako studoval, tak vlastně se uchýlil až k tomu, že nejen, že soptil hrozbami, ale tady je napsáno, že dychtil po zabíjení pánových učedníků. A já se vás chci zeptat, co zatím stojí, že to v jeho případě bylo až tak moc? Že to jako dotahoval až do takových důsledků? Přece v té veleradě byli i lidé, kteří říkali, jo, nechte to být, jako jestli to není od Boha, tak ono to časem jako zanikne. Teď přece ty lidi nemusíme tolik pronásledovat, nemusíme jí mít po krku, nemusíme je už vůbec zabíjet. Jestli to není od Boha, to zmizí za horizontem a už to nebude. To, proč ten Saul to dotáhl takhle daleko, že skutečně byl za tím nějaký duch. Byl za tím podle mě náboženský duch. Duch, který používá literu, o které je napsáno, že zabíjí, ale vlastně ten člověk, jako když se jakoby vydá touto cestou, tak vlastně ten křesťanům a té pravé boží cestě nepřátelský duch se toho ujme a vlastně ty lidi používá k takovým jako opravdu strašným věcem. Víme potom dál z toho příběhu, že když se tam dozví ten Ananiáš, který má potom jít za Saulem a má se za něj modlit, tak vlastně oni měli strach a říkali, ne, jako teď to je strašný člověk, jako přece jako za ním nemůžu jít, to je jakoby rozsudek smrti. Běžte za Hitlerem a řekněte mu, že Židé jsou skvělí lidé a že by je neměl zabíjet, no tak asi půjdete za nimi. Tak ten Pavel opravdu, nebo ten Saul byl jakoby opravdu dost zažraný v tom. A v tomhle tom smyslu to náboženství opravdu nakonec jako zabíjí i to tělo, ale v prvé řadě zabíjí toho ducha. Takový hezký popis náboženských lidí je v 2. Timoteovi ve 3. kapitole. To si můžeme klidně najít. 2. Timoteovi, 3. kapitola. A tam se píše, to však věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. Co je společné tady všem těm lidem, kteří jsou tady popsaní? Ti sobečtí, chtiví peněz a tak dál. Bezúzdní, nevděční, nesvatí. Ano, je to ta bezbožnost, ale jakoby, která ještě lidská vlastnost za to může? Přesně. Je to sobectví. Ti lidé jsou zaměření na sebe. Možná u toho Pavla, já úplně, u toho Saula nevím úplně, ale myslím si, že tenhle ten moment nějaké touhy nějak vyniknout, nějaké touhy jako být lídrem toho očistného procesu, že to taky jako by hrálo roli. Dneska to vidíme v politických stranách. Já mám jednoho známého, který se dal do jedné politické strany, přestože to je bývalý duchovní. No a teďka jako, oni se ti poslanci, oni se předhánějí na těch sítích, kdo víc bude reprodukovat to, co říká jejich předseda nebo nějaký jejich představitel. Oni se prostě předhánějí. A proč to dělají? Protože mají takovou lásku k pravdě? No to víte, že ne. To je proto, že prostě tam jsou nahoře korítka a oni se chtějí zavděčit a chtějí tam prostě někde u toho sedět. Chtějí něco znamenat, chtějí být vidět. A to je čisté sobectví. To není žádná služba vlasti nebo svým spoluobčanům. To sobectví je prostě jednou z těch hlavních charakteristik toho, proč lidé mají vnější formu zbožnosti, ale nemají tu vnitřní moc té zbožnosti. To je dobrá zpráva pro vás všechny, kteří věříte správně, protože jestliže věříte správně, máte i tu moc té zbožnosti. Ježíš řekl, Boží království, to nejsou jenom slova, ale to je duch a moc. A my někdy jako křesťané se toho tak jako chceme zbavit a řekneme, jo, tak Duch Svatý, ať si dělá, co chce a nás tak jako trošku jako vynechej. No ale on nás nemůže vynechat. On právě s tebou počítá. Právě tebe si chce použít. Kdyby Bůh chtěl obrátit celý svět, tak by to dokázal asi i bez nás. Jenže smůla, on si k tomu chce použít nás. Není to smůla, že? To je výsada. Ale někdy máme takovou tu tendenci to házet na Pána Boha. No, teď on ty věci nedělá. Ale když přišli učedníci za Ježíšem a řekli, Ježíši, tady je spousta hladových lidí. Oni by jako se potřebovali najíst, chápeš to? A co jim na to Ježíš řekne? No tak jim dejte najíst. Cože my? Já mám nic, jako tady v kapse, 2 chleby, 3 ryby. To je jako, co po nás chceš? A pak Ježíš udělal to, co udělal, aby byl těm učedníkům příkladem. A řekl, tak kluci, vy asi nevíte, jak se to dělá, ale takhle se to dělá. Vzal to, prostě požehnal těm věcem a teď řekl, běžte a rozdávejte. Tak oni možná šli tak jako, styděli se za ten půl chleba, co dostali, že jako půjdou k těm tisícům lidí, co jsou před nimi, tak ulomili, dali prvnímu, ulomili, dali druhému a zjistili, že mají pořád stejně. Zjistili, že se stal zázrak, že prostě těch věcí nechybí a nebude chybět. Protože pokud Ježíš řekl, běžte a nakrmte je, tak jim dá všechny schopnosti a všechny potřeby pro to, aby to mohli udělat. Takže oni možná v takové malé víře šli jako s tím kouskem. V jednom filmu jsem viděl, že jako Ježíš se pomodlil a teďka z toho jednoho chleba se vysypalo 1000 chlebů. Myslím, že takhle to nebylo. Myslím, že to bylo opravdu tak, že oni dostali ten jeden kousek chleba a teď ve víře šli a rozdávali. Vidíte, jak je důležitá víra v životě člověka? Je strašně důležitá. No a tělesti lehkovážní, zrádní, nadutí, milující svoje vlastní potěšení více než milující Boha, kteří mají tu vnější formu zbožnosti, tak nějak se umí tvářit, umí zvedat ruce, ve správný moment říct haleluja, budou mít tu vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí, nebo ta její moc prostě nebude přítomná. Ten pisatel říká, od takových lidí se odvracej. Proč? Protože maličko kvasu nakazí celé těsto. Když se díváme na život první církve, to byl prostě souboj toho nového náboženství nebo toho, té nové víry, která je skrze Ježíše Krista, s těmi starými zavedenými pořádky. A opravdu někteří farizeové to pochopili, někteří farizeové se obrátili, ale naprostá většina zůstala v tom náboženství, protože to prostě pro ně byla jistá půda. Rozdíl mezi vírou v Ježíše Krista a rozdíl mezi náboženstvím křesťanského typu je v tom, že pokud věříte v Ježíše Krista, tak s jistotou nemůžete říct, co bude za rok. Pokud máte svůj život pevně ve svých rukou a jenom máte tu vnější fasádu toho křesťanského jako hávu, tak vlastně máte možná celý život jako pod kontrolou, máte celý život naplánovaný, víte, co bude kdy, co bude potom. A já nejsem proti tomu, abychom dělali plány. Ale věřím tomu, že opravdový křesťan nebo v životě opravdového křesťana má poslední a první slovo vždycky Bůh. Takže my s jistotou nemůžeme říct, co budeme dělat zítra. My s jistotou nemůžeme říct, co budeme dělat za měsíc nebo za rok. Protože ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, jsou synové Boží. Ne ti, kteří mají dobré plány potvrzené literou zákona. My opravdu potřebujeme živý vztah s Kristem a ten se vyznačuje tím, že opravdu Kristus je na trůnu našeho života. Pokud jsem tam já, pokud je tam cokoliv jiného, už se dostávám do oblasti náboženství. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale jejich moc jim bude cizí. A jejich srdce bude daleko od Boha. Oni milují víc sami sebe, milují víc jako nějaké požitky, než aby milovali Boha. Víte, jak se na Ježíši poznalo, že miluje Boha, že miluje svého otce? Třeba dostal se do zahrady Getsemane. To je důkaz, že Ježíš opravdu miloval svého otce. A miloval i nás, samozřejmě. mohl se tomu vyhnout. Mohl prostě říct, to je příliš. To už mě jako nesedí. Tak daleko jako zajít nechci. Ale to byl důkaz, že miluje víc Boha, než sám sebe. To, proč náboženští lidé nemají rádi Ježíše Krista a jeho slovo, jeho ducha, tak je proto, že to prostě nemají pod kontrolou. Často ti lidé prostě chtějí si žít svůj život a nechtějí, aby jim Bůh do toho nějak moc zasahoval. Ve Skutcích v 7. kapitole je příběh Štěpána, u jehož ukamenování byl i sám Pavel nebo Saul tehdy. Já vám doporučím k samostudiu tu Štěpánovu řeč, ona je docela dlouhá. Ale on tam řekl takové nějaké věci, pod kterými my si jako úplně to kázání evangelia jako v dnešní době jako nepředstavujeme. Ale přečtu vám to, protože v jistém ohledu je to takové šokující a na druhou stranu takové jakoby probuzující. Skutky 7.51, tam se píše: vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému, jak vaši otcové, tak i vy, kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali. Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Vy, kteří jste přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. To je taková ironie života té židovské pospolitosti, že oni měli za úkol kamenovat hříšníky a falešné proroky, ale oni v mnoha případech kamenovali ty správné proroky. A to je právě proto, že mezi tím náboženstvím a mezi tou živou vírou je takové nějaké nepřátelství. Nemyslím ve vztahu té živé víry vůči náboženství, samozřejmě tam taky máme se od těch lidí oddělovat. Máme prostě jim nenechat prostor v našich životech. Ale prostě v té staré smlouvě se často stalo, že někdo prostě přišel a byl hlasem Božím pro tu dobu, ale nebyl falešným prorokem. Spousta falešných proroků prorokovala proti ním a ti zůstali naživu, ale ti správní prostě byli ukamenováni. A to, co se mi na Štěpánovi líbí, je to, jakým způsobem kázal tu zprávu v tehdejší době. Říkal: vy tvrdošíní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále zdorujete Duchu Svatému. A to je velká výzva pro každého z nás. Je o Ježíši napsáno, že on stojí u dveří našeho srdce a tluče. A čeká, jestli mu otevřeme. No a my to tak jako říkáme pro ten případ toho obrácení, že? Jako, že tehdy se to stane, no a pak už je všechno v cajku. Ale ne, není všechno v cajku. Ježíš často stojí u dveří našeho srdce a ťuká. A říká: uděláš pro mě tohle? Půjdeš se mnou tam a tam? Jsi ochoten se vzdát tohodle a tohodle kvůli mě? A jestliže je tam napsáno: nezatvrzujte své srdce. To je přesně to, co se stalo tady těm, ke kterým mluvil Štěpán. Nezatvrzujte své srdce a nebuďte tvrdošíní. Nebuďte lidé neobřezaného srdce. Nevzdorujte Duchu Svatému. My jako Boží děti jsme úplně odkázáni na Ducha Svatého. Ty nemůžeš žít jako křesťan bez Ducha Svatého. Ty můžeš žít svůj náboženský život bez Ducha Svatého. Úplně úspěšně. Dokonce to můžeš dotáhnout někam hodně daleko. Ale Bohu z toho nevzejde žádná sláva. Bůh tím nebude poctěn tvým náboženským způsobem života. Bůh bude poctěn tím, když budeš poslouchat hlas Ducha Svatého ve svém životě a budeš dělat ty věci, ke kterým on tě povede. A Bůh je tak geniální, že každého z nás v těch jednotlivostech vede tak trošku jinak. Každý máme trošku jiný úkol. My nemáme kopírovat, jo, ten přišel na tuhle metodu, tak všichni to budeme dělat. Ne, tak to nebude naše vlastní. Máme poslouchat Ducha Svatého a jednat podle své vlastní víry. No a jak se z toho náboženského člověka můžeme stát jako opravdovými vyznavači Ježíše Krista? Jak se to může stát? Praxe ukazuje, že ti náboženští lidé jsou dost tvrdý oříšek i pro Pána Boha. Většina těch, kteří kamenovali ty proroky v minulosti a kteří prostě stáli proti hnutí Ducha Svatého, tak v tom stavu i zemřeli. A sám Ježíš říká takovou velice zajímavou věc, říká o farizejích, říká, vy tady lítáte od moře po souš, abyste získali jednoho učedníka, ale nakonec z něj uděláte ještě dvakrát horšího, než jste vy sami. Dokonce je tam napsáno, uděláte z něj účastníka pekla dvakrát víc, než vy sami. To je strašné. To nebyli lidé, kterým by bylo šum a fuk, co se v té společnosti děje. Oni v uvozovkách evangelizovali. Oni bojovali za tu svoji věc. A Ježíš to řekl takhle na ostro. Já nevím, jestli umíme mluvit někdy takhle na ostro. Já nemyslím, že bychom měli lidi urážet nebo nějak dehonestovat nebo něco. Ale někdy musíme říct něco na ostro. Tak jako mezi oči. Věřím, že to Duch Svatý dělá. A Ježíš to těmhle těm farizeům řekl taky úplně prostě rána mezi oči. O co se snažíte? Vy tady pobíháte, makáte, děláte prostě věci, ale vy akorát produkujete, co jste vy sami. Vy neprodukujete lidi, kteří znají Boha. Vy z těch lidí, kteří následují tu vaši cestu, uděláte ještě lidi dvakrát horší. Účastníky pekla dvakrát více. Je tam napsáno. Tak jak se takový náboženský člověk může stát prostě správným následovníkem Ježíše Krista? Jak se to může stát? Přátelé, dobrá zpráva je, i když psychologové a různí moudří lidé říkají, změna člověka není možná. Jestli jsi se tak narodil, jestli tě tak vychovali, no tak se s tím smíř a už takový budeš vždycky. No to platí, pokud by neexistoval Ježíš Kristus a Bůh Otec a Duch Svatý. Takže musím říct, jestli vás někoho trápí stav vašeho života, máš šanci. Možná bych řekl, jsi na správném místě. Protože církev, pokud je to opravdu církev a je zde přítomný Duch Svatý, to je místo změny, to je místo proměny, to je místo nového začátku. A klidně každou neděli. Proč ne? U toho apoštola Pavla se to stalo takovým zvláštním způsobem, že skutečně on byl jako těžký kalibr. Ale vidíme, že Pán Bůh i na takovéhle lidi prostě najde cestu. Ten příběh znáte? Bůh ho zastaví a říká, Saule, proč mě pronásleduješ? To je pro nás církev velice potěšující. Víte proč? Protože Ježíš církev. Saul pronásledoval ty jednotlivé lidi, on nepronásledoval nějakou monstranci s Ježíšovým obrazem. A on prostě pronásledoval ty lidi. A Ježíš se zastal těch lidí a říká, Saule, proč ty mě pronásleduješ? A myslel tím ty lidi, kteří ho následují. Takže tady je důkaz toho, že my jsme opravdu tělem Ježíše Krista. On je naší hlavou, my jsme jeho tělem. On se o nás stará, on nad náma přemýšlí, on s náma pláče, on se s náma směje. A když nás někdo zabíjí, tak mu to není jedno. Možná někdy nám dá tu výsadu zaplatit vlastním životem a oslavit Boha svojí smrtí. Ale to není pro každého, nemusíš se bát. Myslíš, že se bojíš, tak pravděpodobně nejsi dobrý kandidát. Ale pokud se nebojíš, možná tě Pán Bůh poctí touhle výsadou, jako třeba Štěpána. Štěpán kázal, říkal těm lidem prostě věci, které mu Duch Svatý dával na srdce. Byly to dost ostré věci. A nakonec mu Pán Bůh dá vidět, vidím nebe otevřené. A vidím syna člověka sedět na pravici Boží. A pak mu řekl jenom závěrečnou větu, než ho zabili. Pane, odpustím, protože oni neví, co dělají. Ten nádherný konec člověka, který znal Ježíše Krista, který byl plný Ducha Svatého. Je to tam v tom příběhu dokonce několikrát napsané, že on byl plný Ducha Svatého a říkal takové nekompromisní věci mezi oči, přímo do srdce. Dej Bůh, aby se někteří z těch obrátili, až my budeme podobně ostří jako jako Štěpán. Ale opravdu si myslím, že Duch Svatý to umí pro každého člověka správně nadávkovat. Někdo potřebuje pohladit, pozvednout a někdo potřebuje ránu mezi oči. To byl případ apoštola Pavla. Pán Bůh na něj našel tu cestu, jak ho získat, a řekl o něm důležitou věc. On je mojí nádobou vyvolenou. To řekl Ananiášovi, když Ananiáš se bránil. Ne, to je strašný člověk, tam mě neposílej. A on říkal, ne, běž, protože on je mojí vyvolenou nádobou. A tím řekl Ananiášovi, že se už nemusí bát. A víte, co tam je v dovědku? On je mojí vyvolenou nádobou. Já mu ukážu, co všechno má pro mé jméno vytrpět. Zajímavé. Člověk, který způsobil tolik bolesti, Saul, je nakonec Bohem vyvolen, aby kázal evangelium po celém tehdejším světě, ale zároveň mu Bůh svěří to, že taky bude muset pro Krista něco vytrpět. Jakoby to, co člověk zasévá, potom taky sklízí. Nemyslím si, že to je nějaká odveta z Boží strany. Jo? Nemyslím si, že to je něco, co, čím by Bůh nechtěl tomu Pavlovi požehnat. Protože ano, pokud se díváme na utrpení pro Krista jako na výsadu, tak to vlastně není žádný trest. A často lidé, kteří jakoby to hodně zlého udělali v tom svém minulém životě, tak vlastně přijímají ty důsledky toho zlého ve svém novém životě. A když je pak něco těžkého, co prostě musí překonat, řeknou ano, pro Krista to udělám, protože on je toho hoden. Závěrem chci už jenom připomenout to, co Ježíš sám říká, a je to zapsáno v Janově evangelium v 15. kapitole. Tam se píše, kdybyste byli z toho světa, vy, učedníci Ježíše Krista, vy, ti, kteří ho milujete, kteří ho následujete, kdybyste byli z toho světa, tenhle svět by vás miloval. Ale právě protože nejste z tohohle světa, počítejte s tím, že vás bude svět nenávidět. Proč? Jen tak. Protože nejste z tohohle světa. Na vás není nic špatně. Když se tak na vás dívám, jste krásní lidé. Já chci s váma kamarádit. Ale nemůžu vám zaručit, že když půjdete do tohohle z toho světa a potkáte se s někým, že ten člověk vycítí, že vy jste od někud jinut. Často jsou to lidé, kteří už mají zkušenost s nějakým tím duchem, který není od Boha. My jsme dneska mluvili o náboženském duchu, ale těch duchů je víc. A tím se nemusíme zabývat, ale nebuď překvapen, že prostě se k tobě budou chovat lidé nepřátelsky, aniž by k tomu měli nějakou příčinu. Přijmi to. Nedávej jim tu příčinu, ale nezlob se na ně, prostě oni nemůžou jinak jednat. Zkus jim kázat evangelium. Zkus těm lidem říct něco, co je trefí.

našeho srdce bude sedět Ježíš Kristus. Čím víc, tím líp. A jestliže Pán Bůh mohl změnit apoštola, nebo Saula v apoštola Pavla, mám dobrou zprávu. Ty na tom nejsi tak špatně. Může změnit i tebe. Tím samozřejmě neříkám, že se nebudeš dráhat. Tím samozřejmě neříkám, že se nebudeš cukat. A že nebudeš říkat, ne, to už je příliš. Já to chci mít pod kontrolou. My to máme rádi pod kontrolou, že? Ježíš říká, hle, stojím u dveří tvého srdce a kluču. Ten, kdo mi otevře, tam vstoupím a s tím člověkem budu večeřet. A řeknu vám, že mít blízký, intimní vztah s Ježíšem Kristem skrze Ducha Svatého není nic hodnotnějšího v tomhle světě. Nic prostě ti to nemůže nahradit. Je to tvoje bezpečí, tvoje jistota. Je to něco, co tě chrání. Mně často Duch Svatý řekne, že jsem doma něco zapomněl. Takže já už jsem na schodech, odcházím a teď blik. Říkám, díky pane. Vrátím se, vezmu tu důležitou věc a vezmu si sebou. A jsou jiné důležité věci. Jak reagovat na věci v práci, jak reagovat na věci v rodině, jak reagovat na vůbec třeba vztahy se sousedy. Prostě intimní vztah s Bohem, s Ježíšem Kristem, skrze Ducha Svatého, je k nezaplacení. A tu Mastercard k tomu dostanete. Navíc. Díky tobě, pane, za příklad apoštola Pavla. Děkuji ti za to, že tvoje slovo je opravdu tak posilující, opravdu tak výživné, že má schopnost nasytit našeho ducha, má schopnost změnit náš život, má schopnost nás posunout úplně na další novou úroveň tvojí moci. A pane, já si přeju pro sebe, ale i pro moje bratry a sestry, abychom nejen kromě toho jasného vyznání víry v Ježíše Krista, tak abychom k tomu měli i tu moc, abychom měli tu smělost, abychom taky mohli uzdravovat, abychom taky mohli činit zázraky ve tvém jménu a pro tebe, pro tvoji slávu. Tak pane, chválím tě za to, že i tady v Kateřinkách je církev. Děkuji za všechny ty, kteří tady začali a kteří nás sem přibrali. Děkuji za všechny sousedy a lidi, kteří jsou tady v okolí, kteří už slyšeli o tobě. Já modlím se, pane, o to, aby ty jsi s nimi dokončil tu práci, aby tě opravdu poznali takového, jaký jsi. Kež naším produktem nejsou lidé, kteří jsou dvakrát víc synové pekla než my sami. Kež můžeme plodit a produkovat lidi, kteří tě znají a kteří tě budou ochotni následovat, kamkoliv půjdeš. Tak pane, oslav své jméno tady v našich životech, ale i v Kateřinkách a v Opavě. Amen.

Calvary is Enough, to byla skladba, která právě dohrála, zpívalo se v ní, svět je zlomený, ale není všechno ztraceno. Kvůli Ježíši a tomu, co vykonal na kříži, je jeho oběť víc než dost. Před námi píseň španělská Dios es bueno od Samuela Adriana. Bůh je dobrý v každém čase, jeho věrnost trvá na věky. Nebudu se bát žádného zla, i v temnotě bude se mnou.

0: datem 19. září zdraví od mikrofonu Rádia 7 Kristýna Exnerová. Jsou brzké 3 hodiny ranní a já vás v tomto čase zvu k poslechu knihy, kterou pro vás načetl Petr Stoj. Proč je pokora důležitá? Není jen nedosažitelnou křesťanskou metou, kvůli které máme špatné svědomí? Andrew Murray, z jehož knihy Pokora, tajemství svatosti a radosti čteme v relaci Večer pod lampou, dává proniknout ke zdrojům křesťanského života.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: 9. kapitola Pokora a víra. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale slávu, která je od jediného Boha, nehledáte? Jan 5:44. V proslovu, který jsem nedávno slyšel, řečník říkal, že požehnání pravého křesťanského života se v něčem často podobají předmětům vystaveným ve výloze. Člověk na ně vidí dobře a přesto se k ním nemůže dostat. Na pokyn, aby natáhl ruku a vzal si je, by odpověděl: nemůžu, mezi mnou a jimi je tabule tlustého skla. Podobně i křesťané můžou jasně vidět požehnaná zaslíbení dokonalého pokoje a odpočinku či překypující lásky a radosti a zároveň cítit, že je od nich něco odděluje a brání jim v tom, aby se jich skutečně chopili. Co by touto překážkou mohlo být? Nic jiného než pýcha. Zaslíbení daná víře jsou spolehlivá a neplatí se za ně. Bible nás k víře hodně povzbuzuje a zve a přemíra Boží moci, o kterou se víra může opírat, je blízká a dostupná. Tomu, abychom si požehnání přivlastnili, tedy může bránit pouze něco, co brání víře. V citovaném textu nám Ježíš odhaluje: víru znemožňuje pýcha. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých? Když si všimneme, jak jsou víra a pýcha v nesmiřitelném rozporu svou samotnou přirozeností, zjistíme, že víra a pokora jsou v základu jedno. Zjistíme, že skutečné víry nemůžeme mít nikdy víc, než máme skutečné pokory. Uvidíme, že i když budeme zastávat správné rozumové přesvědčení a i když si budeme jisti pravdou, v srdci se nám přitom všem klidně může držet pýcha. Živá víra, která má moc od Boha, je tak ale znemožňována. Stačí, abychom se na chvilku zamysleli, co to víra je. Není snad vyznáním nicoty a bezmocnosti, odevzdáním se a čekáním na to, abychom nechali jednat Boha? A není snad toto vyznání, že nám patří postavení závislých lidí, kteří si nemohou nárokovat, získat ani udělat nic, než co jim udělí milost, tím, co nás pokořuje nejvíce ze všeho? Pokora je nastavením, které duši připravuje na život z důvěry. A každý, byť nejskrytější dech pýchy, v sobeckosti, svéhlavosti, sebejistotě či v povyšování se, je jen posilováním toho já, které do království nemůže vstoupit ani se chopit toho, co království nabízí, protože odmítá Bohu dovolit být tím, čím je a čím být musí, být vším ve všem. Víra je orgánem či smyslem pro vnímání a chápání nebeského světa s jeho požehnáními. Víra hledá slávu, která je od Boha, která přichází pouze tam, kde je Bůh vším. Dokud budeme přijímat slávu jedni od druhých, a dokud budeme hledat, milovat a závistivě si hlídat slávu tohoto života, čest a pověst přicházející od lidí, do té doby nebudeme hledat slávu, která je od Boha, ani ji nebudeme moci přijmout. Pýcha nám znemožňuje věřit. Záchrana přichází skrze kříž a ukřižovaného Krista. Záchrana je obecenství s ukřižovaným Kristem v duchu jeho kříže. Záchrana znamená sjednotit se s Ježíšovou pokorou, radovat se z ní a účastnit se jí. Je nějaký div, že je naší víra tak slabá, když nám ještě pořád tolik vládne pýcha a když jsme se ještě pořádně nenaučili toužit po pokoře a modlit se za ní jako za nejpotřebnější a nejpožehnanější součást záchrany? Pokora a víra jsou v písmu provázanější, než mnoho lidí ví. Podívejte se na ně v Kristově životě. O velké víře mluvil ve dvou případech. Poprvé, když mu setník řekl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Nad projevem této pokory se Ježíš podivil a odpověděl: Takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Matouš 8, 8. a 10. verš. Ve druhém případě jedna matka pokorně řekla: Ano, pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů. A pán jí odvětil: O ženo, tvá víra je veliká. Matouš 15, 27 a 28. Právě pokora, která duši přivádí k tomu, aby před Bohem byla ničím, také odstraňuje každou překážku víry. Pokora duši učí bát se, že by Boha zneuctila, kdyby mu plně nevěřila. Bratři a sestry, není v tom snad příčina, proč jsou křesťané v úsilí o svatost neúspěšní? Nejsou snad právě kvůli tomu naše posvěcení a víra tak povrchní a dočasné? Neměli jsme ponětí, jak moc v nás stále tajně působí pýcha a naše já. Nevěděli jsme, že je svým příchodem a velkou mocí může vyhnat pouze Bůh. Nechápali jsme, že nás opravdu pokornými neučiní nic než nová a božská přirozenost, která zcela převezme místo našeho starého já. Nevěděli jsme, že naprostá, nepomíjející a celková pokora musí být základním východiskem každé modlitby a každého obrácení se na Boha, stejně jako každého jednání s lidmi. Neuvědomovali jsme si, že věřit v Boha, přibližovat se k němu nebo odpočívat v jeho lásce je bez vše prostupující pokory a poníženosti srdce stejné, jako kdybychom se chtěli dívat bez očí nebo žít bez dechu. Bratři a sestry, nedělali jsme chybu, že jsme si dávali takovou práci s vírou, když v nás po celou dobu zůstávalo naše staré já ve své píše, které se snažilo zmocnit se božího požehnání a bohatství. Není divu, že jsme nemohli věřit. Vydejme se jinudy. Nejdřív ze všeho se snažme pokořit se pod mocnou boží ruku. A on nás povýší. Kříž, smrt a hrob, ke kterým se Kristus pokořil, pro něj byly stezkou k boží slávě. A jsou stezkou i pro nás. Kéž je naší prvořadou touhou a vroucí modlitbou být pokořeni s ním a být pokořeni jako on. Přijměme vděčně cokoliv, co nás před Bohem nebo před lidmi může pokořit. Jen to je stezkou k boží slávě. Dost možná byste mi rádi položili jednu otázku. Zmínil jsem se o lidech, kteří mají požehnané zážitky nebo skrze ně ostatní přijímají požehnání, i když se jim nedostává pokory. Ptáte se, zda přece takoví lidé, ačkoliv až příliš zjevně hledají slávu od lidí, neprokazují, že je jejich víra skutečná a silná? Na to lze odpovědět různě. Hlavní odpovědí v tomto kontextu je, že opravdu mají nějakou míru víry a že této víře a darům, které jim byly uděleny, je úměrné požehnání, které přinášejí ostatním. Nezáleží na tom, jak velké požehnání to je. Působení jejich víry je nedostatkem pokory omezováno stejně. Požehnání je často povrchní nebo přechodné jen proto, že se nestali ničím, čímž by se Bohu otevřela cesta k tomu, aby byl vším. Hlubší pokora by bez pochyby přinesla hlubší a plnější požehnání. Kdyby v nich svatý duch nejen působil jako duch moci, nýbrž kdyby v nich přebýval v plnosti své milosti, a to zvláště milosti pokory, pak by skrze ně sdílel sám sebe a sám by přinášel život moci, svatosti a neochvějnosti, které je dnes vidět tak málo. Jak vy můžete věřit, když přijímáte slávu jedni od druhých? Pokud toužíte získávat slávu od lidí a jste přecitlivělí, zranění a naštvaní, když ji nedostanete, nemůže vás z toho vyléčit nic než to, že se budete věnovat hledání slávy, která je od Boha. Ať je pro vás sláva přeslavného Boha vším, pak budete osvobozeni od slávy lidí i od slávy svého já a rádi a spokojeně budete ničím. A z této nicoty vyrostete pevní ve víře a budete vzdávat slávu Bohu. Zjistíte, že čím níže klesnete v pokoře před ním, tím blíže vám bude, aby naplnil každou touhu vaší víry.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
2: 10. kapitola. Pokora a smrt sobě samému. Ponížil se, stal se poslušným až k smrti. Filipským 2:8. Pokora je stezkou ke smrti, protože smrtí podává nejvyšší důkaz své dokonalosti. Pokora je květem a smrt sobě samému, smrt svému já, je jeho dokonalým ovocem. Ježíš se pokořil až k smrti a otevřel stezku, po níž musíme kráčet i my. K tomu, aby Ježíš dokázal své naprosté vydání Bohu, aby se vzdal a povstal ze své lidské přirozenosti do Otcovy slávy, neměl jinou možnost než smrt. Stejné je to i s námi. Pokora nás musí vést k tomu, abychom zemřeli sami sobě. Musíme dokázat, jak plně jsme se jí a Bohu vzdali. Pouze tehdy jsme osvobozeni od padlé přirozenosti a nacházíme stezku, která vede k životu v Bohu, k onomu plnému narození nové přirozenosti, jejímž je pokora dechem a radostí. Říkali jsme si, co Ježíš udělal pro své učedníky, když jim předal svůj život vzkříšení. Při sestoupení Ducha Svatého on sám, oslavená a na trůn uvedená mírnost, přišel z nebe, aby v nich přebýval. Moc k tomuto činu získal smrtí. Život, který udílí, je ve své nejvnitřnější přirozenosti životem ze smrti. Je to život, který byl vydán na smrt a který byl smrtí získán. Ten, který v nich přišel přebývat, je ten, který byl mrtev a nyní žije na věky. Jeho život, jeho osoba i jeho přítomnost vykazují známky smrti, známky toho, že jde o život splozený ze smrti. Stopy smrti jsou vidět i na životě jeho učedníků. Jedině když nám v duši přebývá a působí duch jeho smrti, duch toho, který umíral, je možné se setkat s mocí jeho života. První a hlavní ze znaků umírání Pána Ježíše, znaků smrti, které ukazují, kdo Ježíše skutečně následuje, je pokora. Z této dvojice vede k dokonalé smrti právě pokora. A je to právě smrt, která pokoru přivádí k dokonalosti. Pokora a smrt jsou ve své pravé přirozenosti jedním. Pokora je poupě a její ovoce dokonale dozrává smrtí. Pokora vede k dokonalé smrti. Pokora znamená vydat sebe samého, vydat své já a stát se před Bohem dokonalou nicotou. Ježíš se pokořil a stal se poslušným až k smrti. Smrtí podal nejvyšší a dokonalý důkaz toho, že svou vůli vydal vůli Boží. Ve smrti se vzdal svého já, které se od přirozenosti zdráhá vypít kalich. Vzdal se života, který měl ve sjednocení s naší lidskou přirozeností. Zemřel sobě samému a hříchu, který ho pokoušel, a tak stále jako člověk vstoupil do dokonalého života s Bohem. Kdyby nebylo jeho bezmezné pokory a toho, že se pokládal za nic a za služebníka, který má činit a snášet Boží vůli, nikdy by nezemřel. Zde nacházíme odpověď na otázku, kterou často slýcháme, ale jejíž význam si jasně uvědomíme jen zřídka. Jak mohu zemřít sám sobě? Smrt sobě samému není tvé dílo, je to dílo Boží. V Kristu jsi mrtvý hříchu. Život, který je v tobě, prošel procesem smrti a vzkříšení. Můžeš si být jist, že mrtvý hříchu opravdu jsi. Ve tvé povaze a chování se ale moc této smrti plně projevuje podle toho, v jaké míře ti Svatý Duch udílí moc smrti Kristovi. Právě zde je nezbytné vyučování. Pokud chceš vstoupit do plného obecenství s Kristem v jeho smrti a poznat plné osvobození od svého já, pokoř se, to je tvůj základní úkol. Postav se před Boha v naprosté bezmoci. Plně přijmi skutečnost, že jsi neschopný se zabít i obživit. Klesni do své nicoty a poddajně, trpělivě a důvěřivě se odevzdej Bohu. Přijmi každé pokoření a na každého bližního, který tě obtěžuje a rozčiluje, se dívej jako na nástroj milosti, kterým můžeš být pokořen. Využij každé příležitosti pokořit se před svými bližními, protože ti to pomůže zůstat pokorný před Bohem. Pouze když tě Bůh vydatně posiluje svým svatým duchem, zjevuje v tobě plně Krista. Tímto způsobem je v tobě Kristus služebník opravdu formován a přebývá ti v srdci. Když takto pokoříš sám sebe, Bůh to přijme jako důkaz, že potom toužíš celým srdcem. Přijme to jako tu nejlepší modlitbu, kterou by ses za to mohl pomodlit, a jako tvou přípravu na jeho mocné a milostivé jednání. K dokonalé smrti a k tomu, aby skutečnost, že jsme mrtví v Kristu, plně a dokonale zažíval, vede stezka pokory. Současně platí, pouze tato smrt vede k dokonalé pokoře. Vyvarujte se chyby, kterou dělá tolik lidí, že by pokorní byli rádi, ale bojí se, že budou pokorní příliš. Mají tolik schopností a omezení, tolik úvah a otázek, jaká má opravdová pokora být a co má působit, že se jí bez výhrad nikdy zcela nepodvolí. Dejte si na to pozor. Pokořte se až k smrti. Ve smrti sobě samému pokora dosahuje dokonalosti. Máme skutečně zažít více milosti, pokročit dál v posvěcení nebo se přiblížit Kristově podobě. Buďte si jisti, že v základech každé z těchto zkušeností musí být mrtvost sobě samému, o které Bohu i lidem podáme důkaz svou povahou a zvyky. Smutně lze podotknout, že člověk může mluvit o životě ze smrti a o chození duchem, ačkoliv i ten, kdo dotyčného miluje nejvroucněji, nemůže přehlédnout, jak moc se v něm projevuje jeho já. Není žádná bezpečnější známka smrti sobě samému, smrti svému já, než pokora, která se zřekne své pověsti, vyprázdní sebe samou a vezme na sebe způsob otroka. Lidé můžou hodně a upřímně mluvit o obecenství s pohrdaným a odmítnutým Ježíšem a o nesení jeho kříže, zatímco podajná, mírná, laskavá a jemná pokora beránka Božího je u nich ke nenalezení. Vždyť ji také hledá jen málo kdo. Označení beránek Boží vyjadřuje dva rysy. Podajnost a smrt. Snažme se ho přijmout v obojím. V něm jsou tyto rysy neoddělitelné a neoddělitelné musí být i v nás. Jak beznadějná práce to je, pokud ji máme vykonat sami. Přirozenost nikdy nemůže přemoci přirozenost, a to ani s pomocí milosti. Já nikdy nemůže odvrhnout já, a to ani ve znovuzrozeném člověku. Chvála Bohu, tato práce už byla vykonána, dokončena a navždy dovršena. Naší smrtí sobě samým je jednou a provždy smrt Ježíšova. Ježíš vystoupil na nebe a vstoupil do svatyně a tím nám dal Svatého Ducha, aby se s námi mohl stýkat v moci a tím také způsobuje, že můžeme moc života ze smrti přijmout za svou vlastní. Když duše při pátrání po pokoře a jejich projevech kráčí v Ježíšových stopách, svou potřebu mít víc a víc si uvědomuje stále slaběji. Její touha a naděje roste, její víra sílí. Učí se hledět vzhůru, stát o skutečnou plnost Ježíšova ducha a přijímat ji. Tato plnost může způsobit, že si v nás bude jeho smrt nám samým i hříchu denně zachovávat nestenčenou sílu a že pokora prostoupí celý náš život. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti. Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých. Římanům 6, 3, 11 a 13. Celé povědomí, které o sobě samém křesťan má, má být protchnuto a charakterizováno duchem, který dal život Kristově smrti. Stále před Boha musí přicházet jako ten, kdo v Kristu umřel a v Kristu ožil z mrtvých a nést na těle umírání Pána Ježíše. Jeho život lze vždy poznat podle dvojího znaku. Podle kořenů pronikajících v pravé pokoře do Ježíšova hrobu, do smrti hříchu a sobě a podle hlavy pozvednuté v moci vzkříšení k nebi, kde je Ježíš. Bratře a sestro, ve víře si nárokují Ježíšovu smrt a život. Vstup v jeho milosti do odpočinutí od svého já a od jeho skutků. Vstup do odpočinutí Božího. S Kristem, který odevzdal ducha do otcových rukou, se každý den pokořuj a sestup do dokonalé a bezradné závislosti na Bohu a Bůh tě pozvedne a povýší. Každé ráno klesni v přehluboké nicotě do Ježíšova hrobu a každý den se v tobě bude jasně projevovat Ježíšův život. Kéž je ochotná, láskyplná, pokojná a šťastná pokora znakem toho, že se hlásíš o své vrozené právo, křest do Kristovy smrti. Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. Židům 10.14. Duše, které vstupují do jeho pokoření, naleznou v Kristu moc vidět a počítat s tím, že jsou mrtvé, a jako ti, kdo se od něj učili a přijímali nalezenou moc chodit ve veškeré poddajnosti a mírnosti a podpírat se navzájem v lásce. Život ze smrti se pozná podle mírnosti a pokory, které připomínají Krista.

11. kapitola Pokora a štěstí. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. 2. Korinským 12:9-10. Pro případ, že by se Pavel chystal povyšovat kvůli nesmírné velikosti zjevení, která přijal od Boha, byl mu do těla

V nich měl zálibu. Pochopil, že stav pokoření je stavem požehnání, moci a radosti. Ve skutečnosti těmito dvěma stádii během svého usilování o pokoru prochází každý křesťan. V prvním stádiu má ze všeho, co ho může pokořit, strach, prchá před tím a hledá od toho osvobození. Ještě se nenaučil hledat pokoření za každou cenu. Přijal rozkaz být pokorný a snaží se ho poslouchat, ale nakonec pouze zjišťuje, že naprosto selhává. Za pokoru se modlí, někdy i velice vroucně, ale ve skrytu srdce se více modlí, ne-li slovy, pak alespoň nevysloveným přáním, aby byl toho, co pokořuje, ušetřen. Nezamiloval se do pokory jako do krásy Božího beránka a radosti nebes natolik, aby pro její získání prodal všechno. V jeho usilování o pokoru a v modlitbách za ní ho něco stále ještě jakoby brzdí a svazuje. Pokořit se ještě není spontánním projevem jeho života a povahy, která by samou podstatou byla pokorná. Ještě se to nestalo jeho radostí a jedinou zálibou. Ještě nemůže říct, velmi rád se chlubím svými slabostmi, mám zálibu ve všem, co mě pokořuje. Má ale vůbec smysl doufat, že dosáhneme stadia, ve kterém to bude jiné? Nepochybně ano. Co nám pomůže se tam dostat? To, co pomohlo i Pavlovi, nové zjevení Pána Ježíše. Nic než Boží přítomnost nemůže odhalit a vyhnat naše já. Pavlovi byl dán jasnější vhled do zásadní pravdy o tom, co dělá Ježíšova přítomnost. Ta totiž zažene každou touhu hledat cokoliv nás samých a způsobí, že si budeme libovat v každém pokoření, které nás připravuje na jeho plnější zjevení. Když zažíváme Ježíšovu přítomnost a moc, naše pokoření nás vedou k tomu, abychom si pokoru vybrali jako nejvyšší požehnání. Zkusme přijmout to, čemu nás učí Pavlův příběh. I pokud mezi námi jsou vyspělí věřící, výteční učitelé a lidé s nebeskými zážitky, přesto se ještě možná plně nenaučili lekci o dokonalé pokoře, která se radostně chlubí slabostí. Vidíme to na Pavlovi. Téměř se dostal do nebezpečí, že se bude povyšovat. Ještě dokonale nevěděl, co to je být ničím, zemřít, aby v něm žil jedině Kristus a mít zálibu ve všem, co ho poníží. Zdá se, jako by toto byla nejpokročilejší lekce, kterou se musel naučit. Plně se podobat Pánu prostřednictvím toho, že vyprázdní sebe samého a že se bude chlubit slabostí, aby Bůh mohl být vším. Nejpokročilejší lekcí, kterou se věřící musí naučit, je pokora. Kéž by si to každý křesťan, který se snaží dělat pokroky ve svatosti, dobře pamatoval. I ve výrazném posvěcení, vroucí horlivosti a nebeských zážitcích může být, pokud tomu Pán svým zvláštním jednáním nepředejde, mimovolně přimícháno povyšování sebe samého. Osvojme si toto ponaučení. Nejvyšší svatost je nejhlubší pokora. Pamatujme, že nepřijde sama od sebe, nýbrž pouze pokud se na ní ve svém zvláštním jednání zaměří náš věrný Pán i jeho věrný služebník. Podívejme se na své životy ve světle tohoto poznání a přemýšlejme, zda se slabostí radostně chlubíme, zda máme v těžkostech, tísních a úzkostech zálibu, stejně jako Pavel. Opravdu, položme si otázku, zda oprávněné či neoprávněné pokárání, výčitku od přítele či nepřítele, problém nebo těžkost, do nichž

0: nás ostatní přivedou, pokládáme za výbornou příležitost prokázat, že je pro nás Ježíš vším. Je to příležitost prokázat, že naše vlastní záliba a sláva je ničím a že ve skutečnosti zálibu nacházíme v pokoření. Být od sebe samého tak svobodný, že cokoliv o nás někdo řekne nebo nám udělá, je ztraceno a pohlceno v myšlence, že Ježíš je vším. To je opravdové požehnání, hluboké štěstí nebes. Důvěřujme tomu, který se ujal Pavla, že se ujme i nás. Pavel potřeboval zvláštní káznění a zvláštní pokyny, aby se naučil, co je ještě cennější než nevypravitelné věci, které uslyšel v nebi. Co to znamená chlubit se slabostí a ponížeností? I my to nutně velice potřebujeme. Ten, který se staral o Pavla, se stará i o nás. Žárlivě a láskyplně na nás dává pozor, abychom se nepovyšovali. Když se ale povyšujeme, snaží se nám zlo odhalit a vysvobodit nás z něj. Těžkostmi, slabostí a problémy se nás snaží ponížit, dokud nepochopíme, že jeho milost je vším, a dokud se nenaučíme nacházet zálibu přímo v tom, co nás ponižuje. Jeho síla, která se stává dokonalou v naší slabosti, a jeho přítomnost, která naplňuje a uspokojuje naši prázdnotu, se stávají tajemstvím pokory, která nemusí nikdy selhat. Ve vědomí, co v nás a skrze nás Bůh koná, může taková pokora stejně jako Pavel vždy říct: neboť jsem nebyl v ničem pozadu za těmi veleapoštoly, i když nejsem nic. 2. Korinským 12.11. Věci, které Pavla pokořovaly, ho vedly k pravé pokoře s její nádhernou radostí, ve které se tím, co ho pokořuje, chlubil a nacházel v tom zálibu. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova, proto mám zálibu v slabostech. Pokorný člověk poznal tajemství stálé radosti. Čím slabší se cítí, čím níže klesne a čím větší vypadá jeho pokoření, tím větší má podíl na Kristově moci a přítomnosti. Když potom říká: nejsem nic, slovo jeho Pána mu přináší stále hlubší potěšení: stačí ti má milost. 2. Korinským 12.19. Myslím, že je potřeba, abych tato dvě ponaučení ještě jednou celkově shrnul. Nebezpečí pýchy je větší a blíže, než si myslíme, a stejně tak i milost k pokoře. Nebezpečí pýchy je větší a blíže, než si myslíme, zvláště v čase našich nejsilnějších prožitků a zkušeností. Představte si kazatele vyučujícího duchovní pravdy ve shromáždění, kterému s obdivem visí na rtech. Nadaného řečníka na konferenci o svatosti, který vysvětluje tajemství nebeského života. Křesťana vydávajícího svědectví o požehnaném zážitku nebo úspěšného evangelistu, který se stává požehnáním pro jásající zástupy. Nikdo neví, jakému skrytému nebezpečí jsou tito lidé bezděčně vystaveni. I Pavel se ocitl v nebezpečí, aniž by to věděl. To, co pro něj Ježíš udělal, je zapsáno k našemu napomenutí, abychom toto nebezpečí znali a abychom také věděli, kde jedině jsme před ním v bezpečí. Kéž už nikdo nemá příčinu říkat, že nějaký učitel či vyznavač svatosti je plný sebe samého, nebo že nežije to, co káže, nebo že jeho požehnání zrovna jemu k větší pokoře a mírnosti jaksi nepomohlo. Pokornými nás může učinit Ježíš, ve kterého věříme. Ano, i milost k pokoře je větší a blíže, než si myslíme. Ježíšova pokora je naší záchranou. Sám Ježíš je naší pokorou. Naše pokora je jeho dílem. To on si ji bere na starost. Jeho milost je dostatečná i k tomu, abychom se dokázali vypořádat s pokušením být pyšný. Jeho moc se stane dokonalou v naší slabosti. Rozhodněme se být slabí, být hnízcí, být ničím. Ať je nám pokora potěšením a radostí. Radostně se chlupme svou slabostí a mějme zálibu ve všem, co nás může pokořit a udržet dole. Pak na nás spočine Kristova moc. Kristus se pokořil a proto ho Bůh povýšil. Kristus nás pokoří a pokorné zachová. Dejme mu k tomu upřímný souhlas. S důvěrou a radostí přijměme všechno, co pokořuje. Pak na nás spočine Kristova moc. Zjistíme, že nejhlubší pokora je tajemstvím nejskutečnějšího štěstí, radosti, kterou nic nezničí.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Dvanáctá kapitola. Pokora a povýšení. Kdo se však pokořuje, bude povýšen. Lukáš 18:14. Pokořte se před Pánem a povýší vás. Jakub 4:10. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. První list Petrův 5:6. Zrovna včera se mě někdo zeptal, jak v sobě můžu porazit pýchu. Odpověď je prostá, jsou k tomu potřeba dvě věci. Dělej to, co Bůh dává za úkol tobě, pokoř se, a důvěřuj mu, že on udělá to, co dává za úkol sobě, že tě povýší. Příkaz je jasný, pokořte se. To neznamená, že je tvým úkolem porazit pýchu ve své přirozenosti, vyhnat ji a sformovat v sobě mírnost svatého Ježíše. Ne, to je Boží dílo. Je to samotná podstata povýšení, ve kterém tě Bůh pozvedá a proměňuje, aby ses věrně podobal jeho milovanému synu. Uvedený příkaz znamená, využij každou příležitost pokořit se před Bohem i před lidmi. Pokoř se a měj v tomto neměnném příkazu vytrvalý vzdor každému pádu a selhání. Jednej tak ve víře v milost, která v tobě už působí, a v příslib, že pro přicházející vítězství dostaneš milosti ještě více. Dívej se ke světlu, které svědomí zaměřuje na pýchu srdce a na její skutky. Aby vám Bůh to, že se potřebujete pokořit, připomněl a aby vám s tím pomohl, dopouští na vás různé nepříjemnosti. Vděčně je všechny přijměte, ať už to bude něco ve vašem nitru nebo něco zvenku, od přítele či nepřítele, něco přirozeného nebo nadpřirozeně milostivého. Věřte, že pokora je v skutku mateřskou ctností, vaší první povinností před Bohem a jediným neumdlévajícím strážcem duše. Zaměřte se na ní jako na zdroj veškerého požehnání. Slib, kdo se však pokořuje, bude povýšen, pochází od Boha a je naprosto spolehlivý. Starejte se o to, abyste dělali to jediné, co od vás Bůh žádá. Pokořte se. Bůh se pak postará, aby udělal to, co slíbil. Dá vám více milosti, ve vhodný čas vás povýší. Jakékoliv Boží jednání s lidmi charakterizují dvě stádia. Prvním je čas přípravy. V něm příkaz a zaslíbení připravuje a kázní lidi, aby mohli postoupit dál. V tomto prvním stádiu poznávají, jak se s jejich úsilím mísí jejich neschopnost, selhávají a opět mají částečný úspěch a tyto zážitky v nich vyvolávají svaté očekávání něčeho lepšího. Poté přichází druhé stadium. Čas naplnění, kdy se víra stává dědicem zaslíbení a užívá si to, o co dříve tak často nadarmo bojovala. Pokud se snažíme dosáhnout dobra, ať už úsilím o nějakou ctnost, nebo v křesťanském životě obecně, bude to probíhat právě podle tohoto zákona dvou stadií. Je totiž zakořeněn v samé přirozenosti světa. Ke všemu, co se týká našeho vykoupení, musí dát podnět Bůh. Pak přichází na řadu člověk. Při usilování o poslušnost a o úspěchy musí poznat svou slabost. V zoufalství nad sebou se musí naučit umřít sám sobě a tak být dobrovolně a vědomně připravený přijmout zaslíbení od Boha. Otec dokončí to, co člověk přijal na začátku, kdy tomu ani nerozuměl. Tak se Bůh, který byl počátkem dříve, než ho člověk správně znal, nebo než plně pochopil jeho záměr, stává cílem lidského prahnutí a je vítán jako zakončení, jako všechno ve všem. Stejné je to i při hledání pokory. Každému křesťanu je přímo z Božího trůnu dáván rozkaz pokoř se. Upřímná snaha rozkaz slyšet a poslouchat bude odměněna. Ano, odměněna bolestivým zjištěním dvou skutečností. Za prvé, aniž bychom to předtím tušili, zjistíme, jak přehluboká v nás je pýcha, nechuť pokládat se a být pokládán za nic a nechuť poddat se zcela Bohu. Za druhé, jak naprosto chabé je všechno naše úsilí o zničení té šeredné obludy, včetně všech našich modliteb o Boží pomoc. Blažený je člověk, který se v tomto okamžiku naučí vkládat naději do Boha a navzdory veškeré moci pýchy, která je v něm, vytrvat v činech pokory před Bohem a lidmi. Zákon lidské přirozenosti známe. Ze skutků se rodí návyky, návyky tvoří sklony a sklony formují vůli. Sformovaná vůle je charakter. V díle milosti je tomu stejně. Zatímco stále opakované skutky plodí návyky a sklony, které posléze posilují vůli, přichází se svou velkou mocí a duchem ten, který působí chtění, vůli i činění. Pokoření pyšného srdce, ve kterém se kající svatý tak často vrhá před Boha, je odměněno větší milostí, pokorným srdcem. To je srdce, ve kterém zvítězil Ježíšův duch a přivedl novou přirozenost k dospělosti, srdce, ve kterém navždy přebývá ten, který je tichý a pokorný. Pokořte se před Pánem a povýší vás. V čem povýšení spočívá? Pro člověka je nejvyšší slávou to, že je pouze nádobou, která má přijmout, užívat si a ukazovat ostatním slávu Boží. Dělat to může pouze tehdy, když je ochotný nebýt sám o sobě ničím, aby Bůh mohl být vším. Voda vždy naplní nejprve místa položená nejníže. Čím níže před Bohem člověk leží a čím je prázdnější, tím do něj božská sláva vteče rychleji a tím vrchovatěji ho naplní. Povýšení, které Bůh slibuje, není a nemůže být nic vnějšího, co by nesouviselo s Bohem samotným. Všechno, co Bůh dává a co dát může, je jen víc jeho samého, jen to, že se nás chopí úplněji. Na rozdíl od pozemských ocenění není povýšení něco přenosného, co s odměňovaným jednáním vlastně není přímo spjaté. Ne, povýšení je ze své podstaty následkem a výsledkem toho, když se pokoříme. V něm je nám dávána nepomíjející božská pokora. V něm se naše pokora dostává do souladu s pokorou Božího beránka a v něm se chápeme pokory, která patří jemu a která nás připravuje k tomu, abychom plně přijali trvalou Boží přítomnost. Kdo se však pokořuje, bude povýšen. Sám Ježíš je důkazem pravdivosti těchto slov. Je zárukou toho, že se jistě naplní i na nás. Vezměme na sebe jeho jho a učme se od něj, neboť je tichý a pokorný v srdci. Stačí, abychom byli ochotní sklonit se k němu, jako on se sklonil k nám. A on se ke každému z nás skloní znovu, načež zjistíme, že jsme s ním zapřeženi do stejného jha. Jak vstupujeme hlouběji do společenství jeho pokory a pokořujeme se nebo snášíme pokoření od lidí, můžeme počítat s tím, že na nás spočine duch jeho povýšení, duch slávy, duch Boží, 1. Petrova 4.14. Přítomnost a moc oslaveného Krista přijde k těm, kteří mají pokorného ducha. Až v nás Bůh bude moci vstoupit na místo, kterému právem patří, pozvedne nás. Starejte se při svém pokořování o jeho slávu. On se pak bude starat o vaši slávu, až bude vaši pokoru přivádět k dokonalosti a až do vás jako váš stálý život bude vdechovat Ducha Svatého Syna. Až se vás zmocní vše pronikající Boží život, nebude pro vás nic tak přirozeného a příjemného, jako být ničím a ani vás nenapadne myslet na své já, či si pro ně něco přát, protože bude všechno obsazeno tím, který naplňuje všechno. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. 2. Korinským 12.9. Bratři a sestry, není zde snad odhalen důvod, proč nám v usilování o svatost naše posvěcení a víra tak málo pomáhají. Prohlašovali jsme, že je při díle víra a přitom to bylo naše já a jeho síla. Boha jsme zvali jen kvůli svému já a jeho prospěchu. Aniž bychom si to uvědomovali, ve skutečnosti se duše radovala ze svého já a jeho svatosti. Ani nás nenapadlo, že pokora, naprostá, trvalá, kristovská pokora, pronikající a charakterizující celý náš život s Bohem i s lidmi, je nejzásadnějším prvkem života ve svatosti, o který usilujeme. Sebe ztratím pouze, když se chopím Boha. Skotačení malinkého zrnka prachu je vidět pouze v záplavě zářivé slávy slunečních paprsků. Právě tak je to s pokorou. Jde o to, abychom se v Boží přítomnosti stali zrnkem prachu, které bude přebývat ve slunečním světle jeho lásky. Jak velký je Bůh, jak malý jsem já. Ztracen, pohlcen v nesmírnosti lásky. Jedině Bůh, nikoli já. Kéž nás Bůh naučí, že být pokorný, být v jeho přítomnosti ničím, je v křesťanském životě nejvyšším úspěchem a největším požehnáním. Bůh nám říká, bydlím na vysokém a svatém místě i s tím, kdo má zdeptaného a poníženého ducha. Izajáš 57.15. Kéž se tato slova naplní na nás. Stát se prázdnějším, být nižší, zneuznán a zavržen, nádobou však Bohu čistší, plnou Krista, Krista jen.

0: Večer pod lampou na Rádiu 7 se uzavírá. Poslouchali jste závěrečné kapitoly z knihy Andrewa a Mariho Pokora, tajemství svatosti a radosti. Četl Petr Stoj a technicky spolupracoval Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2015 v nakladatelství Křesťanské misijní společnosti. No a v pátek v premiéře v 21 hodin budeme číst Víra ve vírech otazníků.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Posloucháte Rádio 7, jejímž vysíláním provází Kristýna Exnerová. A které pořady zazní od 4. hodiny ranní, vám právě teď sdělím. Jak vypadá víra uprostřed obyčejných dnů, kdy se zdánlivě nic zvláštního neděje? Příběh Izáka inspiruje k vytrvalosti, důvěře a každodennímu chození s Bohem a k modlitbě jako prostoru pro rozhovor s Bohem i naslouchání jeho vedení. Dana Kenningová vás zve už za pár vteřinek k poslechu modliteb podle Bible, druhého dílu série s názvem Upřímné modlitby. Relace Séla je místem pro vnímání Božího slova a přemýšlení o něm. Manželům Petrovi a Markétě Šanderovým z husitské fary v Kuřimi můžeme naslouchat od 5. hodiny. A teď už vás zvu ke slíbeným modlitbám podle Bible.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Každodenní vytrvalost v chození s Bohem. Jaká je vaše zkušenost? Daří se vám trávit s ním čas uprostřed práce a všedních starostí? Upřímné modlitby nemusí být plné dramatu. Stačí, když jsou součástí našeho běžného života. A to je příběh praotce Izáka, syna Abrahama, o kterém byla řeč v prvním díle série Upřímné modlitby. Druhý díl této série jsem nazvala Vytrvalý modlitebník. U pořadu modliteb podle Bible vás vítá Dana Kenningová.

Izák zažil výjimečnou situaci, když nad sebou viděl obětní nůž v ruce svého otce Abrahama. Zažil, že Bůh si nepřeje lidské oběti, ale naši úplnou vydanost se vším všudy, jak ji viděl u svého otce. Abraham je muž, který měl sílu jít proti proudu své kultury, svého kmene, být odlišný, uctívat místo mnoha bohů a model jediného boha, stvořitele, a toho následovat do neznámé země, i když to znamenalo nejistotu a riziko. To, co ho neslo, byla láska, chesed, boží láska k člověku. Jeho syn Izák věděl, že být dítětem smlouvy, nositelem božího vyvolení a povolání, není ani jednoduché, ani bezpečné. To, co neslo jeho, byla odvaha a vytrvalost. Postupně si přečteme části z jeho příběhu. Nejdřív požádáme Ducha Svatého, aby vedl náš společný čas modliteb. Duchu Svatý, děkujeme ti, že jsi s námi. Teď a tady, kolem nás i v nás, přítomný, neměnný, tentýž včera, dnes i zítra a na věky. Duch živého Boha Izraele, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Duch Hospodinův, Duch Božího Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Prosíme, veď naše přemýšlení, promlouvej k nám, dotýkej se nás, dej, ať k nám Boží slovo hovoří aktuálně do naší situace a ať mu správně rozumíme. Ukaž nám, co se můžeme naučit na příběhu Izáka. Odevzdáváme se ti. Amen. Začneme příběhem, u kterého jsme minule skončili. Genesis 22. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Mórie a tam ho obětuj, jako oběť zápalnou, na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále a vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče. Ten odvětil: Co pak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi Boha bojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Hospodine, děkujeme ti, že jsi připravil zástupnou oběť místo Izáka, beránka v křoví. A přece si sám obětoval svého syna, beránka bez viny, abychom nemuseli zemřít věčnou smrtí kvůli hříchu. Prosíme, abychom obstáli ve zkouškách víry,
jako obstál Abraham a nic ti neodepřel. Ani svého milovaného syna, který měl být nositelem požehnání. Pane, vyznáváme, že nerozumíme mnohdy tvým cestám, našemu životu. Proč bys chtěl od nás něco, co si nám sám dal, aby se stalo naplněním tvého plánu s naším životem? Dáváme ti své otázky, na které nemáme odpověď. Své pochybnosti ve víře. Dej se nám víc a víc poznávat, kdo skutečně jsi, a dej, ať naše důvěra v tebe, navzdory všemu, čemu nerozumíme, roste. Amen.

Věrnost v každodenním životě víry. To je příběh praotce Izáka, který si připomínáme v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou. Genesis 24. Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal. I řekl Abraham služebníku, správci svého domu, který vládl vším, co mu patřilo. Polož ruku na můj klín. Zavazuji tě přísahou při Hospodinu, Bohu nebes a země, abys nebral pro mého syna ženu z dcer Kenánců, mezi nimiž sídlím. Půjdeš do mé země a do mého rodiště a vezmeš odtud ženu pro mého syna Izáka. Služebník mu na to odvětil. Co když mě ta žena nebude chtít následovat sem, do této země? Mám tvého syna zavést zpátky do země, z níž si vyšel? Abraham řekl, chraň se tam mého syna zavést. Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, promluvil ke mně a přísahal mi, že tuto zemi dá mému potomstvu. On sám vyšle před tebou svého posla a ty budeš moci vzít odtamtud ženu pro mého syna. Kdyby tě snad ta žena nechtěla následovat, budeš své přísahy zproštěn. Jen tam mého syna nezaváděj. I položil služebník ruku na klín svého pána Abrahama a odpřísáhl mu to. Služebník tedy vzal 10 velbloudů svého pána a jel. Před městem zastavil velbloudy u studně s vodou. Bylo to na večer, v době, kdy ženy vycházejí čerpat vodu. Tu řekl, Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu. Dívce, která přijde, řeknu, nakloň svůj džbán, abych se napil. Odvětí-li, jen pij a také tvé velbloudy napojím, předurčil si ji pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že si mému pánu prokázal milosrdenství. Pane, prosíme za všechny situace, kdy potřebujeme jasně od tebe odpověď, co máme dělat, protože si nevíme rady. Prosíme za křižovatky v našem životě, které jsou klíčové pro naše následování tebe a naplnění tvého plánu spásy. Dej, ať je správně rozpoznáme. Prosíme, veď nás svým duchem, abychom uměli rozlišovat své motivy od tvé vůle a nevydávali jedno za to druhé. Prosíme, abychom uměli dávat moudré rady těm, kdo se nás ptají a přimlouvali se za sebe navzájem. Amen. Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betuelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na rameni džbán. Byla to dívka velmi půvabného vzhledu. Panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj džbán a vystoupila. Služebník jí přiběhl naproti a řekl, dej mi prosím doušek vody ze džbánu. Odvětila, jen se napij, můj pane. A rychle spustila džbán na ruku a dala mu pít. Když mu dala napít, řekla, načerpám i tvým velbloudům, aby se napili. Rychle vylila vodu ze svého džbánu do napajedla a znovu odběhla ke studni čerpat, aby napojila i všechny jeho velbloudy. Muž ji přitom mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar či nikoli. Když se velbloudi napili, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a dva náramky pro ni o váze 10 šekelů zlata. Řekl, pověs mi prosím, čí si dcera? Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování? Odvětila mu, jsem dcera Betuela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi. A dodala, slámy i obroku máme dost, i místo k přenocování. Tu padl muž na kolena, klaněl se Hospodinu a řekl, požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost.
dovedl mě až do domu bratří mého pána. Pane, chválíme tě, že jsi vyslyšel prosby Abrahama i jeho sluhy, že jsi naplnil Abrahamovu touhu, aby manželka jeho syna nebyla z kenánského národa, protože to bylo důležité pro naplnění tvého zaslíbení, které si dal Abrahamovi. Prosíme, abys i našim dětem dal věřící partnery, aby tě společně následovali. Partnery, kteří tě budou milovat a tuto lásku a úctu prokazovat i svým manželkám či manželům. Aby byli moudří, opravdoví, čistého srdce. Prosíme za všechny, kdo touží po partnerovi, ale zatím žádného správného nepotkali nebo neví, jak ho poznat. Prosíme, veď je svým duchem a dej i jim jasnou odpověď, jako si dal Abrahamovu služebníku. Amen.

Dívka odběhla a oznámila rodině své matky, co a jak se stalo. Rebeka měla bratra jménem Lában. Lában běžel ven k tomu muži u pramene. Viděl totiž nosní kroužek a na sestřiných rukou náramky a slyšel slova své sestry Rebeky, o čem s ní ten muž mluvil. Přišel k tomu muži, který dosud stál u velbloudů nad pramenem a řekl: pojď, požehnaný Hospodinův, proč stojíš venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy. I vešel ten muž do domu a odstrojil velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok. Jemu a jeho mužům dal vodu k umytí nohou. Pak dal před něho prostřít, aby pojedl. On však řekl: nebudu jíst, dokud nevyřídím svou záležitost. Lában odvětil: mluv. Pak následuje vyprávění služebníka, jak ho Abraham vyslal najít ženu pro Izáka, jak se modlil, aby potkal tu pravou, a jak mu Bůh přesně odpověděl na jeho modlitby. Na to Lában i Betuel odpověděli: toto vyšlo od Hospodina a my nemůžeme tobě říci ani zlé, ani dobré. Hle, tady je Rebeka. Vezmi si ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, jak mluvil Hospodin. Jakmile Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu až k zemi. Potom vyňal stříbrné a zlaté předměty a látky a dal je Rebece. Též jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. Pak jedli a pili, on i mužové, kteří byli s ním, a přenocovali. Když ráno vstali, řekl: propusťte mě k mému pánu. Ale její bratr a matka odvětili: ať s námi dívka ještě nějaký čas zůstane, aspoň 10 dní, potom půjde. On však jim řekl: nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. Propusťte mě, ať mohu jít ke svému pánu. Odvětili: zavoláme dívku a zeptáme se přímo jí. Zavolali Rebeku a otázali se jí: půjdeš s tímto mužem? Řekla: půjdu. Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova služebníka a jeho muže. Rebece požehnali slovy: sestro naše, buď matkou nečíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí. Rebeka a její dívky vsedly hned potom na velbloudy a následovali toho muže. Tak dostal služebník Rebeku a odešel. Hospodine, dal si nám svobodnou vůli. Nechceš, abychom byli jen slepými loutkami tvé vůle, ale abychom se svobodně rozhodli, když nám ji dáváš poznat. Prosíme, nauč nás rozpoznávat, kdy je rozhodnutí na nás, co chceme, a kdy pro nás máš speciální cestu, člověka povolání. Ukazuj nám touhy našeho srdce, protože až teprve, když víme, co chceme, můžeme se opravdově rozhodnout pro tvou vůli. Prosíme za všechny, které voláš, aby opustili svůj domov a vydali se do neznáma. Za všechny služebníky tvého království, kteří ti slouží na novém místě, v cizí zemi, učí se cizí jazyk a poznávají cizí kulturu, aby lidem tam přiblížili tebe. Požehnej jim, chraň je a veď je. Prosíme za rodiče misionářů, aby měli porozumění a dokázali propustit své děti a vyslat je s požehnáním tam, kam ty je voláš. Amen.

0: Amen. Amen. Thank you, Emma. Thank you, Suki.
1: Dostáváme se k poslední části dnešních modliteb podle Bible, kterými nás provází Izákův příběh. Před písničkou jsme četli o tom, jak služebník našel manželku pro Izáka, jak mu Bůh odpověděl na jeho modlitbu a Rebeka i její rodina souhlasili s Boží vůlí. A co následovalo dál? Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. Vyšel totiž k večeru na pole, aby přemýšlel. Tu se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy. Izák se šel projít a přemýšlel. Podle židovských rabínů se modlí, protože to hebrejské sloveso, přeložené jako přemýšlet, znamená také meditovat, ale i vést rozhovor. Jak píše rabbi Sachs, modlitba je rozhovor mezi nebem a zemí. Ale rozhovor je také modlitbou, neboť v opravdovém rozhovoru se otevírám realitě druhého člověka. Vstupuji do jeho či jejího světa. Začínám vidět věci z jiné perspektivy, než je ta moje. Ve spojení dvou já se obě mění. Tolik citát. A s modlitbou je to podobné. Naslouchám Bohu, vnímám jeho přítomnost, kdo je, a hovořím s ním. Tento verš je základem židovského výkladu tradice odpoledních modliteb. Podle tohoto výkladu je Abraham zakladatel ranních modliteb, Izák odpoledních a Jákob večerních. Abraham časně ráno vstává a stojí před Bohem. Je průkopník nové víry, svítání nového dne. Izák reprezentuje vytrvalost, protože odpoledne se nic zvláštního neděje, žádný okouzlující východ či západ slunce. Je třeba dokončit, co bylo započato. A Izák nese dál víru i zaslíbení, které začaly s Abrahamem. O Jákobovi si povíme příště. Teď ale nás čeká ještě pohádkový happy end. Rebeka se rozhlédla a spatřila Izáka. Sesedla z velblouda a otázala se služebníka, kdo je ten muž, který nám jde po poli vstříc? Služebník odvětěl, to je můj pán. Vzala tedy roušku a zahalila se. Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal. Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou a zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky. Pane, prosíme za naše rodiny a manželství, aby si manželé vycházeli vstříc, vzájemně se podporovali, byli ochotni jeden pro druhého obětovat své pohodlí, dávali přednost jeden druhému a přijímali se v lásce i se svými odlišnostmi a slabostmi. Prosíme, chraň naše rodiny před rozdělením, svárem, neodpuštěním, zradou, nevěrou a sobectvím. Aby se dobře dařilo dětem, které v nich vyrůstají, a rodiče pro ně byli hodnověrným svědectvím o tobě. Děkujeme ti za posvátné tajemství manželství, které je připomínkou i zrcadlem, stělesněním Kristovy lásky k jeho nevěstě.

Modlitby podle Bible dnes končí, ale Izákův příběh pokračuje dál. Třeba tím, že hloubí studny, ze kterých pili i okolní pronárody. I v tom lze spatřovat přenesený význam jeho života jako hluboké duchovní studny, ze které můžeme čerpat i my dnes. S přáním vytrvalosti v každodenním chození s Bohem a aby ve vás tryskal pramen živé vody Ducha Svatého, vám přeje a z Rádia 7 se loučí Dana Kenningová.

0: obyčajných ľudí. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Skutečný pokoj a síla pramení z toho, když zůstáváme v něm. To znělo od Solu Israel. Následuje skladba od Elevation Worship. Ty proměňuješ hroby v zahrady a měníš zoufání v radost.

0: Máme 19. září, blížíme se, nebo už jsme překročili 5. hodinu raní a vítá vás Kristýna Exnerová, pokud jste třeba Rádio 7 naladili právě teď. Myšlenky k vybraným biblickým textům dle ekumenického lekcionáře rozvíjí v následujícím pořadu manželé Petr a Markéta Šanderovi z Církve Československé husitské v Kuřimi. Zvu vás k poslechu Séla právě teď.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Zde je další Séla z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den, pěkně vítejte.
0: Dnešní Séla je 264. a neděle je 24. v mezidobí.
1: Tak a teď už se na chvilku stišíme. Modleme se.
0: Bože, ty jsi všechno stvořil a všechno řídíš ke spáse. Ujmi se nás, ať poznáváme tvou moc a dobrotu a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Skrze tvého syna a našeho pána Ježíše Krista. Amen.
1: Čtení z knihy Exodus ze 14. kapitoly. Hospodin otvírá svému lidu únikovou cestu Rákosovým mořem.
0: Tu se zvedl boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi do prostřed moře. Všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.
1: Způsobil, že se uvolnila koleje jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jítro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal do prostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva.
0: Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Amen.
1: Amen. Následuje modlitba žalmu 114.
0: Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči,
1: stal se Juda boží svatyní, Izrael božím vladařstvím.
0: Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se nazpět obrátil.
1: Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata.
0: Moře, co je ti, že utíkáš? Jordáne, že se zpět obracíš.
1: Hory, proč poskakujete jako berani a vy pahorky jako jehňata?
0: Chvěj se země před pánem, před Bohem Jákobovým.
1: On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod. Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům ze 14. kapitoly. Nikdo z nás nežije ani neumírá sám sobě.
0: Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí. A kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu.
1: Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých, i živých.
0: Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se před mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
2: Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Matouše, 18. kapitola, 21. až 35. verš. Jak je to v Božím království s odpouštěním?
0: Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků.
1: Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen.
0: Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.
2: Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Dneska máme na pořadu evangelní texty o odpuštění, což je taková jasná a současně citlivá otázka.
1: Citlivá? V jakém smyslu?
0: No, že teoreticky moc dobře víme, že máme odpouštět, ale praxe bývá trochu horší. Nemyslíš?
1: Inu, jak se to vezme? Ale ne, máš pravdu. Praxe bývá trochu horší. Víme to, že máme odpouštět. Někdy s tím nemáme žádný problém, ale občas nastanou situace, kdy to moc nejde. To záleží na tom, co a komu má být odpuštěno. Když to jsou maličkosti, žádný problém.
0: Ale někdy to může být velká křivda. Víš, že ano.
1: Zažila jsi někdy něco takového? Myslím, velkou křivdu?
0: Asi ani ne, nevzpomínám si, ale víš, jaké to je s mou pamětí, viď?
1: No, řekl bych, že báječné. Myslím, s tou pamětí. A jinak, to jsi asi měla štěstí. Nic a nikdo tě netraumatizoval, což je skvělé.
0: A ty?
1: Myslíš, jako s mou pamětí? No, bývalo to lepší, ale pořád dobrý.
0: Ale ne, myslela jsem s nějakým tím příkořím, traumatem a tak, prostě s věcma, který je třeba odpouštět.
1: No, bylo pár věcí, které se mi ale z dnešního pohledu jeví jako prkotina. Takže vlastně taky ne. Ne, že bych si nepamatoval, ty situace se mi vybavují, ale ztratilo to nějak ten bolavý osten. To je možná ten odstup, který přináší zkušenost.
0: Myslíš moudrost stárnutí, ne?
1: Tak nějak. Avšak podívejme se na to evangelium.
0: Navazujeme přesně tam, kde jsme minulou neděli skončili.
1: To jest Matouš 18:20. Řeč byla o bratrsko-sesterském napomínání, pak o výkladečském svazování a rozvazování a nakonec o svorné modlitbě. A hned na to přichází Šimon Petr se svou otázkou.
0: Kolikrát má odpustit svému bratru, když proti němu zhřeší?
1: Chudák Šimon Petr, vždycky něco plácné a ono se to pak po staletí čte ve všech kostelích a lidé si říkají, jak si mohl Petře něco takového myslet a říkat.
0: Ale někdo prostě musel něco říct. Když se učitel zeptá žáků, tak nemůžou všichni mlčet. Někdo by měl promluvit.
1: Ano, aspoň ten, kdo cítí zodpovědnost a ví, že se to od něho čeká. Ale já to vůbec nemyslel špatně. Já toho Petra chápu. Ono ve všem, co on udělá a řekne, a zvlášť ve své slabosti a neznalosti, přece jen je velkým svědkem evangelia. A v tom, co teď říkám, není ani kapka ironie.
0: Jak je tu, tady v tomto příběhu, přesně svědkem evangelia?
1: No, jednoduše.
0: Jak jednoduše?
1: No, už ví, že v nebeském království se hodně odpouští a prostě Bůh ve své vládě je velkorysejší než ti nejvelkorysejší lidé. A teď je otázka, jak moc velkorysí. Kolik? Kolikrát mám odpustit bratrovi, který pořád a pořád se proti mně provinuje? Kolik? No a navrhne sedmičku. Neboť číslo 7,
0: jak známo, je symbolem plnosti.
1: Výborně. No vidíš, a když je něčeho 7, tak je to vrchovatě. 7 odpuštění, to vypadá dosti velkoryse.
0: To by mohla být taková míra nebeského království, že?
1: Ano, ale kde pak, milý Petře, ne až 7krát, ale až 70krát 7krát.
0: Takže 77krát nebo 70krát 7?
1: Inu, většina překladů, co jsem se díval, má spíš to první, tedy 77krát. Někteří mají to 70krát 7krát, tedy 490, ale není to důležité. Protože tady vůbec nejde o číslo a odpočítávání, konec konců, kdo by se s tím počítal. Prostě odpouštěj Petře a nepočítej, odpouštěj a neptej se. Nebeské království ti nebude dávat za vinu, že si někomu odpustil víckrát, než si měl.
0: O tom je to podobenství.
1: Ovšem, to rámuje všechny ty naše zkušenosti s křivdami, vinami a odpouštěním. Protože si neuvědomujeme jisté skutečnosti.
0: Nebo na ně zapomínáme.
1: Což je jinými slovy totéž. Bůh nám odpustil to, co bychom nikdy nedokázali napravit. Všimni si, že vina, provinění, prostě jakékoliv narušení, nejli přímo rozbití vztahu, se znázorňuje obrazem dluhu. Případně jinými obrazy z oblasti účetnictví. No, to, co se děje mezi Bohem a námi.
0: Asi spíš námi a Bohem.
1: Tak, je podobné tomu, co se děje v obchodu a financích. Tím ovšem neříkám, že je to na chlup stejné, ale jen, že to má v něčem podobné rysy. Avšak vraťme se k dluhům našeho podobenství. My všichni jsme se totiž šíleně zadlužili vůči Bohu. Astronomicky.
0: Vlastně ta prosba v Otčenáši, odpusti nám naše viny, zní doslova odpusti nám dluhy naše.
1: Ano, staroslovensky třeba to zní ostavi nám dlhy naše, jako i my ostavlajem dlžníkom našim. Ale najdeš to už i v řeckém originále ofeiléma.
0: Což je dluh, závazek nebo povinnost.
1: A latinsky je to debitum.
0: Znamená vlastně to též.
1: Tak. Vlastně tam proznívá takové to slovo debetní, což známe. Mít záporný stav na účtu nebo na kartě.
0: Takže naše dluhy vůči Bohu narostly do astronomických rozměrů.
1: Tak, a náš problém je, že to nevidíme.
0: A co nevidíme? To jakoby neexistovalo.
1: Tak jest. A teď, co s tím enormním dluhem vůči Bohu uděláme?
0: Což je situace toho služebníka.
1: Přesně, a tady ho máme. No co s tím? No co? No exekuce, prodej do otroctví, je to nepěkné, ale tak se to hald dělalo.
0: Dej mi ještě čas a všechno ti splatím do puntíku.
1: Jistě, ale to kecá, protože tuhle cifru prostě nemá šanci splatit. Je to absurdní.
0: A pán to vyřeší v skutku originálně.
1: Ale on, ten sluha, to prostě nepochopil. Nedochází mu, co to znamená a k čemu ho to motivuje.
0: A v tom spočívá jeho zkáza.
1: A ta je veliká a smutná. Poučení je jasné. Odpouštěj, odpouštěj a pořád odpouštěj.
0: Je to tak jednoduché?
1: No to ví, že není. Podobenství vždycky věci zjednodušuje tak, aby se dali lépe pochopit. Je to vlastně takové schémátko. A my si to pak potřebujeme dosadit do svého života a do svých složitostí.
0: Tak co s tím?
1: Jednoduše řečeno, právě v té složitosti života platí to, co už bylo řečeno. Odpouštěj, odpouštěj a pořád odpouštěj. Složitější je to s tím provedením.
0: Vysvětlit, prosím.
1: Neříkej, že tomu nerozumíš.
0: Když ty to tak motáš a komplikuješ, úplně bys člověka popletl. Tak na jednu stranu to platí, na jednu je to složitější a pak to zase úplně jednoduše platí. Tak jak?
1: No, myslel jsem, že ta cesta k odpuštění nebude tak přímo čará. Chce to čas, chce to podívat se na věci z odstupu, chce to vybojovat si v sobě takový ten vnitřní zápas, jo, takový to, vždyť mi ukřivdila, vždyť já jsem v právu, vždyť to nemůžu jen tak pominout, vždyť si to nemůžu nechat líbit a mnohé, mnohé další.
0: Jejda. Teď mi to připomnělo, tu zlodějku, jak nás okradla v Římě. To tě pěkně naštvalo, viď? Vzpomínáš na tu tvou nazlobenou modlitbu? Ta rozhodně nebyla o odpuštění.
1: O ano, nebyla. Velmi zahanbující, přiznávám. Nakonec, ale to byla velmi užitečná duchovní a lidská lekce z Říma. I když trvalo to, než jsem to strávil. To máš tedy pravdu, zase jednou.
0: No, pojďme zpět k odpuštění.
1: Prostě nemusíš to odpuštění tak nějak sekat hned. Jo? Je to spíš takové směřování. Prostě držet ten směr. Jo? Třeba teď to momentálně ještě nejde. Teď by to ode mě byla křeč. Ono to musí uzrát. Ale celou tu dobu bych měl pamatovat na to, že cílem je určitě odpuštění a tenhle ten směr nevzdat.
0: A v odpuštění se pak potkáváme s Bohem.
1: Přesně tak. Amen.
0: Dobře, a teď něco k epištole. Kdo jsou ti slabí a kdo silní?
1: Zapeklitá otázka. Jsou to dva typy přístupů k evangeliu. Nevíme, jestli ty výrazy slabí a silní vymyslel sám svatý Pavel.
0: Možná si tak prostě říkali. A Pavel jen převzal jejich hantýrku.
1: I to je možné, docela pravděpodobné. Každopádně ty výrazy nejsou neutrální. To máš podobné, jako máš tým A a tým B v Cimrmanovi. Už v tom cítíš to pořadí a hodnocení. Prostě někdo je první a někdo až druhý. Kdo pak asi?
0: Kdo by chtěl být slabý?
1: No já, klidně.
0: No ovšem, to mě nepřekvapuje. Tváříš se jako, že je ti to jedno, kam tě zařazují. Ale nedělej se. Vzpomeň si, jak tě rozhodilo, když tě jeden tvůj kolega jednou označil za teologicky liberálního.
1: No, ale to jsem byl ještě moc mladý a nezralý. Ale máš, jo, máš prostě pravdu.
0: Tak čím se vyznačují silní a čím slabí v tom Římě?
1: Řekněme, že silní nepotřebují tolik dílčích pravidel. Prostě jsou svobodnější. Neřeší pořád odkud, pokud. Prostě věří v Ježíše a nebojí se tolik, co můžou a nemůžou slavit, co můžou a nemůžou jíst a tak dále a tak dále. Slabí, ti taky věří v Ježíše, ale pro svou víru potřebují různá pravidla. Jsou takový, řekněme, úzkostlivější a Pavel naznačuje, že se sám cítí spíš jako ten silnější.
0: Dobře, ale kdo má potom pravdu?
1: Hádej.
0: Silní? Nebo počkej, obojí? To je těžký.
1: Je, ale taky bych řekl obojí. Silní mají tu svobodu evangelia, ale právě oni mají brát ohled na ty slabší, což ovšem neznamená, že ti slabší mají pravdu. Inu, není to lehké.
0: Takže je to otázka soužití v rámci církve nebo sboru. Aby se pořád nehádali, nevyčítali si a netrápili se.
1: Tak by se to dalo říct. Máš svobodu, ale také požadavek lásky. Nebo přijetí druhých, protože i nás přijal Bůh. Vy všichni, kdo jste uvěřili v Ježíše jako Krista, byli jste přijati Bohem, i když mezi námi existují rozdíly. I když někteří z nás bazírují na různých pravidlech a směrnicích, přece u nás všech platí, Bůh nás přijal. A to je víc než všechny rozdíly a to platí.
0: A za co se považuješ ty?
1: Nerozumím, teda otázce pochopitelně rozumím, ale nevím, jak odpovědět, protože myslím, že dnešní církev to má prostě jinak rozděleno a pojmenováno. Těžko se s některou tou tehdejší skupinou identifikovat. Já fakt nevím.
0: No to nevadí. Ale to soužití různých skupin asi nebude vždycky úplně ideální a jednoduché.
1: Taky si myslím, máme se snažit v podstatě o nemožné. A v tom nám pomáhá Duch Svatý.
0: Takže mít své přesvědčení, za ním si stát a zároveň neodsuzovat ani nezlehčovat toho, kdo k následování přistupuje jinak.
1: Ano, tak nějak bych to zhrnul. Být v církvi je dost velká výzva, ale tak je to v pořádku, protože tam se to učíme a cvičíme.
0: A jsme u Rákosového moře. Proč vlastně Rákosové? Kde bychom ho našli? A našli bychom ho dnes?
1: Těžko říct, nevíme to. Existuje několik variant. A proč Rákosové? No tak se jmenuje ve staré hebrejské tradici. Řecká Septuaginta má Eritra Thalassa a latinská Vulgáta má Mare Rubrum.
0: V obou případech rudé nebo červené. Víš, jako erytrocity třeba.
1: Asi to označuje nějakou lagunu, záliv s mělčí vodou, kde rostl nějaký rákos, možná někde v Suezském nebo Akapském zálivu.
0: Jak to tedy vypadalo?
1: To moře nebo ta událost?
0: Událost.
1: No, tak to taky přesně nevíme. Máme příběh, který se vyprávěl a aktualizoval po generace. Oni si to vyprávěli a vyprávějí prostě jako svůj příběh. To jsme my. My v našich předcích jsme taky prošli tím mořem. Takže si to můžeme představit různě, jako událost mezi bezpečným provedením lagunou a na druhé straně, až po takovéto spektakulární projítí mezi vodami, jak se to maluje v dětských biblích, nebo to vidíme ve výpravných filmech.
0: Dobře, ale co teda s tím?
1: No vzít jádro příběhu a ostatní ponechat naší představivosti.
0: A jádrem příběhu je...
1: Hospodin vysvobodil své Izraelity z Egypta a potvrdil to zázrakem u Rákosového moře. Tahle ta zkušenost se hluboce vepsala do povědomí vznikajícího Izraele. A k ní se pak přidávali další. Prostě na této zkušenosti postavili svou identitu a vyznání víry. To jsme my a toto je Bůh, který nás takto přijal a získal jako svůj lid. Tam, kde nebylo cest, tam, kudy se vůbec nedalo jít, on otevřel pro nás jedinečnou, perfektní únikovou cestu.
0: Když k tomu navíc připojíme i teologický význam moře pro tehdejší lidi.
1: Myslíš moře jako nepřátelské děsivé moci?
0: No.
1: Pravda. Moře to je nevyzpytatelná hrůza. Kdo ví, co všechno číhá v jeho hlubinách? mysleli si a říkali lidé tenkrát.
0: Třeba draci, velcí vodní hadi, Leviatan.
1: Přesně. Tak tohleto děsivé moře bylo takhle maličké před naším Bohem.
0: Stejně jako rozvodněný Jordán a hory a pahorky.
1: Tak, a to máme krásně shrnuto v tom žalmu 114. To se ukázalo při tom výjití z Egypta a potom při slavném výjití do země zaslíbené na konci té cesty.
0: Bůh se ukázal jako pán, kterého poslouchá moře a vody a ostatní živly.
1: Amen, tak jest. Tento Bůh nám otevřel cestu, to je on. Podobně i nám dnes otvírá své podivné cesty uprostřed nejrůznějších nebezpečí a skutečností, kterých se bojíme.
0: Tam, kde se bojíme a kam bychom sami nešli ani za nic, tudy nás Bůh vede do svobody.
1: Vyvolává to bázeň, ale nakonec to přináší velikou úlevu. A to se děje taky nám. Díky Bohu. Amen.
0: Amen.
1: Ještě se pomodlíme, Otče náš.
2: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
0: 264. séla končí.
1: Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Děkujeme za pozornost.
1: Přejeme hezkou neděli a celý týden.
0: A za týden opět
1: naslyšenou.

Reprízu tohoto pořadu můžete slyšet v sobotu ve 22 hodin a další séla zvek zastavení v neděli od 18.30.

Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Žalm 37:7.

0: 方。
1: Já se s vámi rozloučím písní od Zacha Williamse Heart of God. V Božím srdci je pouze láska. V jeho otevřené náruči není místo pro stud. Z popela tvoří krásu. Přijď takový, jaký jsi. Pokud si nejste jistí, pokud nevíte, jak poznat jeho lásku, nebojte se na Boha promluvit. On říká, kdo se přiblíží ke mně, já se přiblížím k němu. Tak to přeju nám všem, abychom se stále víc a víc přibližovali k Ježíši. Mějte krásné ráno, požehnaný celý den. Od mikrofonu Rádia 7 přeje Kristýna Exnerová.

Dobré ráno a požehnanou sobotu vám všem, kteří už vstáváte nebo se probouzíte do nového dne. Odbyla 6. hodina, je sobota 19. září a od mikrofonu vás srdečně zdraví Klára Litterová. Jsem moc ráda, že zahajujete dnešní den právě na vlnách Rádia 7. V dnešním ranním vysílání se můžete těšit na příjemnou křesťanskou hudbu a chybět nebudou ani krátká duchovní zamyšlení nebo čtení z Bible. Které konkrétní pořady zazní, vám povím po písničce od Jamieho Kimeta Love Your Neighbor, miluj svého souseda.

Co vám z Rádia 7 nabídneme k poslechu pro dnešní sobotní ráno 19. září? Ranní vysílání o 6:45 nabídne Tichý čas. Podíváme se do Matoušova evangelia 7. kapitoly 1. až 5. verše. Patriarcha Mojžíš a jeho životní příběh, to je opravdu shrnující vyprávění a tak není divu, že jeho jméno dodnes poutá pozornost. V biblickém zamyšlení Josefa Sýkory ale dnes budeme sledovat jedno méně známou epizodu z jeho života, chvíli, kdy se v obraně svého lidu postavil Pánu Bohu. Ve 6:45 čte Petr Hodec. Apoštol Pavel povzbuzuje skrze Boží zaslíbení křesťany v Římě, ale může povzbudit i nás. Poslouchejte po 7. hodině ve čtení z Bible. Když je někdo označen za misionáře, často v nás rezonuje představa práce někde v zahraničí, často v chudých částech světa. Ale co naše vlastní republika, naši sousedé, lidé z našich měst a vesnic, co jim poví o naději v Bohu? Kdo? Hostem klíčového slova bude Jaro Aviv, muž, který prožil část života různě po světě, aby ho Bůh nakonec povolal zpátky domů se stejným úkolem, pro který kdysi republiku opouštěl. Jak se žije lidem v pohraničí, co potřebujeme slyšet a možná i co opustit, aby naše svědectví bylo podnětné a inspirativní. O tom všem uslyšíte po 8. ráno.

Po písničce od Jany Zibalové spolu otevřeme Bibli v Ježíšově kázání nahoře v Matoušově 7. kapitole 1. až 5. verši.

0: Najděme si místo v Bibli z Ježíšova kázání nahoře o nesouzení druhých. Matouš 7. kapitola 1. až 5. verš. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že nevidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka? A hle, trám ve svém vlastním oku. Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Tolik z písma z Matoušova evangelia, 7. kapitoly 1. až 5. verše. Soudit druhé je velmi snadné a pohodlné. Odvádí to pozornost od našich vlastních selhání, takže jak neposuzovat, jak nesoudit, abychom nebyli souzeni? Ježíšovo nesuďte, abyste nebyli souzeni, se často používá jako štít proti jakékoliv kritice. Jako kdyby nikdo neměl právo nikoho hodnotit. Jako kdybychom si nesměli udělat úsudek. Kdo tohle dokáže? Já myslím, že to nejde. Že nás Ježíš nevyzývá ke ztrátě morálního úsudku. Kázání nahoře v tomto úkrytu, v tomto úryvku neničí rozlišování dobra a zla. Ale ničí naše pokrytectví. Je to výzva k tomu, abychom našli energii, kterou tak rádi investujeme do nápravy celého světa, a kritiky našeho okolí otočili nejprve dovnitř, na sebe samého a až potom k druhým. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Tady je důkaz, že Ježíš nechce, abychom rezignovali na rozlišování dobra a zla. Neříká, nechte třísku v oku svého bratra být, je to jeho věc. Tříska v oku bolí, zanáší tam zánět a také brání ve vidění. Pomoc druhému zbavit se hříchu nebo zlozvyku je projevem lásky. A toho jsme schopni teprve, když si přiznáme vlastní slabost a prožijeme Boží odpuštění, tedy vyjmeme trám ze svého oka, získáme tím duchovní zrak, který už není pyšný, ale milosrdný. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Je výzva k naší vnitřní poctivosti, k postoji srdce, ze kterého náš soud vychází. Máme být milosrdnými lékaři. Pane Ježíši, ty vidíš, jak snadno podléháme pokušení hodnotit a odsoudit druhé. Jak přísně měříme chyby svých bližních, zatímco své vlastní nedostatky a slabosti omlouváme. Prosíme, dej nám pokoru, abychom se dokázali podívat nejprve do vlastního srdce. Abychom spatřili ten trám, ve kterém ve svém vlastním oku a viděli své vlastní viny, pýchu, nelaskavost. Očisti naše vnímání, abychom nenosili v srdci pokrytectví, ale pravdivost. Dej nám takovou míru milosrdenství, pochopení a lásky, s jakou chceme, aby bylo jednáno s námi. Ať v našem jednání nechybí soucit. Proměňuj naše srdce, ať vidíme druhé tvýma očima. Děkujeme. Amen.
1: Can you hear the voice of the coming Messiah? Listen, he's coming soon.

Zita, Zituška či Zitunka, i tak se dají oslovovat dnešní oslavenkyně. Jméno italského původu lze vyložit jen nesnadno. Jazykovědci se nejčastěji shodují na tom, že by to mohlo znamenat štěstí či úspěch, protože se domnívají, že základem je slovo felicita. Jméno Zita nosila i naše poslední císařovna, Zita Bourbon Parmská. V roce 1911 si vzala za manžela arcivévodu Karla a po jeho nástupu na trůn byla společně s ním roku 1916 v Budapešti korunována. Podporovala mírová jednání a snažila se za pomoci svých příbuzných o ukončení první světové války. Po rozpadu monarchie v roce 1918 odešla s rodinou do exilu na Madeiru, kde v roce 1922 ovdověla. V průběhu života v Evropě i v Kanadě neúnavně usilovala o obnovu monarchie a poválečnou pomoc Rakousku, mimo jiné i při jednáních s prezidentem Rooseveltem. Zemřela ve Švýcarsku v roce 1989 ve věku 96 let. Všem Zitám, Zituškám přejeme z Rádia 7 požehnaný, krásný sváteční den.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

dnešním kalendáři Rádia 7 se společně vrátíme v čase a připomeneme si některé významné události a osobnosti, které se zapsaly do historie naší země i světa. 19. září 1783 se uskutečnil první let balónem, který se strojili bratři Francouzi Montgolfierové. Posádka balónu byla složena z kohouta, kačeny a ovce a hned 2 měsíce po tomto letu letěli i lidé. 19. září 1908 se narodil Mika Waltari, finský spisovatel. Na přání své matky studoval nejprve teologii, později však tato studia opustil a pokračoval v návštěvách přednášek z filozofie, estetiky a literatury. Známé jsou především jeho historické romány Egypťan Sinuhet, Tajemný Etrusk nebo kniha inspirovaná evangelijními příběhy Jeho království.

1922, to je rok, kdy se narodil Emil Zátopek, český a československý atlet a čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu. První zlatou medaili získal na olympiádě v Londýně v roce 1948 na trati 10 kilometrů. O 4 roky později v Helsinkách v roce 1952 dosáhl fenomenálního úspěchu, který dodnes nikdo nezopakoval. Zvítězil v běhu na 5 kilometrech, 10 kilometrech i v maratonu. Řadí se k nejvýznamnějším vytrvalcům sportovní historie. Pro své neúprosné tempo a charakteristický styl běhu, doprovázený grimasami a těžkým oddychováním, si ve světě vysloužil přezdívku Česká lokomotiva. Během kariéry posunul hranice lidských možností a překonal 18 světových rekordů. Jeho manželkou byla slavná oštěpačka a olympijská vítězka Dana Zátopková, se kterou se narodil ve stejný den i rok. Dana Zátopková také získala na olympijských hrách zlato, stejně jako její manžel v roce 1952 v Helsinkách. Roku 1971 zemřel William Albright, americký biblický archeolog a teolog. Bývá označován za jednu z největších autorit všech dob na poli orientalistiky. Byl prezidentem Mezinárodní organizace starozákonních vědců, ředitelem americké školy orientálního výzkumu v Jeruzalémě, je autorem více než 800 publikací o archeologii, biblickém a orientálním výzkumu. V jedné ze svých prací prohlásil: čtenář si může být jist, že v Bibli nebylo nalezeno nic, co by podkopalo rozumnou víru, a nic nebylo objeveno, co by mohlo vyvrátit jedinou teologickou doktrínu. Nepotřebujeme se již trápit tím, jak harmonizovat náboženství a vědu nebo dokázat Bibli.

0: V biblickém zamyšlení Josefa Sýkory dnes budeme sledovat jednu méně známou epizodu ze života patriarchy Mojžíše. Bude to chvíle, kdy se v obraně svého lidu postavil Bohu, čte Petr Hodec.
1: Hora. Oblak zakrývá její vrchol. Nahoře Mojžíš. Svírá v rukou desky zákona, které právě dostal. Jeho tvář hoří. Mluví totiž s Hospodinem. V záhadném a zázračném rozhovoru s někým, kdo vidět není, kdo je nade vším a kdo vše objímá nekonečnou láskou. Dny, které tráví Mojžíš s Hospodinem, jsou také takovou horou v jeho životě. Vrcholem přátelství s Bohem. Úpatí hory. Mojžíš se dlouho nevrací a lid začíná reptat. Neví, co se stalo s oním mužem, který je vyvedl z Egypta. Když se vzdálil Mojžíš, vzdálil se pro ně i Bůh. Udělej nám Boha, který by šel před námi, žádá lid Árona. Áron proto poručí, aby lidé sundali své zlaté náušnice a z toho, co dostane, pak zhotoví zlaté tele. Hle, Bůh, který vás vyvedl z Egypta! Lid obětuje na oltáři oběti a dá se do jídla, pití a nevázaných her. Život na úpatí hory je zcela jiný než život na jejím vrcholu. To, co Mojžíš prožívá zcela reálně, je pro lid jen vzdálenou iluzí. Učinili si bíčka, který by šel před nimi. A tím uvedli do děje otázku, která se nám táhne celou 32. a 33. kapitolou Exodu. Kdo půjde před námi? Izraelité si zvolili bůžka, zlatou modlu. Něco, na co si mohou sáhnout, co mohou vidět, co si utvoří podle sebe. Zlaté tele tak odráží je samotné. Bíček neobsahuje nic víc než jejich ozdoby. Izraelité tak vlastně slouží sami sobě v jakémsi pochybném jménu božím a jejich nevázaná oslava jen podtrhuje jejich cestu na cestí. Hospodin vzplane hněvem. Chce zavrhnout Izrael, neboť Izrael zavrhl jej. Nechce se dál trápit s lidem tvrdošíným a vzpurným. Z Mojžíše však chce učinit velký národ. Mojžíš má tak šanci stát se druhým Abrahamem, druhým počátkem velkých věcí božích. On však odmítá. Volí věrnost lidu. Dokonce touží být vymazán z boží knihy, jen aby Izrael byl zachráněn. Mojžíš se stoupí z hory a ve velikém rozhorlení lévíci na jeho příkaz pobíjí 3000 modloslužebníků. Mojžíš volá k Bohu a Bůh ustoupí. Nezničí Izrael. Umožní mu cestu do zaslíbené země a slibuje, že s nimi pošle svého posla. Hle, můj posel půjde před tebou. Mojžíšovi to však nestačí a odmítne se spokojit s něčím, s čím se my běžně spokojíme. S nahráškou Boha, s náboženstvím, s troškou zbožích věcí, se službou náboženství ve jménu božím. Bůh odmítne jít s Izraelem, aby je po cestě nezahubil. Je v tom trest i milost. Lidé sundali zbytek ozdob a začali truchlit. Mojžíš vcházel do stanu setkávání vzadu za táborem, aby hledal Hospodinovu tvář. Vždy, když vcházel do stanu, každý z Izraelitů stál u vchodu do svého stanu a zůstával tam po celou dobu, kdy Mojžíš mluvil s Hospodinem. Tak vzdávali úctu Bohu i Mojžíšovi. Tato změna mysli, toto pokání připravilo cestu pro rozhovor Mojžíše s Bohem. Žádné pokání však nemohlo odvrátit boží rozhorlení. To mohl učinit jen ten, kdo s Bohem mluvil tváří v tvář jako přítel s přítelem. Mojžíš. Žalm 106. v 23. verši říká: Už vyhlásil jejich vyhlazení, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho skázonosné rozhořčení. To je neuvěřitelně silné tvrzení. Ukazuje jak na boží skázonosné rozhodnutí, tak na Mojžíšovu odvahu i milost, jež měl v božích očích. Mojžíš se postavil do trhliny. Vidím Mojžíše jak na fotografii sochy, kterou jsem viděl promítnutou na stěnu při prezentaci jedné přednášky. Je na ní muž, jež ze všech sil k sobě přitahuje lana zakotvená na opačných koncích. Vší silou se snaží přitáhnout k sobě dvě protilehlá závaží. Svaly jsou napnuté až k prasknutí. Obličej vyjadřuje obrovské úsilí. Muž klečí. Jako Mojžíš k sobě táhne v modlitbě Hospodina a Izrael. V nádherné modlitbě oslovuje Hospodina. Říká Bohu, hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale zároveň si řekl, že nepůjdeš s námi. Řekl jsi mi, že znáš celé mé bytí a daroval jsi mi milost. Chci ti být blízko dál, ale jak je to možné, když s náma nepůjdeš? Podle čeho by se poznalo, že jsem u tebe nalezl milost, ne-li podle toho, že budeš v našem středu? Jak mohu vyvést tento lid a zároveň ti být na blízku, když s námi půjde místo tebe jen tvůj posel? Mojžíš se drží na obou stranách. Nechce se pustit ani jedné. Odmítá Boží nabídku nového začátku jen s ním samotným a odmítá jít bez Boha do zaslíbené země. Člověk, u kterého bychom to nejméně čekali, ten, kterého lidé zavrhli a kterému Bůh nabídl, že z něj učiní velký národ, nejpokornější z lidí. Jak Mojžíš vyrostl v mých očích. Kdo je jako Mojžíš? Zvolal bych s pozdějšími rabíny. Mojžíš nám zanechává příklad služebníka, který se drží toho prvního a jediného přikázání. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a celou svou silou. Miluj svého bližního jako sám sebe. To stačí. V tom je zhrnuto celé písmo. Pokud chceme žít ten nejradikálnější křesťanský život, tady je. Zhrnut v těch nejprostších větách. V tom nejpokornějším a nejtěžším způsobu života. Mojžíšova modlitba pohne Božím srdcem. Jeho přímluva nemnoho učí o modlitbě. 9. kapitola Deuteronomia nám říká, že se Mojžíš modlil a postil po 40 dnů. Po tu dobu volal k Bohu, hledal Hospodinovu tvář, přimlouval se za tvrdošíný Izrael. Co je moje letmé vyslovení pár myšlenek ve srovnání s jeho upěnlivým voláním? Mojžíš nás učí, jak má kněz vypadat. Drží se Boha, drží se lidu. Křesťan má svůj národ, město, okolí, rodinu přitahovat k Bohu. Nemůžeme to však zvládnout sami. Pokud jsme si zvolili bíčka, byť jakkoliv zlatého, musíme činit pokání a navrátit se k dobré cestě jako Izrael. Ale i tak by to Izraelcům nestačilo. Potřebovali Mojžíše, přímluvce, který se postaví rozhodlané Boží tváři. Bůh Izraeli neodpustil kvůli ním samotným, ale kvůli přímluvě svého služebníka a přítele Mojžíše. Když jsem četl tuto pasáž, přímo jsem zatoužil mít Mojžíše nebo někoho takového, jako je on, po svém boku, aby se přimlouval za mě u Hospodina, aby mé hříchy byly vymazány a Boží přítomnost zůstávala se mnou. A v tom mi došlo, že mám víc než Mojžíše. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Tak to čteme v listu Římanům v 8. kapitole ve 34. až 39. verši. Kristus je můj přímluvce, přítel i vůdce. On sedí na pravici Boží a vědom si mé slabosti oroduje za mne. Bůh se nakonec k Mojžíšovu volání přiznal. Já půjdu a dám vám odpočinutí. Tak je to zapsáno v knize Exodu 33. kapitole 14. verši. Sám Bůh ve smíru se nestydí změnit svoje rozhodnutí, když je požádán Božím služebníkem. Hospodin rozhodl o osudu Izraele, ale je vždy znovu a znovu ochoten měnit svoje rozsudky směrem k milosti. Mojžíš znal Boha jako přítel přítele, věděl, že každé Boží slovo volá k činu. Žádný, byť sebepřísnější soud, není důvodem k pasivnímu odevzdání. Vždyť je tu šance ke změně. Opravdová a vytrvalá modlitba jí otevírá dveře. Nakonec je Mojžíš vyslyšen. Boží přítomnost, doslova Boží tvář, půjde před Izraelem. Je můj život následováním jeho, nebo jdu poslušně za jeho poslem, nebo snad zlatým bíčkem? Komu sloužím? Sloužím sobě nebo náboženskému systému pod rouškou Boha? Nebo sloužím skutečnému, reálnému Bohu, ať to stojí cokoliv? Mojžíš si byl vědom, že bez Hospodinovy přítomnosti je všechno marné. Být v zaslíbené zemi bez Boha je život na poušti. Mít všechno, ale nemít Boha, znamená mít jen trápení. To radši zůstat na poušti ohladu a žízni, ale s Bohem. Volám taky já. Je pro mne Bůh nade vše? Nad moje pohodlí, zaběhnuté církevní rituály? Nad moje úspěchy i neúspěchy? Je pro mne Boží přítomnost vším a zároveň tím jediným, jako byla pro Mojžíše? Bůh nás nevolá nikam, kam by už nevkročil před námi. Ježíšovo slovo není běž, ale následuj mě. Volá nás, abychom zanechali svých bůžků a všelijakých poslů, našli jeho šlépěje a věnovali se zcela jeho cestě. Stane-li se tak, jeho tvář, jež dává smysl všemu žití, půjde před námi.

Je tu 7:00 a z Rádia 7 vám přeji požehnané ráno. Máme sobotu 19. září a naše sobotní vysílání pokračuje dál. V čase mezi 7:00 a 8:00 budeme naslouchat různým úryvkům z Bible. Ponoříme se do textů Starého i Nového zákona a necháme se oslovit tím, co nám skrz tyto verše chce Pán Bůh povědět. Zůstaňte s námi, příjemný poslech přeje Klára Litterová.

Biblické čtení této hodiny na Rádiu 7 začneme odvíjet z knihy Žalmů. Žalm 1. od 6. verše. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Dále Žalm 2. 1. až 7. verš. Proč se pro národy bouří? Proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Ten, jež trůní v nebesích, se směje. Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil.

Ve čtení z ekumenického překladu Bible pokračuji žalmem 2. 10. až 12. verš. Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chviněním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají.

tebe ke mně. Učím se od osy otáčet kolem své osy. Učím se od osy

List Římanům, 15. kapitola. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše. A tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Chci říci, Kristus se stal služebníkem Židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům, a pohanské národy, aby slavili Boha za jeho slitování, jak je psáno. Proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu. A dále je řečeno, radujte se pohané spolu s jeho lidem. A opět, chvalte Hospodina všichni národové a vzdej mu chválu lid všech zemí. A Izajáš k tomu říká, přijde potomek Isajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat. Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Jsem přesvědčen také já o vás, bratři moji, že i vy jste plni dobroty, naplnění veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. V tomto dopise jsem se místy odvážil připomenout vám lecos ve jménu milosti, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy. Konám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem Svatým. To je má chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši před Bohem. Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Ilírii naplnil Kristovým evangeliem. Zakládám si na tom, že kážu evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli. Nechci stavět na cizím základu, ale jak je psáno, ti, jimž nebylo o něm zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, pochopí. To mi také mnohokrát zabránilo, abych k vám přišel. Nyní však už pro mne není žádné volné pole v těchto končinách. Už mnoho let k vám toužím přijít, až se vydám do Hispánie. Doufám tedy, že se u vás zastavím a že mě vypravíte na další cestu, až aspoň trochu užijí radosti ze společenství s vámi. Zatím se však chystám do Jeruzaléma, abych přinesl pomoc tamnějším bratřím. Makedonští a achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prospěch chudých bratří v Jeruzalémě. Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných. Až dokončím tento úkol a řádně jim odevzdám výtěžek sbírky, vydám se do Hispánie a zastavím se u vás. Jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je z ducha, pomáhejte mi v boji svými přímluvami u Boha, abych byl zachráněn před nevěřícími v Judsku a aby moje služba pro Jeruzalém byla tamnějším bratřím vítaná. Pak budu moci z vůle Boží k vám přijít s radostí a najít mezi vámi chvíli odpočinku. Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen.

modlitbu v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou.

Matouš 12. kapitola od 9. do 14. verše. Uzdravení v sobotu. Odtud šel Ježíš dál a přišel do jejich synagogy. A byl tam člověk s odumřelou rukou.

Otázali se Ježíše, je dovoleno v sobotu uzdravovat? Chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl. A oč je člověk cennější než ta ovce, proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Potom řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. Zvedl ji a byla zase zdravá jako ta druhá. Farizejové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí.

0: Pane, čakáme na tvoj príchod a tešíme sa na ňo. Ty si pánom mojich dní, Ježíš, ty si pánom mojich dní.
1: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Filipským 4:4. Ježíš nás zve k radosti, ve které láska stojí výš než lidský strach. Můžeme si oddechnout, protože Bůh od nás nepožaduje dokonalost, ale otvírá nám náruč plnou milosrdenství a pokoje.

0: městu.
1: Když je někdo označen za misionáře, často v nás rezonuje představa práce někde v zahraničí, často v chudých částech světa. Ale co naše vlastní republika? Hostem Klíčového slova od 8 hodiny bude dnes Jaro Aviv, muž, kterého Bůh povolal k misii v pohraničí. Bude mluvit o tom, co potřebujeme slyšet a možná i co opustit, aby naše svědectví bylo podnětné a inspirativní.

0: Odbyla 8. hodina a z Rádia 7 vám Klára Litterová přeje krásné sobotní ráno. Máme 19. září. A ať už si vychutnáváte snídani, nebo si dáváte ranní kávu, nebo máte Rádio 7 zapnuté při cestě na víkendový výlet, jsme moc rádi, že jste s námi. Před námi je pořad Klíčové slovo s hostem, kterého Bůh vedl z misie ve světě do misie u nás v Čechách. Jaro Aviv si o tom povídá s moderátorkou Kateřinou Hodecovou.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme jít věcem na kloub. Snažíme se rozkrýt to, co je možná na povrchu, právě proto, že v kořenech a v hloubce nacházíme skutečnou podstatu věcí. A tak moc ráda vítám ve studiu Jaro Aviva. Vítej.
3: Děkuji.
2: Je to člověk, který je srdcem i duší misionář, což ostatně asi uslyšíte i během našeho dnešního pořadu. Jaro žil v několika zemích světa dlouhodobě a vždycky se věnoval šíření té dobré zprávy o odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista. Často hudbou, někdy slovem. V jakých zemích si vlastně žil?
3: No, můj příběh vlastně toho cestování začal vlastně, když jsem ukončil vzdělání středoškolské v Chomutově, jsem vlastně vystudoval hotelnictví a turismus a moje první země, první destinaci byl Nový Zéland. Tam jsem vlastně odcestoval na 2 roky, no a pak už se to se mnou táhlo. Potom jsem se vrátil zpátky na nějaký krátký čas, zkoušel jsem podnikat, zjistil jsem, že to není cesta, kterou chci jít, tak jsem se přesunul do Marseille ve Francii. A pak následovaly další země, byl jsem v Izraeli, v Americe, v Iráku a na různých jako místech.
2: Taky v Německu.
3: Dlouhodobě, no vlastně.
2: A pobýval jsi i v Hernhotu, což je pro protestantskou část církve docela důležité místo, protože to je centrum obnovené jednoty bratrské. Možná se blíže dostaneme i k tvým jednotlivým tady těm částem nebo místům, kde jsi žil. Ale dnes jsi misionář v České republice. A to je možná něco, co lidi trošku překvapí, protože my si máme spojenou většinou s tím zahraničím. Zbalíme si kufr a jedeme do Afriky nebo do Asie zvěstovat evangelium. Ale jaké to je zvěstovat evangelium tady u nás v České republice? Na to se tě dneska chci ptát. Jaro, proč jsi vlastně teď misionářem v Česku?
3: Asi bych začal tím, že jsem si vlastně už nedokázal představit, že se do České republiky vrátím. Já jsem vlastně, jak bylo řečeno, mnoho let působil právě v tom Německu a moje práce se opírala vlastně o sdílení vlastně Kristovy lásky mezi muslimy. No. Takže to byla prostě práce, kde bylo moje srdce jako plně. A musím říct, že jsem si i ty kluky zamiloval a mezi mnou a jimi vzniklo i takové propojení přátelství a tak dále. Ale vlastně ten příběh zajímavý v tom, že moje maminka jednou přijela na návštěvu do Německa k nám, zrovna když se nám narodil synáček, Christian David, a se sdílela o tom, co vnímá. Jo? A já vždycky dávám synům takovou radu, poslechni hlas své matky, a ona vlastně povídá: Jaro, já mám takový dojem, že Pán Bůh tě volá zpět do České republiky. Moje reakce byla okamžitě jako zamítavá. Řekl jsem, že si to vůbec nedovedu představit, právě protože jsem působil mezi těmi muslimy a neviděl jsem žádnou souvislost jako s Českou republikou, protože tahle země je perfektně chráněna před tímhle s tím vlivem, silným vlivem vlastně uprchlíků v Evropě, což je pro mě mimochodem taky takový zázrak. A my jsme vlastně společně s mojí manželkou Terezou poslouchali ten návrh mé maminky a já jsem teda okamžitě reagoval, že ne. A ona říká, synu, prosím, aspoň se za to modli. A když vás matka požádá, abyste se modlili a je u toho i vaše manželka, tak by bylo...
2: Neodmítnete.
3: Takže jsme se modlili. Já jsem Pánu Bohu řekl vlastně, že opravdu potřebuji jasný jako potvrzení, že to je on. Jo? Takže jsem mu řekl takové tři oblasti potvrzeních, které bych rád od něj měl. A pokud se stanou, tak budu vědět, že to je on. Já to klidně můžu už teď tady takhle veřejně říct, co to bylo.
2: No, budu moc ráda, samozřejmě ta otázka se nabízí.
3: Takže jedna z takových těch věcí, kde jsem opravdu věřil, že to bude jenom Boží prst, je rodinný dům. Protože říkám, pane, já nemám čas jistit hledat dům v České republice a chceme dům, chceme na klidném místě dům. Chceme, aby jsme měli dobré sousedské vztahy, protože tehdy, když jsme byli v Německu, tak neměli jsme úplně příznivé vztahy se sousedy. A říkám, nemáme finance, nemůžeme si ho koupit a nemůžeme ho ani hledat. Takže to byl první požadavek. A vlastně týden poté mi volá jeden bratr, můj misijní pastor z Církve bez hranic, a říká, Járo, tady je jeden pán, který vlastně přijal od pána takovou výzvu, aby koupil rodinný dům pro zahraniční misionáře, kteří přijdou do České republiky. Že ten dům prostě má koupit v téhle zruči nad Sázavou. Takže on ten dům koupil a mě tenhle ten, můj misijní pastor mi volá s tím, hele, tady je tenhle ten dotyčný pán, který koupil tenhle dům a já věřím tomu, že vy jste ty lidi, kteří tam mají žít v tom domě.
2: No. Už to zní neuvěřitelně, ano. Ano. A to jsme u prvního bodu.
3: A to jsme prvního bodu. Jako síla na tom je, že jsem to nikomu ani neřekl, že hledám dům. Tenhle ten dotyčný pastor prostě řekl, že to tak vnímá, že možná je na čase se vrátit na nějaký čas do České republiky. Takže já jsem opravdu jako s velikým úžasem držel v ruce ten telefon a neměl jsem slova prostě. Takže jsem prostě za několik dní se na ten dům jel podívat. A když jsem ho viděl, tak jsem byl velice překvapený, ale ne pozitivně. Protože ten dům byl v nehezkém, nedobrém stavu. Takže když jsem si jej procházel a zjistil jsem, kolik by tam vlastně bylo zapotřebí práce, aby se tam dalo vůbec žít, tak a viděl jsem i naši situaci jako rodiny, že jsme měli malý miminko a tak dále. Nedovedl jsem si představit, jak by to mohlo fungovat. Takže já jsem to odmítl, ten dům. Vrátil jsem se zpátky do Edelsfeldu v Německu a moje žena se mě ptá, tak co, Jaro, jaký je ten dům? Tak jsem jí ukázal fotky a videa a tohle z toho. A ono říká, ti to není špatný. A říkám, lásko, ono to na těch fotkách vypadá asi líp, než to ve skutečnosti je. A ona, ta moje žena, ona má dar pozbuzování. Ona říká, Jaro, pojďme se spolu za to ještě modlit. A tak jsme si vzali 14 dní a během těch 14 dní jsme jako čekali na Boha a on přišel a řekl takovou úžasnou věc a to fakt jako vím, že to pochází jedině z jeho srdce. A on řekl, můj dar nepřichází bez práce. Takže když Pán Bůh vám něco dá, tak taky očekává, že přiložíte ruku k dílu. A já, když mi tohle to dal, to nutkání, tak jsem odjel z Německa do Zruče nad Sázavou na 3 měsíce a 3 měsíce jsem na tom domě pracoval. A řeknu ještě takový hodně... Já mám moc rád na Pánu Bohu, že on vždycky pracuje v kontextu, jo, věcí. A já už, když jsem jako zjistil, že už jsem na kraji svých sil, že asi to nestihnu, jako do toho termínu, který jsme měli i výpověď jakoby z toho bytu v Německu. Říkám, pane Bože, prosím tě, pomož mi. No a volá mi jeden pán a říká, hele, já jsem slyšel, že rekonstruuješ dům, já bych ti mohl pomoct. A to je takový pan podnikatel, jako takový vzácný člověk, který když přijel do toho domu a představil se mi, tak mi spadla čelist. A já jsem zjistil, že tenhle ten člověk když jsem pracoval na projektu Sons of Abraham pro Irák, tak on dal obrovský finanční dar na jeden z hudebních klipů, který jsme natáčeli pro televizní stanice na Středním východě. A on vlastně přispěl na to, aby ten hudební klip jako by vyšel. A teď se objevil v tom domě s tím, že jako mi pomůže ho dát dohromady. Takže jsme tam dělali nějaké obložení a tak dále. A vlastně za 14 dní byl schopen to dát do takového, pomohlo mi to dát do toho stavu, že to bylo, že bylo možné se tam nastěhovat. A s tímhle s tím člověkem vlastně spolupracuji až do dneška, ale k tomu se pak dostaneme dál.
2: Ani nevím, jestli se tě mám ptat ještě na ty dvě další podmínky.
3: Jo, tak klidně. Jedna z nich byla Radio 7. Já jsem totiž řekl Pánu Bohu, že bych chtěl studio v rádiu, kde můžu pracovat a kde můžu natočit album. Tohle jsem mu řekl. A teď se to bude dít s mojí maminkou, tady asi skutečně to album natočíme. To bylo prostě takové moje přání.
2: No vidíš, to jsem ani nevěděl.
3: No.
2: A třetí?
3: Dětský pěvecký sbor. No. Já jsem teď řekl Bohu, že když natočím to album, takže chci, aby tam děti ho chválili a uctívali. Protože jsem napsal mnoho písní s maminkou a já věřím, že když děti uctívají Hospodina, tak to má obrovskou sílu. A já jsem chtěl dětský pěvecký sbor. A chtěl jsem jako početný pěvecký sbor. A to jsem říkal, Pane Bože, tak to jsem zvědavý, jak tohle to zařídíš. No a já jsem byl, no asi před rokem už to je, jsem byl na setkání pracovníků Nehemie. No. A tam každý misionář nebo člověk se nějak představí, že jo, co dělá a tak dále. A byla tam jedna paní teď už, která nějak představovala svůj projekt v Kenii. A my, když jsme si pak spolu povídali, tak ona říká, že vlastně pracovala v EFATě, což je jako taky dětský pěvecký jako sbor, že jo? Možná někteří jsou obeznámeni, dělali velice dobrý projekty a ona vlastně po našem rozhovoru řekla, že by tady byla možnost prostě natočit nebo spolupracovat s EFATou. Takže mi předala nějak kontakt, protože to nějak předávala to vedení a jsme teďka ve fázi, kdy dáváme dohromady song sheets, notové zápisy pro děti, aby se naučili určitý písně a budeme někdy v příštím roce natáčet něco společně. Takže i to se naplnilo. Takže všechny tyhle ty tři věci se staly a já vím, že tady mám být. A teď, ono je jako zásadní věc, když vás Pán Bůh někam vede, ať vy mu dáte jakýkoliv požadavky, pro něj on je Bůh, pro něj to není jako
2: Žádný problém,
3: ale dělá to vždycky tvůrčím způsobem. Velice unikátním způsobem.
2: A očekává to, co jsi říkal, že na tom budeme spolupracovat.
3: Přesně tak. Nikdy to není tak, že vy si sednete a přijede prostě, nebo přiletí anděl a předávám ten dar. Jo. Vždycky je ten aktivní přístup důležitý pro Pána.
2: To, že jsi začal bydlet v České republice, to je jenom začátek vlastně celé té tvé služby tady. Čemu se věnuješ? Já vím, že ti Pán Bůh dal i vizi pro tu práci, tady velmi konkrétní vizi. Jaká je?
3: Já jsem se zamiloval do České republiky, když jsem z ní odjel. A když jsem se vrátil, tak se můj vztah k této zemi a k lidem zde úplně změnil. Já prostě vidím krásné české srdce, které umí milovat a myslím si, že tenhle národ má obrovský dar, který žádný jiný národ, ve kterým jsem byl, nemá. Zkrátka ne. A to je taková moje tajná služba, teď už ne. Ale já se snažím vlastně těm Čechům poukázat na to, jak jsou výjimeční, krásní a vzácní. A dělám to v kontextu z historií duchovní, protože jsem sám žil v Ochranově v Hernutu, v modlitebním domě a tam jsem se více vlastně dozvěděl o tom, co Pán Bůh mezi Čechy a Němci dělal a jak to české srdce bylo velice podstatné pro Pána, aby vlastně zasáhl celý svět evangeliem. To je obrovské dědictví, který je třeba přijmout zpět. Vlastně tím výsledkem je ta láska, jo? Aby ten člověk byl opět, mohl pocítit tu hloubku ty otcovské lásky skrze pochopení své identity. A myslím si, že Češi potřebují více si připomenout nebo pochopit, kým jsou a jak úžasný a obdarovaný národ tento je. Takže moje práce teďka vlastně spočívá ve věznicích třeba. Pán Bůh dal takovou vizi, že objedeme všechny věznice v České republice. Máme zatím za sebou jednu a bylo to v Plzni na Borech a byl to úžasný čas, opravdu velice silný. A vlastně máme česko-německý tým, se kterým jezdíme po těchto vesnicích a jako Češi a Němci se snažíme vlastně tímto způsobem, bych i řekl, uzdravit kořeny společnosti, jo? Což musíte jít do těchto z těch míst, tam jsou prostě ten odpad v vozovkách, teda musím říct, společnosti, kde potřebuje ta láska Kristova. A on to sám řekl, jestli mi chcete sloužit, běžte k těmto lidem, že jo? Vězni, vdovy, sirotci a tak dále. A opravdu, když děláte přesně to, co Ježíš říká, tak on přijde. A on říká to, jako kdybyste to dělali pro mě. A já tohle to můžu zažívat. Takže to je moje vášeň. Teď věznice je moje vášeň. Další taková věc, která je pro mě, jako bych řekl, až strategická, a to je celá otázka Sudet. Jo? Protože začínáme více, nejenom já, a myslím si, že je nás víc, kteří začínáme rozpoznávat, že jsou tady určitý záležitosti poválečný, které nejsou před Bohem vyřešeny. A že tam je jakýsi kořen, který je neuzdravený, který bych řekl, že i hníje, a je třeba ji vytrhnout a uzdravit, aby mohlo vzniknout něco nového. Takže vlastně se věnujeme tyhle z ty otázce Sudet, jak na německé straně, tak na české straně, a vznikly zajímavé projekty, ke kterým se možná dostaneme ještě později.
2: Říká Jaro Aviv, host dnešního pořadu. Dobrý poslech vám přeje i Kateřina Hodecová.
4: Sbíráš střepy mých na...

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Jaro Aviv je hostem dnešního pořadu, ve kterém budeme mířit k lidem i věcem na okraji, na periferii našeho zájmu a vnímání, ale přesto jsou to důležitá místa a důležití lidé. V předchozím vstupu tady Jaro popisoval, k čemu ho Pán Bůh v České republice povolal. A mimo jiné tedy byla řeč o Sudetech a o nevyřešených věcech, které tam stále ještě přetrvávají a svým způsobem hníjí, abych tedy použila Jarova slova. Co je problémem Sudet? Já myslím, že my, kteří žijeme vlastně vevnitř republiky, to nevnímáme tak palčivě, možná o tom vůbec nevíme, že něco takového je.
2: No, ono pro nás je asi těžký si to úplně představit, jaká ta poválečná doba byla. Jo? Já jsem to začal teďka trošku víc studovat a dostal jsem se k určitým příběhům, které jsou pro mě úplně jako šokující. A myslím si, že problémem Sudet není jako jedna specifická věc, protože Sudety jsou veliký. To není jenom česko-německé, to je vlastně i kolem České republiky, jako více míst. A v té poválečné době, když vlastně zrostla taková ta, až bych řekl, jako nenávist k těm Němcům, tak se něco jako v nás probudilo, jako takový ten pocit odplatit, vrátit něco. Děly se zde věci mimo vlastně kontrolu, nebyla na tom žádná kontrola. Jo. Tehdy prostě byl chaos veliký po válce a spoustu Němců bylo násilím odsunuto ze svých domovů, ale velice, velice nelidským způsobem. A myslím si, že stalo se to i v duchu, že my jsme jako Češi a Němci měli to dědictví společné a byli jsme násilím takhle tímhle tu vlastně poválečnou dobu oddělený a vznikly tam vlastně bolesti, se kterými se ti Němci, kteří tady tehdy žili, nebyli schopni nikdy vypořádat. A jeden je právě z těch projektů, kterým se teďka věnuje, se jmenuje Návrat domů. A to je krásný příběh, který vám rád povím, protože jsem z něho teda hodně nadšený. Já, jak jsem už zmínil, mám moc rád, jak Pán Bůh pracuje v kontextu a že on pořád tvoří. On je pořád stvořitel. A vy, když jste na té cestě s ním, tak ho takhle objevujete. Já jsem byl jednou pozvaný, abych sem vedl chvály v jednom takovým pororozpadlým zámečku v Sudetech. A vlastně poté jsem potřeboval někde přenocovat. A tenhle ten pán, o který jsem vám už minule vyprávěl, co mi přišel vlastně pomoct tím opravením toho domku, tak on mi nabídl, že můžu přespat u něj na farmě, kterou koupil. A já jsem samozřejmě velice, já už byl kolem 11. a byl hodně unavený, říkám, velice rád. Takže jsem tam přijel někdy kolem 12. hodiny, je to ostrov u Stříbra. A když jsem tam přijel, tak jsem šel spát a měl jsem sen. A já jsem viděl, že na tom nádvoří v tom ostrově, na tom statku, tam tančili Češi a Němci společně. A vůbec mi to nedávalo smysl, nerozuměl jsem tomu. Myslel jsem si, že moje podvědomí mě vzalo na výlet. A já jsem se ráno probudil a tenhle ten pan mě vzal k sobě do kanceláře a říká, Jaro, víš, ty tady nejsi náhodou. Já jsem tě sem pozval cíleně. A teď mi začal vyprávět, co jej tíží. A říká, já jsem tenhle ten statek koupil před 3 lety, dal jsem do něj veškeré své úspory, z půlky jsem to zrenovoval a já vůbec nevím, proč jsem to udělal a k čemu to jako má být. A když se modlím, tak Pán Bůh mi nic neříká. Takže ty se teď budeš modlit a on mi odpoví.
1: To je velký úkol.
2: To je velký úkol, přesně tak. Já říkám, ježkovi oči. První, co mě napadlo, je, že Mojžíš musel taky dlouho čekat na to, až mu Pán Bůh jako dal nějaký směr, že jo? Nebo odpověď. A on vlastně přišel, jeho syn, za náma do kanceláře a provedl mě po tom statku a ukázal mi ty místnosti, co jako zrenovovali. A říkám, no, my bychom chtěli, aby to zůstalo pokud možno v tom původním stavu. Jo? Ani nevíme proč, ale prostě tak nějak to vnímáme. No a my jsme skončili na půdě a najednou jsem měl silný nutkání se modlit. Já nevím, jestli to znáte nebo ne, ale někdy prostě máte potřebu opravdu hovořit s Bohem. A tu jsem měl. Tak jsme se modlili tady s tím jeho synem a já zase jsem začal prorokovat, že se ožení a nějak jsme se modlili prostě za to, ať Pán Bůh projeví svou vůli v tom statku. A když jsme se domodlili, tak byl tam takový ten boží pokoj, to znáte, když se modlíte, že přijde takový ten jako šalom, takový ten klid. Tak jsme ho měli a takový jsme měli oba slzy v očích, bylo to krásný jako čas na té půdě tam. A najednou prostě mi Pán Bůh řekl, podívej se nad sebe. Tak jsem zvedl hlavu a tam byl trám. A na tom trámu je napsáno Bauer Ott, jo? Stavitel Ott, jo? A 1800 něco nějaký, jo? Zajímavý. Zase jsem tomu nerozuměl, že jo? A šli jsme vám dolů na to nádvoří, kde už stál ten jeho tatínek s maminkou, čekali na nás. A když vám scházíme dolů, tak slyšíme bušení na bránu. Silné bušení. Tak jsme se udívili, kdo jako by takhle bušil, tak jsme šli ven otevřít a tam stál pár. A na nás mluvili anglicky. Ale já vždycky poznám, že jsou to Němci, protože jsem tam dlouho žil, takže poznám ten slang. Byli to prostě Němci a říká, no dobrý den, náš pradědeček to tady postavil a my jsme od té doby neměli možnost se jít sem podívat. Mohli bychom jít dál. Tak my jsme v úžasu tam na tom nádvoří stáli a nedokázali jsme jako pochopit, jak rychle Pán Bůh odpověděl. Okamžitě, to bylo během 3 minut po naší modlitbě, prostě ten pár se tam objevil a oni byli jako v údivu, že na ně tak koukáme. A já jsem se jí jenom zeptal, prosím vás, můžete mi říct, jak se jmenujete? No ona řekla, Ott. Takže Pán Bůh poslal přímo tuhle rodinu Ott pár minut poté, co jsme se domodlili. A teď z toho vznikl projekt, který se jmenuje Návrat domů. My jsme se už s tou rodinou setkali v Německu u mojí manželky na farmě s těmi sourozenci a vlastně nabídli jsme jim, že se můžou vrátit zpět na tu farmu a nějak jako tak symbolicky, že jo, zase se vrátit na tu místo, odkud pocházejí. A bylo pro nás velice šokující, jak to bylo emocionální pro ně. Oni se rozblečeli, tyhle ty dospělí synové a dcery se tam rozplakali, že celý život vlastně mají pocit, že nezapadli, jo. A že se to vlastně i nese napříč tou generací, jako teď jejich dětí a tak, jo. Oni prostě byli Češi, jo. Německy hovořící Češi. A to, že my jsme jim umožnili teďka ten návrat zpátky domů, je pro ně velice důležitý a zásadní. Takže my teďka vlastně koncem října bereme veliký autobus a 3 generace tyhle rodiny se vrací zpět do ostrova u Stříbra na farmu, kterou postavili jejich dědeček a setkají se s tou nynější rodinou a přijde tam i starosta, který vlastně bude mít nějak možnost se s něma pobavit a vlastně je přivítat.
1: A pak se bude tancovat Češi i Němci.
2: A pak se stane ta vize skutečnosti, protože příští rok vlastně plánujeme veřejné setkání, kde bude výstava, vyučování, koncert, česko-německý koncert. Vlastně budou tam i nějaký představitelé, politický starostové. Dokonce starostové ze sudetské německé části se mi teď ozývají a chtějí začít spolupracovat právě se starosty na té české straně, takže teďka vlastně spojujeme starosty různých obcí jenom pro nějaké projekty. Takže věřím, že tenhle ten příběh, abych to tak nějak jako uzavřel, že tenhle příběh jedné rodiny může otevřít dveře a srdce i lidí, kteří vlastně budou mít možnost se taky vracet zpět, protože takovou jako dlouhodobou vizí toho projektu Návrat domů je založit centrum návratu, kde můžou Češi i Němci se najít vlastně a symbolicky umožnit těm Němcům, aby se vrátili, nebo Čecho-Němcům, do těch míst, odkud byly násilně vysídleny. A tím dojde k praktickému usmíření. A napadla nás ještě taková věc, že každý dům, který toto umožní, dostane zlatou plaketu na dům, a kde bude uvedeno, že zde žili Němci a bylo jim umožněn symbolický návrat. Já věřím, že to jsou kořeny, které je třeba uzdravit právě těmi praktickými kroky. A já vám řeknu, že k usmíření není třeba mnoho. Stačí opravdu setkání těch lidí, srdcí, otevřených srdcí, přiznání si vin a možná my se hodně straníme tomu, aby jsme to dělali jako politickou věc, jo? Takže nám jde opravdu o příběhy těchto z těch rodin, takže takhle, no.
1: Jero, úžasně se to poslouchá a ty příběhy opravdu berou za srdce. Na druhé straně je 80 let po válce. Je opravdu potřeba to ještě řešit?
2: No, ty naše rodiny vždycky prostě fungují v rámci nějakého kontextu, generací, že jo? A jak už jsem tady zmínil předtím, teď to není jenom o nás, ale je to o té nadcházející generaci, ta, která přijde. My potřebujeme být zasazeni do historického kontextu, potřebujeme znát svoje kořeny, potřebujeme znát svoji identitu, proto aby jsme mohli růst, proto aby společnost byla uzdravena. A my, naše generace, teď v tuhle chvíli, má možnost té nadcházející generaci povědět příběh, který končí tím usmířením, končí tím návratem a končí tou společnou cestou. Myslím si, že tahle práce není tak moc o tom, jak my se cítíme, jak to my vnímáme, ale co ta generace po nás, jak oni půjdou dál. Je tady krásný příklad francouzsko-německého propojení, což teďka taky jsem se setkal s jedním pánem, takovým, že mu 82 let a celý život vlastně tohle studoval a byl součástí tady tohohle z toho usmíření. A je to takový zajímavý příběh, ale to je na dlouhý povídání, ale výsledkem toho bylo, že když se tenhle ten region usmířil a našli tu společnou cestu, i to odpuštění, tak je to oblast, která je velice jako prosperující a lidi jsou tam šťastní a prostě daří se. Takže to je důležitý právě z toho důvodu, aby jsme tu budoucnost naší mohli zažívat v pokoji a taky, aby to bylo příkladem pro jiné země. Protože to, co se tam teďka děje, pak v tom pohraničí vůbec, tam bude obrovská právě tahle rána. Tady vám i posluchačům chci opravdu jako zdůraznit tuhle tu věc, že tu minulost, i když je to 80 let, nevymažete. Ta se prostě, ta je v té zemi. A je verš v Biblii, jak psáno, když se můj lid pokoří, tak já uzdravím jejich zem. A to je důvod, proč se těmhle věcem věnujeme teďka. Nechceme Pánu Bohu pomoct, ale chceme mu dát prostor. A proto máme i třeba setkání teďka pastorů ze Sudet a skončíme v Ochranově, kdy bude mít společný čas, taková víkendová akce, aby jsme se společně modlili za to, aby Pán Bůh nám dal duchovní strategie a i prakticky, jak můžeme

0: V Sudetech a v problémech Sudet jsme se ocitli v dnešním pořadu, jehož hostem je Jaro Aviv. Od mikrofonu vás se zdraví také Kateřina Hodecová. Ty jsi, Jaro, v tom minulém vstupu mluvil nebo sděloval některé příběhy, které mají ten šťastný konec, kde opravdu došlo k nějakému odpuštění, znova propojení a navštívení míst, která pro ty, které rodiny byla důležitá. Ale říkám si, co ty druhé příběhy? Opravdu narážíš jen na to, že lidi chtějí překonat ta traumata minulosti, anebo taky nacházíš lidi, pro které je to pořád těžké a kteří se už k tomu nechtějí vracet? A ba naopak vlastně možná tu křivdu si nesou a chtějí nést dál.
1: Z většího procenta bych řekl, že to je ta druhá varianta, že lidi právě nechtějí. Mm-hmm. Ale důvodem toho je to, že tady není ten model toho, aby chtěli. Tam je vždycky důležitý, vždycky musí člověk vidět variantu a pak si může rozhodnout. Teď těch variant moc není, jo. Prostě ta věc je daná, je jasná. Bylo nám tady něco ukradeno, byli jsme prostě okupováni a tak dále a tak dále. Prostě máme tam to zadosti učinění, jo. Ale každá mince má dvě strany a není všechno černobílé, tak jak to vypadá. Je moc důležité vidět ten kontext v rámci rodin, žijících v té oblasti. Přátelství mezi těmi lidmi. Prostě oni žili společně. To prostě byl život tak, jak ho známe teď. A já věřím tomu, že když my tomu Čechovi dáme tu šanci, ukážeme mu ten příběh, ukážeme mu postoj Němců vlastně vůbec, co to pro ně znamená, že oni to budou mít možnost pochopit. Skrze třeba tenhle ten jeden příběh, tenhle z té rodiny Ott, která se teďka bude symbolicky vracet, tak myslím si, že ten Čech může zapojit to svoje srdce, kterému věřím, českému srdci, a možná si dát i otázku, třeba to je ještě trošku jinak, než to vidím a vnímám teď.
0: Ty ale mluvíš o poválečných traumatech, ale o krok zpátky, co ta válečná traumata? Protože na druhé straně mnoho v pohraničí žijících Němců nebo německy mluvících Čechů sympatizovala s tím hitlerovským Německem.
1: Děkuji za tuhle výbornou otázku, protože to byla moje hlavní otázka, když jsem žil 15 let v Německu. A já jsem se na to ptal všude, kde jsem mohl, protože mě to hodně zajímalo vlastně, jak to ti Němci vnímali, když probíhala ta druhá světová válka. A zjistil jsem, že dokonce církve se modlili za Adolfa Hitlera a stáli plně za vlastně politikou tehdejší. No. Víte, pán Ježíš řekl jednu věc, když šel na kříž, že teď přichází hodina temnoty. A tyhle hodiny prostě my máme taky v naší historii. Prostě hodiny temnoty. Pro mě hodina temnoty je, když nevidíš. Nevidíš, co je před tebou a nerozumíš věcem. Asi zaslepený. A já myslím si, že i my jako věřící můžeme být zaslepeni i nepravdou a brát ji jako pravdu. A věřím, že Němci, tak jak mi to vysvětlovali tam, oni o spoustě těch věcí ani nevěděli. Jo. Pro ně to byl šok tak stejně jako pro všechny ostatní. Že oni... To je právě to, co já se snažím Čechům často vysvětlit upřímně, že ty Němci, oni mají opravdu, bych řekl, i podobný srdce Čechům. Jsou trošku rezervovanější, ale prostě jsou upřímní. A moje žena je Němka, takže já fakt jako vím, o čem mluvím. A jsou přátelští a myslí to s Bohem vážně. A hrozně i doteď je mrzí,

0: že mají pořád tu nálepku těch zlých nacistů a tak dále, jako celý národ. Což vlastně není pravda a nikdy nebyla. A taky Německo jako takový není vlastně jedna země, je to spolková země a každá část toho Německa je úplně jiná. To, oni totiž jinak jako mluví, oni si třeba i mezi sebou nerozumí, jo? Sever, západ a tak dále, to jsou jako silný slangy, dialekty, který používají. A je to i jiná kultura. Prostě jsou opravdu Sasové, jo, jsou úplně jiný než v Bavorsku a tak dále. Takže to není zase znova, jako, já mám pocit, že my často věci jako zabalíme do jednoho balíku a uděláme si na to názor. Ale to tak prostě není. Není to tak jednoduchý. A oni sami přiznávají, jo, když už se o tom takhle teda bavíme, že to, co se dělo, bylo špatně a mrzí je to. Mrzí je to. A snaží se tu vinu vlastně jakýmsi způsobem oplatit. Třeba velice podporuju, což mě hrozně fascinovalo v Německu, to vám musím říct, že ty církve jsou tak hrozně proizraelské. Jo? Já jsem se začátku říkal, tak asi protože cítí nějakou vinu. Ale ne, oni fakt se modlí za Izrael, stojí za ním, věří tomu, že Pán Bůh pracuje v kontextu, že začal s Izraelem a skončí, protože přijde Nový Jeruzalém. A já jsem se spoustu věcí o židovském národu nebo té kultuře vlastně dozvěděl až v Německu skrze vyučování Němců. Jo? Takže je to hlubší otázka a vlastní zkušenost vám více napoví, než slyšet názory jiných anebo se opírá pořád o prostě ty politický směry, které byly a jsou i doteď, že jo.
1: Takže se i na německé straně setkáváš s tou potřebou nebo touhou ty vztahy a křivdy, které jsou dohledatelné, nějak narovnat?
0: Ano, přesně, je tam veliký zájem. Právě to, že i tahle rodina ona sem nejede, jako že oni chtějí jakoby si něco nárokovat, nebo že cítí křivdu. Ne, oni sem jedou s tím poselstvím, že chtějí říct Čechům, téhle rodině, že je to jejich, že vlastně se na ně nezlobí. Jo? Že vlastně přijímají a že by chtěli. Oni prostě jdou jakoby naproti s tím přijetím. To je pro mě jako fascinující, jo? Že když vás někdo od někud odsune a vy prostě přijdete s pokorným srdcem, řekne, hele, to už je v pořádku, to je, jo, a vlastně to takhle jakoby předají, dá se říct, úplně oficiálně, tak to je pro mě teda hodně silný. A o tom tenhle ten příběh je.
1: Jak se vlastně žije v Sudetech?
0: Já jsem žil v Ochranově, že jo, a což je vlastně u Varnsdorfu, nad Varnsdorfem, trošku tam. Pak jsem žil v Bavorsku, což je taky v části Sudet. Takže jo, vlastně těch 15 let jsem se pohyboval v téhle oblasti. A lidi jsou hodně odměřený. Je těžký najít blízkost si, přátelství. Třeba v Ochranově mi trvalo mnoho let, než jsem jako byl rozpoznán jako něčí přítel. Takže já jsem si našel takovou strategii, že jsem se vždycky v neděli zval na obědy. Jsem někomu přišel, říkám, dobrý den.
1: Můžu k vám na oběd?
0: Můžu k vám na oběd.
1: Opravdu?
0: Ano, ano, přesně to jsem dělal. A oni, už jsem pak měl takovou i nálepku tam v Ochranově, že pozor, Jaro, bude se zvát na oběd. Ale z toho vzniklo přátelství mezi námi a propojení. Třeba jedno s tou rodinou, se kterou jsem pak vlastně odletěl s jejich synem do Iráku a začali jsme ten Sons of Abraham projekt a tak dále. Takže někdy je třeba i naproti, že jo? Pán Ježíš taky říká, já stojím u dveří a tluču. A kdo mi otevře, budu s ním mít oběd. Nebo večeře. Ale budu s ním mít to obecenství. Já si myslím, že vztahy právě vznikají tímhle s tím, že máme spolu ten čas. A pak jsem viděl, že se vlastně jako otevírají a začali mi říkat ty svoje příběhy. A když jsem slyšel příběhy těchhle z těch rodin, když jsem byl u nich na obědě, tak jsem tam vždycky vnímal, jako že tam je to zranění a takový to jako nedořešená věc mezi těmi vztahy s těmi Čechy a tak, jo. Že pořád jsem, ale já jsem to nedokázal uchopit v té době, protože jsem si říkal, to je prostě historie, tak to je a tak už to prostě zůstane. Nikdy bych si nedokázal uvědomit, že to tak jako nemusí zůstat, že to tak nemusí být, že může přijít bod zlomu. Jo? A to je to, na čem se teďka snažíme pracovat, aby jsme dali Bohu prostor, aby přinesl ten bod zlomu, aby přišla prostě nová linie, nový čas, od který prostě ty věci zase půjdou tím přátelským směrem, tím prostě tím požehnáním, který tady těch moravských bratří prostě je velice evidentní.
1: Ta tvoje vize je nakažlivá. Já jsem měla teď 2 roky po sobě možnost taky být vlastně v těch úplně okrajových částech naší republiky a musím říct, že je to tam vnímatelné, že je ta atmosféra mezi lidmi jiná, to prostředí je jiné, některé věci tam asi vůbec nejdou nebo s nimi nejde prorazit. A uvědomuji si, byla jsem na prohlídce jednoho zámku a s tou poměrně mladou průvodkyní jsme se dali do řeči. Vlastně nevím, jak na to došla řeč, ale ona řekla větu. No, já jsem tady náplava, sem se po válce přistěhoval můj děda s babičkou. Takže ona je 3. generace, která žije na tom místě, na okraji naší republiky, ale pořád se cítí jako náplava. Co vlastně brání tomu, aby ti lidé tam zakořenili, aby to vzali jako své, aby se otevřeli, aby tam nebylo tak stísněno?
0: No, zapuštění kořenů. Víte, člověk si to často neuvědomuje, ale Pán Bůh vám dal domov, on vám dal zemi, místo, kam vás usadí. A vy prostě tam zapustíte kořeny a začnete se množit, plodit a množit a žít, tvořit historii rodinou, jo? Mít prostě svoji kulturu a tak dále. A když vás někdo z toho vytrhne pryč a přesadí vás někam jinam, tak jako strom, když ho přesadíte. Některý dokonce umře a už ani neusadí. A některý jenom z části přežije. Tak to prostě je v přírodě a tak je to i v lidském životě. My potřebujeme se vracet ke svým kořenům. My potřebujeme rozpoznat a my je potřebujeme prostě buď přijmout, anebo požádat o odpuštění, ale jakýmkoliv možným způsobem prostě dát prostor pro novou vláhu, nový život. A Pán Bůh sám má příběh o odpuštění. On poslal svého syna, aby co? Aby zemřel za naše hříchy, aby nás usmířil. On byl usmířovatel, on byl poslem usmíření. A o tom to je. My jako církev, my jako věřící, jsme poslové usmíření. A tohle my máme hlásit. A o tom, já jsem to od Pána tak přijal, a nejenom já, ale i mnozí další, třeba i ten modlitební dům v Ochranově, se kterým spolupracuji, že když dáme Bohu prostor, aby nás uzdravil, tak on navrátí ještě mnohonásobně víc, než co známe historie těch moravských bratří. Já se tady často to zmiňuji, ty moravské bratry, ale to je proto, protože vidíme, co se stane, když se lidi usmíří. Tehdy, když ty Němci s těmi Čechy v tom Ochranově žili, pro ně to nebylo jednoduché. Mimochodem, Němci Češi v té době byli uprchlíci, že jo? Protože tady bylo pronásledování. Němci jim dali vlastně možnost, aby byli v Ochranově. A vlastně mezi nimi byly tlaky, nedorozumění, hádky, boje, silný boje. Jo? Můžete to vyčíst z těch historických záznamů. A pak přišel den, kdy se oni usmířili. Oni prostě na cestě do kostela se usmířili. A Pána Boha to tak zasáhlo, že on vyl svého Ducha Svatého na Hudberku. A tyhle lidi zasáhli evangeliem celý svět. Oni se začali prodávat do otroctví, jezdili do všech koutů světa a přinášeli evangelium. Třeba moravský bratři jsou v Americe velice známí. Všude po světě je velice známý, co vlastně Češi a Němci společně dokázali. Jenom my o tom nevíme. Jenom my na tu bohatou studnu jsme zapomněli, na ten poklad, který tady vlastně máme. To je ten důvod, proč jsem v České republice a to se snažím těm lidem předat a zvu je vlastně, aby si vzali ten kus toho bohatství i pro sebe, protože jim patří.
2: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V pohraničí je docela málo církví. Proč, když vlastně nejbytostnějším posláním církve zvěstovat tohle smíření a nějak působit mezi lidmi dobro?
0: Moc dobrá otázka. Nevím, jestli na ní dokážu úplně odpovědět a řeknu jenom to, co jako si myslím já, protože jsem vlastně jako vyrůstal v Chomutově. A vlastně ten sbor, mám pocit, že má snad stejný počet lidí jako před 20 lety. Jo? A některé sbory vím, že mají i dokonce méně členů, než měli třeba na konci 90. let a podobně. Jo? Já myslím si, že dle mého názoru to je o zranění právě a strachu. Jo? Protože když jste zraněná, tak působí, jako máte prostě strach z určitých věcí. A strach působí co? Že se chráníte. A když se chráníte,
1: izolujete
0: se a tak dále. To si myslím, že je ten problémem. Jo? Že tam je ten strach, to nevyřešení. Ty lidi jsou paralyzovaní určitým způsobem, aniž by to vlastně rozpoznali. Víte, my máme strašně silný pod sebe záchovy jako lidi. My dokážeme žít v bolestech a žít s tím každý den. Třeba já jsem měl migrény, mnoho let jsem měl migrény. Já jsem s tím žil 3 roky, každý den jsem měl silný migrény. Až po operaci jsem zjistil, co to je nemít migrény. Já jsem měl problémy prostě tady s dutinama a tak, a byl jsem na velký operaci. Až poté jsem zjistil, jaký to vlastně je žít bez migrén. A to právě Pán Ježíš chce udělat. On chce vzít tu naši migrénu, ten náš strach, to, jak jsme paralyzovaný, izolovaný a tak dále. A to se děje právě v těchto oblastech obzvláště velice silně. A já vnímám, že i tam je určitá únava už těch lidí, třeba i těch věřících. Jo. Myslím si, že prostě to v angličtině se říká same old, že to je pořád to stejné. Jo. A já myslím, že jsme přišli do toho bodu zlomu, opravdu. Já to vnímám velice silně, že přichází úplně nová sezona právě pro tuhle oblast. A Pán Bůh nezapomněl na investice těchhle z těch pastorů a lidí, co tam v té oblasti působí už mnoho let. A prostě silně do toho investovali celý život. A často jsou velice už vyčerpaný. A já věřím, že Pán Bůh prostě odměňuje tyhle ty věrné solné sloupy, které tam takhle vidím stát. A věřím prostě, že přichází nová sezona.
1: Jinými slovy, jsou potřeba noví lidé, čerství.
0: Definitivně. A to je ta nová generace, ta mladá. Já když třeba někdy teďka vidím, jaký mají nápady, nebo jak jsou silní třeba i v té modlitbě, nebo fakt hledání Pána ve chvále a tak dále, tak jsem z toho strašně pozbuzený. Opravdu mě to velice těší. Vidím, že s tou novou generací přichází nová síla. A my jim potřebujeme prostě předávat to dobré, než si nás Pán povolá, aby jsme jim tady nechali to dobré.
1: A neděje se nám v církvi něco podobného, jako když třeba tady vystudují lékaři, ale kvůli lepším podmínkám a většímu platu jdou pracovat do Německa, Rakouska nebo do jiných zemí? Není vlastně totéž problém i církve, že už se nám moc nechce poctivě dennodenně pracovat a nevidět výsledky. Chceme mít prostě ten lepší a pohodlnější život, ale nemyslím to zle, myslím to čistě jenom jako pozorování, protože komu se chce vlastně do těžkostí?
0: Jo, každý člověk, víte, Pán Bůh dal 10 přikázání a jeden z nich je a 7. den budeš odpočívat? Člověk potřebuje odpočinek a myslím si, že to je ta potřeba, co člověk má. On potřebuje, když v něčem je příliš dlouho, tak prostě potřebuje si dát pauzu, potřebuje z toho vystoupit. Takže je to přirozený, je to znova taková naše obrany schopnost, půd sebe záchovy, můžete to nazvat jakkoliv, ale máme to všichni úplně stejný. Nezáleží na tom, kde žijeme. A můžu říct zase svoji zkušenost, jo? Že třeba s tím Irákem, jo? To vlastně je země, kde já jsem tam letěl v roce 2016 a já jsem letěl do válečné zóny. Já jsem přiletal do Bagdádu, tam byla tma, všude byly ty jeepy a kontroly a prostě jestli nemáme bomby a tak dále. Vstoupil jsem do hotelu, kde byly prostříleny okna, ve zdech byly prostě známky po střelbě. Večer jsem slyšel střílení před hotelem a tak dále, a tak dále. Pro mě to byl takovej šok, to se těžko popisuje, opravdu. A já jsem vám, přátelé, já jsem se tehdy noc, tu noc jsem se modlil, kam, Pane Bože, já jsem tě špatně slyšel, prosím tě, dostaň mě odsud. Ale druhý den, když jsem se setkal s pastorem, říká, Jaro, já myslím, že Pán Bůh tě sem vzal proto, aby si zjistil, že víra není pouze emoce. Že víra je akt. Tak stejně jako láska není jenom emoce, ale je to akt. A to je důležitý. A vy vlastně, když uděláte ten krok do toho neznáma i do toho nebezpečí, dá se říct, začnete investovat to málo, co vidíte, tak vám roste víra. Víra potřebuje praxi potřebuje být posilována. A posiluje se právě tím, že my jdeme do těch výzev, do toho neznámého. Ale Pán Bůh je gentleman. On nikdy nikoho do ničeho nutit nebude. Vy jste spasený už tak, jak jste. I kdybyste neudělali nic, protože to je dokonalá láska. Dokonalá láska nevyžaduje nic. Takže Pán Bůh nevyžaduje od tebe, aby si něco pro něj udělal nebo ne. On to nepotřebuje. Ale je to o tvém životě tady a o růstu tvého charakteru. A pokud my začneme svoji víru používat a vidět jako charakterovou vlastnost, je víra, a když začneme tu víru posilovat tím, že jdeme do těch věcí neznámých, možná často i riskantních, tak poznáme Boha takovým způsobem, o kterém vám tady teďka vyprávím, a i mnozí další. Jsou o tom knihy, vyučování a tak dále, o tom, jak Pán Bůh pořád chce s člověkem tvořit. A do toho já se snažím lidi pozvat. Jo, ty vidíš teďka nějakou svoji situaci, máš nějaké přesvědčení, máš nějaké svoje názory, ale věř tomu, že když jdeš s Bohem dál, tak se to všechno začne měnit. Začneš se měnit ty, začnou se měnit tvoje charakterové prostě nějaké zvyky, rysy a tak dále. A když se podíváš zpět a řekneš, ten Jára před 10 lety, ten už je úplně pryč, to už je někdo úplně jiný. A pak i za váma chodí lidi a řeknou, ty jsi nějak změnil. A vy si pak až sami uvědomíte zpětně, aha, to bylo proto, že jsem tehdy udělal ten krok, tehdy jsem odpustil, nebo tehdy jsem udělal tohle, nebo tehle. A začalo to vlastně, Pán Bůh začal psát ten příběh. A vy si uvědomíte, že to byl on, ten spisovatel, a vy jste jenom sledovatel, nebo participant, ten zúčastněný. To mám na Pánu Bohu rád, že on na vás nikdy nevloží zátěž, kterou byste nebyli schopni unést. Nebo věc, kterou byste nedokázali odpustit. Já se často setkávám s názorem Čechů, že řeknou, to nikdy neodpustím. Nikdy. Ale když se znám proč, no to prostě nejde. To se prostě nedá. Ne, i kdybych chtěl, prostě to nejde. To je lež. Jde odpustit opravdu všechno. Jde, protože Pán Bůh udělal to největší odpuštění pro nás. A proto my dokážeme jít v jeho šlépějích, pokud mu dáme šanci.
1: Takže poznávat Boha víc a jít v duchovním životě na hloubku znamená vstupovat do nových situací.
0: Ano, do bouřlivých vod. Víte, jednou v Ochranově, když jsem se modlil, tak jsem to zažil přímo to, jak Pán Ježíš řekl Petrovi, zajeď s loďkou na hlubinu. To je náš život. My potřebujeme s tou lodí zajet na hlubinu. Protože tam v těch hlubokých vodách jsou ty ryby, po kterých my toužíme. Tam je ten život, pro který nás Pán Bůh stvořil. On řekl Petrovi, já na tobě já postavím svoji církev. A on chodil po vodě, že jo, Petr. A takže my potřebujeme prostě rozpoznat, jestli náhodou neparkujeme v přístavu, a ne, jestli náhodou Ježíš neříká, hele ne, nechceš mě vzít trošku na hlubinu, do těch rozbouřených vod. Tam
1: se... Ale jak se chodí na hlubinu třeba v případě, že jsi vozíčkář, nebo máma uvázaná doma s 4 dětmi, nebo prostě jinak životně omezený člověk?
0: Taky velice dobrá otázka, taky jsem nad tím hodně přemýšlel. Nedávno jsem tady slyšel krásný rozhovor s jednou paní, která byla u vás taky v rádiu. Já myslím takhle. Můj názor je, že my jsme tvoření tělem, duší a duchem. A když jedna ta část strádá, tak strádají všechny jako ostatní. Jo? Proto třeba muslimové se mě často ptali, jak mi vysvětlíš Trojici Boží. Tak já jsem to často přirovnával tady k tomu, že jsme... Jo? A já myslím, že Pán Bůh dává milost tam v těch oblastech, kde my jsme slabí anebo nemocní, nemohoucí, tak on posiluje tu druhou část mnohem víc, takže my dokážeme žít velice kvalitní život i s tím handicapem, který máme a můžeme růst v té oblasti a může nás to naplnit a můžeme být v tom šťastný. Pán Bůh nemá zájem, aby někdo trpěl, byl nějak omezený. Jak já chápu svého Otce nebeského, že mu jde nejvíc o moje srdce, o můj charakter. A že to pro něj má mnohem větší hodnotu. My často se zaměřujeme na ten krátký život, který tady máme a nepřemýšlíme nad tím, co přijde na věčnosti. Představte si, že budete na místě, kde nebude pláč, nebude bolest a budete se navěky radovat. Nedávno jsem nad tím přemýšlel. Já vlastně jednou vstoupím do místa, kde už se nebudu trápit a budu do nekonečna šťastný a radostný. My máme ten život žít s tou perspektivou té věčnosti a pracovat na tom, aby si ten Pán Bůh nás, ty naše životy mohl použít pro to poselství té lásky, kterou prostě, to je ten výsledek toho, proč ta církev tady je.
1: Takže nezáleží na limitech, záleží na tom, jak jsme odvážní.
0: Ano, přesně tak. Je to o odvaze. Je to.
1: Jaro, my se musíme loučit. Náš čas se naplnil. Chceš to naše dnešní vyprávění ještě nějak uzavřít, dát mu tečku?
0: Jo, já si myslím, jak jsem tady na začátku pořadu říkal, že věřím v to české srdce a v to milující české srdce, že je důležitý, aby taky to české srdce investovalo ve své domovině a aby předávalo tu dobrou zprávu i v místech, kde je potřeba, co je, že i v rámci naší země. Jo, máme tady právě tu oblast Sudet, máme tady ty dětské domovy a tak dále. Nemusíme vyloženě všichni odlétat, odjíždět do zahraničí za nějakou službou misí nebo tak, ale můžeme začít doma na domácím pole, protože ta, jak jsme tady se bavili, to dědictví je obrovské a myslím si, že potřebujeme pracovníky, potřebujeme lidi, kteří se tomuhle tématu budou více věnovat a kteří budou investovat svoje životy pro seznamování, vlastně připomenutí veřejnosti lidem v České republice, kým vlastně jsme. Je to otázka ty identity. Takže jo, chtěl bych pozbudit, kdokoliv má nějaké povolání ke službě, k misi, aby se zeptal Boha a zeptal se ho na to, otče, nechceš mě mít tady náhodou? A věřte tomu, že on vám to potvrdí třeba těmi třemi potvrzeními, které dal mě, tak i vám je dá.
1: Říká Jaro Aviv, host dnešního pořadu. Moc ti děkuji za tvůj čas a za děkuji. To, co jsi s námi sdílel. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Doznělo klíčové slovo, které připravila Kateřina Hodecová. Jejím hostem byl Jero Aviv. Reprízu si můžete poslechnout ve středu po 13. hodině a ve čtvrtek po 22. hodině. Sobotní čas s Rádiem 7 pokračuje i po 9. hodině. Je 19. září a já vás srdečně zdravím u další hodiny našeho vysílání, ve kterém se pomalu posouváme z ranního do dopoledního. Ať vás provází Boží pokoj a vědomí, že na nic, co vás dnes čeká, nejste sami. V nadcházející hodině pro vás máme připravené pozvánky, sobotní magazín i povzbudivou křesťanskou hudbu, kterou otevře Zack Williams. Zpívá o tom, že bude stát pevně oběma nohama na zemi. Neuhne, ani když ďábel přijde a bude bojovat, i kdyby to mělo trvat celou noc.

Pohádky k poslechu z dětských webových stránek Rádia 7 najdou vaše děti na adrese děti.radio7.cz. Kromě pohádek tu objevíte také další nápady a zajímavosti. Využijte čas s Rádiem 7 pro své děti.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pozvánky Rádia 7 začneme dnešním sobotním dnem. Dnes 19. září od 15 hodin se na západě Čech v Hrádku o Rokycan v areálu přírodního kina a v případě nepříznivého počasí v Domě kultury chystá koncert křesťanské hudební skupiny Lift Up. Vstup volný, všichni jste srdečně zváni. A pojďme si teď od nich pustit jednu písničku.

Každý čtvrtek od 24. září do 3.12. vždy od 19 do 21 hodin bude probíhat kurz duchovního rozvoje s názvem Esence. Kurz se zaměřuje na 10 základních témat křesťanské spirituality, například jaká je Boží otcovská láska, v čem je Ježíš nenahraditelný, mluvit s Bohem a tak dále. Je určen všem, kdo chtějí svou spiritualitu rozvíjet a hledajícím, kteří si chtějí ujasnit, zda by tato cesta duchovního rozvoje mohla být pro ně. Pořádá sdružení 3P a KS Plzeň.

Sjezd mládeží nejen církve bratrské s názvem Brodfest 2026 se uskuteční v Havlíčkově Brodě příští víkend od pátku 25. do pondělí 28. září. Je to místo, kde můžete zažít víru v praxi, potkat inspirativní lidi a prožit několik dní plných programů. Hudba, sport, poradenství, semináře, přednášky, chvály a přátelství. Tento rok vybrali pořadatelé téma syn, oddělení hříchem a spojení synem. Řečníky budou David Novák, David Košťák, Bedřich Smola, Roman Toušek a Paul Bartel. Zaspívají a ve chvalách povedou kapely SP, Kamis, Ostrava Trojka a Worship Ústí nad Labem.

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ospravedlnění budou, kdo zákon svými činy plní. Římanům 2.13.

0: Fungování v rámci školního roku se v České republice týká všech stupňů vzdělávacího systému. Ve vysílání Rádia 7 pravidelně informujeme o dění na evangelikálním teologickém semináři v Praze, který můžete zařadit do terciálního vzdělávání, protože se jedná o vyšší odbornou školu. O aktuální nabídce ročníkových kurzů hovoří ředitel školy Miloš Poborský.
1: V tom letošním školním roce znovu otevíráme roční kurzy, které běžely i v minulosti, a máme taky novinku. Z těch standardních kurzů se dá zmínit hudba v církvi a zahraniční misie, které už probíhají nějakou dobu. A potom je to třetí kurz, který bude mít vlastně třetí ročník, a to je Let's Go. To je vlastně kurz pro mladé křesťany zhruba 18+, kteří se zapojují do služby v mládežích ve sborech. To znamená, nemusí to být jenom vedoucí, ale jsou to všichni členové toho

0: jaký jsme a co se od nás očekává. Potom otázka vedení a nějaké strategie ve vedení, jak vlastně promýšlet kroky, které vedou k očekávané nebo preferované budoucnosti, protože jsme škola, která se věnuje zvláště službě v církvi, tak jedna sobota bude dopoledne věnována vedoucím v Bibli a jak vlastně Bible vnímá roli vedoucího. A odpoledne se podíváme trošku do teorie, kdy si projdeme určité leadershipové teorie a co k tomu křesťanská víra. Tím čtvrtým je potom správcovství zdrojů, protože každý vedoucí má k dispozici, dostává nějaké úkoly, ale má také nějaké zdroje, které je dobré spravovat. Jakou roli další sobota hraje při vedení komunikace, jak řešit konflikty, jak se stát mediátorem například ve sporech, to je další téma. A potom poslední se týká vedení týmu, práce s dobrovolníky a jak provést organizaci procesem změny. Takže to jsou témata a první sobota, která bude, tak začínáme 3. října. Takže ti, koho by tato nabídka zaujala, tak je možné se hlásit.
1: Uzavírá výčet ročních kurzů ředitel Evangelikálního teologického semináře v Praze Miloš Poborský. Všechny detaily se případní zájemci dozví na webu www.ets-praha.cz.

0: Papírový palouk je prostor, kde víra a Boží slovo dostává vizuální podobu. Co se za tímto názvem skrývá, poodhaluje Rachel Černá.
1: Papírový palouk je malé křesťanské papírnictví, ve kterém nabízíme autorské papírenské produkty s ručně psanými biblickými verši a s ilustracemi. A název vlastně vychází ze žalmu 23., kde se píše, že nám Hospodin dopřává odpočívat na travnatých nivách. A pro nás vlastně to tvoření a malování představuje místo odpočinku, místo stišení, kde můžeme přemítat o Božím slově a pak ho přetvářet do vizuální podoby. No a papírový, protože prostě pracujeme s papírem, no. Za tím vším stojí můj dlouholetý sen a dlouholetá touha, protože už na vysoké škole jsem si psala, jsem se učila krasopsaní a vyráběla jsem si prostě verše a kalendáře, protože u nás v Česku ta nabídka křesťanských produktů, nějakých, dejme tomu, plakátů nebo sešitů z verši, prostě nebyla, nebo byla dost omezená a často mi to esteticky vůbec nesedlo. Takže jsem pořád hledala něco, co by se mi líbilo a všechno bylo třeba jenom v angličtině. Pak jsem na Travné, což je takové jedno křesťanské společenství, tak tam jsem se seznámila s Jájou. No a tam jsme zjistili, že sdílíme stejnou touhu a radost z tvorby. To mě vlastně nakoplo k tomu, abych překonala nějaký strach nebo nějakou prokrastinaci a abych konečně začala něco dělat k naplnění tohoto snu. Tak jsem se rozhodla, že přestanu tvořit jenom do šuplíku a že se pokusím podělit s lidmi o tvorbu, ať už se to někomu bude líbit, anebo ne, už jsem se o toho nějak odprostila. A tak jsme vytvořili e-shop, CIO jsme dali dohromady produkty a dovadili jsme vlastně nějakou vizi a směřování toho palouku. A náš první velký projekt byl právě ve spolupráci s Ivčou, která má svoji značku Do oblak, můžete se podívat na Instagram. A společně jsme vytvořili stolní kalendář s ilustrovanými verši.
0: Přibližuje základní rysy fungování křesťanského papírnictví papírový palouk Rachel Černá. O tvorbě všech tří zmíněných žen se můžete dozvědět na webových stránkách www.papírovýpalouk.cz.

0: Pomáhat lidem, kterých se dotkl zločin, to je posláním Mezinárodního vězeňského společenství. Důležitou součástí této služby jsou dobrovolníci, které organizace nyní hledá. O možnostech zapojení hovoří zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství Žaneta Dvořáčková.
1: Je to třeba úplně lehká praktická pomoc, to znamená třeba, když připravujeme setkání pro děti nebo připravujeme setkání pro propuštěné, tak je potřeba ho nějak nachystat, připravit třeba občerstvení, pomoc s úklidem, nebo zároveň pak už na těch programech přímo být toho součástí a povídat si třeba s lidma, být pomocí vedoucím, kteří vedou ty aktivity a potřebují třeba nějakou pomoc, nebo pomocníci na dětských klubech, nebo doučování a pomoc třeba s přípravou do školy. A také se teďka blíží takový náš vlastně největší projekt, co se týče rozsahu, a to je Andělský strom, to jsou vánoční dárky pro vlastně děti, které mají rodiče ve výkonu trestu, a tam potřebujeme pomoc vlastně kolem logistiky a nějakým způsobem nachystání toho projektu, ale pak i přímé práce toho, aby se ty konkrétní dárečky dostaly ke konkrétním lidem. Takže tam hledáme i třeba lidi, kteří jsou zdatní jak v administrativě, v takových věcech, jako je třeba skenování, přepisování přihlášek. Takže řekla bych, že u nás je opravdu ta škála té pomoci veliká.
0: Shrnuje zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství Žaneta Dvořáčková. Bližší informace hledejte na webu www.mvs.cz v sekci Pomáhejte s námi.

0: Infinity. Zachránit strom je lepší, než vysadit nový. Ušetři vodu, zalej strom, potvrď v aplikaci Inspiruj přátele. K tomu povzbuzuje iniciativa Zalej mě, která si klade za cíl pomáhat stromům a spojovat lidi s přírodou. Těžiště iniciativy, kterým jsou aktuálně oázy zeleně a zalévací kalendáře pro školy, přibližuje její zakladatel Michal Polanský.
1: Oázy zeleně vznikly jako myšlenka, jak vlastně dostat tady tu potřebu zalívání stromů do povědomí veřejnosti. Jak to udělat? Dá se to dělat třeba pomocí rádia, pomocí novin, pomocí televize, pomocí různých sociálních sítí, ale když lidi to vidí, tak je to může inspirovat, ale ten vztah si k tomu zpravidla vybudují až tehdy, když si to zalévání sami zkusí. No a tak oázy zeleně vlastně přišli s myšlenkou vzít ty lidi k těm stromům a přilákat je tam třeba přes děti a tam jim dát tu příležitost si to zkusit. Ta oáza zeleně tedy je takové místo k setkávání se stromy, kde je také voda, musí tam být voda, a jsou tam nějaké inspirativní infopanely, které ukazují, jakým způsobem se má zalévat, vysvětlují, proč je to nezbytné, proč to prostě města v takovém suchu, jako bylo třeba letos, nemají šanci zvládnout. A vysvětlují taky, jakým způsobem sbírat vodu, jak ji šetřit, protože každá ušetřená voda vlastně zůstává v krajině nad tím městem a třeba oddaluje ty problémy, jako že se nesmí zalívat zahrady a takovéhle věci. Takže ten nedostatek té vody se dá oddálit tím, že lidi prostě s tou vodou budou šetřit. Takže ty oázy jednak vlastně budují to povědomí o potřebě zalívání stromů a druhák tak pomáhají lidem nějak efektivněji hospodařit s vodou. No a také je tam ještě další část a každá ta oáza přináší nějaké zajímavosti o stromech. Je to v grafické formě, je tam spousta obrázků, krásná knížka, kterou nabídlo nakladatelství Svojitka, jmenuje se Stromy a jiné dřeviny a z této knížky z každé oáze jsou dvě stránky. No a z oáz pak může vznikat naučná stezka a lidé, kteří by si prošli takovouto naučnou stezku, tak jednak se dozvědí hodně o stromech, ale zároveň se naučí zalívat stromy, už budou vědět velice dobře, jak to dělat, proč to dělat a také jak šetřit a dokonce i sbírat vodu.
0: Říká zakladatel iniciativy Zalej mě Michal Polanský. Podrobnosti o této formě pomoci lze vyhledat na webu www.zalejme.cz. S Rádiem 7 míříme k 10. hodině, což je čas, kdy moderátorský pult převezme Kuba Lofítek. Z brněnského studia se nyní loučí Klára Literová. Užívejte soboty na vlnách Rádia 7.

0: M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: S 10. hodinou se od mikrofonu Rádia 7 hlásí Kuba Lofítek. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, přeji vám hezké sobotní dopoledne s datem 19. září 2026. Díky, že jste si vybrali Rádio 7 jako společníka pro dnešní den. Pojďme nahlédnout do programu, který je připraven pro následující hodiny.

Bůh dal lidem dary, píše se v Efeským 4. kapitole 8. verši. Ale o jakých darech je řeč? O tom si povídá Jiřina Čina Čunková s litoměřickým kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jarkem Plevou v dalším z pořadů Dary s rukou mistra. Poslouchejte v 10.15. Profese faráře v Česku často nepatří k nejvíce obdivovaným nebo vyhledávaným povoláním. Existuje mnoho mýtů a domněnek, co takový farář dělá. O tom, proč si tuto cestu zvolil, bude hovořit Lenka Malinová s vikářem Slezské církve Stanislavem Moravcem ve fortepiánu v 11 hodin. Dobrodružnou výpravu do Nitra Beethovenova srdce slibuje vydání pořadu Concertino popolední. Výběr z díla německého hudebního skladatele a klavíristy připravil Dalibor Bakala. Od 13 hodin se to v dnešních korálkách pořádně zablískne a zatřpití. Nebojte se, nečekáme bouřku z blesky, ale společně s dětmi se podíváme do světa skla. A chybět nebudou ani pohádkové skleněné příběhy. Na Kristovo ukřižování se zaměří další vydání relace ke kořenům. Setkání Petra Vaďury a Jáchyma Gondáše je věnované vyvrcholení Kristova života na tomto světě. U textu závěru 15. kapitoly Markova evangelia se sejdeme po 14. hodině. Patriarcha Mojžíš a jeho životní příběh, to je opravdu strhující vyprávění. A tak není divu, že jeho jméno dodnes poutá pozornost. V biblickém zamyšlení Josefa Sýkory, ale dnes budeme sledovat jednu méně známou epizodu z jeho života. Chvíli, kdy se v obraně svého lidu postavil Bohu. Ve 15:45 čte Petr Hodec. Jak poznat, kdy svou svobodu využít a kdy se jí z lásky k druhému vzdát? Apoštol Pavel se v závěru 10. kapitoly 1. listu Korinským znovu vrací k otázce masa obětovaného modlám a ukazuje, že rozhodujícím měřítkem našeho jednání není jen to, co sníme, ale také to, co prospívá druhým a co přináší slávu Bohu. Kazatel Jiří Hurta se ve svém praktickém výkladu podrobněji věnuje otázce, co je měřítkem našeho rozhodování a jednání. Pořad Studna slova uslyšíme v 15:45. Talk show Milana a Toma Michalkových bude v pořadu No Filter pokračovat v tématu Kým jsi a kým nejsi. K poslechu se můžete připojit ve 4 odpoledne. Jsme zvyklí prosit Boha o odpuštění. Umíme se kvůli němu také zastavit? Jom Kippur, den smíření, zve člověka na jeden den opustit běžný rytmus života a postavit se před Boha v pravdě. V čem spočívá duchovní síla nejsvětějšího židovského svátku a proč nám připomíná, že na smíření záleží natolik, že stojí za to zastavit celý život? V pořadu Kudy kam po 17. hodině Dana Koeningová představí svátek, který otevírá cestu k hlubšímu pohledu na Boží milosrdenství i na nás samotné. Kéž vám Rádio 7 i dnes přinese povzbuzení, naději a radost.

Slyšeli jsme zhudebněný biblický text z prvního listu Tesalonickým 5. kapitoly veršů 16 až 18. Zazněla výzva děkujte za všech okolností, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Tolik Antoine Bradford ve spolupráci s dalšími hudebními umělci. Před námi ještě píseň kapely Kudvork a poté už pořad Dary s rukou mistra.

0: Dary z rukou mistra.
1: Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, milí přátelé a posluchači Rádia 7. Vítejte v dalším z pořadů Dary z rukou mistra. Slovo, které zní v úvodní znělce, mě pokaždé povzbudí. Je to tentýž Bůh, tentýž Pán a tentýž Duch. Působí v nás, abychom byli schopni dát naději lidem. Abychom byli schopni projevit lásku našim bližním, ale taky našim nepřátelům, což nebývá tak snadné. Působí v nás také proto, abychom rostli do dokonalosti. A to tělo, kterým jsme, aby bylo skutečným obrazem našeho Spasitele a Stvořitele. Dneska ráno jsem se začetla do modlitby, kterou pronesl Pán Ježíš Kristus těsně před jeho zatčením. Poslouchejte. Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Tak jako jsi mu dala pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal život věčný. A toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u tebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl dříve, než byl svět. Ježíš měl pravomoc udělat cokoliv. Mohl se zříct toho těžkého údělu, o kterém tušil, že bude nesnesitelný. Nejhorší pro něj nebylo pronásledování od zákonníků a farizeů. Nejhorší také nebyl výsměch jeho vlastní rodiny. Ani to, že ho mnoho učedníků opustilo. On dokázal unést lidskou slabost a nevěru taky. Ježíš byl příkladem lásky svým nepřátelům. Nejtěžší pro něj také nebyl Jidášův zrádný polibek. Snad ani to samotné ukřižování nebylo tak strašné, jako to vědomí, že bude opuštěn vlastním otcem. Znal svého otce, nade všechno ho miloval a poslouchal ho. To dosavadní utrpení se dalo unést. Dalo se to zvládnout, ale samota na kříži bez otce. Věděl, že ty 3 dny budou nejstrašnější a nejbolestivější dny v jeho životě. Jenom 3 dny, si možná řeknete? A nebo v těch 3 dnech to byla pro něj jako celá věčnost? My to nedokážeme posoudit naším vlastním rozumem ani pochopit, ale představme si naprostou samotu, strach, peklo, bolest, výsměch.

Toto dnešní rozjímání mě přivádí blíž k touze poznat, kdo ten nebeský otec je. Že Ježíš bez něj nechtěl být ani vteřinu. Kéž ho poznáme tak niterně, jak to jenom jde. Kéž máme až bolestnou touhu po něm, po jeho přítomnosti, po jeho lásce, po jeho náručí. Potom totiž budeme moci říci úplně stejně jako Ježíš, ať už na konci svého života nebo v nějakém pronásledování, já jsem tě oslavil, já jsem tě oslavila, nebeský Otče, zachovala jsem tvoje slovo, byla jsem ti věrná a milovala jsem tě nade všechno. Děkuji, že mě nyní přijímáš do své slávy. Věčný život je v tom, že poznáváme jediného pravého Boha a toho, kterého Bůh poslal, Ježíše Krista. Zaznělo v té modlitbě před ukřižováním. Když je nám úzko, tak si to připomínejme. A kdykoliv jsme ve službě, kdykoliv se za někoho modlíme, kdykoliv se radujeme, že se dějí zázraky, připomínejme si to. Když se totiž tohle všechno děje, pak víme, že Duch Svatý oslavuje Božího Syna. Mým dnešním hostem v pořadu Dary z rukou mistra je Jarek Pleva, který miluje studium písma. Natočila jsem s ním telefonický rozhovor a věřím, že i vás povzbudí. Teď ale ještě písnička, ať můžeme ještě chvíli spočinout v tom, kdo Bůh je, že nás tak miluje a dává nám tolik dobrého.

0: V Efeským 4.8 je v souvislosti s obdarováními zajímavé místo, kdy apoštol říká, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Já se přiznám, že mám trochu problém porozumět těm zajatcům, ale ten pořad o tom ani tak není. Znamená to, že dary před na nebe vstoupením Pána Ježíše nebyly?
1: No, z té otázky zaznívá, že když mluvíš o darech, a jak Pán Ježíš posílá učedníky, že máš na mysli charizmata, uzdravování, vymítání.
0: Ano.
1: Ale o tom apoštol Pavel nemluví. Co se myslí tady v Efeským? To je hrozně zajímavý oddíl, co tam myslí těmi dary. Jo? Pavel píše, edoken domata tois antropois. Výslovnost z řečtiny je hrozná, ale je tam o to, že neslyšíš slovo charizma. Tam je slovo pro dar doma. Jo, řečtina má několik různých výrazů. Doma, doron, to jsou takový normální dary. A charizmata jsou dary milosti. Takže první část mý odpovědi je, že tady apoštol nemluví o charizmatech. Jo. Ten verš je potřeba číst v souvislosti. Doslova teda, podívejme, 8. verš. Vystoupil si do výšin a doslova zajal zajetí a dal dary lidem. Pak v dalších dvou verších Pavel řeší to vystoupení se stoupení, to teď můžeme dát do závorky, a pokračuje. A on dal, jo, tam bylo dal dary a teď dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté dílu služby k vybudování těla Kristova. Takže já tomu rozumím tak, že ty dary, které Pán Ježíš dává, jsou lidé, které Kristus pro sebe zajal, a máš ty zajatce, kteří se stali jeho služebníci a on je dal jako dary pro církev a pro budování církev. Takže Kristovy dary jsou ti lidé, kteří jsou povoláni ke službě, vlastně různé služebnosti, apoštoly, pastýři, proroci, učitelé. Takže to jsou ty dary, které dostali. A o těch zajacích je ještě jedno velmi zajímavé místo, kde Pavel píše Korinským, že jsme vedeni jako zajatci v triumfálním průvodu Kristově. A to bychom zase odběhli k těm zajatcům.
0: Já jsem si myslela, že ti zajatci to jsou takoví ti, co byli v tom pekle.
1: No, já bych neřekl.
0: Ne?
1: Já bych neřekl, protože tady vlastně opravdu jde o to, že Pán Ježíš dává dary lidem, nemluví se tu o charizmatech, a tam bychom potom ještě zase mohli se bavit o charizmata projevy ducha, ale že dal lidem jedny jako apoštolí, ne jako proroky. Jo? Takže já si myslím, že to je, že ty dary jsou právě ty služebnosti, které potom vlastně v tom dalším oddílu apoštol Pavel vysvětluje, jakým způsobem prospívají, aby byli svatí připraveni, abychom se už netočili jako korouhvičky, aby církev mohla růst. To je to, jak rozumíme tomu pojmu dary, případně charizmata. Samozřejmě před nanebevstoupením Duch Svatý působil. To znamená, učedníci v jeho moci uzdravovali, vymítali démoni. A to samé se děje prostřednictvím Ducha Svatého. To je to, o čem píše apoštol Pavel 1. Korinským 12. Takže charisma jako dar milosti neboli schopnost v boží moci dělat boží skutky, tak to bylo i před nanebevstoupením i po. Ale předtím tu nebyla tu církev a nebylo to tu pověření a tělo církve, kde jsou apoštolové, pastýři, proroci, učitelé a tak dále. To je takový krásný slovo charisma, který se překládá, slyšíme tam to charis, to znamená milost, a charisma je dar milosti. A mezi lidmi padl takový zmatek, že si myslí, že charismata jsou 1. Korinským 12, mluvení jazyky, proroci, vykládání, jenže to je velký omyl. Charisma je dar milosti. A apoštol Pavel na jednom místě říká, že nám bylo dáno charisma věčného života. Takže každý, kdo přijal věčný život v Kristu, je charismatik.
0: Ano.
1: To, o čem mluví Pavel 1. Korinským 12, tak to jsou vlastně projevy ducha. Jo? Což je něco trošičku jiného. Charisma, kdybych to měl říct ve zkrácení, charisma je takový jakoby zastřešující výraz. To je kde co? To je obdarování, to je dar milosti, to je věčný život. Kdežto 1. Korinským 12 apoštol Pavel píše, 6. verš, jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech, a teď, když bude mluvit o tom, čemu normálně říkáme charisma, tak říká, každému je dáván projev ducha užitku. Takže to, čemu my říkáme charismata nebo dary, takové té běžné křesťanštině, tak jsou vlastně projevy ducha. A to má potom dalekosáhlý důsledky v tom, že vlastně dary člověk nemůže vlastnit, nemá v kapse prostě, že by uzdravoval nebo prorokoval, ale znamená to, že potřebuje vždycky znovu se spolehnout, aby Duch Svatý se skrze něj projevoval. Takže to má praktický dopad, to porozumění, když teda se říká, že někdo je charismatik. Jak říkám, charismatik je každý, kdo přijal charisma věčného života, dar Boží milosti, ale proto, abychom mohli sloužit, my se musíme otevírat Duchu Svatému, aby se skrze nás projevoval. Takže těch 12, to teda se snažím zdůrazňovat, nejsou charismata v tom širokém smyslu, ale v úzkém smyslu projevy ducha.
0: My máme usilovat o lásku a deštit po těch duchovních projevech, jak už jsme si vysvětlili předtím, že tady ne darech, ale projevech. A apoštol Pavel říká, že nejvíce o ten dar proroctví. Proč je to proroctví tak důležité? Vlastně možná se mi tak zdá důležitější než jiné projevy.
1: No, to si zase udeří na řidiček na hlavičku. Odpověď na tu otázku, proč je proroctví důležitější, je hned v dalším verši, je to 1. Korintským 14. Takže jedna, Pavel říká, usilit o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíc, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem budování, povzbuzení, útěchu. Proto je proroctví důležitý, protože to je vlastně přímá Boží řeč k člověku. A teď zase se trošičku otočím na tom, mezi lidma zase, když se řekne proroctví, tak i hodně křesťanů má úplně zkreslenou představu, že si myslí, že se to rovná předpovídání budoucnosti. A to je úplně nepochopený, to vůbec tak není. Ve starém zákoně proroci se nazývali taky vidoucí, protože viděli, byli vlastně Boží poslové. A i když si vemeš třeba i ty velký proroky Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, teda ten Ezechiel tam má potom takový zvláštní zjevení, ale Izajáš, Jeremiáš a všichni ti malí, tak oni nebyli předpovídači budoucnosti, co se stane. Ale oni zvěstovali Boží slovo, ukazovali lidem na jejich hříchy, říkali jim, že mají činit pokání, případně konkrétně, jak ho mají činit,

0: Ten prorokujte, ať se všichni povzbuzují a Bůh není Bohem z matku. Takže má se prorocí zkouma.
1: Já jsem to tady nikdy nezažila, že by byl takový zmatek, že by všichni prorokovali. Nevím, jestli ty ano, ale to musela být asi zvláštní situace v tom Korintu, co se to dělo.
0: No, ale když si vezmeš, že to prorocí vlastně znamená, že člověk říká to, o čem má za to, že to je Boží vůle. Tak to jsem určitě zažil, že lidi prostě jeden přes druhý říká, já si myslím, že máme udělat to, já myslím, že Bůh chce to. A vlastně každý měl jiný názor. Čili vlastně tam je důležitý, já se držím té Pavlovy definice, kdo prorokuje, mluví lidem budování, povzbuzení, útěchu. To znamená, taky tam samozřejmě ten prvek budoucnosti je, ale není to podle mě to primární, to hlavní.
1: Když tedy dary jsou z tvého pohledu, to jsou ti lidé, kteří jsou, to jsou ty úřady v církvi, které jsou zapotřebí, aby ta církev rostla, aby se budovala, aby to tělo nějakým způsobem rostlo, aby bylo podobno Panu Ježíši Kristu. Které dary jsou podle tebe opomíjené?
0: No, opomíjené, kterých je nedostatek. To já bych řekl, že všech. Církev má málo apoštolů, má málo učitelů, málo pastýřů. Vždyť ty sbory vypadají hrozně. Nejsou lidi, kteří byli ochotní sloužit jako starší, jako pastýři stáda. Takže já bych řekl, že chybějí všechny. V tom smyslu efeským darů chybějí všechny. A v tom smyslu projevu ducha, 1. Korintským 12, tak bych řekl, že taky chybějí všechny. Jich je málo. Jo? Jsou, díky pánu jsou, ale jich určitě málo, není kdo.
1: Duch svatý si může vanout, jak chce. Jak je to s námi? Poznáme, že jsme vedení duchem svatým, jak se naučit správně, abychom nebyli zmatení sami u sebe, ale taky u druhých.
0: Duch svatý vane, jak chce. Někdo to používá jako výmluvu, tak já teď nevím, nebo duch svatý mi něco nezvěruje. Já věřím tomu, že když člověk hledá Boží vůli, takže mu ji pán Bůh ukáže. Takže to je, že duch svatý je připraven vždycky nám mluvit, vést nás. A že to opravdu záleží na tom, jestli my jsme otevření, jestli my jsme ochotní. Věřím, že se to pozná podle toho, že se naplňuje Boží slovo, že se naplňuje to, co Bůh nám ukázal, k čemu nás vedl, takže to skutečně, jo, když Bůh mě někam pošle a já třeba mám jenom takové vedení, že mám něco udělat a potom skutečně se ukáže, že to mělo nějaký hlubší záměr a pán Bůh mě někoho pošle do cesty, s kým jsem mohl mluvit nebo něco uskutečnit, tak vidím, ano, tak to bylo Boží vedení. Nemám vždycky úplně jistotu do budoucnosti, že teď to bude ono. Jo, v tomhle si myslím, že se pohybujeme všichni ve víře, že hrozí nebezpečí nějaký suverenity, že když někdo už je takový borec, že řekne, ke mně mluví pán a všecko, co dělám, tak je od Boha, tak tam si myslím, že už je na pokraji určitého útesu. Že naučit se to správně znamená v první řadě mít pokoru. Nemyslet si, že mám Ducha svatýho v kapse, jo. Nemyslet si, že už já všecko vím, nebo že všecko zvládám. Že to nás může uchránit před tím, abychom nesešli na cestě.
1: Jak jsi rozpoznal své povolání? Jaké byly tvoje začátky?
0: No, mě tak nějak po tom, co jsem svůj život odevzdal pánu, tak mě začalo bavit číst písmo a studovat ho a nacházet v něm souvislosti a vztahy. A to mě bavilo. No a zjistil jsem, že když to říkám, takže to některý lidi zajímá a že to chtějí poslouchat. Tak to mě povzbudilo k tomu, abych o tom mluvil čím dál víc. A potom jsem prožil v nějakých 19, 20 povolání ke službě kázání a ke službě kazatele. Takže jsem se na tu cestu vydal.

A kam jste se vydali vy, milí posluchači? Napadlo mě, že rozpoznat povolání vlastně není tak těžké. Třeba taky milujete studium písma, anebo zrovna vás Bůh volá, abyste začali vaše poznatky sdílet s druhými. A nebo pláčete, když vidíte nemocné a jste ochotní se za ně modlit. Nebo

Ale to musíte každý sám. V každém případě s Jarkem Plevou, kazatelem litoměřického baptistického sboru, se mluvilo moc dobře. Potěšila mě jeho otevřenost a taky touha, aby se Bůh projevoval v církvích ještě víc. Milí přátelé Rádia 7, jestli se vám dnešní pořad Dary z rukou mistra líbil, anebo ne, napište mi, co vám třeba scházelo. Můžete na studio@radio7.cz a do předmětu napište Dary z rukou mistra. Rozloučila bych se s vámi ještě jednou částí z modlitby, kterou Pán Ježíš řekl před svým ukřižováním. Je zapsána v Janovi 17. kapitole, budu číst od 20. verše. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno. Aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Ježíš Kristus se modlil za tebe a za mě. A chce, abychom byli jedno, jako my křesťané. To neznamená, že budeme mít stejný názor na design našich bytů nebo domů, nebo že budeme jako jedna šablona. Ne. To znamená, že budeme mít na mysli Boží království, že budeme šířit tu dobrou zprávu. Budeme chodit v tom povolání, které nám Bůh dal. To znamená, že budeme chodit v lásce. Podle ní totiž lidé poznají, že jsme skutečně křesťani a že patříme Bohu. Mějte se krásně. Loučí se s vámi Jiřina Džina Čunková.

Tolik pořad Dary se rukou mistra s Jiřinou Činou Čunkovou a Jaroslavem Plavou. Premiérový díl nabídneme ve vysílání v úterý v 11.15. Řeč bude na téma Duch svatý v terénu.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Doznívá skladba Našel som ťa Jany Zibalové. Následující minuty budou patřit kapela Land of Color a skladbě We Will Wait. Část textu této písně zní: někdo důvěřuje vozům, jiný zlatu, jiný vládcům tohoto světa, ale my důvěřujeme tobě. Budeme čekat na Hospodina.

0: V 19. zářijovém dni krátce po 11. hodině se z brněnského studia Rádia 7 hlásí o slovo Kuba Lofítek. Aktuální 60-minutovka nabídne reprízu pořadu Fortepiano. A jelikož se nejedná o premiéru, své komentáře či dotazy prosím nevolejte do studia, můžete je poslat e-mailem na adresu radio7@radio7.cz.
1: Fortepiano. Příběhy v dur i v mol.

0: Slezsko je oblast s velmi silnou a hlubokou křesťanskou historií. A nejde jen o historii. I současné církve bez ohledu na názvy jsou tam velmi živé a navazují na to, co započali před staletími jejich duchovní i tělesní otcové. Vydáme se tam v dnešním Fortepiánu a budeme sledovat stopy, po kterých se vydal ve svém životě vikář Slezské církve v Gutech Stanislav Moravec, dnešní host ve studiu Rádia 7. Vítej, Stanislave.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Děkuji moc za důvěru být v živém vysílání Rádia 7.
0: Tak Guty. Guty jsou možná pro někoho velmi neznámý pojem, i když nedávno v médiích proběhla ta zpráva, jak tam zhořel ten kostel. To jsou ty Guty?
1: Ano, ano, to jsou ty Guty. Každý si je pamatuje právě podle této události. A to byl kdysi evangelický kostel, ještě v tom 16. století. Potom byl během rekatolizace, ho přijali římští katolíci. A my, jako zbor Slezské církve evangelické, tak vlastně nejsme v tom dřevěném kostele, tam nemáme bohoslužby, tam teďka probíhají římskokatolické bohoslužby, my vlastně máme bohoslužby v kamenném kostele, který je nad ním. Ale vždycky, když někdo přijede do Gutů, tak se většinou ptá na ten dřevěný kostelíček a mě to je tak jako možná trošku někdy líto, že tady jsou vlastně v Gutech dva kostely, nejenom ten dřevěný, ale lidé většinou mají spojené Guty teda s tímto dřevěným kostelem.
0: Tak teď už víme, že jsou tam ano, dva kostely.
1: Ano, ano, ano, maličké, oba dva jsou maličké. My máme asi kapacitu 100 zborovníků, se nám vleze na bohoslužby tak jako do kostela, tak aby to bylo pohodlné. A Guty jsou součástí Třince. Není to samostatná obec, není tam obecní úřad, vlastně nemáme vlastní zastupitelstvo, jsme částí Třince, takovou někdy možná trošičku zapomenutou, protože jsme pod horama, tam vlastně, jak je ten Beskydský masív, tak na konci je Javorový vrch a na něm je vysívač, to tak jde jako pěkně vidět a vlastně pod tím Javorovým vrchem je náš sbor úplně pod horama 500 metrů nad mořem.
0: Takže možná, že tam chytíte i naše vysílání.
1: Ano, ano, ano. Vím, že lidé poslouchají Rádio 7, já bych tady v této oblasti měl udělat pokroky, ale i u nás lidé poslouchají Rádio 7 a vím, že i podporují, takže...
0: Ano, ano. Tak to je malé představení těch Gut.
1: Ano.
0: Že je to opravdu takové zvláštní místo, kde lidé žijí, ale jinak tam vůbec nic není, jenom ty dva kostely.
1: Tak to zase nemůžeme Gucany jako urazit, chápeš?
0: Pardon, nic není. To, myslela jsem, to... že tam nejsou obchody snad dokonce,
1: no,
0: školy.
1: Ne, no. Naše fara je vlastně bývalá evangelická škola, byla postavena, je to taková historická budova v roce 1866 a původně to byla škola. A vlastně tam byly dvě místnosti, v jedné žil jako pan učitel a v druhé měl třídu a v současné době, nebo potom toho přestavěné, ta budova byla trošku zvednutá v roce 2002 a tam máme teďka farský byt. Vlastně dole jsou jako jedna sálka, druhá sálka, tam, kde byla třída, tak tam vlastně teďka máme takovou zborovou místnost, kde probíhají biblické hodiny, takže škola tam byla. Naproti fary je školka, ale v současné době děti jako do Gutů nemůžou chodit do školy, musí
0: jezdí
1: buď
0: do Třince,
1: Oldřichovice, Hnojník.
0: Tak to bylo představení těch Gut a teď ještě, když by ses ty měl představit.
1: Já se vám představit, dobře. Tak jsem Stanislav Moravec, jak už si říkala, tak jsem vikářem Slezské církve evangelické a uzburského vyznání. Mám teda 29 let, jsem ženatý s mojí krásnou manželkou Jankou a už teď to bude 21.9., to budou 2 roky, v 15:30 hodin jsme se brali.
0: Jak si to tak přesně pamatuješ, no to je hezké.
1: Čekáme miminko, jsme v 8. měsíci teďka, takže jsme v takovém očekávání už.
0: Jste v očekávání. Tak děkuji za to představení. My se o tvém životě dozvíme trošku víc. Dáme do něho nahlédnout, tak jak to v této hodince obvykle děláme. Otázka, která se teď nabízí, jestli Slezsko je tvým rodným místem, tak už byla trošku zodpovězená. Možná
1: Dobře.
0: Třanovice.
1: Aha.
0: Že?
1: Já jsem původně, nebo stále tam mám trvalý pobyt v Dolních Domaslavicích. To je taková malá vesnička. Nevím teda, jestli můžu něco říct, ale jestli se chci dostat k něčemu dalšímu.
0: Určitě k něčemu dalšímu, protože Slezsko, to už jsem předeslala v tom úvodu, je zvláštní oblast. Možná bychom mohli tím začít, že je to zvláštní oblast, co se týče církví a aktivity křesťanů. Vnímáš to také tak, když tam žiješ, nebo to vidíme jenom my, kteří tam přijedeme jednou za čas z jiných míst?
1: Ano, ano. Vnímám, že to Slezsko je takové specifické a je tam takové určité, nevím, jak bych to nazval, duchovní podhoubí. Vnímáme to, že, a jsme za to vděční, že Bůh tam jedná jako v životech lidí. A vlastně to je i můj případ, k tomu se asi dostaneme. A taky vidím, že to má jako určitou možná takovou historickou příčinu, že vlastně většina toho historického Slezska je v současné době v Polsku, ten češiňský Švoňsk, a ty dějiny byly možná takové jako pohnuté, ale stále je jako velká menšina Polska, že právě v těchto oblastech, a možná, že to je i tím, že ti polští obyvatelé mají k víře blíže možná než naši čeští občané. A vlastně je to taková oblast, kde určitým způsobem jako probíhaly jako spory, protože vlastně po první světové válce to území bylo rozdělené. Prostě tam byla hranice a samozřejmě, že ti jako Poláci, kteří zůstali v Česku, tak si přáli, aby ty města naše tam vlastně zůstaly v Polsku a možná naopak. A potom vlastně, když v tom roce 1938, tam v Mnichově o nás bez nás, tak tam si každý trošku ubral z toho tehdejšího Československa. Maďaři si vzali kousek Slovenska a zase Poláci připojili to Slezsko, tu naši oblast, jako kdyby zpátky k Polsku. A pak se to zase rozdělilo, takže jsou tam určité křivdy, lidé to možná pořád v sobě trošku cítí.
0: To jako jsou Sudety, že s Němci, ano, tak ano, tady je to ano, zase ano. S Poláky.
1: Ale tak tam je to ještě o něčem trošku jiné, ano, jako ano. Ti jako Poláci nebyli jako odsunutí nějak násilně, ale pořád to vnímám tak, že lidé si to v sobě drží, tu identitu, a to je možná něco, co i Poláci jako vnímají silněji. My tak nějak, já nevím, jaký ty máš z toho pocit, ale málo Čechů je tak nějak jako hrdých na to, že jsme Češi, ale Poláci to mají určitě jako toto vnímání takové intenzivnější.
0: Tu národní hrdost.
1: Ano, přesně tak, tu národní hrdost. A já nevím, třeba naše církev, Slezská církev evangelická, tak už to má v tom názvu jako Slezská. My máme asi, já nevím, 23 zborů, 30 farářů, to není moc.
0: Ano.
1: A je vlastně jenom v tom oblasti toho Slezska.
0: Právě, že Slezská církev je jenom na Slezsku.
1: A vlastně, promiň, že ti skáču do řeči,
0: ano.
1: Kdyby se podívala na mapu, kde jsou naše sbory, tak všechny ty města, jim to jde Bohumín, Orlova, Karvina, Třinec, jim Návsí, Jablunkov, Písek, to jsou všechno vlastně jako města v pohraničí. A pořád vlastně, ano, naše církev je bilinguální, třeba Třanovice, kde jsem teda jako dorosták potom chodil na bohoslužby a do sboru, tak my jsme měli první a třetí bohoslužby v měsíci byly polské a potom druhé a čtvrté byly české, některé byly společné, ale pořád je to tam jako velmi silně.
0: Pořád to tam žije tímto způsobem.
1: Jo, ano, ano.
0: Takže to tam zůstalo, je to tam po dlouhé věky, ale že ta dvojjazyčnost tam zůstala a pak je tam na tom severu takové to po našemu, že?
1: Aha, jo, máš dobrý
0: Český
1: přehled.
0: Český,
1: je to tak. To nářečí je velmi silné. Já právě nemám tuto výhodu, mý prarodiče nemluvili po našemu, už jenom česky, a jak si říkala, tak i v souvislosti s těma Sudetama, protože přes Dolní Domaslavice šla hranice těch Sudet.
0: Takže tam ještě ta němčina trošku do toho taky malinko.
1: Ano, ano. Jako to po našemu je takové spojení, jako řekl bych, jako polštiny, češtiny a právě i něco z té němčiny. Ale není to oficiální jazyk, tak je to takový, já bych to řekl, jazyk lásky, tak rodiče mluví se svými dětmi doma ale potom, já nevím, v práci a tak, buď to česky nebo polsky. A co je ještě zajímavé, jsem zjistil, že i na druhé straně hranice po našemu, a to polské po našemu je jiné než naše slezské, jako naše české po našemu.
0: Tak já myslím, že toto téma opustíme, ano. Trošku jsme si představili Slezsko, ze kterého pocházíš a kde se budeme teď pohybovat v tom našem dnešním povídání. Ale pojďme trošičku do toho tvého života. Žil jsi tedy v Třanovicích a tvůj start do života nebyl úplně nejšťastnější, bych řekla, nebo nejoptimálnější, nejlepší, že, jako dítě?
1: Ano, ano, to je pravda. Já jsem vlastně dítětem jako svobodné maminky. Mě maminka mě měla dost jako v pozdějším věku, bylo jí 39, když jsem se narodil, a mému taťkovi bylo skoro 60 let. Můj taťka, kdyby žil, tak on je ročník 1938, takže tam byl velký rozdíl. A vlastně jeho rodina nevěděla o tom, že já jsem. Takže on mě trošku tajil a mám vlastně dvě nevlastní sestry. A jedna z nich, se kterou se jako stýkáme pravidelněji, tak ona je jenom o něco málo mladší než moje maminka, takže a taky už je v důchodě. Ona o sobě říká, že je prduch, pracující důchodce. A moje maminka říká, že je prase, pracující senior. To je vlastně i tvůj případ, trošku, ne, že taky pracuješ,
0: ano,
1: i v důchodě.
0: Ano, je to tak.
1: A vyrůstali jsme sami. V domě po rodičích, vlastně skoro uprostřed lesa, a nebylo to vždycky jednoduché. No.
0: Uprostřed lesa?
1: Dá se to tak říct. Ten
0: les, samotě?
1: Ten les se jmenuje Volovec, Grodiščok. Na druhé straně vlastně toho lesa je Hradiště, tak proto Grodiščok. A já jsem si v dětství hrál sám v lese, no.
0: Jak tě to ovlivnilo? Určitě tě to muselo nějak ovlivnit, že jsi žil sám s maminkou. Aha. A ne s tím tátou, neúplná rodina.
1: Jo. Jako říkám, že to dětství nebylo úplně šťastné, ale na druhou stranu bych mamince asi musel trošku křivdit, že k nám často jako jezdila rodina. Maminka je ze 4 sourozenců, takže tety jako bydleli v Havířově celkem v blízkém okolí. Takže já jsem tak nějak aspoň trošku jako byl s bratranci, se střenicemi, takže to zase nebylo úplně tak, že by to bylo jako úplně nešťastné dětství, ale ano. Mě vlastně jeden z mých prvních vzpomínek vlastně je ta, že mě pokousal jako pes, německá doga, a já jsem skončil v nemocnici. A pak jsem měl velký strach v životě. Vlastně, já nevím, ostatní děti si hrály na pískovišti, já jsem se držel u maminky, a i to tak nějak v sobě jsem si dost držel, že pořád mám, i to tak možná nevypadá, ale jako strach jít do situací, často se cítím nejistě, že vnímám, že mě to jako ovlivnilo. A potom vlastně tatínek, on zemřel na následky úrazu, takže to mi bylo 5 nebo 6 let, on byl jako ochrnutý nějakou dobu, já myslím, že se mu to stalo, když mi bylo 5 a zemřel, když mi bylo 6. A potom jsme jako zůstali s maminkou teda sami. A maminka je možná takový ten typ, kdy ještě z té starší generace, že ona byla zvyklá jít do práce, vrátit se domů a jít pracovat na zahradu. A já jsem byl dost často sám. A já už to tak třeba jako úplně nemám, ale ona to myslela dobře. Ona jako pěstovala zeleninu a bramburky, abych prostě já měl to domácí, a já možná, když se na to dívám zpětně, bych byl možná radši, kdyby byla více se mnou, ale samozřejmě jsem jí za všechno jako strašně vděčný, protože to zvládla a dělala v té situaci, ve které byla, to nejlepší, co mohla.
0: Potom, když přijde dospívání, tak každé dítě, které se mění pomalu v toho dospělého člověka, si řeší takové ty otázky. Proč tady jsem? Proč se mi děje tohle? A tak dále, a tak dále. Určitě si měl taky plno otázek. Možná i ohledně tady toho, proč žijete tak, jak žijete. Měl si takové otázky?
1: Dobře, budu osobní.
0: Ano, jestli se můžu takhle zeptat.
1: Ano, já to vnímám tak, že mě celkem šlo učení, A já jsem si v tom tak nějak jako hledal možná svoji hodnotu trošku, že jsem se jako učil a chtěl jsem mít dobré známky. A možná v tom jsem hledal takovou nějakou jistotu, že jsem si myslel, že když jako budu mít dobrý prospěch, tak se dostanu dobrou jako střední školu, potom na dobrou vysokou školu. A možná jako nejsem na to hrdý, jsem se i díval na ostatní děti v tom s takým jako pohrdáním, které možná se tak neučili jako já. A zpětně mě to mrzí strašně, že člověk stále mám nevyzrálou osobnost, ale možná zpětně, když se na to dívám, tak bych si přál, abych byl takový možná otevřenější, laskavější. A to mě potom vedlo vlastně i svým způsobem ke studiu té teologie, protože mě na... Nevím teda, jestli můžu, už nepovídám dlouho na toto téma, ale mě strašně bavila chemie a biologie.
0: A to tě vedlo k teologii, chemie a biologie?
1: Přesně, to mě vedlo k teologii. Neuvěřitelné, že?
0: Pro mě úplně jiná galaxie.
1: Ano, my jsme měli jako velmi, velmi dobrou paní učitelku na základní škole, co nás učila chemii, a mě to úplně jako chytlo. My jsme probírali nějakou látku a já už jsem měl z učebnice přečtené, jako co budeme probírat dále, abych mohl potom frajeřit v hodině, že už to vím.
0: Tak tě to vedlo k přemýšlení vůbec o tom, co je kolem, ne?
1: No ano, to určitě, ale v té době vlastně mý prarodiče byli teda katolíci a moje maminka, jako jsem tam chodila do kostela, ale jako nevnímal jsem, že by měla takový ten živý vztah s Bohem, nebo neviděl jsem ji, že by si četla z písma. Já můžu to tak říct, tak prostě vyrůstal jsem v takové jako klasické sekulární rodině.
0: Tak jako většina většina dětí.
1: Jo, to je v Česku úplně normální. A já jsem teda chtěl, pak jsem přešel na gymnázium a chtěl jsem se stát doktorem. A tam, já už jsem se viděl, víš, jakože v tom jako bílém plášti a že budu inteligentní člověk, kterého si lidé budou vážit a že budu lidem pomáhat a nevím, to je taky dobré téma na diskuzi, že proč je možná vnímaný tento směr jako takový prestižní, že hodně těch gympláků podle mě v dnešní době chce jít na medicínu, ale mně to potom nevyšlo. Já jsem se učil na maturitu, abych jsem byl unavený a neučil jsem se velmi na přijímačky. Já jsem se na žádnou fakultu nedostal. Tehdy to bylo tak, já nevím, myslím v Olomouci třeba uvedu příklad, že tam asi brali 300 jako studentů na známky. Mně vždycky nějaký předmět vždycky utekl, já jsem vždycky někde měl nějakou dvojku, jednu. A tím pádem na známky jsem se nedostal a já jsem byl, já nevím, možná 600 něco v té řadě, ale těch studentů, kteří se tam hlásili, ten rok bylo aj 3500.
0: Tak asi pán Bůh měl jiné záměry
1: ano,
0: s tebou.
1: Ano.
0: Už a tehdy.
1: Je to tak. A mě se jako zhroutil svět v tu chvíli. Já jsem si na tom zakládal svou hodnotu do velké míry a najednou to bylo pryč, najednou to nevyšlo. Já jsem nevěděl.
0: Nevěděl si, co bude dál. Tak teď uděláme malinkou pauzu, pustíme písničku, necháme posluchače v napětí a budeme pokračovat.
1: Dobře.

0: Posloucháte pořad Fortepiano na Rádiu 7. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým dnešním hostem Stanislav Moravec, který přijel ze Slezska, ze Slezské církve evangelické aušburského vyznání, abych to řekla úplně přesně. Asi se k tomu za chviličku ještě dostaneme, k tomu názvu, protože pro všechny nemusí být úplně známý a jasný. A my si povídáme, jak to tak bývá v tom našem pořadu o životě, o jeho životě, jak ho Pán Bůh vedl. Trošičku už jsme se dostali dopředu a my se teď vrátíme zpátky, protože to, že ses potom nakonec rozhodl jít na teologii, tak tomu něco předcházelo. A my se vrátíme do toho období, kdy tebe Pán Bůh zavolal, jak to bylo v té písni, která teď dohrála. Kdy tě Pán Bůh zavolal a jakým způsobem to bylo?
1: Já přemýšlím nad tím, nebo uvědomuji si, že to moje svědectví tak nějak časem se na něho dívám možná trošku jinak. A kdybych to měl jako úplně někde od začátku, já jsem vždycky začínal někde na druhém stupni jako základní školy, když jsme měli náboženství, ale potom jsem si uvědomil, a to je možná dobré říct, že byla jedna teta, která vedla klubík v Sobešovicích ve vedlejší vesnici a ona nám tam jako hrála příběhy z Maďarsky. A už jako od toho dětství, jakože tam jsem možná jako poprvé slyšel evangelium.
0: Takové ty základní biblické příběhy.
1: Ano, ano, ale jo, já jsem na to potom zapomněl, já jsem to neřešil, nebo já nevím, jak to říct, že nikdy jsem to svoje svědectví jako nezačínal vlastně tímto, jo, ale když se na to podívám zpětně, a to bych možná jako chtěl říct, jako, protože taky učím na základní škole náboženství a učil jsem i ve školkách, ve dvou školkách a člověk má pocit, že mi ty děti tady jako někdy jako lezou po zádech a tak dále, že to nemá žádný smysl, ale má to podle mě obrovský smysl, že už tam možná může být zase této semínko.
0: Že to vypadá, že to nemá smysl pro jejich život, že neposlouchají, ano, že nic ano, z toho nezůstane, ano, ale ano, není to tak.
1: Ano, ano. A já jsem potom vlastně na základní škole se přihlásil na nejdříve katolické náboženství a potom na evangelické. Ale pro mě to bylo, takže jsme měli jako dopolední, odpolední vyučování a tam bylo 45 minut. My jsme tam měli jako čas nějaký na oběd a pak jako nebylo co dělat, tak jsem se vždycky snažil dostat na nějaký kroužek. A tehdy v Domaslavicích, už tehdy na základní škole vyučoval náboženství Tomáš Trlík, současný biskup naší církve. A on mě potom, když mi bylo 12 let, pozval na konfirmaci do Třanovic. A jsem taky vůbec nevěděl, o co se jedná. Jenom jsem věděl, že mám přijít v sobotu dopoledne v 9 hodin do kostela. Měl jsem tam ještě kamaráda. Kdyby tam nebyl on, tak bych tam asi nešel úplně mezi
0: cizí děti. Vysvětli ten pojem konfirmace, všichni to nemusí vědět.
1: Ano, to se zase dostaneme k dalším tématům. My teda v církvi máme i tu praxi křtění dětí. Věříme teda, že křest je něco, co Bůh dělá na člověku, že jo, Boží milosti. Proč by Boží milost nemohli přijmout děti, že? Že tam, já tam vidím v tom křtu dětí to, že jako ta Boží milost je nezasloužena a u těch dětí je to úplně takové jako na první pohled jasné, jo? Že to dítě prostě nemůže udělat vůbec nic, aby si zasloužil tu Boží milost. A potom v některých církvích je potom, tomu říkáme, ten kognitivní křest, že vlastně na to vyznání víry člověka, ale
0: nebudeme do toho zabývat dál, to ale, je teologická otázka.
1: Ano, vrátíme se zpátky
0: vrátíme se k té životu, konfirmaci.
1: A u toho křtu vlastně, proto jsem tím začal, vyznávají víru vlastně rodiče, že budou to dítě vést k Pánu Ježíši, k tomu potom slouží právě tady tyto klubíky a tomu říkáme tam misijní fáze, kdy to dítě chodí potom na nedělní besídku a na náboženství do školy a podobně, což je taky specifikum Slezska, že můžeme učit náboženství na školách, ale nebudu to rozebírat. A potom vlastně ve 12-13 letech máme tu konfirmační přípravu, tam se ty děti, které jsou pokřtěné vlastně přihlásí rodiče A oni, potom je ta konfirmační slavnost, někde mají to vyučování, třeba na Slovensku trvá 2 roky, v některých zborech, vím o jednou v naší církvi, to je taky tak, že 2 roky, a my většinou to máme jako ten jeden školní rok, trvá ta konfirmační příprava.
0: Tam procházejí takovým vyučováním
1: nějakým ty děti. Jako katechismem, těma ano. základníma otázkama, aby něco věděli o Biblii, o našem vyznání pro jediného Boha a tak dále. A aby věděli vlastně, co budou vyznávat. Potom to je důležité. Tam se taky,
0: taky ukáže, do jaké míry už to dítě dospělo k tomu, že věří, že jo, taky. Mm-hmm. Že má ano. tu víru.
1: Ano, ano. Já si myslím, že to je taky součástí toho svědectví potom člověka, i toho mého svědectví, že zase to bylo určité vyučování, díky kterému jsem možná už chápal potom, když jsem zažil obrácení, vlastně o čem to je. A vlastně potom na konci ty děti teda už sami vyznávají svoji víru během té konfirmace. A jsou přijaté jako mezi dospělé členy sboru. To znamená, že můžou být někomu potom svědky na svatbě nebo volit a tak dále. Přistupovat taky k večeři páně.
0: Takže tam jsou určitá pravidla, každá církev nějaká má samozřejmě. Ale mě zajímá ten bod obratu u tebe, kdy ta víra, že víš lecos, se změnila v to, že to bylo osobní.
1: Ano. Co ze srdce. My máme vlastně v církvi působí křesťanské společenství.
0: A to je něco jiného než křesťanské společenství,
1: církev. To je úplně něco jiného.
0: Aby
1: nenastala nedorozumění. Ano. Jedná se vlastně o nezávislé, jako, já nevím, jak to říct, misijní hnutí v naší církvi, které se snaží oživovat ten, jako, jak to říct, duchovní život, že právě křesťanské společenství vede dorosty a mládeže a organizuje biblické hodiny a tak dále. Ale to je zase na dlouhou historii. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že my máme vlastně takový jako letní kemp, X-Camp se to jmenuje, možná jsi to o tom
0: slyšela.
1: Ano,
0: známe, taky o tom hovoříme v našem vysílání.
1: A to je takový jako multižánrový festival a zaměřený právě jako na ty děti v tom dorosteneckém věku, ale já nevím, na odpolední evangelizace je to pod stanem, chodí okolo jako tisíce lidí asi. Takže
0: docela velká akce.
1: Ano, už se to vlastně už se to připravuje vlastně teď a já jsem tam vlastně jel, no, proběhla ta konfirmace a další léto mě vlastně kluci pozvali na ten X-Camp a tam měl evangelizace tehdy Michal Klus z naší církve a tam poprvé vlastně jsem se cítil jako usvědčený ze svých hříchů, že ještě jeden klučina tam měl svědectví o počítačových hrách. To bylo zajímavé, tehdy si pamatuju doteď. Tehdy mi bylo v roce 2009. A já jsem tam vlastně zažil to, že jsem hříšný před Bohem a že potřebuju pomoct. A potom jsem vystoupil na výzvu. A si pamatuju tehdy to jako také zjevení. My jsme tam procházeli potom tím stanem, jako do dalšího stanu, kde byli duchovní poradci, kteří se modlili s lidmi, kteří se chtěli modlit. A teď já jsem jako tak procházel a teď se jako přede mnou otvírali ty, víš, ty...
0: Ano.
1: Teď se praštil do mikrofonu. Ty záhyby toho stanu a vlastně pak jsme přišli do toho druhého stanu a já jsem tam vlastně v modlitbě vyznával své hříchy a přijal Boží milost a to byl ten takový jako silný rozhodující moment.
0: Byl to silný okamžik.
1: Já jako můžu to říct takto, že jako jsem, já nevím, jak to říct, produktem prostě té masové evangelizace.
0: Ale Pán Bůh se dotkl tvého srdce.
1: Ano.
0: O to tady jde, ano. Aby člověk začal brát Pána Boha osobně, že jo?
1: No a potom jsem teda začal, já jsem chodil na hasič tehdy, jsme měli hasičský kroužek, i v Gutech je teďka hasičský kroužek. A tehdy jsem začal chodit potom na dorost do Třanovic právě do sboru. Ale to, co bych chtěl možná říct, než na to zapomenu, že kdybych si neprošel podle mě tím náboženstvím, tou konfirmační přípravou, že já vnímám to, že tam jsem jako slyšel ty biblické pravdy a možná, že v té chvíli, já nevím, co by kdyby, to člověk neví, ale že bych vlastně nechápal, si myslím, že možná, že Bůh jako si tak nějak připravoval, já nevím, jak to říct, mě na to, že potom jako mohlo dojít k tomu obrácení. A tehdy jsem dostal plánek, měl jsem plánek a tam bylo denní čtení Bible, když Pán Bůh chce, abychom četli denně, a já jsem za ten rok jako přečetl tu Bibli.
0: Ses do toho pustil?
1: Jo, jsem se do toho pustil. A za ten
0: a nepustil.
1: Jsem jí přečetl, i když jsem třeba jako nevěděl, o čem čtu, nebo
0: ze
1: tak,
0: začátku ale, asi ne,
1: byl,
0: že?
1: Byl to jako,
0: a postupně aha, se to měnilo určitě.
1: Určitý zvyk, ale za ten rok potom obrácení jsem tu Bibli přečetl a pak jsem si mnohokrát říkal,

Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová a mám tady svého dnešního hosta Stanislava Moravce, toho času vikáře ve sboru Slezské církve evangelické aušburského vyznání v Gutech, abych řekla přesně všechny informace. My se k tomu, co to obnáší práce vikáře, za chvilku dostaneme, ale ještě tam nejsme. Ještě jsme byli na gymnáziu, na konci gymnázia, kdy jsi byl zklamaný,

0: Z toho, že ses nedostal na medicínu, což byl tvůj sen, tam ses viděl v tom bílém plášti, jak budeš pomáhat těm lidem, tak co bylo potom?
1: Co bylo potom? Tak přišly prázdniny, ale mě města, jak to říct, ta nádoba tak nějak rozsypala, ty střepy zůstaly a to první, co jsem udělal, je, že jsem se jí snažil jako sám nějak slepit dohromady. Napučoval jsem si literaturu, přihlásil jsem se do knihovny, myslel jsem si, že se budu znova učit. A přihlásil jsem se na jazykovku teda pod to maturitní studium a přitom jsem si myslel, že se budu připravovat dále a zkusím to znova. Což je zajímavé, to potom jako vytváří na těch medicínách, takže se to potom vrství, někdo to zkouší znova a znova, těch studentů je více a více. Ale během té doby jsem nad tím začal přemýšlet více, jestli to je vlastně to, co v životě chci dělat. Jestli to je to, co k čemu mě tak nějak Bůh volá, jestli to je ta cesta. A došel jsem k tomu, že ne. Že asi to zaměření je někde jinde a ten další rok už jsem si dal jenom jednu přihlášku. A to na teologii do Bratislavy nebo Bohosloveckou fakultu. Takže to je asi ta cesta. Asi člověk určitým způsobem taky hledal. Asi jsem to neměl tak, že
0: neměl jsi to úplně jasné.
1: Úplně jasné, prostě, že teď budu farářem. Možná, že v tom bylo i to, že jak to říct, že tak nějak jsem si řekl, že to zkusím a uvidíme, ale získal jsem v tom určitý pokoj a šel jsem do toho studia s tím, že chci začít možná jinak, možná trošku lépe. Samozřejmě, že i na tu teologii jsem si přinesl všechny svoje strachy a nedostatky a slabosti, ale Bůh si to nějakým způsobem použil. Nerozumím tomu, jak jsem tu školu mohl dokončit, ale z boží milosti se to nějak stalo.
0: Ano. Měl jsi nějaký vzor nějakého faráře i u vás v té vaší církvi, který byl pro tebe inspirací, že jsi říkal, tenhle člověk, ten mě tak inspiruje. Chtěl bych být takový, chtěl bych něco takového.
1: No, já jsem vlastně mluvil o tom Michalu Kluzovi, vlastně třineckým potom farářem dlouhou dobu. A já jsem měl vždycky někoho, kdo mi byl blízký, nebo kdo se mi určitým způsobem věnoval a ten člověk potom odešel. Že v začátku vlastně to byl Daniel Václavek, jeden z farářů naší církve, který se potom stal vojenským kaplanem a on vlastně dělal to, co vlastně dělám teďka já, že byl v Třanovickém sboru, byl vikářem a on nás vedl v té konfirmační přípravě. A my jsme byli jeho první ročník, on byl nový, já jsem byl v tom sboru nový a vnímám to tak, že jsem s ním měl určitým způsobem jako blízký vztah, učil nás i na náboženství, taky ve škole. Ale on se potom stal vlastně vojenským kaplanem a odešel. Takže byl mi blízký, byl v mém životě.
0: Vždycky někdo přišel a odešel.
1: A pak odešel. Nebo to samé, já nevím, s tím Tomášem Trlíkem, že taky on byl zborovým farářem v Třanovicích a pak se stal biskupem a zase jako odešel. A pak jsem přišel do dorostu a my jsme měli skvělého vedoucího, pana Guznara, my jsme mu říkali Brkája, bratr Kája. A taky jsem si s ním vytvořil podle mě jako blízký vztah a on se potom stal právě ředitelem toho křesťanského společenství, o kterém jsme mluvili, ta organizace v naší církvi, a vlastně taky odešel. Jo, že vždycky někdo přišel, já jsem si tak nějak jako k němu
0: ovlivnil tvůj život.
1: Ovlivnil můj život.
0: A zase odešel. Možná to byl i boží záměr, aby ses neupnul na toho člověka. Mě teď
1: možné.
0: Tak napadlo, jo. Možná, že ne, ale že si těch lidí měl víc, kteří ovlivnili tvůj život a tak ti jako posouvali kupředu, že?
1: Takže
0: teologie. Teologie není úplně snadný obor, není to také úplně z těch nejpopulárnějších směrů, do kterých se lidé vydávají. Jsou různé ty statistiky o těch zaměstnáních, jak to lidé vnímají kolem nás, ale přesto jsou lidé, kteří zahoří tou touhou jít touto cestou. A ty jsi jedním z nich. Takže jsi absolvoval tu teologickou školu, která sama o sobě toho obnáší docela hodně. Co tam bylo pro tebe nejtěžší?
1: Nejtěžší.
0: Bylo tam něco, co...
1: Ty brďo, to je...
0: Byly to třeba ty jazyky, nebo ty biblické rozbory, nebo já nevím, co všechno tam je. Dost historie je tam určitě.
1: Zase nechci do toho velmi zabíhat asi, nebo na to čas.
0: No zkus jenom tak kratičce.
1: Ale v té... Jako je to strašně jako pěkný systém. Strašně rád bych ho jako rozvedl.
0: Ty jsi systematik, že? Ty máš rád.
1: Ano, je tam 6 kateder a ono, to studium je úžasné v tom, že to se tak jako propojuje. Ty biblické předměty, dogmatika, historie, filozofie, ty praktické předměty, homiletika, katechetika a tak dále, že to tvoří jako ucelený systém. A to je jako strašně pěkné. A pro mě asi nebylo nejtěžší to, že bych tomu nerozuměl, nebo mě nebavilo se učit, ale pro mě byla těžká ta otázka, možná ta identity. Že já jsem byl z toho nevěřícího prostředí.
0: To jsi musel vyřešit.
1: A možná, že stále to řeším a pamatuju si, že my jsme tam měli jako spirituálku, to byla vlastně paní farářka vystudovaná, ona měla doktorát, určila některé předměty a ona byla vlastně naší farářkou jako takového malého zboru těch studentů na té vysoké škole, což je podle mě velmi pěkné, že tam je to jako duchovní vedení.
0: Že je tam ta péče
1: a
0: osobní.
1: Ano, tam měla kancelář, mohli jsme za ní přijít a tak. A já si pamatuju, že jsem jednou se s ní bavil, myslím, že v té kanceláři a já jsem jí říkal, že prostě, víš, já jsem ten člověk jako z toho sekulárního prostředí, ze světa a teď tady jako mám dělat bohoslužby a tak dále a víš, že já jsem hledal nějaké ujištění, jo, že toto je to, kým jsem najednou a ona mi řekla, ona byla jako tady v tomto skvěla a to člověk řeší, to si člověk uvědomí až zpětně. Já jsem jí v tolika věcech neměl rád. A když se na to podívám zpětně, tak jsem úplně, že wow, ona byla jako úžasná tady v tomto.
0: A co ti na to řekla?
1: To bych si chtěla vědět.
0: No to bych chtěla vědět.
1: Ona mi řekla to, že my se musíme posadit do té stoličky. Mm-hmm. Že ona, když se stala spirituálkou, paní Válková Kryšťáková, a když si toto někdy bude poslouchat, takže aby věděla, že si moc vážím, a ona mi řekla, že když ona nastoupila do té služby, tak taky čekala, že od vedení církve nebo od fakulty přijde to ujištění, že
0: je tam správně.
1: Je tam správně. A ona mi řekla, že já sama jsem se musela posadit.
0: Asi musí každý osobně přijmout od Pána Boha to ujištění a sám v sobě ho mít a nečekat to od lidí. Je to tak?
1: Mm-hmm. Jo, je to určitým způsobem.
0: Když bylo by to jednodušší, kdyby nám to řekli ti druzí lidé.
1: Mm-hmm.
0: Než když si to musíme sami najít, že?
1: Jo, jako je mnoho věcí v životě, které musíme tak nějak, já nevím, jak to říct, přijmout.
0: Ano, přijmout.
1: Přijmout.
0: A potom jo. Už se na to postavit.
1: Ano, já mám svoje, já nevím, silné stránky, chyby a pro mě to je těžké jako přijmout ty, že jsou věci, ve kterých ani ve službě nejsem dobrý a mám mnoho charakterových vad, ale je to do velké míry o tom přijetí a pro nás je to těžké tu Boží milost přijmout.
0: A není to ta víra vlastně, že my potřebujeme uvěřit tomu, co o nás říká Pán Bůh a je to pro nás těžké, když vidíme svoje slabosti, selhání, nedostatky? To je ta víra.
1: My si jako chceme to svoje spasení pořád jako zasloužit. Pořád dokázat Bohu, že já na to mám a já se zlepším a prostě já budu tím skvělým farářem a přitom on nám tu milost v Pánu Ježíši dává úplně jako zadarmo.
0: A dává nám tu pomoc taky, abychom to zvládli.
1: Ale člověk se v tom někdy jako musí ponížit. Jo, že já nemůžu být ten mistr světa, já teďka vám tady ukážu, jak se to dělá ta zborová práce. Jo, že...
0: I farář je jenom člověk, jo? Mm-hmm. Jestli ti to ještě nikdo nikdy neřekl, tak prosím tě, i farář je jenom člověk a má svoje slabosti a limity.
1: Já to vím, já žiju sám se sebou každý den.
0: Dobře, dobře. Jo, tak děkuju za tvoje osobní takové hluboké odpovědi na tyhle otázky. To jsou věci, které si každý sám asi musí projít. Tam, kde stojí, nemusí zrovna být farář, ale každý by si tu svoji identitu, že měl nějak vyřešit a vědět.
1: Posadit se do té stoličky.
0: To je pěkné přirovnání.
1: Na té teologii bylo plno studentů, kteří měli jako rodiče, kteří byli faráři, farářkami. A tak nějak jsem měl pocit, že to je pro ně přirozené. To bylo to, co oni viděli doma. To bylo to, oni zažili v dětství ten zborový život, ale já jsem do toho vlaku nastoupil později a já jsem to tak vyšlapané úplně asi neměl.
0: Ale možná to nemusí být nevýhoda. Možná to může být v konečném důsledku i výhoda. Víš, protože tak na to tak myslím, že někdy člověk spadne do nějakých zajetých kolejí, kde už je víc třeba těch zvyklostí a tradic a nějakých návyků a je tam potřeba, aby tam byl ten život. To je vlastně to důležité, aby tam byl ten život, že? Tak možná to není tak úplně špatně, možná na to ještě přijdeš.
1: Je to možné.
0: Tak se stal, nemůžu říct farářem, dostáváme se k tomu, že se stal vikářem. Aha. A chápu to dobře, že vikář je takový jako kdyby čekatel?
1: Aha, dobře, dobře to, tomu rozumíš, tak to vychází z té latiny, to vicarius, myslím. Uh-huh. A to je ten jako nástupce nebo ten druhý.
0: Ano.
1: A je to tak. Já nemůžu být v současné době zborovým jako pastorem nebo farářem, protože ještě nemám určité zkoušky a tak dále. A v současné době, třeba v Gutech je to tak, že je tam administrátor zboru a já jsem tam jako ten druhý.
0: Ano.
1: Tím administrátorem je pan biskup Tomáš Trlík.
0: Takže zase se zvrátil pod jeho křídla.
1: Je to tak, je to tak. Ano.
0: Tak ne všichni odešli. Někteří zase znovu přišli. Že je to tak?
1: Je to tak.
0: Z boží milosti musíme říct, že? No, takže si zase opět pod křídly takzvaně v uvozovkách Tomáše Tyrlíka a připravuješ se na tu dráhu, že jednou. Jaký je tam vlastně ten postup?
1: On vás pozdravuje. Já jsem s tím mluvil.
0: Ano, děkujeme, děkujeme.
1: Zdraví všechny služebníky tady v Rádiu 7. A
0: děkujeme.
1: A moc vám fandí.
0: Ano, my víme, že je náš,
1: vás a tak
0: že
1: dále,
0: je náš kamarád. Ano, ano, ano. Jaký je tam teda ten postup? Když skončíš tu teologii, tak jaký je tam třeba ten proces, kolik let, než se můžeš stát farářem?
1: Já jsem studoval, nebo studium je pětileté, já jsem studoval 6. A vysvětlím teda, jak je to u nás pro krátkost času. Když člověk dostuduje teologii, tak napíše církevní radě a ta ho potom jako pozve na pohovor. A tam už se jako mluví o tom, kde by člověk, já nevím, nebo o tom, že by šel do služby. A nastupuje vlastně na tu pozici toho vikáře. Ale takový člověk ještě není ordinovaný.
0: Ano.
1: To znamená, že z začátku nemůže, já nevím, dávat rozhřešení, vyslovovat večeři páně, křtít, mít svatby a tak dále. A je to vlastně jako taková zkušební doba, když to můžeme říct, člověk nastoupí do práce, má 2 měsíce zkušební dobu a člověk může zjistit, že toto není to moje povolání, nebo necítím se v tom, nebo třeba nevím, chci učit, jo, na fakultě, nebo něco, to je jedno. A vlastně člověk může odejít a ještě není ordinovaný. A já jsem vlastně teďka ordinovaným vikářem. To znamená, že na mě
0: skládali. Takže
1: jako
0: už ten určitý krok proběhl další.
1: Ruce a tak ano. Dále, ano, byl jsem povolaný do té služby. To znamená, že já už můžu vyslouhat večeři páně a křest. A teďka v sobotu jsem měl svatbu první. Ale takže jsem vlastně já jsem teďka vikářem na pozici pastora, což nedává velký smysl, ale je to tak. A pokud bych chtěl být zborovým farářem, to znamená, že bych
0: měl ten zbor převzal?
1: Ano, že by si mě ten zbor mohl zvolit.
0: Ano.
1: Teďka jsem vlastně pod církevní radou a církevní rada může říct, že teď sloužíš v Gutech, zítra budeš sloužit v Bohumíně nebo v
0: Třinci.
1: Můžou
0: tě převelet.
1: Převelet. A já vlastně tak asi mám na to nějaké slovo, oni to zohlední, ale už to není tak na mě. Ale potom je zkouška pro ministerio, když ji splním, tam musím napsat něco jako diplomovou práci a obhájit ji, jsou tam nějaké zkoušky zase z církevní historie, dogmatiky a tak.
0: A pak máš už splním, tu otevřenou cestu.
1: Tak se stanu pastorem.
0: Ano.
1: A volitelným. A ten zbor si mě už může zvolit a když už si mě zvolí, tak to společenství říká, že my už tady teda bychom chtěli toho Stanislava Moravce a už ten farář zase má trošku jinou tu pozici.
0: Tak jsme trošku nahlédli do toho, jak to chodí ve Slezské církvi. Děkuju ti za to. Máme už jenom úplně kratičkou chviličku. Poslední otázka. Co bys rád v církvi viděl?
1: Aha, to je těžká otázka. Já si tak nějak pořád seznamuji s těmi našimi milovanými zborovníky, ale no, to si mě teďka trošku zaskočilo. Ten náš zbor je taková jedna velká rodina a já bych si možná přál ty hlubší vztahy. Pro mě je to těžké, já jsem z té generace už závislých na telefonu, a vnímám to, že to společenství nám tak nějak, na jednu stranu po něm strašně toužíme, toužíme po té blízkosti.
0: A je plno překážek, že?
1: A na druhou stranu mám pocit, že se izolujeme do té nějaké takové svojí komfortní zóny a je někdy možná těžké z ní vystoupit. A já bych si možná přál, jako ne pro celou církev, ale možná v tom našem sboru, právě ty otevřenější vztahy, aby byli lidé radši spolu. A já vnímám, že potřebuji v tom začít od sebe. Pro mě je jednodušší si sednout do té kanceláře, tam si dělat ty své přípravy na kázání, ale vyjít k těm lidem, které možná nepoznám, často nevím, co si zažili, jsou starší než já, mně není ani 30 a sloužím lidem, kteří věří v Pána Ježíše 50, 60 let a tak dále, a tak je někdy těžší a to je asi to, co momentálně bych si přál. Určitě taky snažím se dost pracovat teďka s mladými lidmi, si uvědomuji, že jsou budoucností našeho sboru.
0: Že to je důležité.
1: Ale to společenství si myslím, že je strašně důležité a že na něm potřebujeme pracovat.
0: Tak já ti přeju, aby se ti to dařilo, aby si mohl navazovat dobré vztahy s lidmi, které tam máš kolem sebe, aby váš sbor byl živý.
1: Děkujeme moc.
0: Ke chvále Pána Ježíše Krista. Děkuji ti, že jsi přijel až sem do Brna, aby ses sdílel o svém životě. Měj se hezky.
1: Děkuji moc. Bylo nám tady moc příjemně i s manželkou a děkujeme za pozvání.

Bylo 12 hodin. Ladíte sobotní vysílání Rádia 7 s datem 19. září. Na moderátorském křesele stále Kuba Lofítek. Pořad Fortepiano uslyšíte ve vysílání Rádia 7 v pondělí v 10 hodin. Hostem Lenky Malinové bude Danuta Pokorná. Za pár minut dostane prostor hudební pořad Concertino a klasická hudba pod taktovkou Dalibora Bakaly. Ještě předtím polední stišení v modlitbě. Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi a že se dáváš poznat všem, kteří tě hledají upřímně, z celého srdce. Děkuji za to, že ty jsi stvořitel, jsi dárce života a jsi také tvůrce a dárce spasení ve svém synu Ježíši Kristu, dárce záchrany pro věčný život. Děkuji ti za to, že se nemusíme my sami snažit vylepšit, zdokonalit náš život, ale že můžeme přijít k tobě, takový, jací jsme. Můžeme složit u tebe břemeno svých vin a hříchů a můžeme přijmout tu skutečnost, že nás zveš do své blízkosti, do toho být součástí Boží rodiny. Děkuji ti za to, že i toho dnešního dne si nám dal mnoho darů, že nás chceš vést, že nás chceš formovat. Tak prosím, pomoz nám mít to měkké srdce, které je ochotné nechat se proměňovat a formovat tebou. Děkuji ti za to, co i dnešního dne pro nás máš připraveno. Amen.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí posluchači, následující chvíle na Rádiu 7 jsou vyhrazeny pro malý koncert Concertino. A cože nám to dnešní přinese? Kromě hudby Ludvíka van Beethovena, a to vybraných částí z jeho chor fantazie, sonáty měsíčního svitu, koncertu pro klavír, osudové a pastorální symfonie, otevřeme také knihu Památník z Beethovenových slov. Její autor, Richard Benz, který v ní nashromáždil množství skladatelových myšlenek, říká: tak jako neznáme Beethovena hudebníka, dokud jsme nevyposlechli a neprocítili alespoň některé z jeho výsostných děl, neporozuměli bychom ani Beethovenovi člověku, kdybychom se nezmocnili klíče k nejvlastnějšímu pokojíku jeho srdce, kdybychom si nepřečetli, co svěřoval bílým stránkám, důvěrníku nejspolehlivějšímu, ať už v zápiskách, dopisech nebo poznámkách, ve chvílích smutku i radosti, víry i pochyb, v naději i v zoufalství. Drazí posluchači, přijměte nyní od autora dnešního koncertina Dalibora Bakaly pozvání na dobrodružnou výpravu do nitra Beethovenova srdce.

Ludvík van Beethoven se narodil roku 1770 a zemřel star 56 let. Od čtvrtého roku svého věku sloužil hudbě oddaně a pokorně. Ale od nějakých 25 let se mu hudba stala pomocníkem a utěšitelem, aby snáze překonal trýzeň ran, útrapy, kruté nemoci, těžký osud mučedníka. Korunoval-li devátou symfonii Oudou na radost, to je důkazem, že obstál v boji čestně a zmužile. A říkáme-li Franci Schubertovi muzikant boží, tím spíše můžeme nazvat Beethovena božím bojovníkem, vítězným bojovníkem s osudem, s křehkou, nedostatečnou nádobou těla, s vlastním srdcem vášnivým a neukojeným, s bolestí neobsáhlou jako nebe a nevyčerpatelnou jako hlubiny mořské. Jeho hudba nám otvírá dveře do nadskutečna, do nekonečného štěstí, do záplavy oslňujícího nebeského světla. Ale co říci o jeho památníku, který je průhledem do nejvnitřnější komůrky věčně zraňovaného lidského srdce, do tajuplné laboratoře, kde duch nad jiné probudilý a poctivý hloubal a pracoval o lepším, pravdivém a spravedlivém uspořádání světa, kde cit, tisíckrát zasažený, se znovu a znovu vzpínal k zápasu s nočními temnotami o slunce, se svírající smyčkou zoufalství o dech, o radostný zelený ostrůvek úlevy v příboji muk, o bílý kvítek ušlechtilosti a dobroty ve vyprahlé poušti sobectví a zloby. Kdykoliv nasloucháme jeho symfoniím, jako bychom s ním stoupali do nadoblačných výšin, osvobozeni ze zajetí těla, podobní bohům v nesmírné píše vítězů. Ale probíráme-li se v jeho zápiskách, propadáme se až na dno do propastných, hrmutných vírů, hroužíme se, nepatrní ličtí červíčkové, v úděsnou jeskyni muk, kde se v krvi a v bolesti rodí radost a krása.

Otevru-li oči, musím vzlikati, neboť co vidím, je proti mému náboženství a musím pohrdati světem, jenž netuší, že hudba je vyšším zjevením než veškerá moudrost a filozofie. Ona je vínem, které budí nadšení pro novou tvorbu a já jsem Bakchus, který lisuje pro lidstvo toto nádherné víno a uvádí je v duševní opojení. Když pak vystřízlivý, lecos si z tohoto opojení podrží pro svůj všední život. Nemám přítele, musím žít sám pro sebe. Dobře však vím, že v mém umění je mě Bůh blíže než ostatním lidem. Stýkám se s ním bezbázně. Pokaždé jsem jej poznal a jemu porozuměl. Ani se nestrachuji o svou hudbu. Ta se nemůže dočkat zlého osudu. Komu se stane srozumitelnou, ten se musí oprostiti od veškeré bídy, s kterou se ostatní vlekou.

Pohlížejte na mne jako na milujícího přítele lidstva, který chce jen dobré, kde je to možno. Od dětství bylo mým největším štěstím a rozkoší mít možnost, abych působil pro jiné. Nikdy, již od mého nejútlejšího dětství, nebylo lze ničím jiným nahradit moji horlivost, abych kdekoliv svým uměním sloužil ubohému, trpícímu lidství, neboť nic jiného nepotřebuji, než vnitřní pocit blaha, který mě přitom provází. Nikdy, nikdy mne neshledáte nešlechetným. Od dětství jsem se učil milovat ctnost a vše, co je krásné a dobré.

Tvůj Beethoven žije velmi nešťastně, v zápase s přírodou i tvůrcem. Mnohdy též tiše mluvícího člověka sotva slyším, jen tóny, slova však ne. A přece, jakmile někdo křičí, je mě to nesnesitelné. Co se nyní stane, ví milý Bůh. Často jsem již proklínal Stvořitele i svůj život. Chci, je-li to vůbec možné, vzdorovat i svému osudu, ač v mém životě přijdou okamžiky, kdy budu nejnešťastnějším stvořením Božím.

Pomoz, o Bože, vidíš mne opuštěna veškerým člověčenstvem. O tvrdý osude, o ukrutné dopuštění. Ne, můj nešťastný stav se nikdy neskončí. Utrpení, odevzdanost. Tak vítězíme ještě v největší bídě a zasloužíme si, aby nám Bůh odpustil naše chyby. Bůh, jenž známe nitro a ví, jak všude plním co nejsvědomitěji své povinnosti člověka, které mě lidskost, Bůh a příroda přikázali, mne jednou zajisté zas vyprostí z těchto strastí.

Bůh zajisté vyslyší mou prosbu a ještě jednou mne vysvobodí z tolika nesnází, když jsem mu od dětství pln důvěry sloužil a dobročinil, kde jsem jenom mohl. Proto důvěřuji též zcela jen v něho a doufám, že Nejvyšší mne nenechá zhynouti ve všelikých mých trápeních. Bože, Bože, mé útočiště, má skálo, mé vše. Vidíš mé nitro a víš, jak mne to bolí, musím-li někomu způsobiti hoře. O, slyš, slyš mne, svého nešťastného, nejnešťastnějšího mezi všemi smrtelníky.

Jaký to pocit, když bez péče, bez přátel, bez všeho sám sobě trpící přenechán musím trávit i čas, to může člověk jen sám zakusiti. Mohu tedy hledati oporu opět jen ve své vlastní hrudi, ve svém okolí ji nenacházím. Nikoliv. Nic jiného než rány má pro mne přátelství a jemu podobné vztahy. Tak je tomu pro tebe, ubohý Beethovene, není žádného vnějšího štěstí. Musíš si vše vytvořiti sám v sobě a jen v ideálním světě nacházíš své přátele.

Nejen jako většího umělce, ale též jako lepšího, dokonalejšího člověka mne máte spatřiti. A až se poněkud zlepší blahobyt naší vlasti, nechť mé umění slouží jen pro dobro chudých. Klidně se chci podrobit i všem změnám a jen ve tvou nezměnitelnou dobrotu, o Bože, chci vložit ti svou veškerou důvěru.

Hudba je klima mé duše. Tam kvete a nevyraší jen zeleň listů jako myšlenky jiných, kteří se nazývají skladateli. Avšak málo jich chápe, jakým trůnem vážně je každá jednotlivá hudební věta. A málo jich ví, že sama vášeň je trůnem hudby. Žít jen svému umění. Ač tvé smysly jsou nyní tak ochromeny, je přec umění pro tebe jediným být.

Vážení posluchači, v pořadu Concertino na Rádiu 7 si čteme z knihy Richarda Bence Památník z Beethovenových slov. Poslyšte, co slavný skladatel řekl o umění. Umění. Kdo mu rozumí? S kým lze se domluviti o tomto velkém bohu? Každým dnem se blížím k cíli, to cítím. Nemohu to však popsati. Jen v tom může žíti tvůj Beethoven. Pravý umělec nezná pýchy. Bohužel však vidí, že umění nemá hranic. Matně cítí, jak je vzdálen svého cíle. A zatím, co je snad jinými obdivován, truchlí, že ještě nedospěl tam, kde mu lepší genius jen jako vzdálené slunce svítí na cestu.

I když se mě zdá, že jsem tak vysoko povznesen, jsem-li za šťastných chvil v oblasti svého umění, sráží mne pozemští duchové zase zpět. Jen v božském umění, jen v něm jsou páky, které mě dodávají síly, abych obětoval božským můzám nejlepší díl svého života.

Vzlétej, nespokoj se pouhým pozorováním, ale pronikni též do nitra umění. Ono si toho zaslouží, neboť jen umění a věda povznášejí člověka až k božství. Neustaňte vždy výše pronikati v nebesa umění. Není nerušenější, neskalenější a čistší radosti než ta, která tím vzniká.

Chodím se svými myšlenkami dlouho, často velmi dlouho sem a tam, než je napíši. Přitom mě má paměť zůstává tak věrnou, že jsem si jist, že i po letech nezapomenu téma, který jsem jednou pevně uchopil. Leco změním, zavrhuji a znova zkouším tak dlouho, až jsem s tím spokojen. Ale pak počínám ve své hlavě zpracování do šířky, zhuštěně, do výšky a hloubky a ještě jsem si vědom toho, co chci. Nikdy mne základní myšlenka neopouští, stoupá, rozrůstá se, vidím a slyším obraz v celé rozloze jako ulitý jedním tahem.

Pokud jde o mne, ach, nejdražší nebe, moje království je ve vzduchu. Tak často, jako vítr víří tóny, tak často víří to i v mé duši.

Slyšel jsi již o mých velkých dílech? Velké, pravím, proti dílům Nejvyššího je vše malé. Když za večera vzhlížím v úžasu k nebi, na moře v něm se věčně mihotajících světelných těles, jež nazývají slunci nebo zeměmi, můj duch se vznese přes tato tolik milionů vzdálená souhvězdí k onomu prazdroji, z něhož proudí všechno stvoření. Když se občas pokouším, abych dodal svým zaníceným pocitům určitého výrazu,

výrazu v tónech. Ach, pak jsem strašně zklamán. Pln nevole odhodím svůj pomazaný list na zem a s pocitem přesvědčení, že žádný pozemšťan nebude sto, aby jednou v tónech, barvách anebo dlátem vyjádřil nebeské obrazy, které se v šťastné chvíli vznášely v jeho vznícené představivosti. Co je to všecko proti tomu velikému mistru tónů tam nahoře? Nahoře, nahoře.

Musím se opět zotaviti v neskažené přírodě a omíti svou mysl. Jak jsem někdy šťasten, že mohu kráčeti houštinami, lesy, pod stromy, mezi bylinami a skalami. Nikdo nemůže zem tak milovati jako já. Vždyť lesy, stromy a skály jsou ohlasem toho, co si člověk přeje.

Obklopen těmito výtvory přírody, často zde po dlouhé hodiny sedávám a mé smysly hýří při pohledu na tyto počínající a rodící se děti přírody. Zde mě špinavá střecha zhotovená člověkem neskrývá majestátní slunce, modré nebe je zde mou nejvyšší střechou. Všemohoucí, jsem blažen, šťasten v lese. Každý strom o tobě vypráví. O Bože, jaká nádhera! V takové lesní krajině ve výšinách je oddechem, odpočinkem, sloužití jemu. Jakoby každý strom ke mně mluvil v přírodě. Svatý, svatý. V lese je nadšení. Kdo to může vyjádřit?

Když za večera vzhlížím v úžasu k nebi, na moře, v něm se věčně mihotajících světelných těles, jež nazývají slunci nebo zeměmi, můj duch se vznese přes tato tolik milionů vzdálená souhvězdí k onomu prazdroji, z něhož proudí vše stvoření.

To, co má uchvátit i srdce, musí přijít i z hůry, jinak jsou to jenom noty, těla bez ducha. Co je tělo bez ducha? Bláto nebo země? Duch se má pozdvihnout ze země, v níž je dočasně zakleta božská jiskra. A podobně jako z hroudy, již rolník svěřuje božské sémě, má vykvésti a přinést mnoho plodů, a tak rozmnožena zpěti vzhůru k prameni, z něhož vyplynula. Neboť jen vytrvalým spřádáním propůjčených sil uctívá stvoření tvůrce a udržovatele nekonečné přírody. Není vyššího úkolu, než přiblížiti se božství těsněji než jiní lidé a odsud rozšiřovati paprsky božství mezi lidské pokolení.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Společně se Znělkou jsme překročili práh 13. hodiny. Posloucháte sobotní odpolední vysílání Rádia 7 s datem 19. září. Z brněnského studia vás i v tomto čase zdraví Kuba Lofítek. Z korálky se teď vydáme do světa, který se třpití a leskne. Budeme si povídat o jednom zvláštním materiálu, který je téměř kouzelný.
1: Navlékejte pohádky, poslouchejte korálky.
2: Ahoj děti, vítejte v korálkách, v pořadu, který vám přináší pohádky a písničky. Dnes si musíme dávat zvláštní pozor. Ano, je potřeba být opatrní, aby se něco nerozbilo. Naše dnešní povídání bude sice krásně lesklé a třpitivé, ale i křehké. Budeme si totiž povídat o skle. Ano, o tom skle, přes které koukáte z okna, ze kterého pijete limonádu, nebo které se někdy bohužel rozbije na tisíc malých kousků. Možná si říkáte, sklo? To přece není nic zvláštního. Jenže, ouha, sklo má za sebou dlouhý a napínavý příběh. Vyrábí se z písku a to není jen tak ledajaký písek z hřiště. Ten správný sklářský písek se musí zahřát na obrovskou teplotu, takovou, aby se vám z toho zatočila hlava. Když se k němu přidají další přísady a všechno se to pořádně rozžhaví, vznikne nová hmota, která svítí jako láva. To pak přijdou na scénu skláři. Fouknou do dlouhé píšťaly a horké sklo se začne nafukovat jako balónek. Skláři s ním otáčí chvilku sem, chvilku tam, trochu ho schladí, pak zase nažhaví, znovu fouknou a najednou je z té hmoty váza, sklenička nebo třeba skleněná figurka. Je to skoro jako kouzlo. Vidíte? Sklo je nejen krásné, ale i užitečné. Máme ho v oknech, kde nás chrání před větrem, deštěm a zimou. Sklo máme na mobilech, zrcadlech, obrazovkách, je z něj nádobí, žárovky, využívá se v lékařství, stavebnictví a dokonce se používá i do dalekohledů, díky kterým můžeme pozorovat hvězdy. Tak si pohodlně sedněte a pojďte s námi objevovat skleněný svět pohádek.
3: Malé dětičky nosí brejličky, babičky, tetičky, taky brejličky.
4: Já mám lenonky,

to má obroučky, má to dobroučky, může se zajímat třeba obroučky, když se brýlatí, chtějí však líst.

Bylo žilo 6 sestřiček stejných skleniček. Všechny měly stejné dlouhé štíhlé nožky a těla jako zvonečky. Vyrobili je z čirého průhledného skla. Vypadaly velmi elegantně a vznešeně. Bydleli ve skleněné poličce v dřevěné leštěné skřínce v obývacím pokoji. Jejich sousedy byly samé noblesní věci. Porcelánové sošky rozkošných dámyček v roztomilých šatičkách, barevné mísy ovoce jako živé, ale celé ze skla, jiné rodiny skleniček podivných tvarů, několik různých silně zlacených šálků z růžového porcelánu, s nimi ale nebyla žádná řeč, byli to jedináčci. A úplně vzadu se o sklo opíral prastarý krajkový vějíř. Byla to vybraná společnost. Nikdo neurozený, obyčejný se na skleněnou poličku nemohl dostat. Sestřičky skleničky si toho moc považovaly, že mohou přebývat na tak výhodném místě. Pravidelně je oprašovali, leštili a obdivovali. Navíc naše sestřičky skleničky měly tu nevídanou výhodu mezi všemi ostatními nádherami z prosklené skříňky, že byly pravidelně zvány ke slavnostní tabuli. Vždycky, když se sešla rodina a prostíralo se na velkém kulatém rozkládacím stole v pokoji, byly sestřičky skleničky vybrány, aby posloužily. Většinou do nich nalévali červené víno, protože svým zvonkovitým tvarem k tomu byly nejvíce vhodné. To pak sestřičky přímo zářily. Rubínová barva vína v nich zvláště vynikala. Skleničky hrdě vypínaly nožky a rozevíraly své zvonečky, které vypadaly v tu chvíli jako kalichy vzácných rostlin. Ve skřínce si jich všichni vážili. Nejčastěji ze všech se totiž dostali do společnosti a mohli pak vyprávět, jaké to venku je. Dokonce nejstarší z obyvatel skleněných poliček v dřevěné prosklené skřínce, mrzutý ručně malovaný porcelánový čajový šálek, rád poslouchal jejich vyprávění. Sestřičky se chichotaly stříbrnými hlásky a brebentily o tom, co bylo na stole za nádobí, co bylo na stole za jídlo a pití a kdo u stolu seděl a co vyprávěl. Samozřejmě, že popletli, co mohli. Jistě, rozuměli jen málo čemu, ale byly zábavné. Jednoho dne se jich do skříňky vrátilo jen 5. Posmutněle cinkali něco o nešťastné náhodě, o těžkém ocelovém noži, co vyklouzl při mytí z ruky a roztříštil křišťálový kalich jedné ze sestřiček skleniček. Ale rychle přestali být smutné a za krátkou chvíli zase vesele zvonili své spletité historky, své zamotané příběhy a popletené vtipy. Pořád jich ještě zbývalo 5. Za krátkou dobu se přihodilo další neštěstí. Tentokrát mohli průběh události sledovat všichni obyvatelé dřevěné skříňky. Zaběhalo se to hrozně rychle. Skleničky nastoupily jako obvykle na tác, aby se nechali ještě naposledy přeleštit, než se postaví každá na své místo na slavnostně prostřeném stole. V tom kolem velikou rychlostí proběhl veselý zlobivý pejsek, pod nos se nějak zakymácel a jedna ze skleniček se skutálela na zem. I když spadla do měkkého koberce, rozbila se. Teď už zbývaly skleničky jen 4. Přestali být tak častými hosty na slavnostních tabulích. Spíš je zvali na soukromá večerní posezení, kde nevadilo, že je jich už tak málo. Ještě pořád jiskřili červeným vínem, ještě pořád odrážely světlo svíček ve slavnostních svícnech, ještě pořád vypadaly slavnostně a vznešeně. Ale bylo jich málo. K obědům a večeřím už je na stůl nezvali. Skleničkám to sice bylo trochu líto, ale protože měli spoustu historek z minulosti, měli o čem cinkat. Jednoho večera 2 skleničky postávaly na nízkém stolku u krbu. Byl to takový tichý večer. Maminka s tatínkem seděli v pohodlných křeslech, popíjeli červené víno, pozorovali hru plamenů v krbu a povídali si. Černý kocour Bertík seděl mamince na klíně a ona ho hladila. Hlasitě předl.
Veselý, zlobivý pejsek Hafánek ležel pod tatínkovým křeslem, podřimoval a občas ze sna zakňučel. Čas pomalu plynul a kocourka přestalo bavit ležet na klíně. Vstal, protáhl se, seskočil na zem a vydal se pokojem ke dveřím. V tom se Hafánek probudil a uviděl před sebou černého kocoura. Zaštěkal a vyrazil za kocourem. Ten vyletěl na stůl, pes za ním, maminka křičela, tatínek se smál a skleničky se obě porůčely na zem. Na zemi před krbem zůstaly v loužičkách červeného vína jen střepy. Pátá sklenička přišla o život při pravidelném předvánočním úklidu. Vyklouzla mamince z ruky, když ji leštila, a rozbila se na parketách. Poslední sklenička osiřela. Zůstala sama v leštěné dřevěné skřínce. Teď už se ven nedostala. Padal na ně prach. O osamělou skleničku neměl nikdo zájem. Brzy přišla do skříňky nová rodina skleniček. Vypadaly velmi krásně, vzácně a ušlechtile. Poslední stará osamělá sklenička najednou překážela. Při dalším úklidu ji odsunuli do kuchyně. Tam stála na obyčejné dřevěné poličce mezi houfem různých sklenic a skleniček. Některé vypadaly staře a unaveně, jiné byly mladé, bláznivé a veselé. A některé možná kdysi byly i vzácné, jiné se ani nepokoušely tak vypadat. Co se ale zdálo zvláštní a co naši skleničku nejvíce překvapilo, byla úplně jiná nálada. Všechny skleničky se k sobě hezky chovaly. Žádná se nepovyšovala. Novou kamarádku všechny pěkně přivítali, vyptávali se jí na její život, politovali její nešťastně rozbité sestřičky a přijali ji jako novou příbuznou. Na dobré věci se rychle zvyká. Sklenička brzy zdomácněla a chichotala se s ostatními. Když tak jednou postávala s kamarádkami u dřezu a čekali na umytí od malinové šťávy, co měly děti k svačině, zavzpomínala na své skleničky sestřičky. Jak se pořád snažili být vznešené a jak je starožitný růžový porcelánový šálek stále napomínal a jak si je něžné, ale velmi namyšlené sošky vždycky pohrdlivě měřily a sykaly, aby bylo ticho. Ach, to se přece nedá vůbec srovnat, povzdychla si sklenička. Teď si užívám daleko víc legrace a vůbec mě ten život najednou baví. I bez té vznešenosti.

Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami leželo malebné království. Zimní krajinou se vlnily bukové lesy, byly plné zvěře a sněhu, oj, toho sněhu bylo. Tu a tam vykoukla nad vršky bílých stromů šedá křemená skála. Kamenné bochníky posázené tu houšť, tu řidčeji. Říčky mezi nimi zvesela zurčely křišťálovou písničku. Z kamen na kámen skákala voda a při břehu z kapiček předla ledovou krajku. Čtvercová políčka v údolí pokojně oddechovala pod sněhovou peřinou a z komínů, chalup a stavení stoupal k nebi teplý kouř. Dobře se lidem v království žilo. Jen naděje chyběla. Adélka měla skleněné srdce. Uprostřed království hrad, na hradním nádvoří mohutná jedle, věkovitá jak království samo. Na hradě král a ten měl jedinou dceru. Krásná byla nad pomyšlení. Laskavé oči zářily jak hvězdy, zvonivý hlas léčil úsměvem a světlé vlasy splývaly až k pasu. Když bylo Adélce 14 let, zaklel ji čaroděj ze Skorylové hory. Ke zlé hoře nikdo nechodil. Ani zvířecí, ani lidská duše se do těch temných míst neodvážila. V kamenech tam číhala smrt. Zaklel čaroděj princeznu a Adélka měla skleněné srdce. Od té doby světlé vlasy lemovaly smutnou tvář. Oči bez jisker bloudily pohledem, němá ústa zůstávala bez úsměvu. Zdaleka, zblízka přicházeli mnozí, co nabízeli lék. Nic nepomáhalo, Adélka měla studené srdce ze skla. Prý, až větve královské jedle vydají třpitivé plody. Až mezi jehličím zazáří hvězda, zacinká zvonivá písnička a průzračné srdce se zaleskne jak křišťál, kletba bude zlomena a do tváří princezny se vrátí život. Den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem chodívala každé ráno Adélka k prastaré jedli. Němá, smutná, trpělivě pohladila kmen, pohlédla do větví a odcházela do svých komnat. Až jednoho dne...

Ta je krásná. Ty víš, že se se mnou něco děje, viď? Jo, děje. Víťo, Víťánku, ještě že tě mám. Copak by pes ze sklářské huti nevěděl, co se děje se sklářským tovarišem, s takovým Jankem, jako jsem já? On se nezdá. Celý den náš velký chundelatý pes chrní v teple sklárny, ale nic mu neunikne. A neunikne ti ani, že se chystám snídat. Udělám vajíčka na slanině. S chlebem. Dáš si taky? Jo, i ten chleba? Koukám, chleba zbyde na mě. Kde jsem se takhle po ránu toulal? Byl jsem na hradě. Nesl jsem tam ty skleničky, co jsem včera dodělal. Byli spokojeni. Správce říkal, podařené skleničky, na zelenalé sklo, pravidelný tvar, kde pak Jankova práce není lepšího skláře v kraji. Pochválil mě především v kuchyni. Byl jsem na sebe hrdej. A pak jsem se podíval z okna a uviděl ji. Tati je půvabná. Princezna Adélka. Sama krása tam šla po nádvoří. Přistoupila ke královské jedli, ruce pohladili kmen, oči se podívali nahoru do větví, pak princezna sklonila hlavu a smutná odcházela zpátky. Mně ti žalem až srdce pukalo. Už 3 roky takto ráno co ráno chodí ke královskému stromu. Dal bych nevím co, aby se mohla usmívat. Kdybych jí tak mohl nějak pomoct, kdyby šlo kletbu nějak zlomit. Až větve královské jedle vydají třpitivé plody, až mezi jehličím zazáří hvězda, zacinká zvonivá písnička a průzračné srdce se zaleskne jak křišťál. Copak na jedli mohou být třpitivé plody? Tam rostou jen šišky a ty ani nezvoní písničkou, ani se nalesknou jako křišťál. Kdybych mohl něco udělat, jenže jsem jen obyčejnej Janek. Co? Víťánku, co je ti? Co chceš? Proč do mě šťoucháš čumákem? Taháš za kabát? Ven? Mám jít ven? Vypadá to, že bude sněžit, ani psa by nevyhnal. Ty chceš, abychom my dva šli teď někam ven? A kam? Špachtli? Džber? Co máš za lubem? A co snídaně? Počkej na mě, obleču si kabát a čepici. Přece nepůjdu bez nich.

0: Dva páry stop míří směrem k lesu. Jedny stopy, hlubší, větší, vytláčejí do sněhové přikrývky mužské boty. Ty druhé zlehka otiskují psí tlapy. Popoběhnou vpřed, zastaví se, čekají a až je dojdou těžké lidské kroky, vydají se vpřed. Spolu míří do lesů a do hor. Do hor chodí málo kdo, zejména v zimě, a ke Skorylové hoře se neodváží nikdo. V samém srdci hor stojí pevná, neochvějná, zahalená do bílého sněhu, přesto temná. Nevedou k ní žádné cesty. Proč taky? Zlověstně spí Čarodějova hora, stejně jako čaroděj sám. Pod korunami stromů se mezi balvany proplétají dvě zasněžené postavy. Dojdou k úpatí hory a vklouznou do úzké štěrbiny v jejím boku. Pronikají hlouběji a hlouběji, až se ocitnou v malé jeskyni, kam sotva dopadá zbytek mdlého světla.
1: My jsme přímo uvnitř Skorylové hory. Proč? Co tady mám dělat? Jestli se čaroděj vzbudí. Kdybys mi tak řekl, co si tady mám jako počít. Ale psi nemluví. Ty mě sem jen dotáhneš a co já tady? Jasně, pst, promiň. To já jen, že se bojím a nevím, co tu mám dělat. Čumákem mi drcáš do ruky. Špachtli? Jak špachtli? Co je to tu na stěně? Skála je něčím pokrytá, jako by voda vytáhla z kamene na povrch jakýsi povlak. Má chladivě slanou chuť. Co je to za kámen? Hora dříme, ale nebylo by dobré ji vzbudit. Kdyby si nás všimla. Co se ti zalesklo pod krkem? V srsti se něco blízklo. Asi se mi to zdálo. Packu mi dáváš na špachtli. Mám ten podivný kámen nabrat? Jo? Tak jo? Hlavně tiše a opatrně. Tak, pomalounku, jemně.

Janek si vydechl, až když byli z dosahu Skorylové hory. Ale i tak se cestou zpět co chvíli ohlížel. V rukách svíral džber s bělavými kousky horniny, která na vzduchu viditelně vlhla. Bohatým sněhovým pokryvem se vraceli k okraji bukového lesa a k malé sklářské huti, která je přívětivě vítala teplou náručí. Janek z kabátu a čepice oprášil vločky a pověsil je na hák u dveří. Pes si zalezl do tepla a začal klimbat. Mladý muž se zájmem obrátil na obsah džberu. Proč jsme se plahočili do nebezpečí zrovna pro tohle? Co s tím mám dělat? Ptal se Janek spíše pro sebe. Bylo jasné, že pes Vítě už více dělat nehodlá a zaslouženě spí. Kousky horniny byly průsvitné, na vrypu bělavé a skelně se leskly. Co by se stalo, kdyby je přidal do sklářského kmene? Písky, vápenec, soda, potaž, Janek vsazuje známé přísady do pece s jistotou zkušeného tovaryše. Vše se taví a spojuje do tuhé, neprůhledné hmoty s bublinkami. Janek na chvíli zaváhá. Podívá se na spícího psa a při čeření přidá do vsázky i neznámou horninu. Hmota řídne a průhlední. Janek nadšením zavolá. Vítě ale jen pootočí uši a spí v klidu dál. Teď se jítí. Roztavené sklo pomalu chladne a tovaryš do nočního ticha uvažuje. Tak průsvitné a třpitivé sklo ještě neviděl. Třpití se jako hvězda. Až jedle vydá třpitivé plody, až mezi jehličím zazáří, Janek už věděl, co má dělat. Sklářská píšťala mu v ruce jen hraje, čelo se leskne potem oči vzrušením. Měkkou tvárnou hmotu Janek vytahuje do špiček a než se rozední, vrcholek královského stromu zdobí velká blištivá skleněná hvězda. Toho rána půvabná princezna Adélka přistoupila k jedli. Její ruce toužebně pohladily jedlovou kůru a zrak vystoupal vzhůru. Na chvíli zaváhal. Vydechla údivem a oči se jí rozzářily nadějí.

0: Zblízka i zdáli přicházeli se lidé po celý den podívat na ten div divoucí. Kdo to kdy viděl, sklo a takto průhledné? Sklo je přece odjakživa zelenkavé, zakalené. Tato hvězda na špičce stromu je ale průzračná a ve světu slunce se třpití, až oči přecházejí. Lidé se zaradovali a každý myslí na princeznu Adélku. Něco se děje, něco skutečně začalo. Do zimního času, kdy den je nejkratší a noc mrazivě objímá zemi, přišla změna a lidé večer uléhají s nadějí. Dlouhá je zimní noc, stichlá a střežící sny spících lidí. Brzy bude svítat, musí si pospíšit. Janek rychle přeběhl hradní nádvoří. Jeho tělo hbitě šplhá do koruny statné jedle. K zádům přivázané plátno bezpečně chrání křehký obsah. Kde si v dálce se zachvěla zlá hora. Boty sklářského tovaryše dopadly zpět na zem. Svěšené plátno přehodil přes ramena, spokojeně pohlédl vzhůru, usmál se a nepozorovaně zmizel do tmy. Nepozorovaně? Ke sloupu nádvoří se tiskne bohatě vyšívaný šat, náušnice s drahým kamenem se zatřepetá při pohybu hlavy a dvě dívčí oči spoza kamene pozorují nočního návštěvníka. Na horní větvi královské jedle jemně v porivu větru zacinkal zvonek ze skla.
1: Kdo to byl? Na mráz nedbá ani na pichlavé jehličí. Vyšplhá do větví a zavěsí do nich další třpitivý div. Zvonek jemně zpívá průzračnou písničku. O čem asi? O začátku? O naději? O touze? O lásce? Co je to za mladíka? Jen tak si tu přeběhne nádvoří. Obyčejný kabát, boty obnošené. A zapomněl si čepici. Vítr mu hraje z vlasy. V nepodajných vlnách kadeří tančí hned sem, hned tam. Oči vzdorovité, jankavité. Viděla jsem ho už někdy, leda ve snu. Ale sen na mě z jedle pomrkává cinkavou písničkou. O skleněném srdci?

0: podruhé v noci zahřmělo ve Skorylové hoře, podruhé se z raního kuropění ozývají výkřiky lidí. Od úst k ústům letí ta zpráva a brzy naplní zemi. Mezi jehličím královské jedle září hvězda a ve větvích cinká zvonivá písnička. A v očích princezny Adélky tančí jiskřičky a její ústa opět mluví. Každým okamžikem stoupá naděje a království je plné očekávání. Jen ke sklářské peci přišlo zoufalství.
1: Ani hrstka, ani špetka, ani kamíneček navíc. Tato hromádka je všechno, co mi zbylo. Co pak tohle může stačit? Bez přísady ze Skorylové hory průzračné sklo neudělám. Bude zase nazelenalé a bez lesku a rozhodně to nebude průzračné srdce, co se zaleskne jak křišťál. Kletba. Být tak blízko. Adélko. Princezno moje, co si mám počít se skleněným srdcem? Vítánku, pejsku můj sklářský, musíme do hor. Vezmu čber, špachtli, povedeš mě. Nepozorovaně proklouzneme čarodějovi pod nosem ještě jednou a z jeskyně mu sebereme trochu té zvláštní horniny. Nejvyšší čas vyrazit. Víťo, pojď, jdeme. Ale no tak, poležíš si pak? Přece mě v tom nenecháš. Ty nejdeš? Tu přísadu ale potřebuju. Bez ní to nejde. To mám jít sám? Ty mi nepomůžeš? To jsi kamarád? Promiň. Ale já se sám ke Skorylové hoře neodvážím. Co by si sklářský tovaryš počal bez svého věrného průvodce? Nedívej se na mě tak. Ty vážně chceš, abych šel sám? Tentokrát do té jeskyně musím jít sám. Půjdu. Venku se snad čerti žení. Fujavice řádí a ohýbá stromy až k zemi. Přesto půjdu. Musím. Já mám totiž Adélku rád. Jen se bojím. Ty můj starý věrný chlupáči, uklidňuje mě, když zabořím své prsty do tvé dlouhé srsti. Drbání máš rád, viď? Drbání a spaní za pecí. Víťa, Víťánek, starý sklářský pes, co je v huti od nepaměti. Jak jsi tu vlastně dlouho? Nikdo nepamatuje. Ke sklářské peci prostě patříš jako světlo ke sklu. Ruce sklářů tě drbávaly na hlavě a za ušima a pod krkem. Co to je? Něco se ti zalesklo pod krkem. Ne, nezdálo se mi to. Přívěšek? Ty máš na obojku přívěšek? Ze

0: Hrozí, že větev bolestně zraní. Sníh bodá do tváře a na řasách se sráží mrazivé krystalky. Skorylová hora se brání. Skorylová hora se nechce vzdát svého tajemství. Skorylová hora nechce pustit princeznu ze sevření kladby. A přece se Janek dostal do jeskyně. Přece si z ní odnášel zvláštní horninu, přece ji přidal do sklářského kmene, přece čirému sklu vtiskl tvar srdce. Přece jeho kroky zní do noční tmy hradním nádvořím, přece se jeho ruce dotknou jedlového jehličí. Pak se náhle Janek zastavil a váhá.
1: Co když mé srdce není dost dobré? Jsem pouhý sklářský tovaryš. Zbývá jen ho zavěsit na královskou jedli. Ale najednou se bojím. Prošel jsem vichřici, z nitra čarodějovy hory jsem vyrval kámen, tavil ho žárem, čeřil, tvaroval. Mám tě rád, Adélko, ale co když mé srdce pro tebe není dost průzračné? Jsem jenom sklářský tovaryš. Jsem jenom obyčejný mužský. Jsem jenom...
2: Janek, vlasy se ti nepodajně kroutí, tváře máš popíchané od jehličí a v očích lesk, co neznám, i znám.
1: A na dlani srdce. Zbývá ho jen zavěsit na jedličku a dát širému světu vědět, že je tady. Takové, jaké je.
2: Průzračné, třpitivé.
1: Láskou bijící.
2: Pověsíme ho spolu.

Dvě ruce se spojily. Dvě ruce vzaly skleněné srdce a zavěsily ho na větev královské jedle. Než se první sluneční paprsek dotkl noční oblohy, tři znamení zdobí prastarý strom a ve Skorylové hoře puklo čarodějné zlo. Mezi jehličím září hvězda, cinká zvonivá písnička a průzračné srdce se leskne jako křišťál. Země vydechla nadějí. A už se na nádvoří zbíhají první lidé, už je slyšet volání sláva, už se rozbíhá od úst k ústům zpráva, že kletba je zlomena. Princezna Adélka nemá skleněné srdce. To bylo oslav, to bylo radování, to bylo veselí. Z celého království lidé přicházeli na hrad a chystala se hostina. Slavnostní, královská, ba přímo svatební. Vprostřed dění mohutný strom. Koho to napadlo prvního, nevím. Kde se vzal, to se vzal, na větev jedle někdo zavěsil jablíčko. A jiný oříšek a další perníček a paličkovaná krajka se tu objevila a korálková hvězdička a šípky a sušené květy a měděný zvoneček a papírové vystřihovánky. Ruka za rukou přidávala pestré ozdoby, až byla jedle od vrcholu pokořeny plná radosti. Tři dny, tři noci trvala svatba Adélky a Janka. Jedlo se, pilo, zpívalo, povídalo, smálo a tančilo, všichni na ní byli. Jen jeden huňatý pes si raději zalezl do tepla sklářské huti a chrní za pecí. Však svou porci dobrot už dostal. Každým rokem pak vprostřed zimy zdobívali lidé královský strom na památku velkých věcí. Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami leželo malebné království. Krajinou se vlnily bukové lesy, tu a tam vykoukla nad vršky stromů křemená skála. Říčky mezi nimi zvesela zurčely křišťálovou písničku a děti si na břehu hrály s kamínky. Občas mezi oblásky našli černé

kameny s dlouhými krystaly. Skorily se jim říká. Děti se jich ale nebály. Proč taky? Dobře se lidem v království žilo. Země dýchala nadějí.

0: Vždycky se těším, až sem naše Anička vejde a rozzáří se jí oči. Filipe, já mám tak ráda Vánoce.
1: Já vím, já taky. A moc mě těší, že jsme všichni v klidu spolu.
0: A taky máme konečně tvůj oblíbený bramborový salát.
1: Samozřejmě, bez toho by to přece nebyly Vánoce. Ale nemysli si, nejde mi jen o jídlo, já mám rád spoustu věcí.
0: Však je moc hezké, když se věci opakují a jednou za rok člověka potěší. Třeba jako tohle, podívej.
1: Opatrně.
0: A já přece vím, nápověsí sám.
1: Vždycky, když beru tuhle baňku do ruky, připadám si znova jako malý kluk. Úplně vidím, jak se cpu dědečkovi do náruče, abych mu ukázal tu nejlepší větev, kam ji zavěsíme. Ta baňka je starší než já.
0: Opravdu? Věděla jsem, že ji máte v rodině od malinka, ale...
1: No to ano, ale pravděpodobně ji koupil už můj děda. To už musí být...
0: Hodně dávno.
1: Přesně. Víš, není to jen baňka. To jsou vzpomínky. Na dědečka, maminku a tátu. Na všechny ty Vánoce, které jsem s nimi prožil.
0: Tak to uděláme jako tenkrát. Vyber to nejhezčí místo, kam ji zavěsíme.
1: I když už není tak úplně hezká?
0: Ale ona je hezká. Trošku z ní opadaly ty hezké třpitivé ozdůbky, ale pořád je hezká. A hlavně vzácná. Musíš o ní popovídat Aničce, aby věděla, jak je pro tebe důležitá.
1: A víš co? Dokoupíme taky nějaké nové baňky, aby se víc třpitily. To zas bude mít radost Anička.
0: A já taky.

0: pokoji se sešeřilo, stromeček byl nazdobený. Už zítra se rozzáří světýlky, kterými ho ověnčili rodiče malé Aničky. Na čelní větvi se houpala ta nejdůležitější baňka, ta památeční po dědečkovi. Rozhlédla se po ostatních ozdobách a ani nemusela nic říkat. Všichni věděli, že to čestné místo na stromečku patří jenom jí. Jenže druhý den ráno se stalo něco, co si tahle nejdůležitější baňka vůbec neuměla představit. Otevřely se dveře pokoje a dovnitř vešla maminka s nějakou krabicí a když ji otevřela, zableskly se v ní úplně nové baňky. Pravda, byly o něco menší, ale za to nové a krásné. Lesklý červený podklad a na něm bílé a stříbrné zdobení, no oči přecházely, byly skutečně krásné. Stará, nejdůležitější baňka byla taky červená, ale zdaleka už se neleskla jako tyhle nové a dokonce se zdálo, jako by vedle nováčků na stromečku ještě více zašla. Maminka rozvěsila nové baňky, spokojeně si stromeček prohlédla a tiše za sebou zavřela dveře. V pokoji bylo chvíli ticho, nové baňky zvědavě pokukovaly po ostatních ozdobách, až ticho prolomila nejdůležitější baňka. No, tak aby bylo jasno. Jste tady nové, takže pro pořádek. Já jsem nejdůležitější, totiž památeční baňka. Já pamatuju dědečka, tatínka, Aničky. Ach, vzdychly nové ozdoby, přestože se v tom popisu vůbec nevyznali. Znamená to, že se nesmíte lesknout tak, aby se mě nikdo nevšímal, protože já jsem památeční a nejdůležitější. Ale jak se máme nelesknout? Pípla nejblíže pověšená nová baňka. Týká se to zejména tebe, obořila se na ni nejdůležitější. Jsi mi nejblíž, ale dívat se chtějí na mě, tak se aspoň trošku odsuň. Snažila se rozkývat tak, aby šťouchla do té nové. Ale já nemám kam. Bezradně a trošku ustrašeně se rozhlédla ta nová. Můj háček drží pevně, nemám se kam posunout. Výmluvy, funěla nejdůležitější, která se ještě pořád snažila kýváním šťouchnout do nováčka. No tak řekněte něco. Otáčela se lesklá malá baňka po ostatních s nadějí, že se jí zastanou. Jenže s nejdůležitější baňkou nechtěl mít nikdo nic společného a už vůbec se s ní nikdo nechtěl hádat. Au! Vykřikla najednou malá, protože nejdůležitější baňka se už skutečně rozkývala tak, že do menší narazila. Místo! To je moje místo! Funěla a lítala na větvičce ze strany na stranu a dokonce se zdálo, že nějak víc zčervenala. Malá se snažila uhýbat a jen tak se jí to dařilo. Háček držel opravdu pevně. A pak? Pak se to najednou stalo. Nejdůležitější baňka se v prudkém pohybu neudržela a velkým obloukem odletěla od stromečku. Jen zázrakem minula hranu stolu, pak židli a letěla. Ostatní ozdoby na stromečku přestaly dýchat. Vždyť se rozbije! Naštěstí přeletěla stůl i židli a její pád zbrzdil měkký koberec. Ale ani ten ji nezastavil, takovou rychlostí letěla. Z koberce se nejdůležitější baňka kutálela ještě několik metrů, až zajela pod knihovnu. Až úplně dozadu, kde se zasekla za nohu skříně. Chvíli bylo ticho, které prolomila nová malá baňka. Haló, jsi v pořádku? Jsi celá? Nestalo se ti nic? Ticho. Slyšíš? Je ti něco?
1: Ach, asi mám otřes baňky.
0: Ozvalo se spod knihovny opravdu otřeseným hlasem.
1: Žije,
0: úlevně vydechly ostatní ozdoby na stromečku a chvíli byly úplně šťastné, že to tak dopadlo. Ale jenom do okamžiku, než jim všem došlo, že jestli do večera nebude nejdůležitější baňka zpátky na stromečku, budou to pro tatínka Aničky opravdu smutné Vánoce. Nemůžeš se trochu rozkolíbat, aby ses dostala aspoň před skříň, aby tě viděli? Zkoušela vymýšlet řešení nová baňka, která to od nejdůležitější před chvílí málem pěkně slízla.
1: Nejde to, jsem to jaksi zasekla nebo co. A když se budu moc vrtět, odřu si zbytek lesklých ozdob.
0: Ozvalo se Dutě spod skříně.
1: Co budeme dělat?
0: Neslo se ozvěnou ze všech větví stromečku, kde visely další baňky.
1: Jak je zachráníme?
0: Ale nikdo si nevěděl rady. Celý štědrý den si všechny baňky lámaly své kulaté, lesklé hlavičky, ale nápad nepřicházel.

Venku se mezi tím setmělo. Při pohledu z okna svítily v sousedství stromečky a lidé pomalu sedali ke sváteční večeři. I malá Anička přišla s tatínkem a maminkou za ruku ke svítícímu stromečku a úžaslýma očima hltala tu tichou krásu. Najednou se maminka tázavě podívala na tatínka a ten její pohled smutně opětoval. Větvička s jeho oblíbenou baňkou byla prázdná. Zabolelo ho to, ale nechtěl kazit ostatním večeři a tak si mlčky sedl za stůl. Ale Anička byla chytrá a vnímavá holčička a významné pohledy mezi rodiči jí neušly. Tati, ty jsi tu svou baňku rozbil? Nebo ztratil? Ne, Aničko, ještě ráno tu byla. Myslel jsem, že to ty. Já ne, tati. Tak maminka? Otočila se Anička na maminku skoro detektivním způsobem. Ne, já o tom taky nic nevím, vrtěla hlavou maminka. To je opravdu záhada. Rodiče se na sebe znovu podívali a tatínek řekl, je to škoda, ať už se stalo cokoliv. Ta baňka pro mě byla důležitá, ale Vánoce budeme mít hezké i tak. Pojďte, pomodlíme se a poděkujeme Pánu Bohu za jeho syna, který se o Vánocích narodil. A pak si, maminko, dáme tu tvou vynikající rybí polévku. Všichni tři sklonili hlavu a tatínek se začal modlit. A v tu chvíli se malá nová baňka rozhodla. No a co, že na ní byla nejdůležitější baňka protivná? Ať si. Je sice stará a trochu oprýskaná, ale pro tuhle rodinu znamená hodně. A začala se na stromečku natřásat, kývat ze strany na stranu, všelijak natáčet, až upoutala pozornost Aničky, kterou zaujaly odlesky téhle neposedné baňky. A v tom konečně povolilo sevření háčku, který baňku na stromečku držel, malá baňka se odrazila a už letěla vzduchem stejným směrem jako předtím ta nejdůležitější. Tak minula stůl a Aniččinu židli, dopadla na koberec a kutálela se směrem ke knihovně. Ale už neměla sílu se dostat až pod ní. Zůstala smutně a bezradně ležet před knihovnou na podlaze a skoro plakala. Nezvládla jsem to. Ale tatínek právě v tu chvíli řekl amen a Anička hned se skočila ze židle. Tati, viděl jsi to? A už byla na kolenou, natáhla se pro malou baňku, ale jak spěchala trochu do ní žduchla, malá baňka využila příležitosti a odkutálela se pod kraj knihovny. Anička se zasmála vlastní nešikovnosti, lehla si na bříško a v tom uviděla nejenom malou baňku, ale za ní i tu nejdůležitější. Tati, zavři oči. Postavila se celá šťastná před tatínka. No tak, zavři je. Tatínek, který si v tu chvíli zrovna v duchu říkal, že tyhle Vánoce jsou nějaké zvláštní, se při pohledu na Aničku trochu usmál a zavřel oči. Nastav dlaň. Poslušně natáhl ruku a když ucítil kulatý předmět v dlani, zase rychle oči otevřel. Jeho nejoblíbenější baňka. Tatínku, ona byla zakutálená tamhle v rožku pod knihovnou. A když se smodlil, tak se najednou začala kývat tahle nová červená a najednou spadla. A když jsem pro ní šla, odkutálela se za tou starou. No není to báječné. Je to báječné, usmál se tatínek. Je, opravdu je. Jakoby nám to ta malá chtěla ukázat. Usmál se a ani trochu netušil, že měl úplnou pravdu. A od té doby visely na stromečku v této rodině dvě baňky vždycky vedle sebe. Ta starodávná, nejdůležitější, a ta nová, malá. Náramně jim to spolu slušelo a o každých svátcích si připomínali, že udělat něco dobrého pro ty druhé znamená vytvořit ty nejkrásnější.

A jsme na konci našeho skleněného putování. Až se příště podíváte z okna, napijete ze skleničky nebo uvidíte barevnou skleněnou ozdobu, možná si vzpomenete, kolik práce a šikovnosti se v ní skrývá. A třeba vás sklo inspiruje k tomu, abyste se o něj starali, dávali pozor, aby se nerozbilo, a přemýšleli, co všechno by se z něj ještě dalo vytvořit. Mějte se krásně, děti! Ahoj!

Minula 14. hodina, ladíte Rádio 7. Jsme rádi, pokud jste s námi, a to i dnes v sobotu 19. září. Jsme také rádi za každého, kdo se rozhodl vysílání Rádia 7 podpořit svými modlitbami i financemi. Každý takový dárce se stává součástí této práce a služby, o které věříme, že má významný dosah a dopad. Pokud byste se rádi přidali mezi finanční podporovatele, vyhledejte podrobnosti na webu www.radio7.cz. Tam se mimo jiné dozvíte i o stále probíhající kampani, v rámci které hledáme 500 nových statečných dárců, kteří podpoří práci Rádia 7 pravidelnou podporou 1000 korun měsíčně. Teď už repríza aktuálního vydání pořadu Ke kořenům. Inspirativní poslech přeje Kuba Lofítek.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst a vykládat Markovo evangelium. Naším hostem bude tak jako obvykle kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se v našem průběžném čtení Markova evangelia dostali až do 15. kapitoly. Už jsme si přečetli i začátek této kapitoly, o čem pojednává.
1: Jsme vlastně sledovali v Markově podání, jak se postupně příběh Ježíšova utrpení blíží k tomu vlastnímu vrcholu. A v té 15. kapitole jsme se dostali do okamžiku, kdy jsme sledovali Ježíšovo zatčení a potom jeho odvedení, kdy už Ježíš začíná vystupovat ku podivu jako velmi pasivní postava v tom příběhu. Marek ale dával dobrý pozor, abychom si nemysleli, že je opravdu jenom nějakou obětí, a proto opakovaně předtím zdůrazňoval, že Ježíš ví, co ho čeká, že vstupuje do té své možnosti, svého utrpení vědomně, dobrovolně, a proto nás to jeho mlčení už teď neuvádí do takových pochybností, jestli tedy Ježíš je jenom takovou zbytečnou obětí. Sledovali jsme také, jak reagovali jeho učedníci na Ježíšovo zatčení, a viděli jsme, že vlastně jenom pokračovali v tom, co už na nich bylo patrné, v takové neschopnosti připojit se k této části Ježíšovy cesty a nějak ho na ní následovat. Nejdříve usínali v Getsemanské zahradě při Ježíšově modlitbě, potom se pokusili ho nějakým způsobem bránit před tím zatýkáním, což Ježíš odmítá používání násilí v tuto chvíli. A nakonec vidíme tu velmi vypjatou scénu Petrova zapírání, bylo vlastně to poslední, čemu jsme se naposledy věnovali při tom našem čtení. Viděli jsme také, jak Ježíš je konfrontován nejdříve s veleradou, potom také s Pilátem, s vojáky, kteří ho zesměšňují a vlastně se k němu chovají, jako kdyby byl židovským králem, i když to sami samozřejmě nemyslí vážně. A tak nechtěně zjevují tu pravou podstatu Ježíše, který je tím poníženým králem. Teď se ta pozornost začíná upínat na Ježíše v okamžiku jeho ukřižování, a to je ten zásadní zlom, jeden z těch vlastně posledních zlomů v Markově evangeliu, kdy ten vrchol toho evangelia je to, co je vidět, to je vlastně to poslední, a po něm pak následuje možná vůbec to nejdůležitější, co ale zas tak dobře vidět není a co už velmi silně zůstává svou vahou ležet na nás jako na čtenářích, abychom to rozpoznali, abychom to sami vyjádřili, když to není tak zřetelně vyjádřeno, a to je Ježíšovo vzkříšení.
0: Ty jsi jmenoval řadu postav, které v evangeliu vystupují, ale vynechal z zástup lidi, ty, kteří zde vystupují jako jakýsi zmanipulovaný dav, nicméně asi jsou důležití jako postava celého toho vyprávění, protože sehráli i docela významnou roli.
1: V tom zástupu jsme také přemýšleli, protože nejenom u Marka, vůbec v celé té synoptické tradici hraje zástup důležitou roli. Nějak to souvisí určitě i s antickou literaturou, kde ten zástup často představuje roli takového chóru, který různým způsobem poposouvá děj, vyjadřuje někdy místo řečníka to, co je důležité, aby zaznělo. A tady vidíme, že v Markově evangeliu ten zástup je velmi nestabilní v tom svém jednání, v tom svém směřování. Ve chvíli, kdy se Ježíšovi daří dobře a kdy můžeme říct se takovou hvězdou procházející tou krajinou a uzdravující množství lidí, tak zástup ho následuje, poslouchá ho, je místy až jakoby uhranutý Ježíšem a tím, co Ježíš říká a dělá. A potom následuje zlom, ve kterém najednou zástup se staví proti Ježíšovi, aniž bychom viděli, že k tomu vede nějaká konkrétní pohnutka. Vlastně stačí jenom to, že Ježíš se stává tím odsouzencem, který je vedený na popravu, a v tu chvíli ten zástup se mění vlastně v takovou klaku, která je proti Ježíšovi, volá po jeho smrti, volá po jeho ukřižování. Mluvili jsme také o tom, jak ten zástup je vlastně velmi neosobní silou, která je nebezpečná, a není radno se příliš spoléhat na to, když někoho zástup chválí nebo se k někomu přiklání, protože i ta historická zkušenost ukazuje, že to je velmi nestabilní síla.
0: My budeme dnes číst scénu Ježíšova ukřižování. Proč byl vlastně Ježíš popraven?
1: Tak tady musíme rozlišit určitě dvě otázky. Jednu otázku, která se týká Ježíšovy smrti, důvodu toho, proč Ježíš musel zemřít. Zemřít smrti násilnou, zemřít nějakou formou popravy nebo vraždy. To je jedna rovina věci a tady vidíme, že celou dobu v průběhu Markova evangelia se ukazuje, že to, co Ježíš dělá, to, co říká, je sice často rozpoznáváno jako pravdivé, nosné, nadějné pro budoucnost, ale zároveň je to nějak nesouladitelné s tím nastavením té společnosti, ve které Ježíš ta svá slova vyslovuje a své činy koná. Že to vyvolává neustále napětí, neustálý strach, strach ze změny, strach z toho, že se ten zaběhnutý řád věcí nějakým způsobem zhroutí a vyvolává to agresivitu. Vyvolává to agresivitu tím víc, čím víc je Ježíš bezbranný, čím víc ukazuje, že nechce používat žádnou tvrdou moc k prosazení toho, co přináší, žádné násilí, tak tím větší je ta agresivita na té druhé straně. A myslím, že evangelia ve shodě ukazují právě určitou nevyhnutelnost toho konfliktu, že to není jenom tak, že Ježíš byl nešikovný a tak prostě to nakonec vedlo k tomu, že ho odsoudili a kdyby se choval třeba trochu jinak, tak by to bylo lepší, ale že to ukazuje tu nevyhnutelnost napětí mezi tím, co je boží a co je lidské. Toho konfliktu, který vede až k pokusu to boží úplně popřít, zabít, vyhnat ze světa. To je jedna rovina věci. Druhá rovina věci je potom ta samotná podoba Ježíšovy smrti, a to sice smrti na kříži. Tady víme, že historicky ukřižování představovalo velmi specifický typ popravy, který byl vyhrazen pro vzbouřence, pro lidi, kteří nějakým způsobem ohrožovali ten společenský řád. A byla to poprava, která v sobě nesla nezanedbatelný díl potupy, bohamby. Ježíš tudíž není popraven nějakou solidní popravou. Možná nám to může připomenout třeba některé typy popravy, které byly přijatelné třeba pro důstojníky a jiné naopak byly pro nějakoby nedůstojné a takové, které nechtěli. Třeba smrt oběšením byla velmi často vnímána jako nedůstojná smrt, kdežto například poprava zastřelením byla vnímána jako sice tragická událost, ale přece jenom zachovávající důstojnost toho popravovaného. Tak u Ježíše ta smrt na kříži vlastně odpovídá trochu tomu oběšení. A to je druhá důležitá rovina věci, protože my vidíme v Markovi a vůbec v evangelích, jak se znovu a znovu zdůrazňuje, že Ježíš byl ukřižován a zemřel. Jsou dvě události, které se nemohou zkrátit jenom na jeden společný jmenovatel, protože vyjadřují na jednu stranu jak ten absolutní zánik a odmítnutí Ježíše, tak na druhou stranu také tu cestu poníženosti, která má tendenci velmi snadno vymizet z toho křesťanského myšlení a ztratit se vlastně v tom myšlenkovém horizontu křesťanství jako něco nedůležitého, co se nás netýká. Ježíš naopak, když mluví ke svým učedníkům, tak tuto cestu poníženosti zdůrazňuje a zdůrazňuje právě nesení kříže. Kříže jako nejenom popravčího nástroje, ale právě jako nástroje ponížení. Což samozřejmě má potom další důsledky pro konkrétní praxi křesťanského života a myšlení.
2: Řekni, chlapče, co máš na duši, ať už to tuším nebo netuším,

0: V pořadu ke kořenům dnes, milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 budeme číst 15. kapitolu Markova evangelia od 20. verše. Budeme číst od druhé poloviny tohoto verše až do verše 32. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. S ním ukřižovali 2 povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, kdo chceš zbořit chrám a ve 3 dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky, říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Jachyme, scéna, kterou jsme právě z Markova evangelia přečetli, je scéna popisovaná s velkou mírou podrobností, detailů. Proč je to tak důležité, všechny ty místa, všechny ty okolnosti, ty jednotliví svědkové, kteří se účastnili těch dějů?
1: Myslím, že tady se nám nabízí takové dvojí čtení, dvojí možný přístup, který se navzájem nevylučuje a my můžeme jít oběma těmi cestami najednou. Ta první je chápat všechny ty detaily jako jakési potvrzení a zdůraznění autenticity toho, co se tam odehrává. Vždycky vidíme, že novozákonní texty ve chvíli, kdy popisují nějaký děj, občas přistupují právě k popisu těch nejrůznějších drobných detailů a tím se ten děj stává takovou uvěřitelnou momentkou. Máme pocit, že ji popisuje nějaký očitý svědek a vlastně si to můžeme celkem dobře představit. To nemusíme vyloučit, tento pohled. Na druhou stranu musíme vzít v úvahu, že to podání jednotlivých evangelií se v tomto liší. Ty motivy se částečně překrývají, částečně také ne. Někdy jsou popsány velmi odlišně a myslím, že proto by nebylo dobré to úplně přetížit. Někdy vznikají takové pokusy udělat z toho takový jeden společný obraz ukřižování, ve kterém se spojí všechny ty motivy, které se v evangeliích objevují. Velmi slavný je ten pokus dát dohromady všechno, co Ježíš na kříži říká. Jsou to ta Ježíšova slova z kříže, která potom se dají postupně třeba probírat, promýšlet. A nejsem si úplně jistý, jestli je to legitimní přístup, protože až dosud jsme četli jednu knihu a myslím, že musíme hledat, co právě Marek zdůrazňuje, a nemůžeme do toho úplně snadno zvenčí přinést něco dalšího. To druhé možné čtení, které se nám nabízí, myslím, odpovídá tomu, že celý ten pašijní příběh, celé to pašijní vyprávění v Markově podání je úplně prošpikováno nejrůznějšími starozákonními odkazy, nejrůznějšími narážkami, případně symboly, které můžeme potom i dále domýšlet, vykládat, dávat si do souvislostí. A určitě tomu není jinak ani v tom případě Ježíšova ukřižování. Tam můžeme právě sledovat, jak ty nejrůznější motivy vlastně v takové ozvěně nám rozezní něco, co už známe z toho předchozího evangelia, co už jsme předtím slyšeli a četli. Takže myslím, že můžeme podržet ty dvě roviny pohromadě, zároveň vnímat tu událost jako živou událost, která se opravdu odehrává, není jenom nějakou literární fantazií, a zároveň hledat, co všechna ta místa mohou znamenat a kam nám ukazují.
0: Objevuje se zde jedna postava, která až dosud v evangeliu nevystupovala, a to je Šimon z Kyrény, který je zde ještě uveden jako otec Alexandra a Rufa. Proč se tady tahle postava najednou zjevuje?
1: Působí tam na první pohled Šimon trochu nepatřičně, ale myslím, že celkem zapadá do toho Markova pojetí, do toho Markova způsobu vyprávění. My si musíme položit otázku, proč tam je. Pokud by ta jeho postava nebyla nějak důležitá, nebyla by nějakým způsobem smysluplná pro naše pochopení, tak by ji pravděpodobně Marek vynechal, protože vidíme, že vynechává velké množství věcí, které pro jiné autory jsou podstatné, důležité.
0: Nehledě na to, že je zde jmenován ten člověk.
1: Já myslím, že to, co je důležité na jeho postavě, je, že nějakým způsobem zdůrazňuje, podobně jako ti dva muži, kteří jsou ukřižováni spolu s Ježíšem, že to Ježíšovo ukřižování není událost, která najednou stojí v nějakém jiném řádu, než je člověk, než je lidský příběh, než je příběh docela konkrétních lidí s konkrétními jmény, a že to je něco vlastně, přičem jsme vystoupali už nad tu lidskost do takové mytologické oblasti. Myslím, že to Marek odmítá a po celou dobu toho ukřižování se snaží zdůraznit, že Ježíšova smrt je lidská smrt, že patří do toho kontextu lidských příběhů, které my prožíváme, kterých se můžeme také účastnit, které se nás nějak týkají. Myslím, že to je velmi důležitý motiv, protože by samozřejmě bylo docela snadné zdůraznit právě tu Ježíšovu roli a posílit to jeho utrpení tím, že to ostatní lidské utrpení v tom nějak zmizí, někam se ztratí. Víme, že takové tendence se někdy objevují i v těch dnešních interpretacích Ježíšovy smrti, když se snaží autoři zdůraznit především to neobvyklost toho fyzického utrpení Ježíše a na ní vlastně vystavět ten jeho příběh. Tady Ježíš netrpí sám a dokonce vidíme to, co už jsme v jeho příběhu viděli dřív, že si nechává posloužit od někoho, nechává si pomoct od někoho, což k postavě Mesiáše tak trochu nesedí. Viděli jsme to dřív, když Ježíš hříšníky vyzýval k tomu, aby se stali jeho hostiteli. Viděli jsme to tehdy, když Ježíš se nechával hostit lidmi, kteří by se vlastně do slušné společnosti ani nedostali. A on se stával jejich hostem, čili ne tím, který jim slouží, který je zachraňuje, ale tím, který se staví do vlastně podřízené role, protože hostitel samozřejmě měl tu roli kněžskou, měl tu roli velmi výsadní v tu chvíli při té společné hostině, při tom společném jídle. Tady také Ježíš není tím, kdo pomáhá těm druhým, ale jakýsi Šimon, který se z nějakého důvodu připletl do toho příběhu, a Marek ani nemá potřebu nám vysvětlit, proč a jak, se stává tím, kdo pomáhá Ježíšovi nést jeho kříž. My v našich modlitbách často formulujeme tu prosbu opačně. Pane Ježíši, Kriste, pomož nám nést náš kříž. Tady vidíme, že Ježíš je v tom s námi, že v tom jsme spolu. A myslím si, že to je už první důležitý teologický motiv týkající se ukřižování u Marka. Když říkáme, že Ježíš Kristus zemřel za nás, tak ve vztahu k Markovu evangeliu tím nemůžeme myslet, že zemřel za nás a proto my už nemusíme umírat, ale vidíme v tom jasně, že zemřel za nás s námi a proto my můžeme umírat. Proto už i ta cesta smrti je schůdná, protože on jí šel a my ho můžeme na té cestě doprovázet a už to není cesta beznadějná.
0: Popravčí místo, na kterém se odehrává ukřižování, se jmenuje Golgota. V překladu zde říká náš ekumenický překlad Lebka. Je docela zvláštní, že návštěvníci Jeruzaléma dnes mohou navštívit dvě Golgoty. To znamená, že my vlastně nevíme, kde to bylo.
1: A je velmi důležité se ptát, jestli to potřebujeme vědět. Ona ta fixace na to konkrétní místo, případně na ty konkrétní památky spojené s Ježíšovou smrtí, případně s celým jeho životem, je na jednu stranu velmi pochopitelná. Mnohokrát můžeme slyšet od lidí, kteří se z nějakého zájezdu z Jeruzaléma, ze svaté země vrací zpátky a mluví o tom, jak velmi silnou impresi tam prožili na těch místech, jak to na ně zapůsobilo silně. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ten Ježíšův příběh je svázán s konkrétním místem, ale díky tomu je univerzální, překračuje to konkrétní místo a tím konkrétním místem Ježíšova ukřižování se stává jakékoliv místo na světě a musí mít ohlas také na jakémkoliv místě na světě. Pokud se evangelium zapne až v okamžiku, kdy se octneme v prostorové jeho blízkosti, když se octneme na těch místech, kde se odehrává, tak je něco v nepořádku, něco nezafungovalo tak, jak mělo, a možná jsme něco důležitého přeslechli. To, že tím místem Ježíšovy smrti je právě Golgota, že je to místo popravčí, že to je místo beznaděje, to je podstatné a takových míst je na celém světě i dnes velmi mnoho. A takových Golgot, ty nejsou jenom dvě, ale můžeme je najít i v našem životě, můžeme se na nich také my octnout. A teprve tehdy ten příběh začíná dávat smysl. Myslím, že to vlastně trochu zase souvisí s tím, co čteme i dál u Marka, a to je s takovou touhou Ježíše nějak zakonzervovat a soustředit se hlavně na toho historického Ježíše, tak jak se to dřív velmi často dělalo, soustředit se na tu postavu Ježíše z Nazareta, načíst ho, objevit ho někde v nějakých památkách, které po sobě zanechal, v dláždění, po kterém chodil, v kamenech, kterých se dotýkal, a tam se s ním nějak setkat. Trošku možná ten turistický zájem o Jeruzalém je nějakou obdobou třeba také té touhy po relikviích a to uctívání relikví, i když dnes už samozřejmě v trochu jiné podobě.
0: Je zajímavé, že tady tu myšlenku, kterou si teď zdůraznil, objevili filmaři a umělci vůbec. Takže Kazantzakis napsal román Kristus znova ukřižovaný, který pak byl zfilmován, a Bohuslav Martinů napsal operu na tento námět. Známe také film Ježíš z Montrealu. To znamená, že umělci přesně tu myšlenku vnímají, že to je příběh modelový.
1: Na druhou stranu umělcům nemůžeme tak úplně fandit v tom ohledu, protože jsou na tom stejně jako my. To není nějaká zvláštní skupina lidí, kteří by měli větší zření než ti ostatní. Zase známe umělecká díla, která se soustředí naopak na ty konkrétní památky, na ta konkrétní místa, až takovým jakoby fetišistickým způsobem se upínají na ty předměty a reálie Ježíšova života. Napadá mě zase tady utrpení Ježíše Krista, ve kterém ta touha po té autenticitě šla tak daleko, že se vytvářely určité pokusy rekonstruovat znění té staré hebrejštiny, samozřejmě vyvolávající potom velké rozhovory o tom, jestli to bylo správné nebo nesprávné znění. A takové to uhranutí těmi konkrétními památkami, tou hmatatelnou historií fyzickou, je na druhé straně také. To znamená, spíš můžeme s překvapením zjišťovat, že ty oči otevírající se pro čtení evangelia nenacházíme jenom na půdě církve, jenom na půdě toho autoritativního křesťanského výkladu evangelia, ale nacházíme je i za hranicí. A stejně tak to platí i pro ty oči, které jsou zavřené před evangeliem. Ty najdeme nejenom venku, ale najdeme je také uvnitř. A tady se nám otevírá samozřejmě mnoho možností pro obohacující komunikaci s těmi, kteří třeba stojí venku, stojí za hranou křesťanské tradice a jsou tím Ježíšovým příběhem nějak osloveni a mohou někdy nám, kteří už to známe dobře a žijeme v tom tak trochu uvěznění v tom příběhu, nám mohou otevírat oči pro věci, které jsme si nevšimli.
2: Vlaky nestaví ve stanicích deště, desítky tunelů a pozdě není ještě, dumění v podvozku vrací tíhu stínu domů. Pustá nádraží cestou ze Sodomy, tady hni tušení, hoří zdi a

0: V pořadu ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes povídáme o 15. kapitole Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, proč Ježíši dávali víno okořeněné mirhou?
1: Tady se musíme vrátit trošku, já bych rád se podržel toho výkladu, který pro mě osobně je důležitý a srozumitelný. A musíme se vrátit k Ježíšovu poslednímu stolování s učedníky. Tam jsme viděli, jak Ježíš konstatuje při tom společném jídle: Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. A když jsme předtím přemýšleli o tom, jaký význam mají tato Ježíšova slova, tak jsem to připodobňoval k podpisu smlouvy, k tomu kalichu, který vlastně spečeťuje určitou smlouvu, kterou Ježíš uzavírá nejenom se svými učedníky, ale s celým stvořením. Obsahem té smlouvy, když ho hledáme, tak musíme číst celé evangelium a ten obsah k nám vystoupí jako zpráva, dobrá zpráva o odpuštění. O tom, že nemusíme si svou milost před Bohem zasluhovat, ani nemůžeme, ale že přesto nejsme odsouzeni, přesto nejsme zavrženi, ale můžeme tu milost nacházet v Božím odpuštění v Kristu. A když Ježíš říká, že už žádný jiný kalich na zemi pít nebude, že už nebude relativizovat tu smlouvu, nikdy ji nepřepíše, neudělá žádnou novelizaci, ve které by změnil to znění té smlouvy a třeba na nás naložil nějaké podmínky, kterými bychom si měli zasloužit Boží milost, tak je to samozřejmě velmi nadějná zpráva pro nás. Je to slovo, které potvrzuje definitivní platnost evangelia. A tady najednou nastává okamžik Ježíšovy smrti, Ježíšova ukřižování a všechno, o co se opíral, ať už to byli jeho učedníci, ten blízký okruh učedníků, to všechno se hroutí. A v tuto chvíli vlastně takovým škodolibým hlasem mu tam najednou někdo nabízí víno, aby se napil. A tak trochu to vypadá, jako kdyby mu někdo říkal: tak vidíš, na ty, kterým si odpustil, se nemůžeš spolehnout, ti se rozutekli, nejsou ti ani vděční, ani natolik, aby tě provázeli v takovou těžkou chvíli. Nechtěl bys si to ještě rozmyslet, nechtěl bys tu smlouvu ještě změnit, nechtěl bys ji přepsat. A to, že Ježíš v tuto chvíli znovu odmítá ten kalich, je pro nás velmi důležité, protože to ukazuje, že tu smlouvu myslí vážně i v situaci svého utrpení a své smrti. Že ví, s kým tu smlouvu uzavřel, že si o nás nedělá žádné iluze, že si nedělá žádné iluze o člověku a tudíž, že Boží milost je skutečná milost i ve chvíli, kdy my absolutně selháváme.
0: Tento motiv, nechceš si to ještě rozmyslet, se zde objevuje vlastně ještě dvakrát, když kolem jdoucí se mu posmívají a urážejí ho, tak říkají: zachraň sám sebe a sestup z kříže. A vlekněží ti zase říkají: jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže, ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili.
1: Je to určitě velmi silně se opakující nabídka, protože tam situace, ve které se Ježíš ocitá, je absolutně mezní. A my vidíme, že to pro něho není něco, co by zvládal nějak snadno. Viděli jsme ten zápas v Getsemanské zahradě, to, že i pro Ježíše je to věc velmi silného niterního zápasu, úsilí o to, aby neselhal a aby skutečně v té poslušnosti následoval, kam ho vede duch. Zase nám to připomene místo úplně na začátku evangelia, když Ježíš potom, co přijme křest, je veden duchem na poušť a je tam velmi rychlý střih. Hned, co se rozhodne se ujmout toho svého úkolu, tak ta první cesta vede do pouště, vede k pokušení, vede do nějakého nesnadného zápasu. A to vedení duchem, to je tady nějaký kontinuální pohyb v průběhu toho evangelia, který stále směřuje k tomu, co je těžké. Nevede Ježíše do bezpečí, nevede ho do ústraní, nevede ho někam, kde bude mít klid a kde se mu nic nestane, ale naopak zdá se, že ho vede stále hlouběji a hlouběji. A Ježíš to neodmítá. Neodmítá to ani v té nejvypjatější situaci, což je samozřejmě moment, který je pro naši víru zásadní oporou. Nejenom v tom, že víme, že se na Ježíše můžeme se spolehnout na jeho milost, ale i v tom, že nám ukazuje, že taková cesta se nabízí i nám a že je schůdná. Ne díky našim silám, ale díky jemu.
0: Zajímavé je, že vlastní Ježíšovo ukřižování je zde odbyto vlastně jedním slovem, ukřižovali ho, ale pak se tady mluví o tom, jak si dělili jeho šaty, že oni losovali, kdo si co vezme. Některé věci jsou detailně probrány a jiné jsou jen prostě nahozeny.
1: Zase tady vidíme, že tím hlavním těžištěm toho příběhu není to fyzické strádání Ježíše Krista. Není to to, co by Marek považoval za to nejnosnější, za to nejdůležitější. A naopak se uvolňuje prostor pro vidění nějakých souvislostí. Velmi mi to asociuje to, že my někdy snažíme se pochopit násilí nebo zlo ve světě, zejména když vidíme nějaké neobvyklé zlo, něco, co přerůstá možnosti našeho pochopení, něco, co je příliš drastické a to s námi dokáže pohnout, to s námi dokáže otřást. A vlastně tím tak trochu potvrzujeme tu falešnou domněnku, že zlo a násilí je nějak zajímavé, že je na něm něco zajímavého, poutavého, objevného. Vlastně se necháváme tím zlem a násilím hypnotizovat stejným způsobem jako ti, kdo mu podlehnou, stávají se násilníky a ubližují těm ostatním a ničí je, vraždí je. V tom velmi krátkém strohém popise Ježíšova ukřižování se podle mého názoru odhaluje banalita zla. To, že na zlu není nic zajímavého, že na násilí není nic zajímavého a že to zajímavé a podstatné se děje v člověku, který je konfrontován s násilím, který trpí násilí, snáší ho a nějakým způsobem odpovídá na to násilí, které se mu děje. Proto myslím, že právě je velmi podstatné si uvědomit, že novozákonní text v tomto ohledu není morbidní a není uhranutý bolestí, není uhranutý zlem, jak se to někdy možná v tom přetížení toho motivu násilí zdálo a mohlo zdát, možná se to může zdát i dnes, když je násilí zase tak fotogenickým motivem v tom lidském přemýšlení, v populární kultuře, v kinematografii. To, na co se tady upíná pozornost hned, je zase ten motiv s dělením Ježíšova šatů, který v první chvíli samozřejmě nás napadne, že to je odkaz na starozákonní text, na 22. žalm, ve kterém se doslova píše dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Tak se nabízí vnímat tu epizodu především jako naplnění zase toho starozákonního textu, starozákonního proroctví a potvrzení.
0: Tak to má Matouš.
1: Tak to má Matouš, který zdůrazňuje ten motiv, který vlastně vytahuje ten 22. žalm až jako určitý leitmotiv, takový scénář toho, co se při ukřižování děje a velmi často ho cituje, takže v tom Matoušově podání Ježíšovo ukřižování až takovou dramatickou.

0: Lidi, kteří Ježíše odmítali a chtěli ho mít v hrsti, chtěli ho chytit, aby se ho mohli takto zmocnit a nějak ho odstranit. A vždycky to bylo takové sápání se po Ježíšovi, který z toho sápání ustupoval, někam mizel. Naposledy se v takové velmi výrazné ozvěně ten motiv toho pokusu někoho uchopit a zmocnit se ho objevil v tom krátkém motivu mladíka, který uteče při zatýkání těm vojákům, kteří po něm sáhnou a chytí jenom jeho plášť a mladík nahý uteče. A tady najednou se dostáváme do situace, kdy ten Ježíšův šat je rozdělován a vlastně Ježíš sám je tak porcován pro ty, kteří z něho chtějí mít nějaký kousek, chtějí si nějaký kousek vzít pro sebe, utrhnout si pro sebe. U těch vojáků samozřejmě nejde o obdiv k Ježíšovi, ale přesto všechno to jejich jednání není vzdálené opět tomu nejrůznějšímu uctívání relikví, protože Ježíšův oděv vždycky patřil mezi tu základní výbavu těch relikví, které se objevovaly, scháněly, hledaly a vystavovaly nějakým způsobem. Stejně tak třísky z Ježíšova kříže, kterých je obrovské množství a už dávno si z toho i křesťanští autoři dělali legraci z toho shromažďování těchto důkazů Ježíšova ukřižování. Takže ten motiv toho pokusu zmocnit se něčeho materiálního, co s Ježíšem souvisí, a tak ho vlastně zakonzervovat, nechat si ho pro sebe, ten myslím se tady znovu v nějaké ozvěně ozývá. Na druhou stranu nám to ale může připomenout nejenom jednání lidí, kteří jsou fixováni na ten materiál, na tu hmotnou stránku věci, ale tak trochu to zase připomíná i nejrůznější biblické badatele a biblisty, kteří se soustředí až možná přehnaně na ty nejrůznější důkazy biblického textu, na ty nejrůznější památky biblického textu, rukopisy, které ještě nebyly objeveny. A samozřejmě, že ta práce badatelská je velmi důležitá, ale nemůžu se zbavit dojmu, že je to všechno podobné právě těm šatům, ze kterých Ježíše svléknou a on sám v nich nezůstane. Je někde venku. Je to takový pokus z Ježíše udělat takovou skamenělinu, takového trilobita, kterého se můžeme díky těm textovým archeologickým památkám zmocnit, ale on je už přitom někde jinde. A v tom textu se jasně ukazuje, kde je. On jde dál tou cestou kříže a nezastavuje se, nezůstává, nemůžeme si ho rozdělit mezi sebe.
1: V našem evangelním textu vystupují ještě dva zločinci, kteří byli ukřižováni spolu s Ježíšem. Ty jsi zmínil 7 slov z kříže, které dávají lidé dohromady, a jedním z těch výroků je také výrok jednoho z těchto dvou zločinců, který zaznamenal evangelista Lukáš, kde prosí Ježíše, aby na něj pamatoval, až bude u svého otce ve svém království. Zde ovšem nic takového nečteme. Ti zločinci byli s ním ukřižováni a dokonce máme napsáno ve 32. verši, tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Takže se od něj odvrací úplně všichni.
0: A je to velmi silný motiv, aspoň pro mě, té neschopnosti sdílet utrpení jako něco, co lidi může spojovat. V tomto ohledu Lukáš právě zdůrazňuje, že tam ta možnost toho sdílení utrpení je. A myslím si, že i to slovo, o kterém jsi mluvil, kdy ten jeden z těch ukřižovaných se vlastně obrací na kříži ke Kristu, není jeho voláním o pomoc, ale je spíš s takovou solidarizací těch, kteří společně trpí. A to je také důvodem, proč je mu potom velmi nadějně odpověděno Ježíšem. Protože to ukazuje, že ta solidarizace, že to sdílení vzájemného utrpení vede k Bohu, že to je cesta, která skutečně směřuje k Bohu a může i nás přivést k Bohu. A oproti tomu Marek zdůrazňuje ten temný tón toho, že ta jiskra mezi těmi spolutrpícími nepřeskočí. Víme, že je to věc, která nějak souvisí i se zkušeností člověka ve velkém utrpení. Můžeme číst mnohá svědectví například o lidech, kteří dlouhodobě byli v koncentračních táborech za druhé světové války, kdy popisují, jak se ta solidarita vzájemná v určité míře utrpení rozpadá a mizí. A myslím, že to je velmi podstatný motiv, který je dobré nepřehlédnout a opravdu ho nechat zaznít a zapůsobit ho. A v tom Marek je zvláštní autor, moderní autor, že se nesnaží nic zahladit. Někdy někteří evangelisté jiní se snaží harmonizovat ten text, trochu tam přidat něco, co by ty ostré hrany См

0: způsobem otupilo, kdežto Marek to nechává všechno takové neskladné, ostré, takže když ten text do sebe vstřebáváme, tak úplně cítíme, jak nás popichuje na všech možných stranách. Naposledy takovým motivem bylo například to uťaté ucho při Ježíšově zatýkání. Tam ostatní evangelisté dodávají ten motiv toho vrácení, toho ucha, uzdravení, kdežto Marek je velmi tvrdý a nijak to dál nerozvádí, nepopisuje. Takže i tady si myslím, že ta neschopnost sdílet utrpení je možná těžší a hlubší nouze lidská než neschopnost sdílet radost. Nenadarmo také čteme, že máme plakat s plačícími, protože tam se pozná to, že člověk je schopen vystoupit sám ze sebe, z toho vlastního příběhu, z toho vlastního života, který je vlastně poměrně úzké řečiště, a spojit se s někým druhým, vstoupit do příběhu toho druhého. Kdyby Kristus nebyl toho schopen, tak nikdy ten novozákonní evangelijní příběh nebudeme číst a prožívat.
1: Jachim, my ukončíme dnešní úvahu nad scénou Ježíšova ukřižování, navážeme zase příště na ní. Dnes snad ještě jedna myšlenka, jestli na tebe působí ta scéna tak jako na mě, že Ježíš je zde popsán jako úplně osamělý, jako někdo, od koho se všichni odvrátili, komu se všichni smějí, komu nikdo nerozumí, kdo prostě zůstal v tom všem sám.
0: Určitě je to tam silný motiv, já to tam čtu a ještě víc na mě působí ta samota v tom, že tady právě v té chvíli, v tom okamžiku nevidíme nějak ani tu boží přítomnost. Nevidíme, že by Ježíš měl nějaký vnitřní pokoj v tom, že je vnitřně spojený v modlitbě s Bohem. Naopak je to opravdu taková chladná scéna, scéna, ve které není opora. A myslím, že v tom zase je další motiv, který je spojený s křížem, že Ježíš zůstává stát, zůstává ve světě vlastně už jenom díky tomu, že je s ním propíchnutý, probodený, že je k němu přikovaný. A někdy možná právě ta bolest, to utrpení je ten jediný způsob, jak zůstat stát ve světě, jak z něho nevypadnout, jak se z něho nestratit. A je to cesta, kterou člověk prostě musí procházet a musí nějakým způsobem projít až na druhou stranu. Což není nějak snadná cesta, je to cesta, které se nejenom vzpírá lidská pohodlnost, lidská sebeláska, ale i vůbec naše pojetí toho, co je správné, co je dobré, o co máme v životě usilovat, o co se máme snažit. V tom zase to vyprávění Markovo je tak tvrdé a je tak realistické, až nás to překvapuje.
1: Děkuji za dnešní výklad Markova evangelia 15. kapitoly. Text, který následuje od 33. verše, budeme probírat zase v našem dalším setkání. Naším hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Předposlední zastavení Petra Vaďury a Jáchyma Gondáše v Evangeliu podle Marka nás čeká v neděli ve 20.15. Teď už Pavel Dirda a jeho přátelé s písní, která v českém překladu znamená Budu volat z celého srdce.

Krátce po 15. hodině vás u poslechu sobotního odpoledního vysílání Rádia 7 s datem 19. září opět zdraví Kuba Lofítek. Ve čtvrt na čtyři nabídneme biblickou úvahu Josefa Sýkory. V 15.45 se všichni příznivci biblických textů mohou těšit na kazatele Jiřího Hurtu a archivní pořad Studna slova. Teď posílám kapelu Adonai, píseň Mesiáš.

0: Mojžíšovu obranu izraelského národa rozebírá v následujícím zamyšlení Josef Sýkora. Čte Petr Hodec.
1: Hora. Oblak zakrývá její vrchol. Nahoře Mojžíš. Svírá v rukou desky zákona, které právě dostal. Jeho tvář hoří. Mluví totiž s Hospodinem. V záhadném a zázračném rozhovoru s někým, kdo vidět není, kdo je nade vším a kdo vše objímá nekonečnou láskou. Dny, které tráví Mojžíš s Hospodinem, jsou také takovou horou v jeho životě. Vrcholem přátelství s Bohem. Úpatí hory. Mojžíš se dlouho nevrací a lid začíná reptat. Neví, co se stalo s oním mužem, který je vyvedl z Egypta. Když se vzdálil Mojžíš, vzdálil se pro ně i Bůh. Udělej nám Boha, který by šel před námi, žádá lid Árona. Áron proto poručí, aby lidé sundali své zlaté náušnice a z toho, co dostane, pak zhotoví zlaté tele. Hle, Bůh, který vás vyvedl z Egypta! Lid obětuje na oltáři oběti a dá se do jídla, pití a nevázaných her. Život na úpatí hory je zcela jiný než život na jejím vrcholu. To, co Mojžíš prožívá zcela reálně, je pro lid jen vzdálenou iluzí. Učinili si bíčka, který by šel před nimi. A tím uvedli do děje otázku, která se nám táhne celou 32. a 33. kapitolou Exodu. Kdo půjde před námi? Izraelité si zvolili bůžka, zlatou modlu. Něco, na co si mohou sáhnout, co mohou vidět, co si utvoří podle sebe. Zlaté tele tak odráží je samotné. Bíček neobsahuje nic víc než jejich ozdoby. Izraelité tak vlastně slouží sami sobě v jakémsi pochybném jménu božím a jejich nevázaná oslava jen podtrhuje jejich cestu na cestí. Hospodin vzplane hněvem. Chce zavrhnout Izrael, neboť Izrael zavrhl jej. Nechce se dál trápit s lidem tvrdošíným a vzpurným. Z Mojžíše však chce učinit velký národ. Mojžíš má tak šanci stát se druhým Abrahamem, druhým počátkem velkých věcí božích. On však odmítá. Volí věrnost lidu. Dokonce touží být vymazán z boží knihy, jen aby Izrael byl zachráněn. Mojžíš se stoupí z hory a ve velikém rozhorlení lévíci na jeho příkaz pobíjí 3000 modloslužebníků. Mojžíš volá k Bohu a Bůh ustoupí. Nezničí Izrael. Umožní mu cestu do zaslíbené země a slibuje, že s nimi pošle svého posla. Hle, můj posel půjde před tebou. Mojžíšovi to však nestačí a odmítne se spokojit s něčím, s čím se my běžně spokojíme. S nahrážkou Boha, s náboženstvím, s troškou zbožích věcí. Se službou náboženství ve jménu božím. Bůh odmítne jít s Izraelem, aby je po cestě nezahubil. Je v tom trest i milost. Lidé sundali zbytek ozdob a začali truchlit. Mojžíš vcházel do stanu setkávání vzadu za táborem, aby hledal Hospodinovu tvář. Vždy, když vcházel do stanu, každý z Izraelitů stál u vchodu do svého stanu a zůstával tam po celou dobu, kdy Mojžíš mluvil s Hospodinem. Tak vzdávali úctu Bohu i Mojžíšovi. Tato změna mysli, toto pokání připravilo cestu pro rozhovor Mojžíše s Bohem. Žádné pokání však nemohlo odvrátit boží rozhorlení. To mohl učinit jen ten, kdo s Bohem mluvil tváří v tvář jako přítel s přítelem. Mojžíš. Žalm 106. v 23. verši říká: Už vyhlásil jejich vyhlazení, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátili jeho skázonosné rozhořčení. To je neuvěřitelně silné tvrzení. Ukazuje jak na boží skázonosné rozhodnutí, tak na Mojžíšovu odvahu i milost, jež měl v božích očích. Mojžíš se postavil do trhliny. Vidím Mojžíše jak na fotografii sochy, kterou jsem viděl promítnutou na stěnu při prezentaci jedné přednášky. Je na ní muž, jež ze všech sil k sobě přitahuje lana zakotvená na opačných koncích. Vší silou se snaží přitáhnout k sobě dvě protilehlá závaží. Svaly jsou napnuté až k prasknutí. Obličej vyjadřuje obrovské úsilí. Muž klečí. Jako Mojžíš k sobě táhne v modlitbě Hospodina a Izrael. V nádherné modlitbě oslovuje Hospodina. Říká Bohu, hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale zároveň si řekl, že nepůjdeš s námi. Řekl jsi mi, že znáš celé mé bytí a daroval jsi mi milost. Chci ti být blízko dál, ale jak je to možné, když s náma nepůjdeš? Podle čeho by se poznalo, že jsem u tebe nalezl milost, ne-li podle toho, že budeš v našem středu? Jak mohu vyvést tento lid a zároveň ti být nablízku, když s námi půjde místo tebe jen tvůj posel? Mojžíš se drží na obou stranách. Nechce se pustit ani jedné. Odmítá Boží nabídku nového začátku jen s ním samotným a odmítá jít bez Boha do zaslíbené země. Člověk, u kterého bychom to nejméně čekali, ten, kterého lidé zavrhli a kterému Bůh nabídl, že z něj učiní velký národ, nejpokornější z lidí. Jak Mojžíš vyrostl v mých očích? Kdo je jako Mojžíš? Zvolal bych s pozdějšími rabíny. Mojžíš nám zanechává příklad služebníka, který se drží toho prvního a jediného přikázání. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a celou svou silou. Miluj svého bližního jako sám sebe. To stačí. V tom je zhrnuto celé písmo. Pokud chceme žít ten nejradikálnější křesťanský život, tady je. Zhrnut v těch nejprostších větách. V tom nejpokornějším a nejtěžším způsobu života. Mojžíšova modlitba pohne Božím srdcem. Jeho přímluva nemnoho učí o modlitbě. 9. kapitola Deuteronomia nám říká, že se Mojžíš modlil a postil po 40 dnů. Po tu dobu volal k Bohu, hledal Hospodinovu tvář, přimlouval se za tvrdošíný Izrael. Co je moje letmé vyslovení pár myšlenek ve srovnání s jeho upěnlivým voláním? Mojžíš nás učí, jak má kněz vypadat. Drží se Boha, drží se lidu. Křesťan má svůj národ, město, okolí, rodinu přitahovat k Bohu. Nemůžeme to však zvládnout sami. Pokud jsme si zvolili bíčka, byť jakkoliv zlatého, musíme činit pokání a navrátit se k dobré cestě jako Izrael. Ale i tak by to Izraelcům nestačilo. Potřebovali Mojžíše, přímluvce, který se postaví rozhodlané Boží tváři. Bůh Izraeli neodpustil kvůli ním samotným, ale kvůli přímluvě svého služebníka a přítele Mojžíše. Když jsem četl tuto pasáž, přímo jsem zatoužil mít Mojžíše nebo někoho takového, jako je on, po svém boku, aby se přimlouval za mě u Hospodina, aby mé hříchy byly vymazány a Boží přítomnost zůstávala se mnou. A v tom mi došlo, že mám víc než Mojžíše. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Tak to čteme v listu Římanům v 8. kapitole ve 34. až 39. verši. Kristus je můj přímluvce, přítel i vůdce. On sedí na pravici Boží a vědom si mé slabosti oroduje za mne. Bůh se nakonec k Mojžíšovu volání přiznal. Já půjdu a dám vám odpočinutí. Tak je to zapsáno v knize Exodu 33. kapitole 14. verši. Sám Bůh ve smíru se nestydí změnit svoje rozhodnutí, když je požádán Božím služebníkem. Hospodin rozhodl o osudu Izraele, ale je vždy znovu a znovu ochoten měnit svoje rozsudky směrem k milosti. Mojžíš znal Boha jako přítel přítele, věděl, že každé Boží slovo volá k činu. Žádný, byť sebepřísnější soud, není důvodem k pasivnímu odevzdání. Vždyť je tu šance ke změně. Opravdová a vytrvalá modlitba jí otevírá dveře. Nakonec je Mojžíš vyslyšen. Boží přítomnost, doslova Boží tvář, půjde před Izraelem. Je můj život následováním jeho, nebo jdu poslušně za jeho poslem, nebo snad zlatým bíčkem? Komu sloužím? Sloužím sobě, nebo náboženskému systému pod rouškou Boha? Nebo sloužím skutečnému, reálnému Bohu, ať to stojí cokoliv? Mojžíš si byl vědom, že bez Hospodinovy přítomnosti je všechno marné. Být v zaslíbené zemi, bez Boha, je život na poušti. Mít všechno, ale nemít Boha, znamená mít jen trápení. To radši zůstat na poušti, ohladu a žízni, ale s Bohem. Volám taky já. Je pro mne Bůh nade vše? Nad moje pohodlí, zaběhnuté církevní rituály? Nad moje úspěchy i neúspěchy? Je pro mne Boží přítomnost vším a zároveň tím jediným, jako byla pro Mojžíše? Bůh nás nevolá nikam, kam by už nevkročil před námi. Ježíšovo slovo není běž, ale následuj mě. Volá nás, abychom zanechali svých bůžků a všelijakých poslů, našli jeho šlépěje a věnovali se zcela jeho cestě. Stane-li se tak, jeho tvář, jež dává smysl všemu žití, půjde před námi.
0: Biblickou úvahu nabídneme ve vysílání Rádia 7 opět v pondělí v 6:45. Autorem bude David Novák.

Ze slovenštiny přejdeme zpět do češtiny. Po kapele BCC Worship je tady uskupení Blázny pro tebe s písní Chci tu stát.

0: Někdy je největším projevem svobody právě to, že se něčeho vzdáme. Proč? Apoštol Pavel se v závěru 10. kapitoly 1. listu Korinským vrací k otázce masa obětovaného modlám a ukazuje, že křesťanská svoboda má zvláštní měřítko. Lásku k druhému a ohled na Boží slávu. Kazatel Jiří Hurta ve svém výkladu podrobněji vysvětluje, že když děláme svá rozhodnutí podle tohoto principu, nemusíme se bát chybovat. Příjemný poslech pořadu Studna slova vám z Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

Slovo, jímž nás apoštol Pavel nabádá, abychom v svobodě Kristově prokázali svůj vztah k bratřím slabým ve víře, je obsaženo v závěru 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde píše: Hospodinova je země i její plnost. Pozveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít? Jeste všechno, co vám předloží, a pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svědomí, nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. Proč by moje svoboda měla být souzena cizím svědomím? Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. A v prvém verši 11. kapitoly Pavel dodává: Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Příklad, který Pavel v otázce slabých uvádí, se týká otázky masa, jako něm psal už v 8. kapitole. Někomu se může zdát možná, že jde o maličkost. Ale uvažme, že nejlepší maso, které vůbec bylo k jídlu, procházelo právě pohanským obětním kultem. A křesťané si přitom říkali, tak co tedy máme dělat? To máme jíst až do smrti jenom nějaké ty odpadky? A apoštol Pavel jim k tomu říká, jeste všechno. Na nic se nevyptávejte. Hospodinova je totiž celá země i její plnost. Pavel miluje všechny křesťany, ty silné i ty slabé, kteří ze všeho dělají problém, kteří se děsí jakéhokoliv přestupku a nevědí si rady. Ale apoštolovi nejde o to, aby křesťan žil v neustálé křeči a ve strachu, že by každým okamžikem mohl padnout do satanovy pasti. Vždyť právě proto slyšíme v Bibli tak často ta známá slova neboj se, jen věř. Jen proto nás vybízí žalmista v 37. žalmu: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. To znamená, nech to na něm. Uvolni se, spolehni na něho. On je svrchovaný pán, neboť podle svědectví 24. žalmu Hospodinova je země se vším, co je na ní. Přijímáš-li něco s díkem Bohu, proč by ses měl bát, že děláš něco zakázaného? Proto i když jsi slabý ve víře, neboj se jíst nic z toho, co se prodává v tržnici, a na nic se přitom nevyptávej. I kdyby to maso mělo něco společného s modlářskými obětmi, nic to neznamená, protože modla nic není. Na podstatě masa žádný kult nic nezmění. Bůh stvořil i toto maso a patří mu za ně dík. Pokud nejde o účast na kultické pohanské hostině, platí totéž, si-li pozván do domu nevěřícího člověka a si tam pohoštěn. Na nic se přitom nevyptávej. Židé totiž nesměli nakupovat v pohanské tržnici a nesměli ani jíst u pohanů, protože neměli jistotu, že zvíře bylo zabito rituálním způsobem a náležitě odkrveno, a museli se tedy i při návštěvě vyptávat na předložené potraviny, na jejich původ i úpravu. Ale Pavel vlastně říká, vy nejste jako Židé, proto se nemusíte bát, že maso obětované modlám vám uškodí. Ovšem mohlo by se stát, že vás někdo i bez vyptávání sám upozorní, že jde o maso obětní. A pak bude zřejmě velice pečlivě sledovat, jak na to
vy jako křesťané budete reagovat. Kdybyste v takovém případě předložené maso jedli, prokázali byste v očích pohanů, že vám jde o dobré jídlo víc než o Krista. No tím byste vydali špatné svědectví. Lidé, kteří nevědí, co je svoboda ve víře, by si mysleli, že jednáte proti svému svědomí. Jak byste jim pak mohli sloužit k víře? A o tuto službu přece především jde. V takovém případě se otázka jídla rázem stane otázkou vztahu k bližnímu. A vaše svoboda by mohla být souzena cizím svědomím. Dojde-li k takové situaci, pak je třeba, abyste se své svobody vzdali pro lásku k bližnímu. Zřeknete-li se s ohledem na druhého člověka své svobody v Kristu, nedáváte mu příležitost ani právo, aby vás tupil za to, že děláte něco, nad čím by se mohl pohoršit. Vzdáváte-li se své svobody z lásky, nejde přece o to, aby vás druzí lidé dirigovali, co jako křesťané smíte či nesmíte dělat. K vašemu jednání vás přece vedla láska. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Posledním a rozhodujícím kritériem pro jednání křesťana je tedy Boží sláva. Posledním a hlavním důvodem jakéhokoliv našeho postoje má být ohled na Boží slávu. A platí to samozřejmě především ve sboru, kde je Bohu prokazována čest, právě tím, že máme ohled na slabého bratra, kterého Bůh učinil naším bratrem, bez ohledu na naše mínění o něm. Mít ohled na Boží slávu tedy znamená vidět ve svém slabém bratru bratra přes jeho slabost. A uvádí-li Pavel jako příklad pojídání nebo nákup masa, pak ohled na Boží slávu se musí projevit ve vztahu ke všem věcem tohoto světa. Je třeba ho zachovat i při pozvání v pohanském domě, kde je jinak možno bez úzkostlivého vyptávání a zkoumání znát ve víře Boha jako svého svrchovaného pána, jemuž v Kristu patří celá země i její plnost. Platí to vždycky tam, kde křesťan vydává před pohanem jednoznačné svědectví o svém pánu, když mu dokazuje, že z lásky k němu se vzdává třeba i svého požitku, na který by jinak měl při své svobodě v Kristu plné právo. A platí to i v zásadě, že se křesťan nebude podílet na pohanských obětních hostinách a nestane se tak kamenem úrazu pro svědomí slabých, ani nedá příčinu pohanům, aby si mysleli, že snad nemá svědomí, protože dobrý oběd pro něho znamená víc než Kristus. Veliká zásada, kterou nám Pavel na zdánlivě malém příkladu předkládá, se dá vyjádřit i jinak. Máme-li při jakémkoliv postoji a jednání na mysli na prvním místě Boží slávu, jsme svobodní. Naše jednání bude totiž vždycky v souladu s vůlí Boží a Boží vůle směřuje vždycky k absolutnímu cíli všeho života a tím cílem je láska. A tohoto cíle dosahuje Pán vždycky rovněž absolutními prostředky, tedy láskou. Je nám velkým svědectvím to, co jistě působilo i na korinské křesťany. Může-li nám zvěstovatel Boží pravdy říci s čistým svědomím,
Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Tato výzva není jenom živým příkladem, ale je i napomenutím a současně povzbuzením. Kéž by nám sloužila k opravdovosti, následování a k růstu.

Pane Ježíši Kriste, víme, že máme růst do tvé podoby a děkujeme ti za Ducha Svatého, jenž nám tvé slovo připomíná a chce nás jím do tvé podoby přetvářet. Pomoz naší slabosti i našemu selhávání darem srdce čistého a tobě podrobeného. Amen.

Apoštol Pavel nás vedl k zamyšlení, co je skutečným měřítkem naší svobody. Boží sláva a dobro druhých. Jak jsme slyšeli v závěrečné modlitbě, následování Krista nás totiž vede k lásce a opravdovosti. Výsledkem je skutečná proměna našeho života skrze naši podřízenost Duchu Svatému a Božímu slovu. Děkujeme, že jste byli s námi. Naslyšenou a za týden v pořadu Studna slova s Jiřím Hurtou, který připravuje Rádio 7.

0: Bylo 16 hodin. V sobotu 19. září je za mikrofonem Rádia 7 stále Kuba Lofítek. Co nás definuje? Jaká je naše identita? Přemýšlejme společně s následujícím pořadem.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Nahráváme.
3: Tak jo.
2: Já se ještě pomodlím, co? To
3: tak
2: by
3: pojďme.
2: Bylo asi vhodné, že? Pane Ježíši, moc děkuju za každého člověka dneska tady v téhle místnosti. A tak vyhlížíme to, co ty máš pro nás připravené. Něco, co potřebujeme slyšet, nějaké pozbuzení do dalšího týdne. Díky za to, že jsi nás tady stvořil takové, jací jsme, a že nás miluješ takové, jací jsme, a že, jak mluvíme o tom růstu, tak že nás takové nenecháš, že nás chceš lepší, že nás chceš posunout dál, že nás chceš posunout k tomu, co ty jsi jako Ježíš Kristus žil tady na zemi, co jsi nám dal jako příklad, tak tě prosím, abychom se tomu právě dneska trošku zase přiblížili. Tak nám požehnej tu diskuzi a dej nám i vzájemné porozumění, abychom, když teda budeme spolu nesouhlasit, tak aby to mělo i nějaký zdárný konec, aby to bylo ve prospěch. Tak žehnám každému v téhle místnosti. Amen.
3: Amen.
2: Tak, téma, které jsme načali, je kým jsi a kým nejsi.
3: Mm-hmm.
2: Kým jsi a kým nejsi. Protože možná jste někdy, dobře, bavíme se trošku o tom církevním kontextu a vyrostl jsem v církvi, doslova jsem vyrostl v církvi, protože když jsem vyrůstal, tak jsme bydleli v církevní budově.
3: To je křesťan.
2: Tak.
3: Tak to má být.
2: A když pozorujete, jak funguje v nějaké společenství a tak dále, tak občas se stane, že lidi si myslí, že jsou někým a dělají věci, které nějakým způsobem se snaží dělat třeba i dobře, ale vidíte, že to není jejich místo, že to není OK. A naopak potom vidíte lidi, kteří by mohli to dělat, ale jsou zafixovaní někde jinde. A mám pocit, že to je takový ten podtitul toho tématu, je, že prostě nemarní čas něčím, co nemáš dělat, kým nejsi, a soustředit se na to co máš dělat, kým máš být.
3: Jo. A mě ještě vlastně k tomu napadá, už jsem to kdesi zmiňoval, nebo vlastně dřív, my jsme byli před měsícem na Ukrajině asi, nebo měsícem a půl, a seděli jsme v takové malé chodbičce, myslím, 4 Ukrajinci, 1 Američan a my 2 Češi. A mluvil vlastně celou, my jsme se ptali toho jednoho kluka, z Ukrajiny, tak povídej něco o sobě. A on teďka spustil, jo? A nevím, jaké bylo tvoje jako pozorování, ale on mluvil a mluvil a mluvil. A vlastně mu nešlo skočit do řeči a pořád popisoval, co dělá. Jo? Já jsem měl pocit, že vlastně on je úplně jako ztracený v tom. Že vyprávěl vlastně o všech aktivitách. Vlastně spíše se snažil, měl jsem ten pocit ukázat, jak výkonný je. Ale úplně mi v tom chybělo, jako kým on je. Jo? A až teda se nadechl, tak jsem mu skočil do řeči. Jo? A říká mu, hele, to vlastně super, jako co povídeš, ale kým vlastně ty jsi? Jo? Nebo já nevím, jaký byl tvoje pozorování z toho.
2: Já jsem byl nějak unavený ten večer, tak se snažil neusnout.
3: Jo.
2: Ale jo, myslím si, že přesně, jako popisoval všechno, co dělá. A já myslím si, že to je jednodušší říct, jako když se tě někdo zeptá, já se asi nikdo neptá, kým jsem, ale prostě je přirozené se zeptat, co děláš, jo? Kde pracuješ, co tě baví, co děláš jako koníček, jak odpočíváš, ale nezeptá se tě nikdo, kým jsi.
3: Jo.
2: A myslím si, že on byl na to ready nám prostě povyprávět, co všechno dělá. Mimochodem dělá super věci,
3: jo,
2: to není
3: jo.
2: Jako, že by dělal nějaké špatné věci. Mm-hmm. On se prostě stará o rodiny, kde jejich vlastně tátové od rodin jsou na frontě, tak se stará o ty rodiny, zakládá církev, staví teďka budovu a tak dále. Prostě dělá super věci, nic z toho není špatně.
3: Mm-hmm.
2: Má 3 děti do toho, šílené, ale prostě nejsme jenom to, co děláme, jo. Že?
3: A já jsem měl pocit, že vlastně on říká, no a pak mě pozvali tam a tak jsem udělal tohle. No jo. A pak mi řekli, pak byla dobrá příležitost, tak jsem dělal tohleto a teď jsem dělal tohleto. A proto mě napadla ta otázka, ví on vlastně, kým vevnitř je, protože mám pocit, že už dozrál do věku, už to nebyl úplně jako 20-letý kluk, kdyby měl lépe vlastně se soustředit na to, kým je a podle toho dělat věci, než podle toho, jaké jsou příležitosti.
2: Tak, a to nás přivádí k otázce, kým seš?
3: A kým nejseš?
2: No, nebo kým nejseš?
3: Jo.
2: Tak začni.
3: No to je blbá otázka.
2: A tímto se chceme rozloučit.
3: No, jo, chceme vás prostě zatáhnout do toho přemýšlení, kým jsi a kým nejsi. Jak na to přijít? Ještě dřív, než se pustíme do nějakých nápadů, jak na to přijít, tak já vám chci přečíst jeden biblický text, jo, z Nehemiáše, což je moje taková oblíbená kniha z Bible. A to je, já bych řekl, že to, co vám budu číst, se stalo jako příběh, protože ten člověk, ten Nehemiáš, věděl, kým je. Myslím si to, jo? Zkuste to sledovat se mnou, že on věděl, kým je a proto dělal tyhle ty věci, jo? Mrknem se na to, já vám to přečtu, jo? Ať to nemusíte složitě hledat. Nehemiáš 6. kapitola, Starý zákon. A teďka vám přečtu část toho příběhu. Nehemiáš, biblická postava, která byla povolána obnovit jeruzalemské hradby. Neuvěřitelný příběh, přečtete si to. Je to strašně zajímavý člověk, podle mě úplně jako systematik, jo? Když se podíváte do té knihy, tam není žádný vztah, nic. Tam prostě on jede, jako, jo? Podle mě vykazuje Bohu jako úplně všecko. Jo? Strašně zajímavý vztah s Bohem. A teďka o něm je napsáno tady toto, mimo jiné jedno story. Když se doneslo Sanbalatovi, to byl nějaký chlap v té době, jo? A ostatním našim nepřátelům, že jsem vystavěl hradby, takže v nich nezbylo trhliny, poslal ke mně Sanbalat se vzkazem. Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni Ónu. Zamýšleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k ním tedy posly se vzkazem. Dělám velké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? Stejný vzkaz mi poslali čtyřikrát a já jsem jim pokaže stejně odpověděl. Stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat po páté svého služebníka s otevřeným dopisem. Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si, opustí od díla a ono se neuskuteční. Proto nyní, Bože, posilní mé ruce. O kousek dál. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Eulu za 52 dní. O tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s mocí našeho Boha. Tak, Nehemiáš, tolik Boží slovo. Nějaké pozorování?
2: No je to trošku výkaz práce.
3: Mm-hmm. Tam podle mě jako důležité to, co tomu předchází, že on měl jasné povolání od Boha, co má dělat, jo. A tudíž se nebál říkat ne na věci, které vlastně do toho nezapadaly. Jo, a já mám pocit, že to je právě ta otázka, kým jsi a kým nejsi. Jo, že to není jenom, OK, tak teďka dělám to, protože něco, protože byla nějaká příležitost, ale dělám to, protože mě Bůh povolal a pak to dopadne tak, jak to dopadne, prostě za konkrétní čas to bylo prostě hotovo.
2: Jo, k tomu napadá, že je důležité si ujasnit teda, kým seš, proto abys nedělal věci, které nemáš dělat. Jakože prostě, když člověk je trošku aktivní a vlastně chce něco dokázat v životě, tak má tendenci dělat hromadu dobrých věcí. Mm-hmm. Jakože nic pravděpodobně neděláš jako vyloženě špatného nebo něco co to, ale ty můžeš být vlastně taky neefektivní skrz to, že děláš až moc dobrých věcí, ale nemáš potom čas na ty věci, které, no to, co opravdu seš a to, co máš dělat, že? Protože to je potom moc rozplyzlé. A je to škoda, protože to asi taky trošku patří k nějakému věku, že čím člověk mladší, tak tím by vlastně měl zkusit co nejvíc věcí asi a najít se v tom,
3: jo, jo.
2: Ale možná čím člověk je jako později, nechci říct úplně starší, ale jakože no prostě stárne, tak by měl asi zužovat a soustředit se víc jako na jednu věc pořádně, než jako dělat všechno.
3: Ubývá čas, no.
2: Ubývá čas a taky efektivita.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
3: Otázka. Kdyby si měl říct v 7 slovech, kým jsi, to je otázka pro všechny, kdybyste měli v 7 slovech říct, kým jste.
2: A ne, co děláte.
3: Ne, co děláte. Kým jsi. No. A potom třeba v 7, kým nejsi. Jako to je zajímavé, jo? Ale v 7 slovech, kým jsi. Ne to, co děláš, ale kým jsi.
2: A musí to být v nějakém správném pořadí, nebo je to...
3: Mezi námi hříšníky, ne.
2: Ne, ne. To je evidentně, jsi z toho připravil, jo, tak si začni.
3: Jo, to já se nad tím musel přemýšlet, no. Jako není to jednoduché, jo. Furt jsem tam rval nějaký výkon, jo, do toho. Ačkej, já vám to přečtu, jo, já jsem to totiž připravil. Ještě jsem si taky dělal na ostatní, jo? Že jsem udělal, jsem si říkal, jsem si představil nějakou postavu a pak jsem si trestoval, jako, kdo bych řekl, že kým je, třeba z apoštol Pavel, jo? Nebo Ježíš, to bylo taky fajn. Jo? Nebo pak jsem si dal třeba z Messi. Jo, jo, koho jsem ještě, no, to, z Messiho jsem si dal. Ale u mě, já už jsem si to teda jako spořádal trošku, jo? Aby to bylo ve správném pořadí.
2: A pomáhala ti v tom nějaká umělá inteligence, nebo jsi to...
3: Podle historie tak. Vyhledávání.
2: Dal jsi tam všechny svoje maily, všechny zdravotní zprávy, svůj kalendář a ono ti řekne velmi jasně.
3: Workaholic. Ne, tak já jsem, když jsem si to jako dal dohromady, tak jako první, co mě napadlo, manžel, otec, jako. No, ale pak jsem si uvědomil, že jsem zapomněl na to, že jsem boží dítě, tak to jsem si dal jako první. Jo, okay. To by tak mělo být u pastora, si myslím. A no, tak a pak jsem teda, jsem si říkal, že asi, myslím si, že jsem kreativec, jo, že taková ta rutinní, třeba si pamatuju, když mě můj táta jednou řekl, že mám natřít plot, jo. Do dneška si to pamatuju. To bylo, já si myslím, že jsem nenatřel nic. To byl takový ten plot, takové to pletivo, jako šikmo. Víte, jak se tam blbě do těch rožků, jako dělá. A můj táta je detailista. A on mi šel ukázat, jak se to dělá. Já jsem na něho koukal, do dneška si to pamatuju, že to nejsem já, jako jo. Já bych prostě vymyslel všecko možné, jenom abych nemusel tím štětcem tam jako šťourat, jo. Do toho. Takže já si myslím, že jsem spíš kreativec, než... Takže a to, co nejsem, jsem, nejsem detailista. Myslím si, že jsem třeba z mužčinu. Hmm. Někdy až moc, jako si myslím. Ano. Připravuj si svých sedm. A potom jsem si říkal, že ještě taky jedna z identit, kterou vlastně mi dává Pán Bůh, je sůl země a světlo světa. Protože to je řečeno o nás, o křesťanech, ne, že máme být, ale že jsme. Tak možná jsem to trochu zaplantal, já přesně úplně nevím, asi by se našli třeba z lepší věci, jo? Ale tohle to jsou jako věci, které jsem našel u sebe, kým jsem, a je to kombinace nějakých obdarování, ale taky identity, kterou mám vlastně v Kristu, že jo?
2: Dobrý.
3: Tak pojď.
2: Ty brďo, já jsem si to nepřipravil, ale...
3: Máš vědět.
2: No tak jakože pokud ty první dvě mají být jako v takové tom, tak to má být, tak jsem asi v tom případě taky boží dítě a taky jsem manžel a otec, takže vyřešeno. Ne, tak manžel, otec, tak jako ta rodina může být v jednom bodu klidně. A pak ty máš hned další, co? Dobře, tak to dáme zvlášť.
3: Ženy protestují.
2: Lepší pro mě, méně vymýšlení. Takže líný, ne. Pak otec bych dal kamarád, protože si myslím, že jsem dobrý kamarád. Teda já nevím, ale řekl bych, že jo. No, je to vysoká hodnota pro mě. Mm-hmm. Být pro blízké přátelé, přítel. Mm-hmm. A myslím si, že s něma tak trávím dost času, takže by to reflektovalo reálný život. vlastně tak, jak jsem primárně jakože nějaký introvert, který čerpá z toho být sám, tak přátelé, jako blízcí přátelé jsou pro mě speciální case, kde mě to vůbec nevadí, jako být dlouhé hodiny s lidma. Mm-hmm. Jo, takže ještě bych tam dal toto.
3: A zastav, no? Mám otázku. Já si myslím, že teď je skvělá příležitost pro interakci, kdo ho znáte, Toma.
2: Super.
3: Co byste řekli, kým ještě dál je? Obětavec.
2: Obětavec.
3: Takže přítel, přítel ve víře.
2: V nevíře.
3: Hele, tohle je totiž taky cvičení pro každého z nás, jo? Teďka to testujeme třeba na Tomovi, jako, kým je, ale to přesně, tím přemýšlením si myslím, že je důležité projít, proto abychom se zorientovali a mohli potom dělat konkrétní rozhodnutí, jo? Ještě řekněte, kým Tomáš není? Klárka. Měli byste nějaký vhled?
4: Neurvalec.
3: To je slovo. Nejsi neurvalec.
2: No. Možná. Mm-hmm.
3: Jo.
2: Jako, kdybych to měl doplnit, tak jakékoliv administrativní věci, mm-hmm. vím, že nejsem. Jakože to můžu dělat krátkodobě, ale velmi krátkodobě, jako nějaký záskok, ale jakmile to má být součástí, no prostě mm-hmm. ano. Takže nebudu nikdy účetní ani nic takového. Mm-hmm. A kdybych byl, tak jako to nebude fungovat. Mm-hmm. No.
3: Kdybyste měli pochybnosti, jestli postup, kterým jdeme, je biblický, chci vám říct, že apoštol Pavel jasně věděl, kým je. Skoro v každém jeho dopise na začátku je napsáno Pavel z boží vůle apoštol Ježíše Krista. Jasné jak facka. Furt to tam dává. Jak kdyby sám sebe se ujišťoval, mám pocit. Jo. Jako pak říká, co všechno ostatní, ale na začátku vždycky tam je titul, který vlastně mu sedí, kým on vlastně je. Tudíž se domnívám, že pro každého z nás je důležité vědět, kým jsi a kým nejsi. Je to pravda?
2: Ano, souhlasím. Pro mě ten příklad, asi když bychom měli do nějakého biblického příkladu, tak pro mě je to Ježíšova interakce s Petrem, zvlášť jako ten úplný závěr, když mu vlastně říká, co má dělat, tak on Petra nejdřív připravuje skrz nějakou tu identitu. On mu říká, nejdřív se ho ptá, jestli ho miluje a vlastně ujišťuje v tom takovou tu, ten základ. Dobré, v první řadě jako mě miluješ, nebo jsi můj následovník a z toho to vychází a pak z toho děláš to, že budeš budovat církev. Jo. Na celém světě, že budeš pást mé ovce, že se budeš starat o lidi, že budeš mít radost z toho, když porostou. Ale první je, miluješ mě, prostě vychází to z toho, kým je, a pak je teprve to, co bude dělat. Možná na tom pracuje už dřív i po tom, co Petr vlastně Ježíše zapřel, nebo než Ježíše ukřižovali, tak tam vlastně se stane ta chyba, nebo prostě, že to neustál Petr a vlastně zapřel, že Ježíše zná, nebo že je jeho učedník. A ta první věc, ta první interakce potom je zase to, že Ježíš vlastně formuje to, kým je. Když se potkají u snídaně, po vzkříšení Ježíš čeká na břehu, asi jim peče nějakou rybu a učedníci jsou na lodi, tak u té snídaně zase vlastně pracuje na tom, aby ta identita nevycházela z toho, že já jsem selhal a už nikdy prostě nemůžu tady Ježíši pomoct, ale to, že je přijatý bez jakýchkoliv okolností. Prostě. A znova děje se to taky u ohně, aby to bylo to stejné prostředí, jako když se selhal, tak prostě předělává ty myšlenkové paterny na to, že kouř už nebude způsobovat to, kde selhal, nebo jako myšlenky toho, kde selhal, ale toho, že aha, Ježíš mě má rád takového, jaký jsem, i když jsem selhal, i když jsem
3: zradil
2: svého kamaráda, svého přítele, svého učitele, tak vlastně mám pořád další šanci. A pak na tom to stejné v tom rozhovoru, té identitě, kým seš? Budeš skálou, budeš něčím pevným. Ne tím, co ty jsi selhal, no tak ty už nebudeš pevný. Petře, smůla. Takhle to nepůjde. Ne, prostě on mluví do něho ten potenciál. Ty budeš tou skálou, ty budeš někým, kým ti říkám, že budeš, a pak skrz to budeš dělat věci.
3: Super. Pořád ta myšlenka, kým jsi a kým nejsi. A je to vlastně něco, co jsme chtěli jako rozpřemýšlet s vámi, protože stále mám pocit, že to je velmi důležitá věc v životě. Pak jsou další věci třeba s kým bys měl být a kým bys neměl být, protože to je trochu takový, jakože teď si dáš statusem tady tohleto, ale samozřejmě my se máme posunovat, jo? Ale to je trochu jiné téma. Myslím, že to začíná od toho, napiš si 7 věcí, které si, ať je to v té oblasti obdarování, nějaké sociální oblasti třeba, anebo duchovní oblasti, jo? Kým vlastně jsi? A myslím si, že to je první začátek toho, že když to začne přepadat do té praktické oblasti, tak najednou budeme vědět, jestli s tím Sambalatem, nebo jak se to jmenoval, půjdeme na schůzku nebo nepůjdeme. Protože pokud víš, kým jsi, tak je fér a je normální, že řekneš, hele, já fakt nemůžu tohleto dělat.
2: Hmm. Jo. Tak přemýšlím, jestli to ještě posunu někde dál, anebo už to pomalu končit, protože jsme začali jsme trošku později, tak nebudem to úplně natahovat. A
3: já myslím, že možná je čas teďka, kdybyste měli otázku, kterou můžeme zopakovat tady do toho, nebo myšlenku, tak to rádi uděláme. Jo?
2: To bylo skvělé.
3: Protože má to být vlastně přemýšlení, jo, společné. Máte k tomu něco, co byste dodali? Nebo co byste položili ještě jako otázku, která by mohla pomoct? Jednu praktickou věc. Existuje skvělý nástroj, který už dneska asi nestihnem, jmenuje se Chazon. Je to něco, co myslím, že nás tomu oba dva baví. Autorem je Greg Rochelle, jsou to 3 oblasti, nebo já to používám, když za mnou někdo přijde, třeba řekne, hele, mám si vzít tuhle tu práci, nebo mám jít do téhleté práce, jo? Třeba, já nevím, prodávat v Lidlu, nebo
2: v Kauflandu.
3: Nebo ne, počkej, nějaký opozit Lidlu, nebo nějaký prostě, nebo učit ve škole, jo, tak, takhle, ano. Jo, ať je to. A co mám dělat, jo, můžu dělat obojí, v Kauflandu mám víc peněz, nebo
2: v Lidlu? Myslím, že v Lidlu, ale Parkside je v obojím, tak nevím. Tak.
3: A učitelku tady taky máme, takže se můžeme zeptat na platy, ale on řekl, tak co mám dělat, jo, a je to vlastně 3 oblasti, které obvykle tomu člověku řeknu, hele, sedni si a odpověz si na tyhle ty 3 otázky. Mhm. A je to něco jako, že Chazon je světlo ve tmě a můžeme se třeba k tomu vrátit. Ale jenom, že pokud si nevíte rady s definicí, kým jste, tak jsou konkrétní nástroje a můžeme o tom třeba zmluvit později někdy nebo osobně. Je to skvělá 15-minutová prostě přemýšlení, takže Chazon, jenom můžete si to i třeba najít někde, protože je to z angličtiny ten originál někde, pokud jste angličtináři.
2: To jsou praktické věci a já si jenom bych to chtěl uzavřít v tom. Jedna osoba, která věděla, kým není, je Jan Křtitel, kdy o sobě jasně říká, já nejsem Mesiáš, já jsem tady jenom proto, abych vám ukázal, že přichází Mesiáš. Mm-hmm. A já si myslím, že to je úplně něco, pokud si máte něco napsat do svého, kým nejste, tak my nejsme dokonalí, my nejsme ten Mesiáš, co nás zachrání. Já se nemůžu zachránit sám. Já prostě všichni jsme hříšníci, proto i ten podcast Mezi námi hříšníky. A v tom je ta úleva, že já, to nestojí na mě, to není váha na mě, že já musím to všechno zvládnout sám. Je to o tom uvědomění, že je tady ten Mesiáš a to vědět, kým nejsem, je podle mě ta zásadní věc. A nehrát si na to, nesnažit se být ten Mesiáš ani pro ostatní. Já nejsem Mesiáš pro ostatní. A možná ti lidi, co mají rádi další lidi a jsou třeba ti obětavci, tak někdy mají pocit, že se musí, že to všechno musí zachránit, zvládnout, ale to není o mně. Já můžu dělat to, co mám pod rukama, ale nejsem Mesiáš.
3: A Jan to věděl.
2: A Jan to věděl a dělal to dobře. Tak já Super. Jsem se modlil na začátek, ty se pomodli nakonec a můžeme to uzavřít.
3: Tak já žehnám každému v této místnosti ve jménu Pána Ježíše Krista, protože v tom jménu je ta moc. Právě mezi námi hříšníky. Amen.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Kterých 7 pojmů by definovalo nás? Mě i tebe. Přemýšlet můžeme v průběhu času, než se s pořadem No Filter ve vysílání setkáme znovu. Premiéru naladíte v pondělí v 11 hodin 15 minut. Řeč bude na téma Bůh je jen jeden a ty to nejsi.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Po písni, která byla klidná, k zamyšlení, tady máme jednu energickou. Kapela Agape s chválou. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý.

ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Římanům 8. kapitola, 9. verš.

Nechci čekat už ani chvíli. Jsi tady, jen otevřu dveře. Mé srdce je tvé, až do konce času jsem tvůj. Zní v písni Till the End of Time, na které spolupracovali Cody Kearns a Kerry Jobe.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Minula 17. hodina, posloucháte Rádio 7 a za okamžik také aktuální díl Relace kudy kam věnovaný svátku Jom Kipur. Průvodkyní vám bude Dana Koenigová. Ani v tomto případě se nejedná o premiéru, takže případné komentáře a ohlasy prosím zasílejte pouze elektronicky, a to na adresu radio7@radio7.cz. V tuto chvíli se od mikrofonu loučí odpolední moderátor Kuba Lofítek. Díky za vaši přízeň, mějte dobré dny a buďte s Bohem.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Jak důležité je pro vás smíření, když vás někdo zraní nebo vy někomu omylem ublížíte? Co jste proto ochotní obětovat? Víte, že v židovství je smíření vyhrazen jeden den v roce a je to ten nejvýznamnější den židovského roku, kdy se zastaví veškeré činnosti a provoz v celém Izraeli? Svátku Jom Kippur a co může znamenat pro nás dnes den smíření je věnován pořad Kudy kam, u kterého vás vítá Dana Koenigová. Jom Kippur je jeden z podzimních svátků, které ustanovil Bůh ve Starém zákoně. Pro nás křesťany je určitě důležité, jak se význam tohoto svátku naplnil v Pánu Ježíši a co může znamenat pro naše vzájemné vztahy i náš vztah k Bohu. K tomu se postupně dostaneme. Je v něm spousta nádherné a hluboké symboliky čísel, barev i různých úkonů. Zajímavé je, že dnes tento svátek slaví i nepraktikující Židé jako příležitost k napravení vztahů nebo očištění svědomí skrze dobročinnost. Ostatně o sekulárních Židech je krásný židovský vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi běžným ateistou a židovským ateistou? Židovský ateista nepochybuje o tom, že Bůh neexistuje, ale pro jistotu ho raději neštve. Připomíná mi to cimrmanovský výrok. Jsem tak zarytý ateista, až se bojím, že mě Pán Bůh potrestá. A tak nějak je to se sekulárními Židy na Jom Kippur. Ale pojďme se podívat do Starého zákona, jak a proč Bůh tento svátek ustanovil. Najdeme ho celý podrobně popsaný v knize Levitikus v 16. kapitole a protože je dlouhá, nebudu číst všechny detaily. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně, dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Jen tak smí Áron přistupovat ke svatyni. S mladým bíčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalné. Oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omije vodou, než je oblékne. Od pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné. Potom přivede Áron bíčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Dále od verše 12. Vezme z oltáře od Hospodina kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných věcí a vnese to dovnitř za oponu. Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na schráně svědectví, aby nezemřel. Potom vezme trochu krve z bíčka a stříkne ji prstem na příkrov z přední strany a před příkrov stříkne prstem trochu krve 7x. Pak porazí kozla, oběť za hřích lidu, a vnese jeho krev dovnitř za oponu. S jeho krví naloží stejně jako s krví bíčka. Stříkne ji na příkrov a před příkrov. Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který stojí u nich, uprostřed jejich nečistot. Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyně k vykonávání smírčích obřadů, dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřady za něj. Vezme trochu krve z bíčka a krve z kozla a potře rohy oltáře dokola. Sedmkrát na něj stříkne prstem trochu krve. Tak jej očistí od nečistot Izraelců a posvětí ho. Když dokončí smírčí obřady za svatyni, za stan setkávání a za oltář, přivede živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla. Pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. Potom vstoupí Áron do stanu setkávání a svlékne lněné roucho, které si oblékl při vstupu do svatyně, a zanechá je tam. Celý se omyje vodou na svatém místě a obleče si své roucho. Pak vyjde, vykoná zápalnou oběť za sebe i zápalnou oběť za lid a smírčí obřady za sebe i za lid. To bude pro vás provždy platné nařízení. 10. dne 7. měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení. Jednou v roce vykoná za Izraelce smírčí obřady, aby byli zbaveni všech svých hříchů. I učinil Mojžíš, jak mu Hospodin přikázal. Možná nám celý ten rituál obětí a očišťování přijde zvláštní a neaktuální, ale skrývá mnoho důležitých symbolů, které pro nás mohou být velmi důležité. V části stanu setkávání a později v chrámu byla oddělená svatyně svatých, velesvatyně. Tam směl vstupovat jen velekněz jednou za rok, právě na den smíření, aby zástupně vyznal všechny hříchy za Izrael a obětoval za ně oběti. Aby pokropil krví příkrov, neboli kryt schrány smlouvy. To je důležité slovo, kryt, v hebrejštině kaporet. Je tady stejný kořen jako u slova kipur, tedy písmena kpr, doslova přikrytí. Krev oběti přikrývá naše hříchy, protože v krvi je život. Život nevinného zvířete platí za náš život. Je to nedokonalá oběť, která musela být opakována, dokud se neobětoval nevinný beránek bez vady, Boží syn. K tomu se ještě dostaneme. Zajímavé je, že Bůh dává tento princip nevinné oběti už úplně na začátku stvoření, když Adam s Evou zhřeší a stydí se, zakrývají svou hanbu fíkovými listy a Bůh jim namísto nich dá kůži zvířete jako oděv. Je to první smrt od začátku stvoření, první oběť. Místo člověka umírá zvíře a jeho kůže zakrývá, přikrývá lidskou hanbu. Ostatně jedno z hebrejských slov pro odpuštění hříchů je přikrytí. Ta naše lidská tendence používat fíkové listy k zakrytí viny nám zůstala. Svůj hřích omlouváme, svádíme na druhé, vymlouváme se, místo abychom na rovinu přiznali svou vinu, vyznali a prosili za odpuštění. Jak jste na tom vy, když vám někdo řekne, že nějaké vaše jednání ho zranilo? Je vaší první reakcí hledání viníka? Nebo se zamyslíte, jestli skutečně nemáte svůj podíl na tom, že se cítí zraněn? Ano, jsou i tací, kdo to vyženou do opačného extrému přebírání viny za vše a v každé situaci, což samozřejmě také není zdravé a není to skutečné pokání, protože to neodpovídá realitě. V angličtině je přísloví, že k tangu jsou třeba dva a obvykle to tak je. Oba nesou svůj podíl na dané situaci, ale jsou i výjimky, jako je zneužívání, manipulace a násilí. Myslím si, že když se zamyslíme nad tím, proč je pro nás tak těžké přiznat vinu, souvisí to s hanbou, s odmítnutím. A toho se bojíme. Navíc nám v tom brání naše ego, naše pýcha. Ale když si také uvědomíme, že druhému nejde o to nás kritizovat, ale jen upozorňuje na to, co mu vadí, tak pokud to komunikuje správným způsobem, to znamená konkrétně, klidně, ze svého pohledu, tak to není útok na nás, ale skutečná snaha o lepší vztah. A v takovém případě stojí za to se zamyslet nad svým jednáním. Možná nás Jom Kippur, den smíření, může inspirovat k zamyšlení nad našimi vztahy, jestli nedlužíme někomu omluvu, prosbu o odpuštění.

Ale vraťme se ještě k symbolice kropení příkrovu krví. Jak už zaznělo, Kipur znamená příkrývka nebo také smíření. Vršek archy úmluvy, víko neboli příkrývka, je střežená pohledem dvou cherubínů, kruvim, andělů s dotýkajícími se křídly, kteří jsou na vrcholu archy. Tito dva kruvim nám připomínají anděly, kteří byli postaveni jako stráž u brány do zahrady Eden, aby zabránili Adamovi a Evě znovu vstoupit. Nyní tito andělé vidí krev mezi Božím svatým zákonem, který byl uchováván uvnitř archy v podobě kamenných desek desatera, a lidem, který Bůh nyní přijímá navzdory jejich hříchu. Porušení zákona, hřích, je nyní přikryt krví oběti. Kněz musí vstoupit s kadidlem před sebou a zahalit oltář do dýmu, aby nezemřel. Tento symbol představuje modlitby Božích svatých. Je zajímavé, jak rabíni považují za důležitý způsob, jakým se krev stříkala. Na rozdíl od jakékoliv jiné oběti, která vyžaduje pokropení krví, v tento nejsvětější den roku, kdy velekněz vstupuje do svatyně svatých, byl podle rabínů pohyb, jako by někoho bičoval, hebrejsky kemazliv. A tento pohyb dělá velekněz sedmkrát. Ani rabíni sami se nezhodnou na tom, co to doopravdy znamená. Někteří říkají, že je v tom tajemství, které nejde vysvětlit. A jiní říkají, že skutečně to naznačuje pohyb, jako by někoho šlehal přes ramena směrem dolů. A dokonce jiní naznačují, že původně se jednalo o slovo kemacliv, doslova jako kříž. Ale že zjevné důsledky tohoto slova byly pro židovské učence příliš velké a místo toho se změnilo to slovo na kemacliv. Ať už to původně byl kříž nebo ne, jedná se o skutečně zvláštní jev, setkat se s Bohem pouze jednou ročně takto blízce a pak stříkat krev, jako by bičovali samotného Boha. Ale i tento příkaz se prorocky naplnil v Ježíši, který byl bičován pro naše ospravedlnění a trpěl lidskou rukou. Po písničce se podíváme blíž na další zajímavé detaily.

O dní smíření a prorocké symbolice obětního rituálu při svátku Jom Kippur, která se naplnila v oběti Pána Ježíše, si dnes povídáme v pořadu Kudy kam s Danou Kenningovou. Před písničkou jsme si četli ustanovení tohoto svátku v knize Levitikus. Vraťme se k některým zmíněným detailům. Obvykle nosil velekněz oslnivě zdobený oděv, ale na Jom Kippur, když vstupuje do svatyně svatých, tak si tento oděv sundává a obléká silněný bílý šat. Židovský rabín Nachmanides naznačil, že bílý šat připomíná sloužícího anděla a že čistota jednoduchého bílého materiálu symbolizuje svatost dne. V podstatě vypadal jako každý jiný kněz. To předznamenává Ježíše, našeho velkého velekněze, který odložil své nádherné nebeské roucho a oblékl si lidské tělo, aby se stal jedním z nás. A přesto zůstal svatý. Než mohl kněz vstoupit do velesvatyně, aby mohl obětovat za hříchy lidu, musel nejdříve obětovat za své vlastní hříchy a hříchy své domácnosti. Tento požadavek se nevztahuje na Božího syna, pravého velekněze bez viny, který jako jediný mohl přinést dokonalou oběť, takže už nebylo třeba opakování zvířecích obětí. Během rituálu na den smíření byly vybráni dva kozly. Jeden měl být obětován a druhý měl být vypuštěn na poušť, aby už nikdy nebyl spatřen. Kněz položil ruce na jeho hlavu, aby symbolicky přenesl hřích národa na kozla, který poté zmizel navždy v poušti. Tento rituál zůstává podle židovských učenců tajemný. Proč dva kozlové, kteří vypadají stejně? Proč je jeden obětován a druhý vyhnán do pouště, kde zahyne? V knize Levitikus, ze které jsme si četli ve verši 10., se píše o kozlu pro Azazela. Kdo to byl ten Azazel, nebo co to bylo, co to znamená? Podle některých učenců je to jméno démona a podle jiných je to označení kozel, který byl poslán pryč. V anglickém překladu takzvaně scapegoat. Česky bychom řekli obětní beránek, jak se přeneseně používá tento termín jako označení pro někoho, na koho se svaluje všechna vina. Podle významného rabína Saxe se odlišuje celý obětní rituál na Jom Kippur od běžných obětí tím, že nejde jen o oběť smíření za hříchy, ale také o očištění od viny. Proto dva kozlové a ne jeden. Smíření je za skutky, očištění se týká naší osoby. Protože hříchy zanechávají skvrny na charakteru těch, kdo se jich dopouštějí, a ty je třeba očistit, než můžeme projít obrácením, proměnou a začít znovu. Stejně jako prosil o očištění David po svém hříchu s Bečebou, očišť mne izopem a budu čist. David odkazuje na očištění krví beránků, do které se namáčely větve izopu a potírali se jí veřeje dveří v Egyptě, tu poslední noc před tím, než Izrael vyšel z otroctví. Pro člověka je těžké zbavit se pocitu viny, pocitu poskvrnění, znečištění a vidět, jak jsou symbolicky veškeré hříchy vloženy na kozla, který pak zmizí, pomáhá přijmout fakt, že Bůh od nás vzdaluje naše hříchy, jako je východ od západu, a už na ně nevzpomíná. Ale rabbi Sachs jde ještě dál ve vysvětlení symboliky dvou kozlů, jako dvou tendencí, které jsou v každém z nás. Vymlouvat se a svádět vinu na druhé, nebo nést odpovědnost za své jednání a svou vinu přiznat. Jedině když přestaneme své hříchy popírat, ale vyznáme je, můžeme se jich zbavit. Ať jsou naše hříchy, které nás mohly vést do vyhnanství, vyhnány. Ať to divoké v nás patří zpátky divočině a my zůstáváme blízko Bohu. A uzavírá slovy, ti, kdo obvinují ostatní a sami se definují jako oběti, jsou odsouzeni oběťmi zůstat. Ti, kdo přijímají odpovědnost, mění svět.
protože se naučili měnit sami sebe. Další zajímavý symbol, který ale není zmíněn přímo v knize Leviticus, ale je zaznamenán v Talmudu, je červená nebo šarlatová šňůrka. Tento symbol propojuje několik biblických událostí a ukazuje k Mesiáši. Šarlatovou šňůrku uvázala jerišská Rachab do okna jako znamení a byla s celým domem zachráněna a připojila se k božímu lidu. A je zmíněna jako jedna z mála žen v rodokmenu Mesiáše. Šarlatové nitě byly vetkány do kněžských oděvů i do látek v chrámu. Podle tradice se v době druhého chrámu přivazovala vlněná karmínová šňůrka na dveře a později i na kozla, který se vyháněl do pouště. Na nějž byla vložena symbolicky všechna provinění Izraele. Po splnění všech předpisů lid čekal, zda jsou jeho hříchy úspěšně usmířeny a šňůrka se údajně zbarvovala do bíla. V Talmudu se píše, že kolem roku 30 našeho letopočtu, ještě před zničením chrámu, se šňůrka najednou přestala zbarvovat do bíla. Je mnoho různých rabínských výkladů, proč se tak nedělo. Ale smysl dává výklad apoštola Pavla v listu Židům 10. kapitole. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti přinášené každoročně znovu a znovu nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není sto hříchy odstranit. O kapitolu dřív apoštol Pavel popisuje a vysvětluje, co se děje na den smíření a proč je Ježíšova oběť dostačující. Židům 9. kapitola. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. To bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví, kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví, kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. A verše 22 až 27. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci samy však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali, jen jako napodobení té pravé. Nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně. Jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou, na konci věků, a svou obětí sňal hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud,
Tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. A jak to celé souvisí s šarlatovou šňůrkou? O tom píše prorok Izajáš v 1. kapitole 15. až 18. verš. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omýjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se převdovi. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

Hřích, který jsme spáchali, nelze nijak odčinit, tak jako nejde vzít zpět zlé slovo, bolest, kterou jsme druhému způsobili, ať už vědomně či omylem. Za hřích platí ten nevinný, jak píše C.S. Lewis. A jedinou dokonalou obětí je dobrovolná oběť Božího syna, který byl bez viny. Jen dokonalá láska může zaplatit za všechny naše dluhy lásky. Prorockým symbolem této dokonalé oběti za hříchy všech je svátek Jom Kippur. Posloucháte pořad Kudy kam a vaším průvodcem je Dana Kenningová. C.S. Lewis velmi dobře vysvětluje princip dokonalé oběti. V letopisech Narnie, v knize Lev, čarodejnice a skříň, říká vzkříšený lev Aslan. Když se nevinná oběť sama nabídne, zlo se zvrátí a smrt začne působit opačně. Dobrovolná oběť z lásky může proměnit smrt v život. To je ten starý princip, který je v Bohu samém, protože Bůh je láska a oběť je samou podstatou jeho lásky. Oběť je jako vzácný dar, darovaný z lásky. Vzdávám se sebe sama pro toho druhého. Jen skrze oběť nevinného Božího syna, skrze jeho oběť na kříži, jeho smrt, může být zlo zničeno. K tomu C.S. Lewis píše, Bůh je dobrota, může dát dobro, ale on sám ho potřebovat ani získat nemůže. V tomto smyslu je veškerá jeho láska, tak jak vždy byla, bezedně nesobecká ve své podstatě, má vše, aby dávala a nic, aby dostávala. Oběť, vzdání se sebe sama, je podstatou lásky. Člověk potřebuje od sebe samého vysvobodit, od své zacyklenosti do sebe, od své sebestřednosti. A jedinou cestou je sám sebe se vzdát. To lze ale jen tehdy, když poznáme svou nouzi, své vězení a když nás láska osvobodí od strachu o sebe. S otázkou zla souvisí i to, kde se vlastně zlo vzalo. C.S. Lewis říká, že zlo pochází ze zneužití svobodné vůle. Skrze neposlušnost Adama propadlo stvoření smrti. Skrze vzdání se vlastní vůle, poslušnost Božího syna, bylo stvoření vykoupeno pro život. A tak byl naplněn požadavek zákona, podstata smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Proto se Bůh stal člověkem, aby tak, jako skrze prvního člověka přišla na svět zkáza a smrt, tak skrze Ježíše přišel život a nové stvoření. Je to opravdu podivuhodný způsob záchrany, kde se zhmotňuje samotná Boží podstata, jeho láska. Spojuje se jeho svatost, spravedlnost i všemohoucnost v tom, který se vzdává svých práv, svého božského postavení a ponižuje se až na smrt na kříži. Jediný spravedlivý tak získává spravedlnost mnohým. On je život a proto ho smrt nemůže udržet v hrobě. Mohl Bůh zničit zlo jen tak? George MacDonald, díky jehož knihám uvěřil C.S. Lewis, říká, zničení samo o sobě není smrt zlu. Jen tam, kde dobro přichází místo zla, zlo umírá. Proto jen nevinný Boží syn, ve kterém není hřích, není zlo, mohl vzít na sebe všechny hříchy, stotožnit se s hříchem, vsáknout do sebe veškeré zlo, aniž by se sám poskvrnil. Mohl tento problém vyřešit jednou provždy. A my? Jak můžeme my skončit s věčným koloběhem našich vin? Jen skrze odpuštění. Odpuštění našich provinění vůči Bohu i druhým a naše odpuštění těm, kdo se provinili proti nám. S tím vědomím, že i za jejich hřích Ježíš zaplatil, i jejich dluh vůči nám on vyrovnal. Vidíme, že smíření a odpuštění není nic laciného. Někdy možná vyznáváme své hříchy, třeba před večeří Páně, tak nějak samozřejmě, jako by to nic nebylo. Ale Boží milost není laciná. O tom píše krásně Dietrich Bonhoeffer, německý protestantský teolog.
Laciná milost je milost, která nemá cenu, která nic nestojí. To prý přece dělá milost milostí, že provždy předem uhradila účet. Za tento zaplacený účet můžeme všechno dostat zdarma. Vynaložené náklady jsou nekonečně veliké, proto jsou také nekonečně veliké možnosti, jak ji upotřebit a proplýtvat. Co by vůbec byla milost, kdyby nebyla lacinou milostí? Laciná milost znamená milost jako učení, jako princip, jako soustavu. Znamená odpuštění hříchů jako obecnou pravdu. V takové církvi si svět lacino přikrývá hříchy, jichž nelituje a jichž se naprosto nechce zbavit. Laciná milost je tedy zapřením živého Božího slova,

je milostí, protože ospravedlňuje hříšníka. Drahá je tato milost především proto, že Bohu přišla draho, že ho stála život jeho syna. Byli jste draze vykoupeni. A protože nám nemůže být levné to, co je Bohu drahé. Milostí je především proto, že Bohu nebyl vlastní syn příliš drahou cenou za náš život. Ano, vydal jej za nás. Drahá milost, to je Bůh, který se stává člověkem. To byl úryvek z Bonhoeffrova pojednání o laciné milosti v knize Následování. Možná je přece jen dobrý nápad mít určitý čas na zpytování svědomí před Bohem, den vyhrazený pro zastavení se a vědomé hledání smíření tam, kde je to potřeba a kde je to možné. Boha toto smíření stálo život jeho syna. Co stojí nás? O tom můžete přemýšlet během následující písně.

O prorockém významu starozákonního dne smíření, největšího židovského svátku Jom Kippur a jeho naplnění v Mesiáši je dnešní Kurikam, který připravila Dana Kenningová. Byl to den, kdy podle některých vykladačů svou službu konal velekněz Zachariáš a dostal zaslíbení narození syna, ačkoliv oba s manželkou už byli staří a nemohli mít děti. Můžeme si připomenout tuto událost, jak ji najdeme zapsanou v Lukášově evangeliu 1. kapitole. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu.

Tu se mu ukázal anděl páně, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před pánem, víno a opojný nápoj nebude pít. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám, vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po 5 měsíců a říkala si, toto mi učinil pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění před lidmi. Jan Křtitel je ten, kdo o Ježíši řekl, hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Není to úžasné, jak Bůh znovu ukazuje předem, že jeho syn bude tou dokonalou obětí, která jednou provždy zaplatí za hříchy všech? A když je řeč o proroctví, zastavme se ještě u symboliky času, respektive čísel spojených s dnem smíření. Tento svátek se slaví 10. dne 7. měsíce. Obě čísla mají ve Starém zákoně důležitou symboliku. Bůh stvořil svět v 6 dnech a 7. den ustanovil jako den odpočinku, šabat. V knize Levitikus jsme četli, bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat, to je provždy platné nařízení. Jom Kippur se nazývá také šabat šabatů. I v tom je prorocká symbolika, která se vztahuje k druhému příchodu Mesiáše. Židé spojují příchod Mesiáše s nastolením věčného šabatu, konečného odpočinutí. Proto je každé slavení šabatu připomenutím Božího království, království pokoje a odpočinutí, zaslíbeného ve Starém zákoně. Číslo 10 symbolizuje Boží nárok poslušnosti. Například v desateru božích přikázání. Svátku Jom Kippur předchází 10 dní postu a zpytování svědomí od svátku Nového roku, Rosh Hošany, kdy se troubí na šofary. Tento svátek se slaví 1. dne 7. měsíce.

Pomalu se dostáváme k závěru dnešního Kudy kam. U rabínských výkladů mne zaujala myšlenka, že jednou v roce se protkly tři svatosti. Svatost lidská, svatost místa a svatost času. Jen jednou v roce mohl vstoupit velekněz do nejsvětější svatyně, na Jom Kippur. Židovský národ byl vybrán Bohem ke zvláštnímu úkolu, oddělen jako svatý mezi všemi národy, národ kněží, lid náležející Bohu. Z jeho středu byl vybrán kmen Levi, aby se věnoval chrámové službě. Z tohoto kmene byla vybrána Áronova rodina a byla určena za koheny, kněze, oddělené svaté pro službu Bohu. Z nich vždy byl vybrán jen jeden velekněz. Z celého zemského povrchu byla vybrána země Izrael jako svatá země. Z ní byl vydělen Jeruzalém jako svaté město. V Jeruzalémě byla jedna hora, určena jako chrámová hora. Na její části byl vystavěn chrám a v něm se nacházela nejsvětější svatyně se schránou úmluvy a s deskami desatera. Rok má 365 dní. Některé dny jsou všední, jiné jsou sváteční. Nejvyšším svátkem je šabat a Jom Kippur se nazývá šabat šabatů. Vidíte, jak se protínají tři svatosti? Svatost lidská, boží oddělený lid, národ kněží, vybraný velekněz. Svatost místa, svatá země. Svatost času, šabat šabatů. Jen jednou v roce mohl vstoupit velekněz do nejsvětější svatyně, na Jom Kippur. To nejdůležitější, co nám Jom Kippur říká, jsem nechala na samý závěr. Odpuštění hříchů, smíření a očištění je boží iniciativa. Klíčová myšlenka za významem dne smíření je, že tento zvláštní den, kdy Bůh jednostranně vymaže hříchy všech lidí, byl boží nápad. Nebyli to lidé, kteří k němu přišli a řekli, je nám líto všech těch hříchů, které pácháme a dokonce se obáváme, že existují i věci, které si snad ani neuvědomujeme a které by nás mohly od tebe dělit. Tak mohli bychom si každý rok domluvit nějaký den amnestie a začít znova? Ne, byl to boží nápad. Byl to Bůh, koho vzdálenost, propast mezi námi a jím trápila. Miluje nás neskonale víc, než my milujeme jeho. Vždycky miloval a vždycky bude. Jom Kippur je božím vlastním nástrojem k obnovení vztahu mezi ním, svatým Bohem a pánem a jeho hříšným lidem. Stejně tak to byl Bůh, kdo se ujal iniciativy a poslal svého syna, aby za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Bůh ustanovil den, kdy se mohl smířit se svým lidem. Den Jom Kippur, který v konečném důsledku ukazuje na den kříže. Jom Kippur je jako tlačítko reset, zpět k tomu, jak by to mělo být. Během roku opakované chrámové oběti za různá přestoupení vrcholí v nejsvětějším židovském svátku dne smíření, kdy je smazán veškerý dluh. Je to jako vyhlášení amnestie. A jak už jsme řekli, je to šabat šabatů, den slavnostního odpočinku. Zároveň odkazuje na jubilejní rok milosti, což je 7x7 let, 50. rok, 49:1. Tehdy se vše vrací ke svému původnímu majiteli, odpouští se dluhy, otroci se propouští na svobodu, vše se vrací do stavu, jak to má být. Když Bůh poslal vykupitele, pána Ježíše, jeho konečným cílem bylo obnovit a napravit náš vztah s ním, jako byl v dokonalé zahradě Eden před pádem, nebo spíš ještě jinak a nově, dokonaleji, protože teď už to bude i naše volba pro Boha, opětovat jeho lásku a být mu věrni. To, co přijde místo toho, co původně mělo být, bude ještě mnohem lepší. A tento princip je pro nás v našem životě nadějí, že když něco pokazíme, když hřích v našem životě zkazí to dobré,
ať už hřích, kterého se dopustili druzí vůči nám, nebo my vůči druhým lidem či Bohu, tak Boží milost spočívá v tom, že může celou situaci proměnit v něco ještě lepšího, než by býval byl ten původní plán. Nemusíme se bát dělat chyby. Nemusíme se bát, že zhřešíme, selžeme. To se stejně stane, protože jsme slabí a chybující. Ale můžeme následovat Pána s nejlepším svědomím a touhou být mu věrni. A on může i naše chyby použít pro svůj dokonalý plán spásy tak, že budeme žasnout. Ustanovení svátku Jom Kippur a boží pokyny s tím spojené v Levitiku 16. a 23. kapitole jasně ukazují na přicházejícího Mesiáše, Ježíše, a na to, že nás jednoho dne všechny vykoupí svou krví. Jak Bůh prohlásil skrze proroka Zachariáše. Zachariáš 3.9. Odstraním nepravost této země v jediném dni. Bůh udělal přesně to, co slíbil. V Jom Kippur je smíření člověka s Bohem rozšířeno na smíření ve vztazích mezi lidmi. Náprava vztahů. Během 10 dní od nového roku, Rosh Hošany, mají lidé příležitost dát své vztahy do pořádku, aby jejich jména byla zapsána v knize života. Je to příprava na konečný boží soudný den. Je to ale také zvláštní čas, kdy jsou Židé otevřeni božím věcem. Proto se můžeme modlit, aby k ním Bůh promlouval a dal jim poznat, že spása přišla v Ježíši, Ješuovi, židovském mesiáši. V tomto čase, snad víc než jindy, se Ježíš osobně zjevuje ve snech svým židovským bratrům a sestrám, kteří se ptají, jak je to se spásou, jak je to s obětí za hříchy a co se děje s hříchy dnes, když už se oběti nekonají. Zaujal mne jeden židovský pohled na Jom Kippur jako nejradostnější svátek, přestože je spojen s postem a pokáním, s lítostí nad selháními a chybami. Protože je to příležitost nového začátku s čistým štítem. Čas obnovení rozbitého vztahu s Bohem. Návrat ke svazku, který se zdál neopravitelně rozbitý, a přesto se ukázalo, že nikdy nebyl úplně ztracen a nikdy nemůže být. Učí nás, že nejsilnější vztahy nejsou ty, které nikdy neřeší žádné výzvy, ale ty, kde je propojení v hloubi duše tak hluboké, že těžkosti a výzvy takové pouto mohou jen posílit. Pořad Kudy kam o nejvýznamnějším židovském svátku a jak se jeho prorocký význam naplnil v Ježíšově oběti, končí. V tomto svátku a celé jeho šíři vidíme, že spása, kterou Ježíš nabízí, se dotýká všech aspektů našeho života a potažmo i celého stvoření. Tak jako hřích zasáhl všechny naše vztahy i celý svět kolem nás, tak i Ježíšova oběť je vykoupením celého stvoření. Letošní rok připadá tento svátek na 21. září. Začátek je v předvečer 20. září. Můžeme ho vzít jako příležitost pro nás udělat si inventuru našeho vztahu s Bohem i s lidmi v našem okolí. Boží pozvání ke smíření je i pro vás a je jen na vás, jak na něj odpovíte. S vděčností za tuto nabídku a za naději, že jednou budou všechny věci napraveny a dostanou své správné místo, se s vámi loučí a hojnost pokoje, šalom a božího požehnání přeje z Rádia 7 Dana Kenningová.

18. hodinou vstupujeme do večerního času na Rádiu 7 v sobotu 19. září. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a po písni od skupiny Nad čarou se podíváme na pořady, které nás pro ty následující hodiny čekají. Dobrý poslech.

Jaké pořady jsou připraveny? Znamená víra Bohu žít dobrý život a nehřešit a neklesat? Pokud ano, máme, myslím, všichni problém. Ale z druhé strany to zase nemůže být úplně jedno, jestliže žijeme dobře nebo ne. Napětí mezi vírou a dobrými skutky mapují poklady z archivu v 19 hodin. Selhání a prohra je to, co v našem životě opravdu nesnášíme. Na druhou stranu mohou být v životě věřících člověka tím prvním krokem k vítězství. O prozření po životním omylu bude v dotecích od 8:45 hovořit Charles Stanley. Jazzový klub bude patřit hudební legendě 20. století. Od narození amerického saxofonisty a skladatele Johna Coltrane uplyne 23. září 100 let. Na jeho slavný Blue Train můžete nasednout od 21 hodin. Relace Séla je místem pro vnímání Božího slova a přemýšlení o něm. Manželům Petrovi a Markétě Šanderovým z Husitské fary v Kuřimi můžeme naslouchat ve 22 hodin. Často se bojíme říct své nejniternější otázky nahlas, abychom nestratili víru nebo nikoho neurazili. Ale co když pochybnost není opakem víry, nýbrž jejím přirozeným průvodním jevem? V dnešním díle se podíváme na to, proč upřímná pochyba může mít větší hodnotu než falešná víra. Relace Překročit hranice začíná ve 23 hodin. Mají být křesťané pacifisty? V Bibli najdete dost příkladů, které to potvrzují. Nastav druhou tvář, odplácej zlo dobrem, dobrořeč tomu, kdo tě pronásleduje a tak dál. Jak je ale tento postoj obstojí třeba v kontextu blízké války na Ukrajině? Důležité téma zvedá v pořadu Klika Petr Hůšť. Část s názvem Pacifista jako Ježíš začíná o 11:30. Tolik pohled na dnešní večer a pořady v něm obsažené.

Bůh mluví k našemu srdci a proměňuje nás, ukazuje nás, kam máme směřovat. Pokračují Mlask, Mladí s Kristem.

Otevíráme kalendář a kalendárium, které 19. září přeje, nebo zve přát Zitám, Zituškám či Zitunkám. Jméno italského původu lze vyložit jen nesnadno. Jazykovědci se nejčastěji shodují na tom, že by mohlo znamenat štěstí či úspěch, protože se domnívají, že základem je slovo felicitas. Jméno Zita nosila i naše poslední císařovna, manželka rakousko-uherského krále Karla I. V roce 1911 si vzala za manžela arcivévodu Karla a po jeho nástupu na trůn byla společně s ním roku 1916 v Budapešti korunována. Podporovala mírová jednání a snažila se za pomoci svých příbuzných o ukončení světové války. Plán jí však zhatila německá strana, která chtěla vést válku až do konce. Konec války znamenal pro císařský pár totální změnu jejich postavení. Přišli o vše. Monarchie se zhroutila, císař s císařovnou museli odejít do exilu. V říjnu 1921 byli Zita, Karel i děti deportováni na ostrov Madeira, kde Karel první roku 1922 zemřel. Zita se tedy stala poručicí nejstaršího syna a následníka trůnu Oty. Odešla s celou rodinou do Španělska a později do Belgie. Zde se snažila využít každé příležitosti, aby mohla vést k obnovení monarchie. Nástup nacismu však veškeré její naděje pohřbil a v květnu 1940 musela dokonce poslední císařovna uprchnout před fašisty do Kanady. Ani zde nepolevila ve svém úsilí, dokonce třikrát jednala s americkým prezidentem Rooseveltem o zavedení Stalinova zastavení. Stalinova postupu do zemí bývalé monarchie a ustavení federace v čele se synem Otou. Její akce však byla příliš osamocená a proto nakonec také bezvýsledná. Po válce se Zita věnovala charitativní činnosti, pomáhala zničenému Rakousku. V roce 62 se přestěhovala do Švýcarska, kde 14. března 1989 zemřela. Tolik z kalendáře a po písničce otevřeme kalendárium.

19. září roku 1783 se uskutečnil první let balónem, který sestrojil Francouz Montgolfier. Posádka byla složena z kohouta, kačeny a ovce. O 200 let později roku 1982 Scott Falman zveřejňuje první zdokumentované emotikony na nástěnkovém systému Carnegie Mellon University v Pittsburghu. Roku 1908 se narodil finský spisovatel Mika Waltari. Na přání své matky studoval nejprve teologii, později však tato studia opustil a pokračoval v návštěvách přednášek z filozofie, estetiky a literatury. Známe jsou především jeho historické romány Egypťan Sinuhet, Tajemný Etrusk nebo kniha inspirovaná evangelijními příběhy Jeho království. Zemřel v srpnu 1979. Náš český atlet Emil Zátopek se narodil 19. září 1922. Držitel zlaté medaile z olympiády v Londýně a vítěz maratonu a běhu na 5 kilometrů na olympijských hrách v Helsinkách v roce 52. Je pohřben na Valašském Slavíně ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Zemřel v listopadu roku 2000. A ve stejný den se narodila jeho manželka, česká oštěpařka Dana Zátopková, která získala na olympijských hrách zlato, stejně jako manžel v roce 1952 v Helsinkách. Přežila ho o 20 let, dožila se bezmála 100 let, v 98 letech zemřela. A připomeňme si některá úmrtí. 390 let uplyne od úmrtí knížete a biskupského biskupa Františka kardinála Dietrichsteina. Byl nejvýznamnějším představitelem a vykonavatelem protireformační politiky na Moravě v době stavovského povstání v letech 1618 až 1620 i po něm. Po bělohorské porážce stavů byl pověřen správou Moravy. Navrácený majetek rozmnožil nákupem statků konfiskovaných účastníkům povstání a stal se tak jedním z nejbohatších feudálů v českých zemích. V roce 1622 stál v čele mimořádného soudu nad moravskými povstalci. Americký biblický archeolog a teolog William F. Albright zemřel před 55 lety. Bývá označován za jednu z největších autorit všech dob na poli orientalistiky. Byl prezidentem Mezinárodní organizace starozákonních vědců, ředitelem Americké školy orientálního výzkumu v Jeruzalémě, je autorem více než 800 publikací o archeologii, biblickém a orientálním výzkumu. V jedné ze svých prací prohlásil: čtenář si může být jist, že v Bibli nebylo nalezeno nic, co by podkopalo rozumnou víru a nic nebylo objeveno, co by mohlo vyvrátit jedinou teologickou doktrínu. Nepotřebujeme se již trápit tím, jak harmonizovat náboženství a vědu, nebo dokázat Boha a Bibli. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária.

0: Vždy budeš v pořádku, ať se děje cokoliv, čeká tě nový život v plnosti. Znělo od Lauryn Daigle.
1: Povstaň, nádej, je nový den.

0: našu krásnou zem.
1: Následující minuty na Rádiu 7 nás zavedou za magazíny, které zněly v tomto týdnu. Co zajímavého jsme se mohli dovědět, kam jsme se vydali? Ve Rádiu 7 pravidelně informujeme o dění na evangelikálním teologickém semináři v Praze, který můžeme zařadit do terciálního vzdělávání, protože se jedná o vyšší odbornou školu. O aktuální nabídce ročních kurzů hovoří ředitel školy Miloš Poborský.
2: V tom letošním školním roce znovu otevíráme roční kurzy, které běžely i v minulosti, a máme taky novinku. Z těch standardních kurzů se dá zmínit hudba v církvi a zahraniční misie, které už probíhají nějakou dobu. A potom je to třetí kurz, který bude mít vlastně třetí ročník, a to je Let's Go. To je vlastně kurz pro mladé křesťany zhruba 18+, kteří se zapojují do služby v mládežích ve sborech. To znamená, nemusí to být jenom vedoucí, ale jsou to všichni členové toho týmu, kteří chtějí svoji mládež rozvíjet, takže to začne v říjnu. A potom je úplná novinka, kurz, který se jmenuje Umění vést, a to je vlastně kurz pro lidi, kteří nesou jakoukoliv vedoucí odpovědnost, kdy vedou nějaké týmy nebo služby, neziskové organizace, kazatele, starší sborů, tak to je úplná novinka, kterou bych možná mohl malinko představit. Tvoří to celkem 6 sobotních setkání s tématy, kdy se budeme věnovat osobnosti vedoucího, tím jako vedoucí jsme a co se od nás očekává. Potom otázka vedení a nějaké strategie ve vedení, jak vlastně promýšlet kroky, které vedou k očekávané nebo preferované budoucnosti, protože jsme škola, která se věnuje zvláště službě v církvi, tak jedna sobota bude dopoledne věnována vedoucím v Bibli a jak vlastně Bible vnímá roli vedoucího. A odpoledne se podíváme trošku do teorie, kdy si projdeme určité leadershipové teorie a co k tomu křesťanská víra. Tím čtvrtým je potom správcovství zdrojů, protože každý vedoucí má k dispozici, dostává nějaké úkoly, ale má také nějaké zdroje, které je dobré spravovat. Jakou roli další sobota hraje při vedení komunikace, jak řešit konflikty, jak se stát mediátorem například ve sporech, to je další téma. A potom poslední se týká vedení týmu, práce s dobrovolníky a jak provést organizaci procesem změny. Takže to jsou témata, a první sobota, která bude, tak začínáme 3. října. Takže ti, koho by tato nabídka zaujala, tak je možné se hlásit.
1: Uzavírá výčet ročních kurzů ředitel evangelikálního teologického semináře v Praze Miloš Poborský. Všechny detaily se případní zájemci doví na webu www.etspraha.cz. A chcete-li se zapojit a pomáhat lidem, kterých se dotkl zločin, tak se můžete připojit k mezinárodnímu vězeňskému společenství. Důležitou součástí této služby jsou dobrovolníci, které organizace nyní hledá. O možnostech zapojení hovoří zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství Žaneta Dvořáčková.
3: Je to třeba úplně lehká praktická pomoc, to znamená třeba, když připravujeme setkání pro děti nebo připravujeme setkání pro propuštěné, tak je potřeba ho nějak nachystat, připravit třeba občerstvení, pomoc s úklidem, nebo zároveň pak už na těch programech přímo být toho součástí a povídat si třeba s lidma, být pomocí vedoucím, kteří vedou ty aktivity a potřebují třeba nějakou pomoc, nebo pomocníci na dětských klubech, nebo doučování a pomoc třeba s přípravou do školy. A také se teďka blíží takový náš vlastně největší projekt, co se týče rozsahu, a to je Andělský strom. To jsou vánoční dárky pro vlastně děti, které mají rodiče ve výkonu trestu, a tam potřebujeme můžeme pomoct vlastně kolem logistiky a nějakým způsobem nachystání toho projektu, ale pak i přímé práce toho, aby se ty konkrétní dárečky dostaly ke konkrétním lidem. Takže tam hledáme i třeba lidi, kteří jsou zdatní jak v administrativě, v takových věcech, jako je třeba skenování, přepisování přihlášek. Takže řekla bych, že u nás je opravdu ta škála té pomoci veliká.
1: Zahrnuje zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství Žaneta Dvořáčková. Bližší informace hledejte na webu www.mvs.cz v sekci Pomáhejte s námi.

0: Papírový palouk je prostor, kde víra a boží slovo dostává vizuální podobu. Co se za tímto názvem skrývá, poodhaluje Rachel Černá.
1: Papírový palouk je malé křesťanské papírnictví, ve kterém nabízíme autorské papírenské produkty s ručně psanými biblickými verši a s ilustracemi. A název vlastně vychází ze žalmu 23., kde se píše, že nám Hospodin dopřává odpočívat na travnatých nivách. A pro nás vlastně to tvoření a malování představuje místo odpočinku, místo stišení, kde můžeme přemítat o božím slově a pak ho přetvářet do vizuální podoby. No a papírový, protože prostě pracujeme s papírem, no. Za tím vším stojí můj dlouholetý sen a dlouholetá touha, protože už na vysoké škole jsem si psala, já jsem se učila krasopsaní a vyráběla jsem si prostě verše a kalendáře, protože u nás v Česku ta nabídka křesťanských produktů, jakých jdeme tomu plagátů nebo sešitu z verši, prostě nebyla, nebo byla dost omezená a často mi to esteticky vůbec nesedlo. Takže jsem pořád hledala něco, co by se mi líbilo a všechno bylo třeba jenom v angličtině. Pak jsem na Travné, což je takové jedno křesťanské společenství, tak tam jsem se seznámila s Jájou. No a tam jsme zjistili, že sdílíme stejnou touhu a radost z tvorby. To mě vlastně nakoplo k tomu, abych překonala nějaký strach nebo nějakou prokrastinaci a abych konečně začala něco dělat k naplnění tohoto snu. Tak jsem se rozhodla, že přestanu tvořit jenom do šuplíku a že se pokusím podělit s lidmi o tvorbu, ať už se to někomu bude líbit, a nebo ne, už jsem se o tom nějak odprostila. A tak jsme vytvořili e-shop, si já jsme dali dohromady produkty a dovadili jsme vlastně nějakou vizi a směřování toho palouku. A náš první velký projekt byl právě ve spolupráci s Ivčou, která má svoji značku Do oblak, můžete se podívat na Instagram. A společně jsme vytvořili stolní kalendář s ilustrovanými verši.
0: Přibližuje základní rysy fungování křesťanského papírnictví papírový palouk Rachel Černá. O tvorbě všech tří zmíněných žen se můžete dovědět na webových stránkách www.papírovýpalouk.cz. A papír tak trochu souvisí se stromy, nebo vlastně velmi. A zachránit strom je lepší, než vysadit nový. Ušetřit vodu, zalít strom, potvrdit v aplikaci a inspirovat druhé. K tomu povzbuzuje iniciativa Zalej mě, která klade za cíl pomáhat stromům a spojovat lidi s přírodou. Těšištěm iniciativy jsou oázy zeleně, zalévací kalendáře pro školy a více přibližuje zakladatel Michal Polanský.
2: Oázy zeleně vznikly jako myšlenka, jak vlastně dostat tady tu potřebu zalívání stromů do povědomí veřejnosti. Jak to udělat? Dá se to dělat třeba pomocí rádia, pomocí novin, pomocí televize, pomocí různých

0: mediálních sociálních sítí, ale když lidi to vidí, tak je to může inspirovat, ale ten vztah si k tomu zpravidla vybudují až tehdy, když si to zalévání sami zkusí. No a tak Oázy zeleně vlastně přišli s myšlenkou vzít ty lidi k těm stromům a přilákat je tam třeba přes děti a tam jim dát tu příležitost si to zkusit. Ta Oáza zeleně tedy je takové místo k setkávání se stromy, kde je také voda, musí tam být voda, a jsou tam nějaké inspirativní infopanely, které ukazují, jakým způsobem se má zalévat, vysvětlují, proč je to nezbytné, proč to prostě města v takovém suchu, jako bylo třeba letos, nemají šanci zvládnout. A vysvětlují taky, jakým způsobem sbírat vodu, jak ji šetřit, protože každá ušetřená voda vlastně zůstává v krajině nad tím městem a třeba oddaluje ty problémy, jako že se nesmí zalívat zahrady a takovéhle věci. Takže ten nedostatek té vody se dá oddálit tím, že lidi prostě s tou vodou budou šetřit. Takže ty Oázy jednak vlastně budují to povědomí o potřebě zalívání stromů a druhá, tak pomáhají lidem nějak efektivněji hospodařit s vodou. No a také je tam ještě další část a každá ta Oáza přináší nějaké zajímavosti o stromech. Je to v grafické formě, je tam spousta obrázků, krásná knížka, kterou nabídlo nakladatelství Svojitka, jmenuje se Stromy a jiné dřeviny a z této knížky z každé Oáze jsou dvě stránky. No a z Oáz pak může vznikat naučná stezka a na lidé, kteří by si prošli takovouto naučnou stezku, tak jednak se dozvědí hodně o stromech, ale zároveň se naučí zalívat stromy, už budou vědět velice dobře, jak to dělat, proč to dělat a také jak šetřit a dokonce i sbírat vodu.
1: Říká zakladatel iniciativy Zalej mě Michal Polanský. Podrobnosti o této formě pomoci lze vyhledat na webu www.zalejme.cz.

Mějme rádi naše sousedy, běžme za nimi a tvořme s nimi něco společně. Jamie Kimmett nás vybídl, abychom šli a milovali své sousedy a sdělili jim tu dobrou zprávu o Bohu. Do 19. hodiny ještě například Gina a nebo Chris Tomlin.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

19. hodina na Rádiu 7 nás přivedla k pokladům z archivu. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Pavel Kolb.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém hledáme poklady z archivu. A stejně tak to bude i dnes. Asi všichni už jsme narazili na to, co popisuje apoštol Pavel. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Vnitřní člověk by chtěl, ale tělesnost, vnější okolnosti a hlavně přitažlivost hříchu jsou v daný okamžik jaksi lákavější. Jakou roli hrají dobré skutky a spořádaný vnější i vnitřní život v tom, jak nás přijímá Bůh? Vidí to, že naše vnitřní já přitakává Božímu zákonu, ale zvnějšku prostě zápasíme a padáme. To bude téma dnešního pořadu. U jehož poslechu vás vítá Kateřina Hodecová.
1: Rádio 7. Nevšední rádio pro všední dny.
2: Skutky, 26. kapitola, 20. verš. Kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Máme zde několika slovy vyjádřeno evangelium, které kázal apoštol Pavel Židům i pohanům. Kdybychom tato apoštolová slova vzali izolovaně, sama o sobě, mohli bychom namítnout. Vždyť zde Pavel vůbec nezmiňuje Ježíše Krista a víru v něho. Ale náš text je z řeči, kterou Pavel pronesl před vladařem Festem a před králem Agripou. A celá jeho řeč je o Kristu. O tom, jak Pavel proti jeho stoupencům bojoval, jak se proti ním vydal do Damašku, že před jeho branami měl vidění Krista a jak se ke Kristu obrátil a pak ho zvěstoval. Základem našeho uvažování je překlad ekumenický. Zdá se mi nejpřiměřenější, i když zřejmě poněkud volnější než překlady jiné. Ty vesměs mluví o skutcích. Kraličtí říkají, činit se skutky hodné pokání. Anglický King James Version, obdoba našeho kralického překladu, skutky patřící ku pokání. A nový mezinárodní překlad, projevili své pokání skutky. Jednak skutky jsou teologicky vzato s vírou poněkud na štíru. Víme dobře, že skutky si nemůžeme přístup k Bohu zasloužit, ale hlavně skutky nezahrnují vše, co jsme. Nejsme jen to, co děláme a říkáme, je zde i naše myšlení, ale i také to, co neděláme, čeho se vystříháme, nebo také, co zanedbáváme. Obecně řečeno sloveso žít má širší význam než činit skutky. Kraličtí užívají místo slovesa žít sloveso chodit. Proto se domnívám, že vyjádření ekumenického překladu, aby podle toho žili, je úplnější a vhodnější. Postihuje vše, čím se projevujeme. A Pavel nepochybně toto měl na mysli, aby noví křesťané nově žili. Na chvíli se vraťme k prvé části našeho textu. V pokání se obrátit k Bohu. Jak už jsme řekli, není zde vynechán Ježíš Kristus. Apoštol mluvil ke králi Agripovi na základě písma staré smlouvy, které Agripa dobře znal. Proto mluví o obrácení se k Bohu. Ale je pro apoštola samozřejmé, že obrátit se k Bohu znamená poznat Kristův kříž jako jedinou cestu. Když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás. Tak to řekl na jiném místě. Nebo smíření jsme s Bohem skrze smrt syna jeho. Chceme se soustředit především na druhou část našeho textu, aby podle toho žili. Tato výzva je určena všem, kteří přijali Krista, tedy i nám. Ptáme se, k čemu se ta slova vztahují, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Máme žít podle pokání nebo podle obrácení se k Bohu? Vezmeme-li si na pomoc další překlady, poznáme, že se text vztahuje ku pokání. Skutky činíce hodné pokání. Kraličtí nebo anglický starý překlad činili skutky patřící ku pokání. A nebo nový mezinárodní anglický překlad projevili své pokání skutky. Mně je v tomto textu bližší ekumenický překlad už proto, že neváže skutky, nový život jen ku pokání. Aby podle toho žili, znamená žít i podle pokání, i podle obrácení. Apoštol jinde vyjádří tuto skutečnost i jinak, abychom i my v novotě života chodili. Jsme u vztahu poměru víry ke skutkům, k životu obráceného, znovuzrozeného člověka. Platí beze zbytku naprosto Luterovo poznání sola fide, pouhou vírou? Nebo je potřebí skutku, abychom si Boží přízeň zasloužili? Musíme si jasně a určitě říci, že platí zásada pouhou vírou. Nic, žádný sebelepší a hodnotnější skutek nemůžeme přidat. Luterova reformace znovu objevila tuto základní skutečnost písma, která byla zasuta záslužnictvím, jako bychom si mohli u Pána Boha něco zasloužit, získat, vylepšit si před ním své postavení. V našem vztahu k Pánu Bohu nemůžeme k víře nic přidat, ale víra nestojí, neexistuje samostatně mimo náš život. Prosadí se i v životě. Apoštol řekne, víra skrze lásku dělající. A druhý apoštol, Jakub, řekne, víra bez skutků je mrtvá. Není to žádná víra. Když jsme se znovu zrodili, žijeme jinak, než jsme žili dříve. Nový život se prokáže novými skutky. V mnohem budeme jednat jinak než dřív. Mnohé již nebudeme dělat. Apoštolovi Pavlovi velmi záleželo na tom, aby víra těch, kteří se obrátili skrze Krista k Bohu, kteří Krista přijali, se projevovala novým životem. Ve svých dopisech zpravidla druhou část dopisu věnuje praktickým pokynům. Píše o tom, jak křesťané mají žít, co mají dělat, čeho se vyvarovat. Mluví o vztazích mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, o poměru služebníků k pánům a naopak. Etika křesťanství je jiná než etika tohoto světa. A jako věřící lidé nesmíme zapomínat, že moc temnosti Satan se snaží tyto rozdíly otupit. Nedávno jsem otevřel časopis Vlasta a co tam nečtu. Manželská nevěra je zcela přirozená, musí se s ní počítat. Otevru jiný časopis a tam se pisatelka přímo otřásá hrůzou při pomyšlení, že někdo vydrží žít s partnerem 50 roků. Jaká nuda, konstatovala. Pustil jsem si zprávy z televize a tam nám bývalý reprezentant nezávislé erotické iniciativy vykládá o sexuální výchově ve školách. Kozel zahradníkem. Takové zlehčování křesťanských norem nepřipouštíme, i když tomu také často podléháme. Jsou některé věci církví odmítány? Jen církví? Nejde přece o to, jak církev věc posuzuje, co připouští a co odsuzuje. Církev a její členové mohou mít na různé věci pohledy rozdílné, někdy i malicherné. Vzpomínám si, jak mi jeden bratr kazatel jednou po návratu z východního Slovenska vyprávěl, že ho jedna sestra obvinila, jak můžete nosit zlatý prstýnek. A on odpověděl, sestro, vás uráží, že mám na ruce snubní prsten. Kdybych se ho sundal u nás v Praze, tak by mě podezřívali, že zapírám, že jsem ženatý. Neběží o to, co církev zastává. Rozhodující je, co tomu říká písmo. To je pro nás měřítkem, normou křesťanského života stále. ať se situace ve světě jak se mění. Mnozí z nás by potvrdili jednu zkušenost. Když jsme poznali Boží milost, když jsme se obrátili v pokání ke Kristu, získali jsme nový pohled na život, na jeho smysl, na životní způsoby. Tohle už jako Boží dítě dělat nemohu. Nebo naopak, toto musím udělat. Ani nepotřebovali, aby jim církev říkala, že to a to se nesluší. Boží duch jim to skrze slovo ukázal. Nezapomínejme však, že mohou být určité rozdíly v pojetí křesťanské etiky. Na některé věci mohou mít křesťané rozdílný pohled. V Efeským 4:7 se hovoří o tom, že jsme dostali milost podle míry Kristova obdarování. To slovo se vztahuje na obdarování k službě, ale jistě i na pochopení Boží milosti. Někdo může být citlivější k výzvám evangelia než druhý. Jedno však je třeba zdůraznit. Nikdy naše křesťanská svoboda či naše duchovní citlivost nemůže dospět k bodu, kdybychom popírali jasný pokyn Božího slova. Před časem jsem překládal komentář k Janovým epištolám a tam byl uveden dobrý příklad. Pastýř sboru se dozvěděl, že dva mladí lidé z jeho sboru žijí spolu manželsky, ačkoliv nejsou odáni. Domlouval jim, ale oni řekli, my jsme se za to modlili a Pán nám ukázal, že když se máme rádi, můžeme spolu žít. Kazatel jim na to řekl, mýlíte se, nemůžete si vymodlit nic, co je proti Boží vůli. Žijete v hříchu. Aby podle toho žili. Řekli jsme si, že bychom mohli tato slova obměnit. Abychom žili jako Boží děti, nebo také, abychom žili podle Božího slova, ve shodě s Božím slovem. To je úkol všech, kdo poznali Boží milost a obrátili se ke Kristu. Velký a nikdy nekončící úkol. Úkol doživotní. K tomu jsme povoláni. Není to neradostné břemeno, ale radostný úkol. Máme zde mnoho prostoru pro svá obdarování, pro své povahy i pro své zájmy. Vše může sloužit Boží věci. Nebudeme přitom spoléhat na vlastní síly a schopnosti. Ve všem chceme spoléhat na toho, který je naším spasitelem a pánem. Jemu ke cti chceme žít, jeho chceme svými životy vyznávat.

0: Písnička ukončila zamyšlení Bohumila Kejře o napětí mezi dobrými skutky a vírou. V ideálním případě by se to mělo doplňovat, ale tam, kde se jedna či druhá strana přetíží, vznikají potíže. Někdy se dokonce tradují doslova mýty o tom, jak to zaručeně je. A právě o pověrách a mýtech teď hovoří Petr Vaďura.
1: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
2: Milí posluchači, v dnešním pořadu budeme probírat další nejčastější mýty a pověry, které se nabalily na křesťanství. Jedním z takových mýtů je tvrzení, že křesťanem je ten, kdo žije podle desatera. Jistě jste se s tímto názorem také setkali. Možná, že jej dokonce sami zastáváte. Lidé považují desatero za něco, co je s křesťanstvím bytostně spojeno. Nedávno vyšel jeden leták, který se desaterem zabývá. V letáku se píše, cituji, Bůh dává Mojžíšovi dvě kamenné desky, na kterých je vyryto jedinečné poselství všem generacím. 10 přikázání, desatero. Bůh v něm vyhlašuje lidstvu pevný řád, slibuje ochranu a naplnění života, když budou lidé žít podle jeho vůle. Konec citátu. Je toto vše pravda? Předně slovo desatero nikde v Bibli nenajdeme. Teprve později si lidé vyčlenili o něch 10 přikázání. Bible ale operuje s jediným slovem. Zákon, případně může znít překlad smlouva. Dále je třeba říci, že v celém používání zákona, a tedy i desatera, je jeden velký omyl. Zákon Bůh nedal lidstvu, ale národu izraelskému. Jen s ním a s nikým jiným uzavřel Bůh smlouvu. Jejíž součástí bylo ustanovení, cituji, Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Exodus 19.5. Velmi výstižně o tom mluví apoštol Pavel v dopise Galackým, cituji. Neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno, proklet buď každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize zákona, aby to činil. Zákon však není z víry, nýbrž. Kdo ty věci bude činit, bude v nich živ. Galackým 3. kapitola 10. a 12. verš. Hospodin učinil z Izraele svůj lid. Uzavřel s ním smlouvu, v níž sliboval, že bude o tento národ pečovat, pokud se bude řídit jeho přikázáními. Kdo ale nebude jeho přikázání dodržovat, je proklet. Historické knihy i prorocké spisy Starého zákona popisují, jak Izrael znovu a znovu odpadal od plnění přikázání. Ukázalo se, že byl velmi lehkomyslný slib, který Bohu dali. Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Exodus 19.8. Vraťme se k letáku o desateru. Ukázali jsme, že není pravdivé tvrzení, že desatero dal Bůh lidstvu. Dále jsme si ukázali, jak ošidné je zaslíbení ochrany a naplnění života pro ty, kteří budou podle jeho příkazu žít. Sám od sebe to totiž nikdo nedovede. Navíc ve chvíli, kdy se proti jednomu přikázání proviním, dostávám se pod zlořečenství. Je možné nalézt u Boha ochranu? Je možné žít plný život? Jistě. Ale cestou k tomu není desatero. Cestou je Kristus. On zemřel za naše hříchy, aby odstranil překážku mezi mnou a Bohem. Zemřel za všechny lidi. Kdo uvěří této zprávě a Ježíše přijme, stává se Božím synem. Nalézá Boží ochranu, poznává, jak žít život tak, aby byl plný a kvalitní. Kristus, kterého jsem přijal jako spasitele, chce skrze víru přebývat v mém srdci, chce zde přebývat jako pán a chce tam konat své boží dílo. Já sám se svou silou něco plnit či se slabostí to neplnit, jsem s Kristem ukřižován. Živ jsem už ne já, ale živ je ve mně Kristus. Cestou k plnosti tedy není desatero, ale Ježíš. Je až udivující, s jakou lehkostí křesťané tyto závažné skutečnosti pomíjejí. Prostě chtějí mít nějakou morální normu. Tedy si vyberou desatero a nakládají si s ním podle své libosti. Zajímavé také je, v jaké podobě se desatero používá. Uvedu jeden příklad. Jednotlivá přikázání jsou v Bibli uvedena ve 20. kapitole Exodu a v 5. kapitole Deuteronomia. Tam je psáno ve 12. až 15. verši, cituji. Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. Vidíme, že je to dost velké zjednodušení, když se celý tento text zúží na slova pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý, jak stojí ve vzpomenutém letáčku. Je zde pak řeč o užitečnosti šestidenního pracovního týdne a o tom, že máme zanechat práce, pokud není nezbytně nutná, a mít obecenství s Bohem a ostatními věřícími. Samo o sobě tomu nelze nic vytknout, ale je to něco jiného, než je psáno v Bibli. Tam je zakázána jakákoliv práce a zde je doporučené nepracovat. Tam je 7. den připomínkou exodu z Egypta, zde jakýmsi užitečným zdravotně duchovním prostředkem relaxace. A to už nemluvím o tom, že v Bibli se jedná o sabat, tedy sobotu, z níž se ve většině křesťanských společenství udělala neděle. K čemu je tedy vlastně desatero dnes? Je nám k něčemu dobré? Nejde zde o naše dojmy, ale o to, co říká o funkci celého zákona písmo. A to je jasné a jednoznačné, cituji. Víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem. Aby byla umlčena každá ústa a aby se celý svět stal vinným před Bohem, protože ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněno veškeré tělo, neboť skrze zákon je poznání hříchu. Římanům 3:20. Podobně píše Pavel o funkci zákona v dopise Galackým. Zákon, a tedy i desatero, má pouze jedinou funkci. Obvinit člověka před Bohem. V první řadě Izraele, neboť tomuto národu Bůh zákon dal. Pokud jej čteme i my pohané, ačkoliv nejsme součástí smluvní strany, Duch svatý může obvinit z hříchu i nás. Tak může být desatero užitečné i nám. Neslouží tedy jako návod k životu? To bychom boží požadavky na nás příliš zjednodušili. Slouží naopak k tomu, abychom poznali, že jsme slabí plnit i ty nejmenší požadavky boží svatosti a spravedlnosti. Desatero nikoho nepolepší. Ani jako norma morálního života společnosti není nejvhodnější. Vždyť jak může někdo splnit požadavky boží svatosti a spravedlnosti, když Boha nezná? Není to desatero, s nímž by měla být dnešní společnost konfrontována, ale evangelium Pána Ježíše Krista. Dobrá zpráva o spasení z boží milosti. Je pravda, že věřící člověk je Duchem svatým zmocněn k tomu, aby plnil všechna přikázání desatera? Nemyslím si to. Nikde v písmu nic takového nečtu a také má osobní zkušenost je jiná. Co dělá Duch Svatý? Především nás ujišťuje o Božím synovství, otevírá nám písma a odhaluje pravdy o Bohu. Díky němu se můžeme k Bohu obracet, můžeme s ním mít obecenství. Duch nás také vede. Duch v našem srdci vylitý působí lásku. On také propojuje jednotlivé údy těla církve k vzájemné službě a pomoci. Boží duch je tím největším darem, který jsme mohli dostat. Žádné desatoro nikdy nikoho nemohlo přivést blíže k Bohu. Mohlo snad jen poodhalit lidskou špatnost. V Duchu Svatém však voláme Otče. Nechci nikomu brát jeho oblíbená náboženská témata. Vím, že desatero mezi taková témata patří. Kazatelé o něm rádi mluví, mají ho jako jakousi osnovu k hlásání křesťanské morálky. Přesto však chci varovat slovy apoštola Pavla. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy, ne litery, nýbrž ducha, neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. Kde je duch pánův, tak tam je svoboda. 2. Korinským, 3. kapitola, 6. a 17. verš. Máme tuto svobodu? Zahrnuje volný přístup k Bohu skrze Ježíše Krista. Zahrnuje život pod vedením Božího ducha. Milí posluchači, příště se otázkou křesťanských pověr budeme zabývat naposledy. Budeme řešit otázku, zda je pravda, že křesťan nehřeší, protože má nové srdce. Prozatím naslyšenou.

0: Posloucháte Rádio 7 a relaci Poklady z archivu, ve které se dnes věnujeme napětí mezi důrazem na dobré skutky anebo víru. Slovo má Petr Hůšť, který připravoval relaci Klika.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.
2: Dobrý den, ahoj, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Chceme uchopit Bibli pro praktický život, chceme se otevřít tomu, že nás Pán Bůh bude formovat. Že Bible, principy v Bibli nejsou jenom pro náš mentální nebo emocionální zážitek, ale že Pán Bůh je ten, kdo tvaruje náš život. Je tady nová tematická série a ta se jmenuje Role dobrých skutků. Jakou mají roli dobré skutky v našem životě? Rozdělil jsem to na 4 díly. Dobré skutky a milost, dobré skutky jako reakce, dobré skutky a víra a ten poslední 4. díl, dobré skutky a odměna. Jednou přišel za jedním farářem zkažený člověk a říká, pane faráři, já jsem hodně lhal, ale také jsem někdy řekl nějakou dobrou věc, takže to se srovná. Já jsem hodně kradl, ale také jsem někdy něco někomu dal, takže to se srovná. Já jsem některým lidem hnusně ublížil, ale také jsem pro lidi udělal dobrou věc, takže to se srovná. Pan farář říká, ano, to se srovná. Bůh vám dal život a ďábel si ho vezne, to se srovná. Co dobré skutky srovnávají v našem životě a co ne? Tak o tom bude celá ta série a dnes budeme mluvit o tom, že jsme Bohem přijati skrze milost. Na základě čeho jsme spaseni? Na základě čeho jsme Pánem Bohem přijati? Na základě milosti, ne na základě dobrých skutků. A o tom bude náš dnešní první díl. Pozor, možná se vám jednotlivé díly budou zdát jako nevyvážené. Chtěl bych zkusit, aby celá série byla vyvážená, protože může to vypadat, jako by si jednotlivé díly vzájemně odporovaly. Pokud byste měli ten dojem, poslechněte si prosím celou sérii. Vítejte v březnové sérii Klika. Jan 1.14. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Někde jinde v Biblii je, že v Kristu jsme obdařeni milostí za milostí. Tady v tomhle textu jsme četli, že spatřili jsme slávu Pána Boha v jednorozeném synu Ježíši Kristu, který je k nám plný milosti a pravdy. Bůh je v Ježíši Kristu k nám pravdivý. Není naivní, nic si nenalhává, nepřivírá oči, nedá se opít rohlíkem. On ví, jaký je náš život. Ale pozor, on je k nám v Kristu taky plný milosti, je k nám milostí za milostí, je k nám plný milosti a ne jedenkrát milostí za milostí. Co to znamená, že je k nám plný milosti? Nejedná s námi podle toho, jak bychom si zasloužili, ale odpouští nám a přijímá nás ne na základě toho, jak jednáme. Jaký je rozdíl mezi milostí a milosrdenstvím? Milost je to, že nedostáváme to, co jsme si zasloužili, trest, a milosrdenství je to, že dostáváme, co jsme si nezasloužili, odměnu. Efeským 2:8 až 9. Milostí, který jste spaseni skrze víru, spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Milosti spasení jsme skrze víru, není to z našich skutků, je to skrze milost. Milost Pána Boha, která se projevila v osobě Ježíše Krista. Nevím, jestli jste viděli někdy na YouTube, na internetu takovéto video, jak lidé přichází do nebe a aby se mohli dostat do nebe, tak musí vstoupit na váhu a tam jsou ukázané jejich dobré a špatné skutky. Přistoupí tam špatní lidé a ti mají špatné skutky, tak se tam nedostanou, ale šokující je, že tam přichází třeba pastor, že tam přichází někdo, kdo dělal v charitě, že tam přichází výjimeční dobří lidé a tam jsou ukázané vždycky nějaké dobré skutky a pak špatné a oni nejsou přijeti do nebe. A teď tam přichází takový týpek, člověk, který měl spoustu špatných věcí, takový pokérovaný, potetovaný. On stoupí na tu váhu, teď se ukáže spoustu špatných skutků a teď se ukáže nula. A všichni jsou v šoku, jak to, že tenhle člověk může být přijat do nebe. A teď se otočí a za ním stojí Ježíš. A někdo, kdo stál u té váhy, říká, aha, my jsme neviděli, že jste tady s ním. Do nebe, my jsme spaseni, my jsme Bohem přijati ne skrze skutky, ale skrze Ježíše Krista. My tam přicházíme s ním. Je to velmi logické, i když to tak v životě nikdy nebereme. Představte si, že byste vyloupili banku. Tak vím, že je to trošku nejapný příklad, ale dejme tomu, že jsme v takové životní těžké situaci, vyloupili jsme banku, chytili nás, přicházíme k soudu a teď se máme hájit. A já řeknu, to je pravda, že jsem vyloupil banku, ale já jsem také dával peníze na dobré věci. A já jsem ten, kdo bere stopaře. A naší staré sousedce nosím knížky do knihovny a z knihovny a někdy jednou za týden, za 14 dní jí veznu velký nákup. A ta soudkyně řekne, prosím vás, pane, ale jak to souvisí s tím, že jste vyloupil banku? V Biblii je, že jsme každý zhřešili a jsme odsouzeni. A dobrými skutky to nemůžeme vykoupit. Na soudu by nám to bylo úplně jasné, ale jakoby před Pánem Bohem nám tenhle princip jasný není. K Pánu Bohu přicházíme a jsme přijmuti skrze milost. Je úplně normální, že každý z nás chceme ty druhé zaujmout. Chceme něco znamenat pro druhé. Chceme být jimi přijmuti, přijati. To se projevuje v našem image, to, jak vypadáme. Taky někdy se dobře cítíme, když máme peníze, nebo když máme postavení, nebo když podáváme potřebný výkon, když jsme toho hodně udělali, nebo když jsme v něčem výjimeční, a nebo když jsme krásní. Ale pozor, tohle je něco za něco. Tady možná nemůžeme cítit úplně naši hodnotu, naši výjimečnost.

proč jste si vzal jenom kalich? Já jsem vám dal kalich i příbory a tady jsou ještě ty stříbrné příbory, které jste si zapomněl. Vemte si je. Ten pan farář s ním jednal z milosti a taky s milosrdenstvím. A to je přesně, jak nás Pán Bůh přijímá. To je to, na čem stojí naše hodnota, možná naše identita, taková ta hloubka života, že si to v životě nemusíme zasloužit před Bohem, že to není skrze skutky, ale že Pán Bůh nás přijímá z milosti. Máme tady cvičení pro příští týden. Pojďme se podívat na to, že naše hodnota stojí na základě Boží milosti. Ne na našem výkonu, na tom, že jsme výjimeční, že jsme vzdělaní, bohatí, že jsme něčeho dosáhli nebo krásní, že někoho zaujmeme, ale že si to nemusíme zasloužit, že Pán Bůh nás přijímá z lásky na základě milosti. Všechno, co bylo zlé a bránilo by, aby nás Pán Bůh mohl přijmout, tak Pán Bůh nám to odpustil, skrze Krista nás přijímá. Pojďme si s Pánem Bohem udělat takovou meditaci ohledně naší hodnoty v příštím týdnu, to, že naše hodnota stojí na základě milosti. Ale jak milost vůbec přijímat nejenom pro spasení, pro věčnost, pro identitu, ale jak ji přijímat každý den v běžném životě? Je něco, co tomu brání, aby jsme prožívali milost? Ano, je. Jakub 4:6. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pýcha není o tom, jak přemýšlíme o sobě vysoko nebo nízko, ale pýcha je někdy o tom, jak často, jak intenzivně o sobě přemýšlíme. Pýcha je to, co nám brání, aby jsme mohli prožívat Boží velikost, Boží přítomnost, Boží lásku, Boží odpuštění. Pýcha je něco jako voda a olej, kdy pokud je v našem životě pýcha, tak neprožíváme to Boží přijetí, neprožíváme tu svoji pravou identitu, tu Boží lásku. A naopak pokora je to, co nás otevírá k tomu, aby Pán Bůh přicházel do našeho života a dával se nám poznat. Jedna nebezpečná modlitba, která může udělat obrovské věci v našem životě, ale je neskutečně nebezpečná. Pane Bože, učiň mě pokorným. Já někdy, když vím, že chci něco dělat a chci spolupracovat s Bohem, chci pracovat s jeho mocí, s jeho vedením a já to potřebuju, tak říkám, Bože, prosím, pokoř mě, ale nesahej na moji rodinu, protože tam jsem v životě nejcitlivější. Zkusme to, zkusme říct, Bože, pokoř mě. Není to snadné, ten den, který nás bude čekat, není snadný, ale Pán Bůh nás skrze to uvádí do reality. Jeden misionář řekl, že neodejde na misi, dokud za sebou nebude mít 300 modlitevníků. 300 lidí, kteří se budou modlit za to, k čemu ho Pán Bůh povolal. A tak i já jsem to někdy uplatnil, neměl jsem 300 modlitevníků, ale měl jsem možná 30 modlitevníků. Vždycky, když mě čekalo něco těžkého, něco, na co jsem přirozeně neměl, kde jsem potřeboval prožívat Boží zmocnění, Boží milost, tak jsem napsal lidem SMSku, prosím tě, tohle mě čeká, já na to sám nemám, můžeš se prosím za mě modlit? A najednou jsem cítil takovou tu armádu Božích dětí, lidí, kteří se přimlouvali, a já jsem mohl prožít Boží zmocnění. Není to, že bychom si Pána Boha koupili těmi modlitbami, ale je to to, že jako Boží děti voláme ke svému Otci a Pán Bůh slyší a reaguje. Dělal jsem to 2-3 roky, možná 4, a pak jsem si říkal, Petře, ty lidi využíváš. Ty lidi využíváš k tomu, že se za tebe modlí, a tak jednou, když mě vůbec nic nečekalo, napsal jsem znovu velkému množství lidí SMSku, ale ne, aby oni se modlili za mě, ale za co se můžu já ten den modlit za ně. Byl jsem šokovaný, že všichni mi odpověděli. Všichni mi napsali konkrétní věci. Bylo pro mě zajímavé to, co napsali muži. Skoro většina mužů mi ten den napsala, že by si přáli prožívat Boží přítomnost, Boží milost, to, že jsou Bohem přijati, že to prožívají mentálně, ale neprožívají to emocionálně, neprožívají to ve svém srdci. A taky mi spousta z nich napsali, že prožívají těžké věci a že by chtěli, aby Pán Bůh udělal to, že ty těžké věci nebudou. A v tom to možná je, že my bychom si přáli, aby jsme prožívali Boží přítomnost, Boží lásku, Boží milost, že nás Pán Bůh miluje takové, jací jsme, že si to nemusíme dobrými skutky.

lásky zasloužit, že to není obchod, že Pán Bůh je tady a miluje nás. A taky bychom chtěli neprožívat problémy. Ale problémy někdy způsobují to, že nás pokořují a my jsme skrze pokoru schopni prožívat Boží milost, Boží přítomnost. 2. Korinským 12, 7 a 9. Abych se nepovyšoval pro výjimečno zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Bolesti, starosti, strádání, problémy, nepochopení i naše selhání někdy můžou mít poselství. Někdy můžou mít význam. Někdy můžou přinést do našeho života něco dobrého. A to je pokoření, pokoru. A pokora nás otevírá na Pána Boha, na vnímání jeho milosti. Zhrnutí dnešního dílu. Nejsme spasení, přijatí ze skutku, ale z milostí. Stačí jedno přestoupení v životě a jsme odsouzeni. K Bohu se nedostáváme skrze skutky, ale skrze milost. Naše hodnota nestojí na tom, co jsme si zasloužili, skrze to, jak vypadáme, kolik máme peněz, jak jsme postavení, jaký podáváme výkon, jak jsme výjimeční nebo krásní, ale naše hodnota stojí na milosti. Chceme mít bezproblémový život a prožívat Boží milost? To je to, co často nejde dohromady. Protože někdy problémy způsobují to, že nás pokořují a my jsme daleko více otevření na Boží přítomnost, na jeho milost. Dali jsme si pro příští týden cvičení, že si zkusíme s Pánem Bohem udělat takovou meditaci. Zkusíme se podívat, na čem stojí náš život, na čem stojí naše hodnota. Že nestojí na našem výkonu, co si skrze dobré jednání, dobré skutky zasluhujeme, ale že stojí na Boží milosti. Zkusme to udělat. Tak, to byl možná trošku nevyvážený díl, příště ho vyvážíme, příště ho doplníme. Budeme mluvit o dobrých skutcích jako reakci na milost. A to je všechno. Petr Hůšť vás zdraví z pořadu Klika, mějte se krásně.

Téma víry a skutků je důležité a snad pro vás v dnešním pořadu zaznělo mnohé, co je dobré k tématu říct a co má potenciál nám v životě pomoci dobře rozlišovat. Z dnešní relace je to všechno. Hledáme pro vás poklady z archivu, které potěší, povzbudí a také inspirují v praktickém životě. Mějte se moc hezky, od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová. Těším se na slyšenou zase za týden a posílám ještě jednu písničku.

Poklady z archivu uslyšíte ještě v úterý ve 23 hodin a za týden se seznámíme s tématem nebo otázkou, kterou Ježíš přinesl učedníkům. Pozval je, aby získávali učedníky, ale jak toho docílit, jak to dělat? O tom další poklady z archivu. A před námi je 8. večerní a pořad Doteky.

8 hodinou večerní vstupujeme na Rádiu 7 do času, který bude patřit přemýšlení s Charlesem Stanleym a také pohledu na naše selhání, pády, ale i cestu k vítězství. Za 15 hodiny jsou připraveny doteky, u mikrofonu v sobotu 19. září je s vámi Pavel Kohl.

Žalmem 51. nás provedl Aaron Šust. Bože, buď ke mně milostivý, vymaž všechny mé nepravosti.

Občas upadáme, selháváme, ale i to nás může posouvat dál. Po písni jsou připraveny doteky Charlesa Stanleyho právě o selhání.

0: Nikdo z nás si nelibuje v osobním selhání, ale pravda, se kterou se nás dnes seznámí Charles Stanley, je, že naše selhání je jeden z nejúčinnějších nástrojů, které Bůh používá k upoutání naší pozornosti. On chce, abychom byli závislí na něm. Když správně zareagujeme na svou porážku či prohru, mohou se stát prvním krokem k vítězství. Slovem v dotecích provází Pavel Hromádka.
1: Je nás mnoho, kdo bychom dnes mohli dosvědčit, že z našich proher, zoufalých selhání a ze stále se opakujících porážek Bůh v nás vzkřísil k životu ten nejsilnější pocit svobody a osvobození, vítězství i vědomí duchovního úspěchu. To vše se zrodilo ze stále se opakujících pokusů odvrátit duchovní porážku a selhání, až jsme to nakonec v naprostém zoufalství vzdali, hodili ručník do ringu a řekli: Bože, už dál nemůžu, vzdávám to. V tu chvíli se rozbřeskl první den nejlepšího období našeho života. Proto vám chci říct, že selhání a porážka mohou být v duchovním životě počátkem úspěchu a vítězství. Nezapomeňte si zapsat něco z toho, co vám dnes řeknu o duchovních porážkách, které nás tak často drtí. Za prvé, že tyto porážky někdy zrežíroval sám Bůh. Nemůžeme z toho vinit satana. Bůh to tak připravil. Když si uvědomíte, kdo byl apoštol Pavel, a když si budete číst epištoly Korinským a Galackým, pochopíte, z jakého prostředí vyšel a co podědil. Apoštol Pavel, Saul z Tarzu, byl nesmírně hrdý na svoje dědictví, na prostředí, ve kterém vyrostl, i na to, co dokázal a o co usiloval. Vypravil se vyhnat z domovů ještě víc křesťanů a vsadit je do vězení. Až Bůh připravil konečnou porážku tomuto muži se silnou vlastní vůlí, odhodlanému a upřímně se mýlícímu. Musel prožít porážku, selhání, pokoření, rozpaky i bolest, aby ho Bůh mohl přivést k prvnímu z nejlepších dnů jeho života. Za druhé jsem přesvědčen, že naše porážka bývá nezbytná k naplnění Božího velkého cíle s naším životem. Bůh to připraví a zorganizuje. A je to nezbytné pro dosažení jeho cíle s naším životem. Jaký ten cíl je? Možná se ptáte, jak vůbec může někdo vědět, jaký má Bůh s mým životem plán. Je možné, že nebudeme znát podrobnosti toho plánu, což stejně nezná nikdo, ale jedno přece jen víme. Podle Bible, a jak jsme si ukázali v Římanech 8:29, jeho konečný cíl s námi je přetvořit si nás a vytvarovat do podoby svého syna. Protože co bude Bůh celou věčnost dělat? Bude pěstovat a udržovat tělo Kristovo, což je církev. Bude nás ukazovat zástupům svých andělů jako demonstraci své milosti, dobroty, lásky a moci. Bůh si nás vybral, aby svou milost ukázal právě na nás i svou moc a lásku. Z toho vyplývá, že Boží milost je naprosto nezasloužená přízeň. A nejen, že je nezasloužená, ale také jiným způsobem nedosažitelná, než že ji přijmeme jako dar. Už jsme si řekli, že Bůh se chce oslavit. Kdyby dovolil, abychom se stali v jeho očích přijatelní a zachránění na základě církevní docházky, dávání, modlení nebo čtení Bible, tak až bychom se jednou před něj postavili, co bychom asi dělali? Až by se Bůh zeptal, proč jsem vás přijal do nebe, asi bychom se pěkně vytahovali. My ale víme, že tam vejdeme jedině díky krvi Pána Ježíše, abychom na tuto otázku mohli odpovědět správně. Až on zváží náš život, až nás bude soudit nebo odměňovat. Kdyby nás měl odměňovat na základě našeho jednání, co bychom dělali? S nosem pěkně nahoru bychom se nosili nebem a poukazovali: výborně, pane, já bydlím na zámku, tamhle ten v panském sídle a tamta v maringotce. Ale kdepak, takhle to nebude. To jediné, co nám umožní vstup do nebe, je Boží milost. A jediný způsob duchovního vítězného života je naprosto stejný, jakým jste přijali spasení. To znamená, že ne lidským úsilím, ani s lidskou pomocí, ale jak? Jedině tak, že Kristus žije svůj život skrze náš život víry. Takže žijeme tak, jak bychom se na to z vlastních sil nikdy nezmohli. To třetí, co bych byl moc rád, abyste si všimli, je, že tyto porážky a selhání vynesou na světlo naše slabosti. Ukážou naši nedostatečnost. Pokud totiž zvládáte být úspěšní ve svém vlastním lidském úsilí, nikdy nebudete závislí na Bohu. Možná se teď ozvete, no jo, ale jestli Bůh je Bůh lásky, proč chce, abych na něm tak totálně závisel? Protože Bůh zná cesty těla. Pavel v této věci vybízí, nespoléhejte se na tělo. Tělu nemůžete věřit. Jaké je? Podívejte se na chvilku do Galackým 5. kapitoly. Tady najdeme, co produkuje stará tělesnost. My jsme samozřejmě přijali spasení, takže to nemusí takhle být. Jistě do určitého stupně na sobě pořád ponesete známky tělesnosti, ale nebude to ta hlavní síla vašeho života. Tady ale máme, co produkuje tělesnost. Tady máme, k čemu vede vlastní snaha. Není to boží cesta. A ve zmíněném textu máme dokonalý kontrast v Galackým 5. kapitole od 19. verše. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Přesně to nám lidská tělesnost do vztahů nalévá. Necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. To je čiročirá stará tělesnost. Tak to vypadá, když se spoléháme sami na sebe. Z toho je jasné, čeho schopni nejsme. A o tom tu Pavel také mluví. Nevyjadřuje se o tom jako o činech nebo skutcích, jako v případě tělesnosti, ale jako o ovoci. Poslechněte si, jak to tam je. Čteme od verše 22. Ovoce Božího ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Takže ze svých sil umíte kolem sebe šířit to, co najdeme ve verších 19 až 21, a ovoce ducha může produkovat jen Bůh, a popis toho najdeme od verše 22. A ti, kdo patří Ježíši Kristu, ukřižovali svou tělesnost spolu s tělesnými vášněmi a touhami. Na chvilku si to představte. Řekněme, že budeme mluvit o vaší rodině nebo situaci v práci. Někdy se situace vyhrotí a co se stane? Začneme být hodně netrpěliví. Vlastně se na celou tu situaci strašně moc zlobíte. Víte, že by to tak nemělo být, a tak se svůj hněv snažíte potlačit. Nebudu zuřit. Bůh mi posledně řekl, že už se nebudu zlobit. A tak se ze všech sil snažíte. Kdo si popsal, že je to tak, jako kdybyste se 10 obrovských nafukovacích balonků snažili udržet pod vodou? Ano, přesně takhle vztek vypadá. Časem určitě vyplavou na povrch, buď jednotlivě nebo všechny najednou. Proč? Protože to není v lidských silách. Lidské úsilí příliš dlouho hněv na úzdě neudrží. Nemůžete nadlouho potlačit lidskou hořkost a vzdor. A tak když se v nás netrpělivost začne vařit a vztek se hromadí, co se stane? Dříve nebo později vyvře na povrch. To dělá tělesnost. Když ale chodíme v duchu, říkáme, Bože, ty vidíš, že na to nestačím, že tohle nezvládnu. Hned ze začátku ti říkám, že je nemám rád. Nezvládám to, pane, a tak se spolehnu na tebe. Mám tedy dvě možnosti. Buď šíleně zuřit, vztekat se a běsnit nad celou situací, nebo mohu říct, pane, je to tvoje, nechci to. Před 2000 lety jsem byl ukřižován spolu s Kristem, nicméně žiji. Ale nejsem to já, je to Kristus ve mně. Život, který dnes žije, žijí ve víře v Božího syna, který mne miloval a sám sebe za mne vydal. Nahradili jste tedy svoje staré já novou osobou. Mám tedy dvě možnosti. Buď mohu šíleně zuřit, vztekat se a běsnit nad celou situací, nebo mohu říct, pane, je to tvoje, nechci to. Před 2000 lety jsem byl ukřižován spolu s Kristem, nicméně žiji. Ale nejsem to já, je to Kristus ve mně. Život, který dnes žiji, žiji ve víře v Božího syna, který mne miloval a sám sebe za mne vydal. Nahradili jste tedy svoje staré já novou osobou, Ježíšem Kristem. A to znamená naprostou závislost na Bohu a spolehnutí se na to, že bude ve vás žít. Což dělá v Duchu svatém skrze víru. Naše porážka či selhání, to, že dojdeme na konec svých lidských sil, to nás přivede ke konci a otře se to námi. Takže Ježíš Kristus pro nás skutečně začne být náš život. To je pro nás nejen nový začátek, ale stáváme se tak takovými kameny na přechodu přes vodu, po kterých mohou přejít mnozí další, kteří také potřebují objevit stejnou osvobozující pravdu, kterou jsme našli my. A to, že Ježíš Kristus se pro vás chce stát vším, nejen něčím částečným. Bůh bude naše porážky připravovat a režírovat. Bude zveřejňovat a odkrývat naše selhání. Když tak budete o svých prohrách uvažovat, osvítí vás to. Naše porážka nás osvítí. Ukáže nám to 3 věci, tak si je prosím zapište. Za prvé nám to posvítí na to, co nebo kdo skutečně jsme. Když Bůh přivede až k porážce, obvykle dojde k tomu, že když padneme až na nos, najednou zahlédneme, jak hrozní jsme byli. Uvidíme skutečnou přirozenost tělesnosti. Kdyby za vámi někdo přišel a z Biblí v ruce vám z epištol začal popisovat, co tam Pavel říká o tělesnosti, asi byste se bránili. Z toho mě neobvinuji. Tím jsem se neprovinil. Takový nejsem a nic z toho v mém životě neplatí. Pavel ale říká, že taková tělesnost je. Že přesně takhle tělesnost vypadá. My však nemáme rádi, když nás z toho někdo obvinuje nebo nás na to upozorňuje. Proto nás Bůh přivede až na konec našich sil a možností, až k naší naprosté porážce, aby nám ukázal, jak tělesnost vypadá. Vzpomínám si, jak to vypadalo v mém životě, když mi Bůh ukázal skutečného Charlese Stanleyho. A já vám to teď chci říct, přátelé, že mi to trvalo 3 dny, ne se nad to povznést a překonat to, ale projít si tím. Víte, my to totiž děláme tak, že přes svoje nedostatky klademe jednu vrstvu na druhou, až nakonec uvěříme, že vůbec nejsme špatní. Když se Bůh chopí nože a začne odkrajovat, otevírat, ukazovat a dovede vás až na konec sil a k naprostému zoufalství, jedna z věcí, které vám to ukáže, je to, jací doopravdy jste. A mohu vám sdělit, že se vám to vůbec nebude líbit. Možná nebudete tak špatní, jako jsem byl já. Ale podle apoštola Pavla jsme takoví byli všichni. Někteří jsou ve svém hříchu jenom fajnovější a umějí to lépe zamaskovat. Umějí o tom víc mlčet a lépe to schovat. Takže Bůh nám ukáže, co jsme, a nám se to nebude líbit. A právě proto je porážka tak užitečná. Pomyslíme si, Bože, tady z toho jsi mne zachránil. A v tu chvíli to pro nás začne být užitečné a začneme se z toho radovat. To druhé, co nám Bůh chce ukázat, je, jaký je On. Kdo je On? Slýcháte lidi říkat, můj Bůh je Bůh lásky. Tak haleluja. Nemají totiž ani ponětí, o čem mluví. Protože všichni, kdo jsme rodiče, to známe. Když byly naše děti malé a my jsme je skutečně milovali, tak jsme je také káznili. A naše výchova nebyla vždycky příjemná, někdy byla dokonce bolestná. Děti občas plakaly, protože jsme jim museli nařezat. Víte, co láska dělá? Láska konfrontuje, kázní, napravuje, vychovává, láme a osvobozuje. A aby mohla osvobodit myšlení, je nutné napravit a napřímit postoje. Takže Bůh nás musí zlomit a dovést až na konec našich možností. A to dělá ve své nádherné, úžasné lásce, která se k nám natahuje a dotýká se nás. A to všechno proto, aby nás osvobodila. Ukazuje nám, jaký on je. A jaký je ve skutečnosti? Tak nádherně nás miluje a nedopustí, aby nám cokoliv prošlo. Nenechá sebou manipulovat. Jak to dělá? Občas nám trošku podrazí nohy. Otře se námi, pokoří nás. Přivede nás až na pokraj sil, takže si až zoufáme. Abychom uprostřed toho zoufalství a bolesti náhle poprvé v životě pocítili, co to znamená být doopravdy milován Bohem. Představte si situaci, když si dítě zlomí nohu. Trvá na tom, že nepůjde do nemocnice, protože nemá rádo jehly ani injekce. Nechce vidět doktory ani sestřičky. Necháte ho tedy doma? Ne, vezmete ho k lékaři, protože víte, že až ho sundají z operačního stolu a zase se probudí, nohu bude mít v pořádku a za pár týdnů bude moct chodit, dokonce bude i běhat. Bude to zas tak, jak to má být. Víte, proč nás Bůh nechává křičet, řvát, ječet a přitom dovoluje, aby se tlak na nás ještě zvyšoval? Protože už vidí, jací budeme, až se nakonec vzdáme. Až to nakonec vzdáme. A až tohle uděláte a on vám ji nechá protékat svou nádhernou, odpouštějící a osvobozující lásku, budete vědět, že falešný pocit viny zmizel a vy jste odložili všechno emocionální harampádí a jste osvobození. Na srdci mu totiž vaše svoboda leží víc než vaše štěstí. Někdy se nám stane, že nás porážka celé jakoby zabalí. Zabalí nás do bolesti a tlaku, do problémů a utrpení, jak už jsme si řekli dřív. Proč to Bůh dělá? Protože ví, co to znamená. Proto nezapomínejte na tuto jednoduchou, prostou skutečnost. Náš nebeský tatínek vždycky vybere ten pravý nástroj, o kterém ve své vševědoucnosti ví, že je moc důležitý k tomu, aby nás dovedl až nakonec nás samých, kde se dostaneme až úplně na dno. To, co se nám nelíbí, je nástroj, který Bůh použije. Žádná žena si nepřeje, aby se tímto nástrojem stal její manžel. Žádný muž si nepřeje, aby se takovým božím nástrojem stala jeho sladká věřící žena. Žádný syn si nepřeje, aby to byl jeho táta. Ani není vaše přání, aby se takovým nástrojem stal v práci váš šéf. Moc rádi bychom si boží nástroje vybírali sami. Pane, takhle bych to rád udělal. Pošli mi knihu, kterou bych si mohl přečíst, pane, a po jejím přečtení mi to dojde. Ale tak jednoduché to není. Někdy to musíme protrpět. Teď se vás zase zeptám. Co určuje míru nebo velikost mého utrpení? To, kým jsem, jaký jsem? Co určuje stupeň mojí bolesti, je stupeň, do jakého jsem ochotný se poddat. Když Bohu vzdoruji, on ještě přitlačí. Protože je nutné pochopit, že v jeho utrpení je vlastně všechno zabalené do lásky. Všechno je to láska. Bolí mne to, bolí to i Boha. Ale on ví, že nakonec, protože je to celé prosáklé láskou, nakonec z toho vzejde zase jen láska. Ten šíp vám proniká do srdce a přivádí vás až nakonec vás samých. A zatímco vám srdce krvácí, ten šíp do vás nalévá lásku. Tak Bůh jedná. Jen z lásky. To poslední je proces smrti. Tato porážka či selhání pro nás udělá ještě to poslední, a to je, že nás vyzdvihne do života v tom nejlepším, co život může nabídnout. Můžeme pak prožívat ze života to nejlepší. Může to tak být, ale nemusí. A já vám teď chci sdělit, v čem spočívá klíč. A co tím myslím, když řeknu, že nás to vyzdvihne do toho nejlepšího, co život může nabídnout. Odehrává se to totiž následovně. Jakmile začnu objevovat, že se jedná o Kristův život ve mně, moje usilování a zápasy začne nahrazovat spočinutí v Bohu a spolehnutí na něj. když věřím, že se mu z ruky nic nevymkne a že on všechno řídí, že jsem mu všechno předal a on nad tím teď má naprostou vládu. Proč bych se tím měl trápit a dělat si s tím starosti? Proč bych kolem toho měl vyšilovat? Pokaždé, když se přistihnu, že se zase něčím začínám trápit, musím se zastavit a říct si, tak pozor, kdo to řídí? Moje ruce to nejsou. Jestli je tohle boží práce, pak je to boží pole působnosti. Je to jeho záležitost a ne moje. Na mě je jenom vyjádřit souhlas se vším, co on požaduje. Je to jeho dílo. A proto zápasy, stres a napětí nahrazuje spočinutí a důvěra. A víte, co se děje dál? Jakmile jednou ve svém duchovním životě takhle věci zvládneme a vytrváme, začne se nám to líbit. Začne nás to bavit a máme z toho radost. V duchu se divíme, páni, kde jsem to celý život byl? Bůh je ohromně ochotný pro nás udělat to, o čem dobře ví, že sami pro sebe udělat nemůžeme. Bůh totiž pro nás nebude dělat to, co si zvládneme sami. Udělá pro nás to, na co nestačíme, což je spousta věcí. A víte, co dál? Když jsme ochotní utrpět každou porážku, která je nezbytná k tomu, aby nás přivedla k novému začátku, Bůh nám dá naprosto nový pohled na duchovní život. Zbaví nás to okovů, nic nás nesvazuje a my jsme naprosto svobodní a volní. Už nemusíme žít tak, abychom plnili očekávání druhých. Už se ani nemusíme snažit Bohu vyhovět. Nemusíme se dřít tím, že bychom usilovali o jeho přízeň. Začneme chodit ve slunečním svitu jeho lásky. Teď je náš život Kristus. A to způsobuje, že jsme adekvátní, či dostateční pro všechno. Duch svatý se stane vlastníkem naší duše a operátorem našeho života. A to znamená, že naše slova a jednání a vůbec všechno je pod jeho mocí a pod jeho božským vedením. Tak se náš život stává Kristovým životem. Nejde tedy o to, v jaké situaci se dnes nacházíte. Jak velkou porážku jste utrpěli, nebo jak hlubokou zkouškou procházíte, ani jak strápenou máte duši. Chci vám nabídnout klíč. Když půjdete těžkostmi a bolestí, když budete prožívat porážky a selhání, když jste Bohu opakovaně a stále znovu slibovali, Bože, tentokrát už neselžu, tentokrát už určitě ne, tohle bylo naposled, a přesto jste se k tomu okamžitě zase vrátili. Tady máte klíč. Vzdejte to a řekněte Bohu, že už se nebudete ze svých sil snažit a že se na něj prostě spolehnete, že věříte, že Kristův život ve vás může začít existovat a protékat vaším životem, což sami ze svých sil nemůžete vypůsobit. Klíč tedy máme. Musíte se rozhodnout, jestli se z porážky poučíte, jestli se naučíte lekci, kterou vás Bůh chce naučit, nebo jestli se z toho vykroutíte jen proto, abyste příště sami sebe zase našli v porážce znovu a znovu. Když se dnes postavíte porážce tváří v tvář, chci vás vyzvat, abyste se na Boha obrátili s prosbou: Pane, co mi tím říkáš? Chci opravdu slyšet, co říkáš. Je mi jedno, jak se cítím. Možná to bude bolet. Možná si budu myslet, že už to dál nevydržím. Ale Pane, za každou cenu chci vědět, co říkáš ty. A jestli vám Bůh říká, chci po tobě, aby ses přestal snažit, přestaň se cukat, nech toho. Chci, abys do ringu hodil ručník. Chci, aby ses vrátil na kříž, kam patříš už 2000 let. A abys nově prožil to, co jsem pro tebe udělal před 2000 lety, že jsem tě tehdy ukřižoval. Na vás je rozhodnutí pochopit to a přijít až na místo kapitulace, kde vzdáte svůj celoživotní boj proti Bohu. Apoštol Pavel je dokonalý příklad toho, jak se prohra může stát začátkem nádherného života. Váš život sice nebude jako život apoštola Pavla, ale jedno vám mohu slíbit. Jakmile budete ochotně nechat Boha dovést vás až k prohře a selhání a vzdáte svoje vlastní snažení, je nádherné a až udivující, jak se váš život promění. Bez ohledu na to, v jakých okolnostech a situacích se nacházíte. A nakonec vám řeknu ještě jednu věc. To, že se dostanete až k porážce a selhání, to se vám v životě nestane jen jednou. Podle toho, jak budete reagovat a ke kterým stupňům duchovního života vás Bůh na vaší cestě pozvedne, je možné, že se vám to přihodí mnohokrát. Přátelé, chci vás ale vyzvat. Nebraňte se tomu a nebojujte s tím. Přijměte to. Hledejte lekci, kterou vás Bůh chce naučit. A pamatujte si, že pokaždé, když vystoupíte výš, váš život na sebe vezme úplně novou perspektivu. A Bůh skrze váš život začne dělat to,

Po deváté večerní jste zváni do jazzového klubu. Broňa Procházková si pro vás připravila Blue Train Johna Coltrane'a.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Devátá večerní na Rádiu 7 zve do jazzového klubu. Dobrý poslech vám v sobotu 19. září přeje od mikrofonu Pavel Kol.

Jazzový klub na Rádiu 7. Ať už do hudebních jazzových vod vplujete z jakéhokoliv směru, dříve nebo později narazíte na jméno Johna Coltrane'a. Jeho vliv, jeho odkaz je mimořádný. V jazzové hodině, která připomíná sté výročí narození tohoto amerického saxofonisty a skladatele, vás vítá Broňa Procházková. John Coltrane byl přesvědčen, že hudba má hlubokou duchovní dimenzi. Hudebník je pro něj ten, kdo šíří poselství. Tvoření hudby mu bylo úsilím spojeným s vyšším dobrem. Pokorně jsem požádal o to, aby mi byly dány prostředky a výsada dělat ostatní šťastnými prostřednictvím hudby, napsal Coltrane v roce 1964 v dopise svým posluchačům, v němž vyprávěl o modlitbě k Bohu. Doufám, že vás poslech jeho alba aspoň trochu šťastnějšími udělá. K poslechu jsem vybrala album nahrané v roce 1957 Blue Train. Proč zrovna tuto desku? I o tom za chvíli. Dobré naladění a dobrý poslech. Začínáme titulním Blue Train.

V roce 1966, necelý rok před svou smrtí, John Coltrane prohlásil: Vím, že existují zlé síly. Síly, které přinášejí ostatním utrpení a bídu světu. Chci být opačnou silou. Chci být silou, která skutečně slouží dobru. Těch temných stránek života si Coltrane užil celou řadu. Vyrůstal jako černošský kluk ve Spojených státech v době rasové segregace. V mládí na něj měl velký vliv jeho dědeček, který byl reverendem v jednom z místních kostelů a významnou postavou tehdejší černošské komunity v High Pointu. Když byl Coltrane v 7. třídě, otřásla jeho rodinou série několika úmrtí. Zemřeli oba jeho prarodiče i jeho otec. Rodina tak přišla o finanční zázemí, jediným živitelem se stal Coltraneův strýc. Ocitli se na pokraji chudoby. V té době John sáhl po hudebním nástroji. Nejprve to byl lesní roh, pak klarinet, pak saxofon. Brzy se začal zajímat o jazz. Bebopové standardy piluje v armádní kapele na vojenské službě u námořnictva. Mezníkem pro něj bylo připojení k big bandu Dizzy Gillespieho. Od poloviny 50. let pak spolupracuje s Milesem Davisem. 50. léta znamenají pro Coltrane cenné jazzové ostruhy, ale také závislost na heroinu mezi hudebníky té doby nikoli výjimečná. Hudebníci v drogách a alkoholu hledali rozšíření obzorů a bolestně zjišťovali, jak zúženým se jim svět stal. Johna Coltrane silně zasáhla smrt Charlieho Parkera a rozhodl se bojovat se svou závislostí. S rokem 1957 se mu podařilo zbavit se drog a co více, obrací se jiným směrem. Jeho život získává duchovní dimenzi. S tímto obratem k Bohu jde ruku v ruce exploze Coltraneovy tvůrčí síly, která je ještě umocněna mnohahodinovým cvičením na nástroji. Pramen, co v Coltraneovi vytryskl, se mění v řečiště hudebních gejzírů. V roce 1958 vychází velmi oblíbené album Blue Train, dále Giant Steps, kde Coltrane potvrdil své skladatelské nadání, pak deska My Favorite Things a nezapomeňme ani na jeho na Grammy nominovanou pokornou obětinu Bohu Love Supreme z roku 1964. Coltrane se postupně stále více vydává do oblasti free jazzu. Pro publikum se stává až příliš komplikovaným. Neustále hledá nové cesty, od promyšlených kompozic a virtuózních improvizací až po hudbu směřující ke spirituální extázi. Umírá na rakovinu v roce 1967 ve 40 letech, nedožitých 41. Od roku 1957 do roku 1967 jeden hudební skvost za druhým. Proč jsem do dnešní jazzové hodiny z Coltraneovy diskografie vybrala právě Blue Train? Ano, i pro velkou popularitu této nahrávky, ale zejména kvůli tomu, že stojí v počátku onoho Coltraneova obrácení na jinou cestu. Na cestu úzkou, co vpravdě dává svobodu pohybu.

Na Rádiu 7 posloucháte jazzový klub, ve kterém zní album Johna Coltrana Blue Train, nahrané v roce 1957 špičkovými jazzovými muzikanty. Zvuk Coltranova saxofonu je tu oproti ostřejšímu znění dalších let kulatější. Vedle Coltranova tenor saxofonu hrají Lee Morgan trubka, Curtis Fuller pozoun, Kenny Drew klavír, Paul Chambers kontrabas a Philly Joe Jones bicí.

tržby. Uznává je knihovna Kongresu a mnohé z nich byly uvedeny do síně slávy Grammy. Jeho tvorba dodnes ovlivňuje mladé hudebníky a objevuje se i v populární kultuře. Jeho odkaz byl po jeho smrti opakovaně oceněn. Připomeňme, v roce 1995 se objevil na poštovní známce, v roce 1997 získal Grammy za celoživotní dílo a v roce 2007 Pulitzerovu cenu jako zvláštní uznání za celoživotní inovativní a vlivnou práci. Jeho dotek bychom svého času našli i v Bílém domě. V roce 2009 prezident Barack Obama v soukromé rezidenci Bílého domu pověsil Coltraneův portrét, který pořídil fotograf Jim Marshall. Na němž je saxofonista zachycen v obzvláště zamyšleném okamžiku v zákulisí v roce 1966. O několik týdnů později rodina Coltraneových obdržela fotografii prezidenta, jak si obrázek prohlíží, s nápisem "Od velkého fanouška vašeho otce". John Coltrane je nepřehlédnutelnou postavou hudby. Byl hudebníkem, který se nikdy nespokojil s jednou podobou vlastního já. Stále hledal nové cesty a díval se za obzor. Jako malý chlapec chodil do nedělní školy a v kostele sledoval svého dědu, jak káže. Jako dospělý muž kázal svou hudbou. Z jazzového klubu se loučí a na setkání příště se těší Broňa Procházková.

Jazzový klub pro dnešek končí. Ještě jednou se za Johnem Coltraneem a jeho Blue Trainem dostaneme v pondělí v 17 hodin. Za týden se můžete zaposlouchat do díla Markéty Foukalové a Martina Brunera a jejich Zábrany.

0: Po 10. hodině večerní jste zváni na bohoslužbu slova do Kuřimského sboru, kde nás budou provázet následujícími minutami manželé Petr a Markéta Šanderovi. Od mikrofonu Rádia 7 mám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Zde je další Séla z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den, pěkně vítejte.
0: Dnešní Séla je 264. a neděle je 24. v mezidobí.
1: Tak a teď už se na chvilku stišíme. Modleme se.
0: Bože, ty jsi všechno stvořil a všechno řídíš ke spáse. Ujmi se nás, ať poznáváme tvou moc a dobrotu a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Skrze tvého syna a našeho pána Ježíše Krista. Amen.
1: Čtení z knihy Exodus ze 14. kapitoly. Hospodin otvírá svému lidu únikovou cestu Rákosovým mořem.
0: Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi do prostřed moře. Všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.
1: Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jítro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal do prostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný, ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva.
0: Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Amen.
1: Amen. Následuje modlitba žalmu 114.
0: Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči,
1: stal se Juda boží svatyní, Izrael božím vladařstvím.
0: Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil.
1: Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata.
0: Moře, co je ti, že utíkáš? Jordáne, že se zpět obracíš?
1: Hory, proč poskakujete jako berani a vy pahorky jako jehňata?
0: Chvěj se země před pánem, před Bohem Jákobovým.
1: On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod. Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům ze 14. kapitoly. Nikdo z nás nežije ani neumírá sám sobě.
0: Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí. A kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu.
1: Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých, i živých.
0: Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se před mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
2: Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Matouše, 18. kapitola, 21. až 35. verš. Jak je to v Božím království s odpouštěním?
0: Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků.
1: Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho Pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen.
0: Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.
2: Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Dneska máme na pořadu evangelní texty o odpuštění, což je taková jasná a současně citlivá otázka.
1: Citlivá? V jakém smyslu?
0: No, že teoreticky moc dobře víme, že máme odpouštět, ale praxe bývá trochu horší. Nemyslíš?
1: Inu, jak se to vezme? Ale ne, máš pravdu. Praxe bývá trochu horší. Víme to, že máme odpouštět. Někdy s tím nemáme žádný problém, ale občas nastanou situace, kdy to moc nejde. To záleží na tom, co a komu má být odpuštěno. Když to jsou maličkosti, žádný problém.
0: Ale někdy to může být velká křivda. Víš, že ano.
1: Zažila jsi někdy něco takového? Myslím, velkou křivdu?
0: Asi ani ne. Nevzpomínám si. Ale víš, jaké to je s mou pamětí, viď?
1: No, řekl bych, že báječné. Myslím, s tou pamětí. A jinak, to jsi asi měla štěstí. Nic a nikdo tě netraumatizoval, což je skvělé.
0: A ty?
1: Myslíš, jako s mou pamětí? No, bývalo to lepší, ale pořád dobrý.
0: Ale ne, myslela jsem s nějakým tím příkořím, traumatem a tak, prostě s věcma, který je třeba odpouštět.
1: No, bylo pár věcí, které se mi ale z dnešního pohledu jeví jako prkotina. Takže vlastně taky ne. Ne, že bych si nepamatoval, ty situace se mi vybavují, ale ztratilo to nějak ten bolavý osten. To je možná ten odstup, který přináší zkušenost.
0: Myslíš moudrost stárnutí, ne?
1: Tak nějak. Avšak podívejme se na to evangelium.
0: Navazujeme přesně tam, kde jsme minulou neděli skončili.
1: To jest Matouš 18:20. Řeč byla o bratrsko-sesterském napomínání, pak o výkladečském svazování a rozvazování a nakonec o svorné modlitbě. A hned na to přichází Šimon Petr se svou otázkou.
0: Kolikrát má odpustit svému bratru, když proti němu zhřeší?
1: Chudák Šimon Petr. Vždycky něco plácné a ono se to pak po staletí čte ve všech kostelích a lidé si říkají, jak si mohl Petře něco takového myslet a říkat.
0: Ale někdo prostě musel něco říct. Když se učitel zeptá žáků, tak nemůžou všichni mlčet. Někdo by měl promluvit.
1: Ano, aspoň ten, kdo cítí zodpovědnost a ví, že se to od něho čeká. Ale já to vůbec nemyslel špatně. Já toho Petra chápu. Ono ve všem, co on udělá a řekne, a zvlášť ve své slabosti a neznalosti, přece jen je velkým svědkem evangelia. A v tom, co teď říkám, není ani kapka ironie.
0: Jak je tu, tady v tomto příběhu, přesně svědkem evangelia?
1: No, jednoduše.
0: Jak jednoduše?
1: No, už ví, že v nebeském království se hodně odpouští, a prostě Bůh ve své vládě je velkorysejší než ti nejvelkorysejší lidé. A teď je otázka, jak moc velkorysí. Kolik? Kolikrát mám odpustit bratrovi, který pořád a pořád se proti mně provinuje? Kolik? No a navrhne sedmičku. Neboť číslo 7,
0: jak známo, je symbolem plnosti.
1: Výborně. No vidíš, a když je něčeho 7, tak je to vrchovatě. 7 odpuštění. To vypadá dosti velkoryse.
0: To by mohla být taková míra nebeského království, že?
1: Ano, ale kde pak, milý Petře, ne až 7krát, ale až 70krát 7krát.
0: Takže 77krát nebo 70krát 7?
1: Inu, většina překladů, co jsem se díval, má spíš to první, tedy 77krát. Někteří mají to 70krát 7krát, tedy 490, ale není to důležité, protože tady vůbec nejde o číslo a odpočítávání. Konec konců, kdo by se s tím počítal? Prostě odpouštěj, Petře, a nepočítej. Odpouštěj a neptej se. Nebeské království ti nebude dávat za vinu, že si někomu odpustil víckrát, než si měl.
0: O tom je to podobenství.
1: Ovšem, to rámuje všechny ty naše zkušenosti s křivdami, vinami a odpouštěním, protože si neuvědomujeme jisté skutečnosti.
0: Nebo na ně zapomínáme.
1: Což je jinými slovy totéž. Bůh nám odpustil to, co bychom nikdy nedokázali napravit. Všimni si, že vina, provinění, prostě jakékoliv narušení, ne-li přímo rozbití vztahu, se znázorňuje obrazem dluhu. Případně jinými obrazy z oblasti účetnictví. Jo, to, co se děje mezi Bohem a námi.
0: Asi spíš námi a Bohem.
1: Tak, je podobné tomu, co se děje v obchodu a financích. Tím ovšem neříkám, že je to na chlup stejné, ale jen, že to má v něčem podobné rysy. Avšak vraťme se k dluhům našeho podobenství. My všichni jsme se totiž šíleně zadlužili vůči Bohu. Astronomicky.
0: Vlastně ta prosba v Otčenáši, odpusť nám naše viny, zní doslova odpusť nám dluhy naše.
1: Ano, staroslovensky třeba to zní ostavi nám dlhy naše, jako i my ostavlajem dlžníkom našim. Ale najdeš to už i v řeckém originále ofeiléma.
0: Což je dluh, závazek nebo povinnost.
1: Latinsky je to debitum.
0: To znamená vlastně to též.
1: Tak, vlastně tam proznívá takové to slovo debetní, což známe. Mít záporný stav na účtu nebo na kartě.
0: Takže naše dluhy vůči Bohu narostly do astronomických rozměrů.
1: Tak, a náš problém je, že to nevidíme.
0: A co nevidíme? To jakoby neexistovalo.
1: Tak jest. A teď, co s tím enormním dluhem vůči Bohu uděláme?
0: Což je situace toho služebníka.
1: Přesně, a tady ho máme. No co s tím? No co? No exekuce, prodej do otroctví, je to nepěkné, ale tak se to hád dělalo.
0: Dej mi ještě čas a všechno ti splatím do puntíku.
1: Jistě, ale to kecá, protože tuhle cifru prostě nemá šanci splatit. Je to absurdní.
0: A pán to vyřeší v skutku originálně.
1: Ale on, ten sluha, to prostě nepochopil. Nedochází mu, co to znamená a k čemu ho to motivuje.
0: A v tom spočívá jeho zkáza.
1: A ta je veliká a smutná. Poučení je jasné. Odpouštěj, odpouštěj a pořád odpouštěj.
0: Je to tak jednoduché?
1: No to ví, že není. Podobenství vždycky věci zjednodušuje tak, aby se dali lépe pochopit. Je to vlastně takové schémátko. A my si to pak potřebujeme dosadit do svého života a do svých složitostí.
0: Tak, co s tím?
1: Jednoduše řečeno, právě v té složitosti života platí to, co už bylo řečeno. Odpouštěj, odpouštěj a pořád odpouštěj. Složitější je to s tím provedením.
0: Vysvětlit, prosím.
1: Neříkej, že tomu nerozumíš.
0: Když ty to tak motáš a komplikuješ, úplně bys člověka popletl. Tak na jednu stranu to platí, na jednu je to složitější a pak to zase úplně jednoduše platí. Tak jak?
1: No, myslel jsem, že ta cesta k odpuštění nebude tak přímočará. Chce to čas, chce to podívat se na věci z odstupu, chce to vybojovat si v sobě takový ten vnitřní zápas, jo, takový to, vždyť mi ukřivdila, vždyť já jsem v právu, vždyť to nemůžu jen tak pominout, vždyť si to nemůžu nechat líbit a mnohé, mnohé další.
0: Jejda. Teď mi to připomnělo, tu zlodějku, jak nás okradla v Římě. To tě pěkně naštvalo, viď? Vzpomínáš na tu tvou nazlobenou modlitbu? Ta rozhodně nebyla o odpuštění.
1: O ano, nebyla. Velmi zahanbující, přiznávám. Nakonec, ale to byla velmi užitečná duchovní a lidská lekce z Říma. I když trvalo to, než jsem to strávil. To máš tedy pravdu, zase jednou.
0: No, pojďme zpět k odpuštění.
1: Prostě nemusíš to odpuštění tak nějak sekat hned. Jo? Je to spíš takové směřování. Prostě držet ten směr. Jo? Třeba teď to momentálně ještě nejde. Teď by to ode mě byla křeč. Ono to musí uzrát. Ale celou tu dobu bych měl pamatovat na to, že cílem je určitě odpuštění a tenhle ten směr nevzdat.
0: A v odpuštění se pak potkáváme s Bohem.
1: Přesně tak. Amen.
0: Dobře, a teď něco k epištole. Kdo jsou ti slabí a kdo silní?
1: Zapeklitá otázka. Jsou to dva typy přístupů k evangeliu. Nevíme, jestli ty výrazy slabí a silní vymyslel sám svatý Pavel.
0: Možná si tak prostě říkali. A Pavel jen převzal jejich hantýrku.
1: I to je možné, docela pravděpodobné. Každopádně ty výrazy nejsou neutrální. To máš podobné, jako máš tým A a tým B v Cimrmanovi. Už v tom cítíš to pořadí a hodnocení. Prostě někdo je první a někdo až druhý. Kdo pak asi?
0: Kdo by chtěl být slabý?
1: No já, klidně.
0: No ovšem, to mě nepřekvapuje. Tváříš se jako, že je ti to jedno, kam tě zařazují. Ale nedělej se. Vzpomeň si, jak tě rozhodilo, když tě jeden tvůj kolega jednou označil za teologicky liberálního.
1: No, ale to jsem byl ještě moc mladý a nezralý. Ale máš, jo, máš prostě pravdu.
0: Tak čím se vyznačují silní a čím slabí v tom Římě?
1: Řekněme, že silní nepotřebují tolik dílčích pravidel. Prostě jsou svobodnější. Neřeší pořád odkud, pokud. Prostě věří v Ježíše a nebojí se tolik co můžou a nemůžou slavit, co můžou a nemůžou jíst a tak dále a tak dále. Slabí, ti taky věří v Ježíše, ale pro svou víru potřebují různá pravidla. Jsou takový, řekněme, úzkostlivější. A Pavel naznačuje, že se sám cítí spíš jako ten silnější.
0: Dobře, ale kdo má potom pravdu?
1: Hádej.
0: Silní? Nebo počkej, obojí? To je těžký.
1: Je, ale taky bych řekl obojí. Silní mají tu svobodu evangelia, ale právě oni mají brát ohled na ty slabší, což ovšem neznamená, že ti slabší mají pravdu. Inu, není to lehké.
0: Takže je to otázka soužití v rámci církve nebo sboru. Aby se pořád nehádali, nevyčítali si a netrápili se.
1: Tak by se to dalo říct. Máš svobodu, ale také požadavek lásky. Nebo přijetí druhých, protože i nás přijal Bůh. Vy všichni, kdo jste uvěřili v Ježíše jako Krista, byli jste přijati Bohem, i když mezi námi existují rozdíly. I když někteří z nás bazírují na různých pravidlech a směrnicích, přece u nás všech platí, Bůh nás přijal. A to je víc než všechny rozdíly a to platí.
0: A za co se považuješ ty?
1: Nerozumím, teda otázce pochopitelně rozumím, ale nevím, jak odpovědět, protože myslím, že dnešní církev to má prostě jinak rozděleno a pojmenováno. Těžko se s některou tou tehdejší skupinou identifikovat. Já fakt nevím.
0: No to nevadí. Ale to soužití různých skupin asi nebude vždycky úplně ideální a jednoduché.
1: Taky si myslím, máme se snažit v podstatě o nemožné. A v tom nám pomáhá Duch Svatý.
0: Takže mít své přesvědčení, za ním si stát, a zároveň neodsuzovat ani nezlehčovat toho, kdo k následování přistupuje jinak.
1: Ano, tak nějak bych to zhrnul. Být v církvi je dost velká výzva, ale tak je to v pořádku, protože tam se to učíme a cvičíme.
0: A jsme u Rákosového moře. Proč vlastně Rákosové? Kde bychom ho našli? A našli bychom ho dnes?
1: Těžko říct, nevíme to. Existuje několik variant. A proč Rákosové? No tak se jmenuje ve staré hebrejské tradici. Řecká Septuaginta má Eritra Talasa a latinská Vulgáta má Mare Rubrum.
0: V obou případech rudé nebo červené. Víš, jako erytrocity třeba.
1: Asi to označuje nějakou lagunu, záliv s mělčí vodou, kde dostal nějaký rákos, možná někde v Suezském nebo Akapském zálivu.
0: Jak to tedy vypadalo?
1: To moře nebo ta událost?
0: Událost.
1: No, tak to taky přesně nevíme. Máme příběh, který se vyprávěl a aktualizoval po generace. Oni si to vyprávěli a vyprávějí prostě jako svůj příběh. To jsme my. My v našich předcích jsme taky prošli tím mořem. Takže si to můžeme představit různě, jako událost mezi bezpečným provedením lagunou a na druhé straně, až po takovéto spektakulární projítí mezi vodami, jak se to maluje v dětských biblích, nebo to vidíme ve výpravných filmech.
0: Dobře, ale co teda s tím?
1: No vzít jádro příběhu a ostatní ponechat naší představivosti.
0: A jádrem příběhu je...
1: Hospodin vysvobodil své Izraelity z Egypta a potvrdil to zázrakem u Rákosového moře. Tahle ta zkušenost se hluboce vepsala do povědomí vznikajícího Izraele. A k ní se pak přidávali další. Prostě na této zkušenosti postavili svou identitu a vyznání víry. To jsme my a toto je Bůh, který nás takto přijal a získal jako svůj lid. Tam, kde nebylo cest, tam, kudy se vůbec nedalo jít, on otevřel pro nás jedinečnou, perfektní únikovou cestu.
0: Když k tomu navíc připojíme i teologický význam moře pro tehdejší lidi.
1: Myslíš moře jako nepřátelské děsivé moci?
0: No.
1: Pravda. Moře to je nevyzpytatelná hrůza. Kdo ví, co všechno číhá v jeho hlubinách? mysleli si a říkali lidé tenkrát.
0: Třeba draci, velcí vodní hadi, Leviatan.
1: Přesně. Tak tohleto děsivé moře bylo takhle maličké před naším Bohem.
0: Stejně jako rozvodněný Jordán a hory a pahorky.
1: Tak, a to máme krásně shrnuto v tom žalmu 114. To se ukázalo při tom výjití z Egypta a potom při slavném výjití do země zaslíbené na konci té cesty.
0: Bůh se ukázal jako pán, kterého poslouchá moře a vody a ostatní živly.
1: Amen, tak jest. Tento Bůh nám otevřel cestu, to je on. Podobně i nám dnes otvírá své podivné cesty uprostřed nejrůznějších nebezpečí a skutečností, kterých se bojíme.
0: Tam, kde se bojíme a kam bychom sami nešli ani za nic, tudy nás Bůh vede do svobody.
1: Vyvolává to bázeň, ale nakonec to přináší velikou úlevu. A to se děje taky nám. Díky Bohu. Amen.
0: Amen.
1: Ještě se pomodlíme, Otče náš.
2: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
0: 264. séla končí.
1: Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Děkujeme za pozornost.
1: Přejeme hezkou neděli a celý týden.
0: A za týden opět
1: naslyšenou.

Zítra v 18.30 je další část série, která nese název Mana nebeská.

Za Joshuou Aaronem se vypravíme do zahradního hrobu v Jeruzalémě v následujících minutách. Amino, our father.

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Evangelium podle Jana, 1. kapitola, 12. verš.

I když jsem se otočil zády a pak se vrátil k tobě domů, ty jsi mě objal, přijal za vlastního. Znělo od skupiny Strings and Heart.

Po 23. hodině budeme moci překročit hranice s Lukášem Targošem o lepších pochybách. A také nás čeká klika Petra Huště, která nás vezme mimo jiné na Ukrajinu.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: poslední sobotní hodina s datem 19. září se nám právě na Rádiu 7 otevírá, a to pořadem Překročit hranice. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, přeji dobrý poslech.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
2: Často máme strach dát najevo pochybnosti a otázky, které v nás víří. Ale proč vlastně? Možná nás svazuje chybné přesvědčení, že ptát se a kriticky přemýšlet o svatých věcech je špatně. Nová série Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, vás přesvědčí, že je to přesně naopak. Tady je druhá část vyučování Lukáše Targoše, po které si o tématu budeme ještě chvíli povídat.
3: Všichni z nás jednou za čas o něčem pochybují bez ohledu na to, jak silná je naše víra, jak silné je naše přesvědčení. Je téměř nemožné dosáhnout jistoty v každém ohledu, protože v životě je velice málo jistot. Mnoho věcí, které děláme, jsou otázkou víry. A není to jenom otázce náboženství, je to v běžném životě. My nad tím akorát nepřemýšlíme. Kdykoliv nasedáme do dopravního prostředku, tak věříme, že nás doveze tam, kam směřujeme, ale nemáme žádnou jistotu. Každá nehoda, o které čteme, každé spadlé letadlo, o které čteme, každý vyboraný autobus nebo každá smrtelná nehoda na silnici, by nám měla ukázat, že nemáme žádnou jistotu, že dojdeme tam, kam směřujeme, nebo že se vrátíme zpátky domů v pořádku. Nemáme žádnou jistotu. Děláme to na základě přesvědčení, že to je vysoce pravděpodobné, že se vrátíme domů, a je to vysoce pravděpodobné, ale není to jisté. Že žijeme ve světě, kde nejistoty jsou normální, a žijeme ve světě, kde máme velice málo opravdových jistot. Ve světě náboženství se ale zdá, že někteří se bojí pochybností, jakoby samotný fakt, že o něčem pochybují, znamená konec jejich víry. Jakoby mají takový strach, že je to jakoby vrcholek ledovce, který se skrývá pod hladinou, a že když si dovolí něco zpochybnit z toho celého příběhu, tak se jim to všechno rozsype, kdykoliv položí ty svoje niterné otázky, které mají na některé věci svoje pochyby, tak ztratí lehce úplně víru. A možná to vychází z toho, že vyrostli v prostředí, že jim někdo řekl, že pochybnosti Boha uráží. A já vidím pochybnosti osobně trochu jinak. Já si nemyslím, že pochybnosti jsou hříchem, nemyslím si, že pochybnosti jsou ztrátou víry, a myslím si, že jsou naopak průvodním jevem víry. A opakem víry není pochybnost, opakem víry je nevíra. Nebo dokonce bych mohl říct, opakem víry je jistota. Když totiž mám o něčem jistotu, nemusím tomu věřit. Věřím věcem, o kterých právě nemám jistotu. Věřím věcem, kde mám vysokou pravděpodobnost, ale ne jistotu. Pochybnosti nám ukazují, že jsou otázky, na které neznáme odpověď, kde je to takové pozvání, abychom hledali, zkoumali, abychom přemýšleli, divili se, abychom byli lidmi, kteří objevují, abychom nezůstali stát na místě. A navíc některé věci, které si neseme ze své minulosti, představy o Bohu, které jsme si vytvořili my sami, nebo které nám někdo řekl, nebo které nás někdo naučil, potřebují být zničeny. Některé věci, které máme ve své hlavě o Bohu, musí být zničeny, protože nejsou dobré. Naše představy, které o Bohu získáváme, jsou ovlivněné našima zkušenostma nebo zkušenostma některých jiných lidí, a některé představy, které o Bohu máme, musí být zničeny. Ta dekonstrukce tam není jenom možná, ale je tam nutná, protože některé představy jsou skutečně škodlivé a vedou ke škodlivému životu. Takže některé věci potřebují být skutečně rekonstruovány. A možná toho je přesně ten moment, kdy si můžeme říct příběh toho nejznámějšího pochybovače v Novém zákoně, což je Tomáš. A jeden známější, protože někdy se mu ošklivě říká, že je to nevěřící Tomáš, a je to ošklivá věc, my se k tomu dostaneme, protože to neodpovídá jeho povaze. Ale ten příběh je o tom, že a když po svém vzkříšení se Ježíš konečně ukázal svým 12 učedníkům, apoštolům, on se ukázal ženám a nějakým dalším lidem, a když konečně se ukázal apoštolům, tak Tomáš mezi nimi zrovna nebyl. A protože mezi nimi zrovna nebyl, tak bylo pro něho hrozně těžké uvěřit tomu, co všichni ostatní říkali. a v Evangeliu Jana čteme ten příběh podrobně. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z 12, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána, viděli jsme vzkříšeného Krista. Dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou, odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, který mu probodli na kříži, nikdy neuvěřím. A Tomáš tady dává prohlášení, které se podobá českému člověku, který říká, já si potřebuju věci ohmatat. Já neuvěřím vašemu slovu jenom proto, že to říkáte vy. Znám vás jako 3 roky, vím, že jako obvykle nekecáte, ale upřímně, tady se jedná o můj život. A já nebudu věřit jenom proto, že mi to říkáš ty. Já nebudu věřit jenom proto, že mi to říkáš ty, Petře. Ty, který jsi zapřel Krista před nějakou služkou na tom dvoře, ty mi teďkom říká, že mám věřit. Vy mi říkáte, že mám... Ale dokud neohmatám, nebudu věřit. To je... Tomáš je Čech propašovaný do Izraele. Je to přesně jako jsme my. My dokud si to neohmatáme, neuvěříme. A Tomáš tady dává kategorické prohlášení. Dokud to neudělám, tak nikdy neuvěřím. Prostě pochybuje. A nepochybuje, protože je od přirozenosti skeptik, který ničemu nevěří. A rozhodně to není žádný strašpitel, který se o něco bojí. Tomáš ve skutečnosti je velice pozitivní postava. Nejenom později, kdy odešel do Indie, kde obrácel první Indy ke Kristu, do dneška v Indii existuje okolo Goji Tomášovská církev, která se odkazuje na jeho působení před 2000 lety, ale ještě před těmihle událostmi Tomáš prokázal odvahu. Když se vrátíme zpátky o pár týdnů, Ježíš uzdravil Lazara, vzkřísil ho z mrtvých a v té době už bylo jasné, že po Ježíši jdou, že ho chtějí prostě dostat, že ho chtějí zabít. A Ježíš oznámí po tomhle zázraku, že jde do Jeruzaléma a všichni mu to rozmlouvají, protože ví, že ho tam čeká nebezpečí. To nebylo překvapení, že ho zatkli. Oni to čekají, že se něco semele a říkají, Ježíši, nechoď tam. A Ježíš říká, ne, já tam musím jít, to je moje poslání. A nikdo z nich nemá odvahu říct nic pozitivního, kromě Tomáše. Tomáš říká, Tomáš zvaný Zvojče, tehdy ostatním učedníkům řekl, pojďme také a zemřeme s ním. Tomáš je odvážný muž, to není pochybující člověk, to není nevěřící Tomáš, jak my mu někdy ošklivě říkáme. To je odvážný člověk, který je ochotný zemřít s Kristem jako jediný z těch všech učedníků. A pak je tady ještě jedna zajímavá věc, kterou si někdy nevšimneme, když čteme ten jeho příběh, když pak později pochybuje. Tomáš pochybuje, ale neodchází z církve. Tomáš pochybuje, ale neodchází z té komunity těch učedníků. Tomáš, když mu řekli, viděli jsme Pána, on říká, dokud já nevložím ty svoje ruce do jeho rán, nikdy neuvěřím, je to prostě mimo moje možnosti. A ten text pokračuje dál a říká, o týden později, když byli učedníci znovu uvnitř, Tomáš byl tentokrát s nimi. Všimněte si tehleté pointy, že on tam říká, Jan tam píše, Tomáš řekl, já nikdy neuvěřím, dokud to neuvidím, o týden později je s učedníky znovu pohromadě. Jeho pochybnosti ho nevydali z jeho komunity. Jeho pochybnosti neznamenaly, že mu ostatní učedníci řekli, hele, ty nám nevěříš, tak tady nemáš co dělat. Jeho pochybnosti mu umožnili zůstat v komunitě, protože je to komunita, která zahrnuje pochybující. Tomáš byl s nimi o týden později. Neodešel pryč. Dveře byly zavřené a Ježíš přišel a postavil se doprostřed ze slovy pokoj vám. A potom se obrátil na Tomáše a řekl mu, polož sem prst, podívej se na moje ruce, natáhni ruku, vlož mi ji do boku, přestan být nevěřící a začni věřit. A Tomáš říká, můj Pán a můj Bůh, to byla jeho reakce. Bůh rozumí, že máme pochybnosti a Bůh chce, abychom se ho dotkli tam, kde jsou naše pochybnosti. Naše pochybnosti, Tomášovy pochybnosti, Boha nesklamaly. Naše pochybnosti Boha nesklamou. Nejsou znamením ztráty víry, nediskvalifikují nikoho od následování Krista. Jsou to otázky, které jsou přirozené a které potřebují najít odpověď. A možná proto později Juda, Ježíšův bratr, když viděl Tomášův příběh, když viděl příběh Petra, který zapřel Krista a později se stal jeho klíčovým učedníkem znovu a nakonec pro něho zemřel. Když viděl tyhle ty příběhy, tak možná proto Juda ve svém krátkém dopise napsal s těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Protože každý z nás má momenty, kdy pochybuje. A Komunita nemá vytlačit lidi s pochybnostma pryč, ale přivítat je naopak mezi sebou a říct jim, toho je nutný proces víry. Pochybnosti nejsou problémem, pochybnosti jsou cestou a každý z nás potřebuje těmi fázemi projít.
2: Posloucháte Rádio 7 a pořad Překročit hranice. Se mnou ve studiu je teď pastor Královéhradecké církve Element Lukáš Targoš, jehož další část přednášky na téma lepší pochyby jsme právě poslouchali. Lukáši, mě vlastně fascinuje postava Tomáše, toho nevěřícího, jak má ten přídomek, takový klasický, rozšířený. A hodně mě zaujalo, co jsi říkal, že i když vyjádřil své pochyby, tak za týden s těmi učedníky stále byl ještě v tom společenství. Prostě ho to neodstřelilo. Znamená to, že pokud prožíváme nějaké pochybnosti, je důležité zůstávat mezi lidmi, kteří, a teď mám říct co, hledají stejně, nebo možná ví, nebo mají se mnou jenom tu trpělivost?
4: Já si myslím, že je extrémně důležité, aby církev byla prostředím pro pochybující lidi. A myslím, že tomhle tom příběhu u Tomáše je krásné to s obou stran. Ten příběh to neříká explicitně, to jako tam schované v tom příběhu implicitně, ale ani ostatní učetníci ho nevyhnali ze svého středu a ani on se necítil, že musí odejít z jejich středu, protože nezažil to, co oni. A to je krásná věc. Takže on s nimi je v nějakém vztahu, tři roky s nimi buduje nějaké společenství, Ježíše znají, jsou okolo něj. Spolu vytvořili také určitě nějaké vztahy za ty tři roky a oni něco zažijou, co on ne. Pro něho to je těžké, on sám má velký problém tomu uvěřit, protože to nezažil a myslím, že v tom se můžeme identifikovat s Tomášem. A je krásné, že ta komunita těch jeho přátel a spolu bratří a spolu sester ho nevyhnala pryč vědomě nebo podvědomě nebo náznakem, hele, ty znamáš tu zkušenost, tak asi nejsi jako mezi námi, měl by si odejít. Že ho přijímá vlastně stejně, jako přijímají ty, kteří tu zkušenost mají a zároveň on se necítí, že musí odejít. A to je skvělé, co po dvou stran. O něco později pak u Ježíšova na nebe vstoupení se někteří klaní, jiní pochybují, takže možná Tomáš, možná někteří další lidé byli podobně na tom, kteří nezažili úplně stejné zážitky, pochybují, jestli to všechno je realita a církev vždycky byla v komunitou pochybujících i těch, kteří Krista uctívají. Já myslím, že je ohromnou chybou, když církev dává najevo těm, kteří pochybují, mezi nás nepatříte, protože nemáte stejnou zkušenost. Myslím, že v tom momentě se z církve stává sekta.
2: Odpovídá Bůh nebo reaguje na všechny naše pochybnosti?
4: Já myslím, že ne. A myslím, že to, je to proto, že to je jako celoživotní cesta. Kdyby Bůh odpovídal vždycky jasně na každou věc, která nám není jasná, tak zaprvé nemáme kam jít, ale za druhé Bůh pracuje s lidmi tam, kde jsou. To znamená, přibližuje se k ním do momentu, ve kterém ten člověk je, do poznání, ve kterém ten člověk je. A Bůh mu neukazuje, řekněme, já nevím, na příkladu poznání 0 do 100, 100 jako plné poznání všeho, vší reality 0, 0. Ten člověk je třeba na bodě 35 a Bůh se mu nezjeví a neřekne mu stovku, protože člověk by to nebyl schopný pobrat ve své hlavě. Je to pro něho příliš velký skok. Takže Bůh se mu zjeví, nebo se mu ukáže, nebo s ním pracuje v tom bodě 35 a ukazuje mu bod 40, jo? Nebo bod 50, ale neukáže mu 100. Takže Bůh s námi pracuje postupně, protože i my potřebujeme do některých věcí dorůst a neznamená to, že Bůh něco před námi skrývá, ale spíš podobně jako rodiče svým dětem vysvětlují záležitosti světa, tak vysvětlují jim to v závislosti na jejich věku a jejich zkušenostech. I Bůh s námi pracuje podobně tam, kde jsme, takže ukazuje nám věci tam podle toho, jak to dokážeme chápat a dokáže rozvíjet naši představivost a chápání v těch bodech, ve kterých zrovna teď se nacházíme.
2: Tam je hrozně zajímavé, že když Tomáš vyjádří ty svoje pochybnosti a o týden později se tam zjeví Ježíš a říká, no tak pojď, sáhni si do těch mých ran, tak Tomáš to najednou nepotřebuje. Je to tedy cesta někdy, že nám Pán Bůh odpoví na něco jiného nebo jiným způsobem a zcela to zaplní tu mezeru, kterou máme v jiné oblasti?
4: To je vzor, který vidíme v evangelii na mnoha místech, kdy kdy lidé mají otázky nebo otazníky a pochybnosti a pak se zdraví s Kristem a všechno jde úplně stranou. Co dobrého může přijít z Nazareta a najednou ty jsi jako mesiáš. Je to ohromný jako skok, protože zkušenost nebo zážitek dokáže přepsat pochybnosti, i když nemáme jejich vysvětlení. Andy Stanley jednou vyprávěl, jak mladí muži někdy mu dávají seznam různých důvodů, proč je lepší se neženit a proč nejít do vztahu a že to je takový a makový a prostě mají různé obavy. A pak se zamilují a všechny obavy rázem zmizí. Ani jedna z nich nebyla vyřešená, ani jedna nebyla zodpovězená, ale láska překryla úplně všechny obavy. A takhle to člověk nikdy má, že má různé otazníky, ale pak zažije něco, co mu to vlastně nevysvětlí, ale přepíše. A najednou jakoby to překryje tu pochybnost, ten zážitek, kdy ten člověk pořád neví a přesto ví. Ale neví to jako racionálně, ví to duchovně.
2: Tady dnes musíme skončit. Mým pravidelným hostem byl Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová a těšíme se za týden.

Další část série lepších pochybách nás čeká v pondělí v 9 hodin 30 minut. Pořad najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Některé věci jsou jednoduché, přijdou nám přirozené a u některých musíme zabrat a prosit o pomoc. Ale Bůh je tu s námi, dává nám síly, provází nás. Za chviličku o 11:30 nás čeká klika Petra Hůště. Jaký byl Ježíš jako pacifista? Vybízel k násilí nebo jak se vlastně stavěl k násilí a jak se k němu máme stavět my? Poslouchejte po 11:30.

Hezky dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Cestuju na středisko pro veterány s kolegou Sergejem. On se tak nejmenuje, ale pojďme mu tak dnes kvůli diskrétnosti i bezpečí říkat. Sergej mi povídá, že příští týden má jet do Kramatorska, do místa, kde už pátým rokem zuří válka. Tady bojuje a umírá spoustu mužů, aby chránili svoji zemi, své matky, manželky a dcery. Sergej říkal, že poveze speciální balíčky potravin, které připravuje na své náklady jejich církev. Z toho, co jsem pochopil, tak oni předpřipraví jídlo, zalisují je do nějaké folie, v tom to uvaří a to potom vydrží až 6 měsíců. Na frontě jsou kluci, kteří jsou na nulce, kde se bojuje. A jsou tam často dlouho bez rotace. Kolabují vyčerpáním i hladem. Velké drony jim přepraví tyto balíčky s jídlem, shodí to na zem a tím, že je to v plastu, tak se to vlastně neponičí. Musím říct, že to jsem dříve na Ukrajině moc neviděl, že církev pomáhá ve válce. Stará se o své obránce, kteří nasazují svůj život. Já jsem tím úplně dotčen. Sergej říkal, že do Kramatorska jede na 10 dní a bere sebou další 2 chlapy. Jak on říká, barbra a masážníka, holiče a maséra. Jedou tam do toho pekla války chlapům sloužit. Jeden masíruje, druhý holí, včetně použití nějaké dražší voňavé kosmetiky a Sergej přitom všem těm chlapům naslouchá. Oni běžně nemluví, ale v momentě, kdy jim někdo slouží, dá jim určitou péči a je jim k dispozici, tak oni to ze sebe chrlí. A ten důvod je, že alespoň na chvíli se ti muži necítí jako zvířata, ale jako lidé. Mám k Sergejovi, k jeho kolegům i k jejich službě velký respekt. Jakub 4, 7. verš. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento biblický text miluju a vždycky mě inspiroval. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Udělejte krok k Pánu Bohu a On ho udělá k vám. Nezůstaňte ve své víře a ve vztahu k Bohu zaseklí na jednom místě. Super text, výjimečný princip, který má pro mě hloubku. Ale až válka na Ukrajině a její dlouhé trvání mě naučilo rozumět také té první části. Vzepřete se zlému a uteče od vás. Netolerujte zlo, nezavírejte před ním oči, nebuďte vůči zlu pasivní. I to může být a je součástí víry a vztahu s Bohem. Vítejte v pořadu Kliká dnes na možná odvážné a provokativní téma Pacifista jako Ježíš. Matouš, 5. kapitola, 44. verš. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A třetí poslední verš z téhle série, Matouš, 26, 52. Ježíš mu řekl, všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Jako křesťané jsme převážně pacifisti. Odmítáme válku a násilí jako prostředek pro řešení konfliktu. Spíše nebo absolutně upřednostňujeme pro řešení konfliktu vyjednávání, kompromis, odpor bez násilí nebo diplomacii. Vycházíme tak z učení Ježíše, který byl proti násilí. Ježíš nás učí, dobře čiň těm, kteří tě pronásledují. Pokud tě někdo udeří do tváře, nastav druhou. Nepoužívej meč. Věříme, že násilí plodí násilí a odpuštění může plodit odpuštění. Ježíš potí krev, když má zemřít, ale svou smrt neodvrací silou. I když by nejspíše, jako u pokušení na poušti, mohl požádat armádu andělů, aby ho zachránili. Já scházím na recepci hotelu, protože zde končil právě pobyt pro veterány. Kluci, kteří mají nějaké vážné zranění z této války. Někteří mají místo končetin protézy.
mají šrámy na duši, noční děsy, často nejsou schopni normálního života s rodinou. Já spolupracuju s ukrajinskými murachy, kteří těmto veteránům pomáhají se postavit na nohy, jak fyzicky, tak i duševně. Je tedy jeden kluk, který nedávno zalehl granát, aby to nezabilo všechny ostatní. On přežil, ale měl v těle 200 střepin. Spoustu se podařilo vyoperovat, ale 60 zůstalo a z toho 6 v srdci. Zdá se mi to skoro jako nemožné, jako neslučitelné se životem. A uvidíme, co to bude dělat, jak vlastně dlouho ještě bude moct žít. Na tomto rehabilitačním pobytu pro veterány jsem potkal také zajímavého týpka. Starší chlapík, křesťan, kaplan, dříve také veterán, což je geniální kombinace. On těm trpícím chlapům rozumí. Rozumí možná jako nikdo jiný. Kromě toho, že kaplan je také motorkář a vede jeden motorkářský klub. Od tohoto kaplana jsem se dozvěděl, že spoustu církví dnes na Ukrajině, když se nějaký muž rozhodne dobrovolně jít do války a bránit svou zemi, bránit jejich matky, ženy a dcery, tak jeho církev mu odebere možnost přistupovat k večeři páně. Pro mě to zvláštní. Ale je pravda, že spoustu církví toto pravidlo také přehodnocuje. Já bych toto téma asi ani neotvíral, ale jak jsem vám říkal už v minulém díle Kliky, byl jsem nedávno na Charis, katolické charismatické konferenci, a tam bylo výborné téma chránit svoje srdce. Jak chránit svoje srdce, jak ho chránit i před zlem. Jak se nechat Bohem proměňovat a zároveň nebýt ke zlu slepý. O tom se tam ale nemluvilo. Problém je v tom, že já jsem dostal po téma žehnejte a neproklínejte. Vlastně ať popovídám něco o božím jednání během naší humanitární služby, během války na Ukrajině. Římanům 12:14. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Někdo může říct, no vidíš Petře, tady to máš, žehnej těm, kdo tě pronásledují. Také jsem to dříve takto vnímal, ale neviděl jsem tam ten princip, nenechejte se ovládnout zlem odplatou, nenávistí, krutostí a kolektivní vinou. Pomohl mi to objevit až italský dominikán, kněz, teolog a filozof a jeden z nejvýznamnějších myslitelů středověku, Tomáš Akvinský. Tedy pomohly mi to objevit jeho myšlenky o spravedlivé válce. Válka může být spravedlivá z jeho pohledu, pokud obsahuje tyhle tři body. Legitimní autorita. Válku nemá vést soukromý jedinec, což může být ta pomsta, ale autorita odpovědná za společné dobro. Například třeba stát. Druhé kritérium pro spravedlivou válku podle Tomáše Akvinského je spravedlivá příčina. Zejména obrana proti vážnému bezpráví. Například obrana nevinných. A ten třetí důvod je správný úmysl. Válka nesmí být vedena z nenávisti, pomsty, touhy po moci či krutosti, ale za účelem dobra, zejména obnovení spravedlivého míru. No, tohle jsem neznal, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. No a i apoštol Pavel to dal v tom listu Římanům, jako vysvětluje, co znamená žehnat těm, kteří nás pronásledují. Římanům 12, 17 až 18. Nikomu neodplácejte zlým zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nemějte motivaci odplaty. Pokud je to možné, žijte se všemi v pokoji. Apoštol Pavel možná neříká, když tě někdo napadne, nech si všechno líbit, jenom utíkej, ať zlo zvítězí. Omlouvám se, trošku to přeháním. Ale i on připouští použití síly pro obranu a ochranu nevinných a zranitelných. Použití síly, která není vedena odplatou a nenávistí. Logika pomsty je oni zabili, my zabijeme. Logika obrany je zastavíme útok, abychom ochránili civilisty. Logika kolektivní viny je jejich národ je zlý, proto každý z nich je náš nepřítel. A logika lásky vůči nepříteli je
Tenhle člověk je můj nepřítel, ale zároveň je člověkem stvořeným Bohem. Vlastně nemusím volit mezi milovat nepřítele nebo chránit nevinné, ale jako křesťan můžu být povolaný k obojímu. Sergej mi říká, Petře, je to složitý a těžký čas. Já i manželka jsme nemocní a už 4 měsíce každé ráno, když vstaneme, já sypu léky i ona sype léky. No, bojím se mu to říct, ale je to tak, že už 4 měsíce je jejich syn ve válce. Každé ráno čekají SMSku, že jim napíše, jestli je naživu. Když v noci něco pípne, tak běží k telefonu, aby zjistili, jestli jim nepíše. Není to vůbec snadné jako chránit svoji zemi. A mám pocit, že oni ten boj nebojují jenom za sebe. Mám na sebe otázku a možná, pokud chcete, můžete ji stáhnout i na sebe. Miluju a dokážu i chránit, anebo také opačně dokážu chránit i miluju. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a slibuju, že příští díl bude trošku odlehčenější. Tak třeba za týden. Mějte se pěkně.

Klikou Petra Huště pokračujeme ve středu v 8 hodin 30 minut, kdy uzavřeme přemýšlení v seriálku Stále hledám tématem tunelového vidění. Pořad najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7, pokud se chcete k některé klice například vrátit.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Blížíme se k půlnoci, tedy uzavíráme večerní vysílání Rádia 7. Po půlnoci už s vámi bude Martina Zachralová, která představí noční proud Reprise, a od mikrofonu se teď loučí. Příjemnou noc přeje Pavel Kol. Naslyšenou.

Začala půlnoc a tedy i nový den. Je neděle 20. září a od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová.

přinášíme přehled pořadů. Přinášet evangelium na plný úvazek, tak to vidí svoji roli Petr Hrubo, který dlouhé roky stál v roli ředitele tréninkového centra Kompas na Slovensku. O životě a službě mladým hovoří v pořadu Hláska od 12:15. Jakými dovednostmi vybavit děti do života? Jak je naučit, aby si věděli rady? O svém přístupu vypráví Česťa Tichý, táta tří dětí, praktik i lektor. Rozhovor Pepy Kosteleckého o přírodě, nožích, vaření a dobrodružství nabízí pořad Štafeta od 13:00. Když s lidmi mluvíme o Bohu a říkáme jim, že mohou být zachráněni, vědí z čeho vlastně? Misie je úkol křesťanů ne proto, aby si splnili svůj úkol, ale proto, aby seznámili ostatní s Božím plánem záchrany. Na Rádiu 7 přinášíme bohoslužbu z Apoštolské církve v Brně. Poselství Pavla Kelbla poslouchejte od 14:00. Znamená víra Bohu žít dobrý život, nehřešit a neklesat? Pokud ano, máme, myslím, všichni problém. Ale z druhé strany to zase nemůže být úplně jedno, jestli žijeme dobře nebo ne. Napětí mezi vírou a dobrými skutky mapují poklady z archivu ve 15:00. Jsme zvyklí prosit Boha o odpuštění. Umíme se kvůli němu také zastavit? Jom Kippur, den smíření, zve člověka na jeden den opustit běžný rytmus života a postavit se před Boha v pravdě. V čem spočívá duchovní síla nejsvětějšího židovského svátku a proč nám připomíná, že na smíření záleží natolik, že stojí za to zastavit celý život? V pořadu Kudy kam ve 14:00 Dana Kenningová představí svátek, který otevírá cestu k hlubšímu pohledu na Boží milosrdenství i na nás samotné. Patriarcha Mojžíš a jeho životní příběh, to je opravdu strhující vyprávění a tak není divu, že jeho jméno dodnes poutá pozornost. V biblickém zamyšlení Josefa Sýkory, ale dnes budeme sledovat jednu méně známou epizodu z jeho života. Chvíli, kdy se v obraně svého lidu postavil Bohu. Od 5:30 čte Petr Hodec.

Moje povolání není rozumět mladým, ale milovat je a sloužit jim, říká Peter Hrubo z tréninkového centra Kompas na Slovensku. Nejen o svém vztahu k mladé generaci hovoří v následujícím pořadu.

0: do takého farebného. A toto je moja modlitba a také nejaké moje úsilie, že pripájať sa k veciam, že kde vidím, že Pán Boh niečo koná a robí a kde ja môžem, alebo kde by som mohol byť časťou toho. Tak to je moja obrovská túžba, že by na Slovensku došlo k prebudeniu. A nejaké malé miesta boli, ale že by sa to opakovalo a že by sa to opakovalo možno vo väčšej miere. Neviem, ako sa to môže stať, lebo je to niečo, čo ma presahuje a nedržím to sám v rukách, ale toto je moja obrovská túžba. A mám pocit, že nejakým spôsobom poslanie hľadať takéto miesta alebo to, čo je tá moja úloha v tom.
1: Díky. Hostem aktuálního pořadu byl Petr Hrubo z tréninkového centra Kompas. Společně jsme prošli jeho životem, tím, jaké bylo jeho setkání s Ježíšem, to povolání do služby i s těmi různými úskalími a výzvami, které tato služba obnáší. Jsem vděčný za čas, který si mi věnoval, za zkušenosti, které mohly zaznít. Nech Pán Bůh pomáhá, aby ta vize se naplňovala a aby byli další a další lidi, kteří i skrze Kompas budou osloveni a půjdou za Ježíšem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa tebe aj poslucháčom darí.
1: Moc díky. Od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď. Premiéru další hlásky naladíte ve středu v 11 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Potřebujete modlitbu? Stačí napsat na e-mail radio7@radio7.cz anebo zavolejte na číslo 515 535 487. Nemusíte být sami.
1: Posloucháte Rádio 7. Moderuje Martina Zachrlová. Je neděle 20. září a první hodina nám otvírá pořad Štafetu. Moderuje Pepa Kostelecký.
0: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Čestěl, co nejraději děláš se svými dětmi, tak říkají se, aby se utáhlo.
1: Mám 3 děti, novorozence 3letý a 5letý. A každý je úplně jinačí a na každého platí něco jinačí. Ale třeba s tou holčičkou starší máme velice rádi odlívání stop. Vyrazíme do přírody, někde do lesa, ideálně po dešti a hledáme stopy zvířat, co vylejeme sádru a máme potom z toho ty odlitky. Snažím se, aby co nejvíc toho udělala sama, našla místo, kde půjdeme, aby podle knížky dokázala třeba i určit, co je to za stopu, aby namíchala tu směs a i to potom výmula citlivě a prostě udělala toho co nejvíc. A s tím mladším, kterým jsou teďka 3 roky, často třeba vaříme, najdeme na YouTube nějaký jednoduchý recept a nechám ho zase co nejvíc toho udělat, nakrájet, oškrábat, samozřejmě vždycky jako s dozorem, občas nějaká kapka krve taky se uroní, ale už je schopen nějaké jednoduchá jídla taky jako uvařit s nějakou asistencí.
0: Tohle říká, povídám si dneska s Čestou Tichým, realizátorem akcí Dorostové unie. Je to skvělý kuchař a truhlář se zlatýma českýma ručičkama. Řekl jsem to správně, Čestě?
1: Asi jo.
0: Ale všiml jsem si, že máš náplast na ruce. Co se stalo?
1: Jo, občas teče krev, nešikovné maso musí pryč. Nevím, jestli je tam nějak rozebírat, co se mi stalo.
0: Ne, nemusíš. Pojďme k tématu a téma je dovednosti umět si poradit, k čemu je dobrý učit děcka dovednosti. Co je učíme a proč je to učíme?
1: Tak mým cílem jako rodiče teďka je vypustit do světa kluka nebo holku vydovávenou schopnostmi, jak si poradit s životem. To řeknu velice jednoduše. Konkrétní příklad by bylo, jak si uvařit plnohodnotné jídlo, jak si opravit kolo, jak se zabalit na výlet, aby nemuseli chodit za mnou, nebo za vedoucí, nebo za kamarádem a prosím, pojď mi pomoct, to nezvládnu, ale aby měli sami chuť se posouvat dál, byli soběstační a aby i zároveň uměli pomoct někomu dalšímu kamarádu, blížnímu a aby se nebáli zeptat třeba něco, čemu nerozumí, co neví, a aby uměli kriticky vyhodnotit informace, co dostanou, jestli jsou pravdivé, nepravdivé, důležité pro ně. A aby věděli i, na koho se obrátit, co jsou nějaké jako bezpečné prostory, blízká osoba, aby prostě nechodili se ptát, já nevím, na prostě internet.
0: Jasně, tam najdeš lecos.
1: Spoustu věcí, ano, v podstatě všechno. Ale často to není pravda, no. Takže to je takový nějaký můj cíl, kam se snažím dovést konkrétně svoje děti.
0: Často platí, že nemůžeš učit to, co sám neumíš, tak kde ses naučil dovednosti umět si poradit v životě?
1: Moji rodiče mě vedli tady k tomuto způsobu života už jako od dětského věku. Už jako kojenec jsem byl na letních táborech, týdenních i delších. A i do dnešních dnů v podstatě každý rok aspoň ten týden se snažím někde strávit v přírodě. Takže to je obrovský zdroj inspirace, co kde dělat. A prošel jsem i akcema třeba z organizace IMKA nebo AROŠA, různé DDMka, domy a děti a mládeže. A taky jsem studoval rekreologii na Fakultě tělesné kultury na Olomouci. A
0: prosím tě, co to je rekreologie? To znamená jako skoro nekrologie?
1: To je od rekreare přetvořit a je to v podstatě to velice zjednoduším, jak využít volný čas, jak ho naplnit smysluplně zdravý životní styl, tak se dalo říct.
0: No, když tě poslouchám Čestě, úplně si říkám, tyjo, musím něco studovat, a, nebo už jsem zaspal, protože už je mi 40 a tohle jsem všechno nezažil, tak jak začít, když toho moc neumím nebo nevím?
1: Jo, tak dá se odrazit od klasika YouTube, kde když člověk dá jako do vyhledávače třeba bushcraft, prepping, DIY, měkké i, tvrdé i, většinou v angličtině těch zdrojů je víc a dá si tam jako něco z těch zdrojů, tak na něho vyskočí jako miliony odkazů na zajímavé, co se dají dělat. Knížky taky ještě existují, takže například pán Václav Cílek má spoustu super knížek, teďka nově vyšla Nové ostrovy, zrovna teďka ji čtu, A nebo existuje příručka pro vedoucí a rádce křesťanských dorostů klubu oddílu, která se jmenuje Kompas, která je zdarma ke stažení na webových stránkách Dorostové unie, která je doslova nabitá s nápadama a inspirací, co se dá venku, uvnitř dělat, kdekoliv. To je malá reklama.
0: Dobře, takže spousta zdrojů. Načtu si, ale vlastně mi přijde, že toho je tolik, co bych měl dělat. Poradil bys mi, jako kde mám začít?
1: Já mám super zkušenost například i s prarodiči. S mým dědou, když jsem byl já malej kluk, tak jsme byli někde na výletě a děda prostě jenom uříznul nějaký klacek v lese, vytáhnul obyčejný zavírací švýcarák a začal tam vyřezávat prostě nějaké jednoduché prostě čtverečky, proužky, ornamenty, nic složitého. Složilo to jako vycházková hůl během výletu. Mně se to líbilo, tak jsem to samozřejmě taky zkoušel, tak jsem jako něco jsme tam společně jako vyřezávali. A třeba až do dnešní dnů mám tady tuhle tu násadu, teď už je to v dílně jako na košti. Mám už ji přes 20 let, ale je to jako krásný příklad, jak se dá úplně přirozeně, jednoduše, bez žádných znalostí, žádného vybavení začít třeba s vyřezáváním konkrétně. Nebo druhý způsob je třeba pozvat si nějakého hosta, kamaráda, co něco umí. A my jsme si takhle na družinku pozvali třeba ornitologa, tak natáhl na zahradě nebo v parku, natáhl sítě, chytnul tam nějakou sikorku, kosáka, ukázal nám, proč se kroužkujou, kam lítají, kde mají zimoviště a tak dále. A měli jsme hnedka hotový zajímavý program. Nebo sedláře, někdo, kdo mi zkůží, někdo, kdo zná kameny, kdo zná prostě nějaké svoje řemeslo, zajímavého umí předat, takže člověk v podstatě to ani nemusí umět a snaží si pozvat nějakého hosta.
0: Často díky, teď už vím, co můžu dělat, nebo když to neumím, že si můžu někoho pozvat, kdo to umí. A teď si představ, že jsem jako expert, čím bys mě ještě mohl překvapit, abys mě jako motivoval.
1: Překvapit můžou například externí firmy, co dělají zážitkové kurzy, příkladem prázdninová škola Lipnice. Jsou to i víkendové, i týdenní kurzy, kde člověk může zažít opravdu jako velice zajímavé situace. A nebo třeba jenom vyrazit do nějakých hor na 3 až 5 dní, nějaký Puťáček, Jeseníky, Tatry, Alpy a tak jako život vždycky připraví nějaké jako překvápko a může být sebezkušenější. A nebo třeba můžu dát ještě tip na kurzy Dorostové unie. Pro 13-leté je kurz Draft, pro starší 15-leté je tady rácovská škola a pro ještě starší tady 20 a víc je třeba kurz vedoucák. Takže tady se taky dá jako spoustu inspirace načerpat, zažít, najít nové přátelé.
0: Říkám si, že z toho už pro ty starší experty, jako jsem já, že potřebují pořádný zážitek, adrenalin a možná nějakou sebezkušenost, sebepoznání, jak se dneska jako říká, že něco jako hlubšího, tak to, o tomhle jsou ty kurzy?
1: Jo, určitě. A jako asi, když už se bavíme o tom expertu, tak ještě jedno bych jako zdůraznil třeba ten jako puťák nebo až nějaké jako pouť, minimálně třeba těch 5 dní, tak vypnout ideálně jako mobil a jenom zůstat jako ve své hlavě nebo s pár kamarády a vyrazit takhle někde jako čistě do přírody, tak člověk může být jako sebezkušenější a vždycky jako objeví něco nového, zajímavého a něco jako vypluje na povrch.

0: Česťo, tak jsme probrali začátečníka, experta, tak by mě zajímalo, jaký tři věci by si děcka měly odníst do života a můžou se naučit v rodině, v oddíle, v klubu?
1: Tak vždycky záleží, jako o jaké věkové skupině se bavíme, ale pokud budeme se třeba bavit o tom desetiletým, tak podle mě už by měl určitě umět a vědět, jak si zbalit věci. Jak si balit věci prostě na nějaký ten puťáček na tábor, a ne, že mu to maminka poskládá do tašky a třetinu věcí po táboře ještě najde nevybalenou. Takže zbalit se, vědět, co si vzít, jak to používat, jak se třeba o to i starat. To je jedna věc.
0: Promiň, já tě zastavím. Hle, jak bys to jako vedoucí učil to dítě?
1: No tak když se třeba zde jako na ten puťák, tak v rámci třeba tábora, my jsme vždycky mývali dvoudenní puťák, tak z těch všech věcí, co se berou děcka na tábor, tak teďka vzít prázdný baťoch a děcka, hele, jdeme tam a tam, tolik a tolik kilometrů, budeme potřebovat nějaký jídlo, zkuste se zbalit, děcka se zbalí a pak se společně podíváme na ty věci, co si zabalili. Spoustu věcí jako nebudou potřebovat, tak jim říct, hele, budeš potřebovat tady jako mobil, budeš potřebovat tolik sladkých tatranek a tak dále a společně si prostě to projít, podívat se, co je důležité a co není důležité.
0: Dobře, už vím, jak naučit dítě si balit. Mm-hmm. Co dál, co by se měl naučit?
1: Není špatná vlastnost jako vědět něco o navigaci, orientaci v mapě, v terénu, ale co bych možná vypíchnul, tak je, co dělat, když se ztratí někde. Může se to stát i v městě, i v lese, tak jak začít panikařit, jaké číslo je na třeba horskou službu, anebo ve městě prostě jako co dělat, i malý dítě prostě 7 lety, jako co má dělat, za kým jít, že nezačít třeba jako pobíhat zmateně všude kolem, ale jsou různé jako techniky, co dělat.
0: Co ještě by se mělo dítě naučit?
1: Jak už jsem párkrát zmínil, tak třeba jak si uvařit, nějaké základní jídlo, jednoduché. Využije to i na táboře, i během studia na vysoké škole, nemusí jíst jenom čínské polívky z pytlíku. Schopnost do života k nedocenění.
0: Já to můžu potvrdit ze své vlastní zkušenosti. Ale maminka mi ještě doteďka dává slušnou výbavu, když přijedu s dětskama.
1: Ale toho maminky jsou přece.
0: Ty jsi zmínil slovo nepanikař. Tak já znám aplikaci Nepanikař, která pomáhá dětskám jako v té psychické rovině se uklidnit, aby zvládali stresové věci. Tak když zabrousíme třeba do toho, co teď děcka jako prožívají, žijou, tak jak jim jako v rodině nebo v klubu oddílu můžeme pomoct zvládnout psychicky náročné věci?
1: Na tábořech máme nástroj, kterému my říkáme jako večerní dýchánky. A je to vždycky těsně před spaním, skupinka 3-5 kluků s podobně starým jako vedoucím, nebo trošku starším vedoucím, tak třeba zvečer probírají zpětně ten program, co bylo na táboře. A během toho se tam vždycky vybude jako hezké přátelství, pouto, že se dá dostat i na celku citlivá témata. A párkrát takhle jako vypluli nějaký jako citlivý situace doma, který normálně by asi jako to dítě ani neřeklo. Takže to je zase jako hezký nástroj, kde se dá, asi ne potom, jako když se jde dál v té celé družince, ale navázat na to a nějak pracovat s tím dítětem, s nějakýma jako jeho problémama a nějak na to navázat. Ale vždycky jako je potřeba najít nějaký ten můstek, jak se dostat k tomu problému nebo k nějaké té citlivé otázce.
0: To mi připomíná, jako rodiče máme s dětskama před spaním takovou chvíli, kdy si už ležíme v posteli a povídáme si nebo si i čteme. A tam často jako děcka řeknou něco, co se stalo přes den. To normálně jako neřeknou hned. Jak se máš, co bylo ve škole.
1: Ano, ano, nic.
0: To zní jako fakt prakticky, že je potřeba ty věci vlastně trénovat, ty dovednosti, že se to nenaučíme ani z videa, ani z jedné nějaké zkušenosti. Tak by mě čistě zajímalo, jestli si vzpomeneš na nějakou konkrétní příhodu, kdy se ti hodilo, že umíš dělat to či ono.
1: To je velice jednoduché první pomoc. Každý by aspoň trošku měl umět. Já už jsem ji jako několikrát v praxi použil a stalo se nám, že byli jsme na skalách, kamarád spadl z 2 metrů, zlomil si loket, začal upadat do šoku, ve skalách jako žádná příjezdová cesta, žádný signál a co teďka?
0: No, co jsi udělal?
1: Tak naštěstí jsem tam nebyl sám, tak kolegyni jsem nechal jako s ním, dali jsme na něho izotermickou fólii, aby aspoň měl jako trošku tepla. Já jsem rychle vyběhl na skálu, lovil jsem tam signál a volal jsem v podstatě rovnou jako helikoptéru, která jako přiletěla a pak už se jako přebrali profíci. Ale no, zase jako začít panikařit jako nemá, nebo sedět a dát mu poslední pomazání nemá smysl. Ale nemusí to být takové to extrémní situace, stačí nějaká jako řezná rána a mít lékárničku, vědět, co v ní je, na co patří, tak stačí i tady tyhle běžné úrazy, rozražená kolena, lokty, vědět, jak ošetřit.
0: Už jsi párkrát zmínil, jakože trošku krve občas a to asi při tom třeba vyřezávání nožem nebo používání nože. Jaký máš fígle poučku, jak pracovat s nožem?
1: Krvavý kruh, tomu říkáme. To je první pravidlo, že si všichni sednou do kruhu, tak, aby jako tím nástrojem ostrým, ať je to sekera, pila, nůž, nedosáhli na někoho dalšího. A všichni musí sedět. Ta lékárnička po ruce jako není špatná, protože počítáme s tím, že nějaká jako kapička krve se jako uroní, a takže mít nějaké náplasti po ruce. Mít ostré nástroje a mít stálý dohled nad dětmi. To bych zdůraznil, že vždycky aspoň jako na 3 děti jednoho vedoucího nebo něco podobného, záleží samozřejmě jako na stáří a zkušenostech těch dětí i těch vedoucích. A naučit je předem i nějaké jako základní techniky práce s tím nožem. Zase internet, knížky, je toho spousta, teď na to nemáme čas, ale jako nehodit na ně jenom tu dovednost, ale první je dát aspoň trošku toho know-how a pak ať se jako dál jako s tím nějak popasovávají.
0: To mě fakt pobavilo, jsem rád, že krvavý kruh znamená úplně něco jiného, než se vybaví na první poslech. Česťo, jaké byly reakce nebo výsledky dětí, když se učili něco pod tvým vedením?
1: Mám jednu kratičkou příhodu, taky to byl letní tábor a zadání bylo, že děti měli si uvařit oběd nebo večeři a dostali syrové kuře. Vždycky s jednou družinkou byl vedoucí, který to nějak hlídal, aby se nějaké ty hygienické zásady dodržely. A já jsem měl výborný nápad, že jedno z těch kuřat jako nabodnu na ten klacek, na kterém se to bude opíkat s rozběhem. A jedno dítě se mi po tomto úkonu rozbrečelo, což asi chápu teďka zpětně, že to nebyl úplně jako nejlepší nápad. Ale uvědomil jsem si pak zpětně, že vlastně jako děti jsou úplně odtržení od některých jako běžných jako situací, že prostě jako maso v supermarketu je vždycky jako vykuchaný, vykrvený a asi jako každý dítě vidělo, jak někde gepard uloví antilopu, ale to, jak vypadá jako živý kuře a že jako ho taky někdo musí zabít, vlastně jako nikdo nikdy jako neviděl, jo. Tak možná jako, říkám, tady to asi byla moje chyba, ale trošku jako přiblížit dětem to, že jako to kuře je opravdu jako bylo živé a že bychom si jako toho jídla taky mohli trošku víc vážit, možná jako nějakou formou jinou, asi než jsem zvolil já, by nebylo špatný.
0: Ty dovednosti souvisí s tím, že dělaj něco praktického ze života do života. Jo. Čas našeho rozhovoru se blíží ke konci, tak je mi líto, že jsme jenom o tom mluvili, že jsme si nemohli něco vyzkoušet, ale podívám se na nějaký video. Řekni mi, jaký máš teď jako plán, co se chceš novýho naučit?
1: Z nových věcí určitě by byla spousta, ale spíš se snažím jako zpátky se vracet k těm starým věcem, na které třeba už není čas. Takže třeba jako výroba nožů, výroba z kůže, nějaká forma střelby, horolezectví, vysokohorská turistika. Tady v těm věcem bych se spíš rád vrátil, než objevoval nějaké nové dovednosti a nové oblasti.
0: Ať se ti daří najít čas na věci, které chceš oprášit a připomenout si. Od mikrofonu se loučí moderátor Pepa Kostelecký a můj dnešní host Čestě Tichý. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj a vyražte někde ven za dobrodružstvím.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu vysíláme v pondělí v 18.30 a ve středu ve 2.30. Premiéra zazní ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut na téma zpěv a tanec.

přijď, nebe, k nám na zem. Ať to, co je na nebi,

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2. kapitola, 2. až 3. verš.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Vašimi společníky při neděli 20. září jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. Druhá hodina nás zve do bohoslužby z archivu. Na misi nás zavede kázání Pavla Kelbla.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádio 7.
2: Jsem opravdu moc rád, že tady dneska s váma můžu být a věřím, že dneska zažijeme ten boží dotek, nejenom teď, který jsme prožívali ve chválách, aspoň já jsem ho prožíval, já to miluju, chválí, to je nádhera, chválit Boha, představte si, že v nebi už budeme dělat jenom tohle, budeme chválit Pána, ves super. Tak věřím, že Bůh chce dneska k nám mluvit a tak mě dovolte, abych se na začátek pomodlil, aby to bylo opravdu jeho slovo, aby to nebylo nic z toho, co je v mé hlavě, nebo z toho, co si někdo přeje, abych říkal, ale aby to bylo opravdu to boží slovo. A já ti, nebeský Otče, děkuju. Drahý Otče, děkuju ti v našem milovaném Pánu Ježíši, že jsme se dneska tady sešli, že dneska tady máme církev. Ano, církev, shromáždění božího lidu, božích dětí. A já ti za to děkuju. A je to nádhera koukat na lidi a vědět, že patří tobě, Otče. Vědět, že nás čeká budoucnost, o jaké se nám ani nesnilo. Protože, jak říká Boží slovo, co oko nevidělo a člověku ani na mysl nepřišlo, to pro nás Pán připravil. A já se těším na to, co pro nás připravil dneska, Otče, a tak se dotýkej srdcí. Proměňuj nás, ať odsud neodejdeme stejní. Ať jsme opravdu proměněni, ať jsme dotčeni. Ať to není jenom nějaké další nedělní slovo, ale ať je to opravdu dotyk našeho srdce. Protože jenom ty, Otče, dokážeš člověka změnit. A já se za to modlím ve jménu Ježíš. Amen. Takový hezký název, který jsem si tady naťukal a věřím, že mě k tomu Pán vedl. Misie, základní boží plán záchrany člověka, ale před čím? Před spravedlivým božím hněvem k boží slávě. Jestli chceme lidem vykládat o záchraně, tak musí ti lidé nejdřív pochopit, od čeho mají být zachráněni. Nejdřív musí lidé pochopit, že potřebují záchranu. Ono totiž lidé kolem nás dneska mají pocit, že ji nepotřebují. Že nepotřebují být zachráněni, protože dneska máme tu medicínu a máme tu vědu a máme tolik úžasných věcí, na které už jsme přišli. Já bych řekl, který nám dal už Bůh poznat. A tak máme někdy pocit, že si s tím vystačíme sami. Ale já věřím, že nevystačíme. A já tady na začátku mám namalovaný takový srdíčko. Protože co je v našem srdci, jak říká písmo, čím srdce přetéká, to ústa mluví. A jestli přetéká Božím duchem, tak potom mluvíme ty boží věci. Mluvíme život, jak říká písmo. A to je to, co bych chtěl, abychom tady dneska všichni zažili. Abychom přetékali tím Božím duchem, abychom byli Božím duchem naplněni. A jak se k tomu dá dojít, k tomu bych se velmi rád dostal, protože v mém srdci je misie. A já věřím, že to je základní boží plán. Opravdu věřím, že Bůh chtěl zachránit člověka od samého začátku. Protože Bůh dobře věděl, když nás stvořil. Co provedeme? První moje otázka na Boha byla, Pane, proč jsi dal ten strom do té zahrady? Vždyť jsi věděl, jací jsme? Vždyť jsi nás znal? Vždyť jsi věděl, jak to dopadne? Proč jsi tam ten strom dal? A ona odpověď je úžasná, je v písmu. No, protože Bůh nám dal s tím